Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur doznělo lyrické drama o čtyřech dějstvích italského veristického skladatele Giacomo Pucciniho Manon Lescaut podle předlohy Abbé Antoine Françoise Prévosta. Osoby a obsazení: Manon Lescaut, Mirella Freny, Lescaut, seržant královské gardy, Renato Brusson, rytíř Renato de Grier, Placido Domingo, Geronte di Ravuar, Kurt Riddle, Edmondo Student, Robert Gambill, hostinský Graham Sachs Mepherson, taneční mistr John Fryatt, hudebník Brigitte Fassbenderová, seržant lukostřelců Thomas Handel, lampář Mark Curtis, námořní kapitán John Tomlinson. Sbor Královské opery Covent Garden v Londýně se sbormistryní Ninou Volkrovou a orchestr Filharmonia řídil Giuseppe Sinopoli. Z tvorby německého raného romantika Karla Marie von Webera, který je především autorem slavného Čarostřelce, si poslechneme čtyřvěté trio pro flétnu, violončelo a klavír G-moll, dílo 63. Hraje soubor The Godier Ensemble.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur jste poslouchali trio pro flétnu, violončelo a klavír G-moll, dílo 63. Karla Marie von Webera, hrál soubor The Godier Ensemble. Z tvorby vídeňského krále operety France Lehára jsem dále pro vás vybral orchestrální valčík Adria. Hraje rozhlasový symfonický orchestr Berlín pod taktovkou Michaela Jurovského.

dozněl orchestrální jadranský valčík operetního skladatele France Lehára v podání berlínského rozhlasového orchestru řízeného Michaelem Jurovským. Z tvorby bratislavského rodáka Johana Nepomuka Humla si dále na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu poslechneme pátou sonátu pro klavír Fismol, opus 81. Hraje jihokorejská pianistka He Fong Chang.

Slyšeli jste sonátu pro klavír číslo 5 fismol, dílo 81. Johana Nepomuka Humla. Hrála korejská pianistka He Fon Chang. Z tvůrčí dílny amerického skladatele George Gershwina si dále poslechneme Rapsodii v modrém, Rhapsody in Blue. Hrají Gabriel Takino na klavír, Filharmonický orchestr Monte Carlo řídí Lawrence Foster.

na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla rapsodie v modrém George Gershwina. Hráli Gabriel Tacchino na klavír, filharmonický orchestr Monte Carlo řídil Lorenz Foster. Z tvorby představitele italského středního baroka Arcangela Corelliho si poslechneme sonátu da Chiesa pro dvoje housle a basso continuo číslo 8 c-moll. Hraje soubor London Baroque.

dozněla kostelní sonáta C-moll pro dvoje housle a basso continuo Arcangela Corelliho. Na stanici D-dur Českého rozhlasu si dále poslechneme svitu pro velký orchestr na témata Friderika Chopina, dílo 640. Alexandra Konstantinoviče Glazunova. Skladba má název Chopiniana a obsahuje polonézu, nocturno, mazurku a tarantelu. Hraje státní symfonický orchestr Sovětského svazu, řídí Jevgenij Světlanov.

Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla svita pro velký orchestr Chopiniana, dílo 640. ruského pozdně romantického skladatele Alexandra Konstantinoviče Glazunova. Hrál státní symfonický orchestr Sovětského svazu pod taktovkou Jevgenie Světlanova. Nyní zavítáme do období velké francouzské opery a poslechneme si předehru k opeře Afričanka Giacoma Meyerbeera. Hraje Radio Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu v Hanovru pod taktovkou Michaela Jurovského.

0: dozněla předehra k opeře Afričanka představitele velké francouzské opery Giacoma Meyerbeera. Hrála Radio Filharmonie severoněmeckého rozhlasu v Hanovru zařízení Michaela Jurovského.
1: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážení posluchači, dnes se budu pohybovat po hodně tenkém ledě. Musím říci, že kdykoliv jsem se v minulosti ve svých pořadech třeba jen letmo dotkl opery, vždy jsem dostal od milovníků tohoto žánru vynadáno. Operní publikum je, řekněme, emotivní. Má hodně společného s postavami ze svých milovaných hudebních dramat. Milovník opery nenapíše: pane Hurníku, nahrávka Rossiniho Lazebníka s Erichem Leinsdorfem vznikla o 10 let dříve, než jste ve svém pořadu tvrdil. Milovník opery napíše: jsem krajně rozhořčen nad vaším diletantským průvodním slovem, jimž jste hanebně zneuctil odkaz velkého Ericha Leinsdorfa, který v době, kdy měl podle vás dirigovat Rossiniho, byl skutečnými operními posluchači již několik let hořce oplakáván. Pane Hurníku, styďte se. Ano, velké emoce patří k opeře. Opera si vytvořila svůj mystický svět, který má svá pravidla. Občas je někdo zreformuje, ale podstata zůstává. Na operu se nesmí hledět ani jako na část reality, ani jako na hudební skladbu. Opera je svět sám pro sebe.

Děj prodané nevěsty popisuje sňatkový podvůdek spojený s finančním profitem. Celá Jeníkova chytračina má tolik slabých míst, tolik logických slabin, že by byla v reálu okamžitě odhalena. Děj opery je tedy postaven na zcela nereálné zápletce. V činohře by to byla dosti podstatná chyba. V opeře to nehraje téměř žádnou roli. Dokonce se dá říci, že prodaná nevěsta má velmi dobré libreto. Skvěle se tu střídají sbory, árie, ansámbly, recitativy. Skvěle jsou rozvržena dějství i prostředí, v nich se události odehrávají. Děj se odehrává v interiéru i exteriéru. Víme, že tu jsou problémy s deklamací, ale z moderního pohledu se tato slabina obrací ve výhodu. Skladatelé už od počátku 20. století nelpí na strnulé deklamaci respektující všechny přízvuky a intonace mluvené řeči. Rytmus hudby tvoří kontrapunkt k rytmu slova. Smetana sice nechtě, ale úspěšně dosáhl podobného efektu. Prodaná nevěsta je vynikající opera a logika zápletky je z tohoto pohledu detailem, kterým není třeba se zabývat.

Mně samotnému trvalo hodně dlouho, než jsem se sám vyvedl z omylu, že opera je tak dobrá, jak dobrá je její hudba. Poslouchal jsem opery jako, řekněme, kantáty. Obdivoval jsem Beethovenova Fidelia a nechápal, proč nad touto jedinou Beethovenovou operou znalci poněkud krčí rameny. Slabina Fidelia je totiž právě v dramaturgii scén, tedy v tom, co jsem vynášel na Prodané nevěstě. Divadelníci a kovaní znalci opery jsou na tuto věc citlivější než já, ale jejich výkladu rozumím. Přesto si Fidelia vždy rád poslechnu. Jeho hudba má ohromný puls. Je to nejrytmičtější klasická opera, jakou znám.

ústí v ono neuvěřitelné finále, které svou dramatičností bere dech. Jaká to výzva pro scénografa. Don Giovanni je prostě opravdu opera oper.

Jak vlastně funguje opera? V barokních, klasicistních, ale i v mnohých romantických operách se dějová linka odehrává v recitativech. Když se posune k nějakému uzlovému bodu, vývoj se zastaví a přichází árie, v níž jednající postava vyjadřuje postoj k událostem. Vyspívává se z lásky či nenávisti k tomu či onomu, naříká nad něčí smrtí, eventuálně vzpomíná na cosi důležitého z minulosti. Místo árie může přijít dueto, obvykle milostné. Když árie či duet skončí, pokračuje zase recitativ. Pak jsou tu také sbory, tlumočící hlasy lidu. Texty nebývají příliš komplikované. Častá jsou zvolání typu no toto, no toto, hrůza, jaký to běs. Děj se tedy v tomto typu opery pohybuje jakýmisi přískoky. To je samozřejmě na úkor dramatičnosti a na úkor napětí. Árie jsou svým způsobem retardující prvky. Naopak vyloženě progresivní složkou opery se staly ansámbly. V nich se totiž plnohodnotně zpívá, přitom děj běží dál, protože se vedou dialogy, spory, názorové konfrontace. Vrcholné ansámblové scény pak bývají ve finále každého dějství, kde se obvykle sejdou všechny postavy. Význam ansámblů jako jeden z prvních a rozhodně nejvýrazněji pochopil Mozart. Finále druhého dějství Figarovy svatby trvá 20 minut. Přicházejí stále nové postavy, děj se žene kupředu bez recitativů a árií.

Ještě dlouho se skladatelé neobešli bez recitativů. Některé opery, třeba Čarostřelec, mají dokonce recitativy mluvené. V romantismu, adorujícím melodii a sílu osobnosti, narostl význam árií, kde mohli velcí pěvci předvést svou virtuozitu, jako u Rossiniho, nebo jímavou krásu a volumen svého hlasu, jako u Verdiho. Árie z Verdiho raných oper uvádějí milovníky Belcanta do frenetického nadšení, mě pak, odpusťte, do rozpaků. Kam se podělo umění mozartovské psychologie, když byl Verdi schopen doprovodit árii o kruté vraždě týmž valčíkovým rytmem jako milostný zpěv či árii o pomstě? Jenomže ve svých pozdních operách a hlavně pak v posledním díle dokázal Verdi skutečný zázrak a opravdovou operní reformu, ač se tomu tak neříká. Verdiho Falstaff je vlastně jediným velkým ansámblem od začátku do konce. Nejsou tu árie ani recitativy, ale úžasně svěží, fantasticky prokomponovaná proměnlivá hudba, která reaguje na každý duševní záchvěv postav. Geniální dílo, které nemá obdoby. Nemůžu pochopit, jak mohl Verdi předtím celý život psát to své mcaca mcaca. Mi solletti la mia mano e sarà una giostra gaia gaia gaia.

Verdi tedy ve Falstaffovi postavil hudební formu ansámblu nad všechny ostatní složky. Založil tak moderní typ prokomponované opery bez oddělených čísel. Puccini, Wagner, Britten, všichni se vydali tímto směrem. Ale recitativ neměl odzvoněno. Debussy ho vyzdvihl na nejvyšší příčku v Peleovi a Melisandě. Vše je tu francouzsky decentní, jemné, dialogy jsou realistické. Debussyho opera je výjimečná tím, že tu není žádné velké drama, rozhodně se ale nenudíme, neboť naši pozornost mimo jiné udržuje nádherná instrumentace.

V tomto pořadu bych vůbec neměl mluvit o Wagnerovi. Vždy zdůrazňoval, že nepíše opery, ale hudební dramata. Jeho revoluce, vlastně hned několik revolucí, spočívá zejména v tom, že přizpůsobil hudební čas času reálnému. Opera byla vždy dějovou a psychologickou zkratkou. To, co se v opeře uděje za 2 hodiny, by se v reálu odehrávalo měsíce. Wagner ale děj rozvíjí mnohem pomaleji. Jestliže si hrdina něco rozmýšlí, dá mu na to Wagner klidně 30 minut. Postava tak může nahlas přemýšlet téměř tak, jak by tomu bylo doopravdy. Když umírající Tristan čeká na příjezd své Isoldy, je to i v divadle opravdu k nepřečkání. Přímo fyzicky za zvuku táhlého sóla anglického rohu cítíme, jak dlouho Tristan čeká a čeká. Spolu s ním prožíváme nadšení, když se loď v dálce nakonec objeví. Hudba se tedy přizpůsobila potřebám děje a psychologie a přitom jí to vůbec neublížilo.

0: Posledním velkým přínosem do samotné struktury operního žánru byl Sprechgesang v opeře Vojcek Albana Berga. Mluvospěvem vyřešil Berg mnohé problémy, které vyplývají ze souběhu děje a hudby. Kvůli těmto problémům bylo nad operou zlomeno už mnoho holí, ale vždy se ukázalo, že obavy jsou zbytečné. Ani dnešní móda muzikálů operu neohrožuje, protože muzikály jsou spíše nástupci operety než opery. Opera je strhující právě tím, jak je nereálná. To má význam zvláště v době, kdy skutečná realita není zrovna nic moc.
1: Das Messer. Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Näher. Noch näher. Mir graut's. Da regt sich was. Still. Alles still und tot. Mörder, Mörder! Ha, da ruft! Nein, ich selbst. Harry!

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonio Vivaldi, árie Judity z první části oratoria Judita Triumphans. Zpívá Magdalena Kožená, Akademii Montis Regalis řídí Alessandro De Marchi.

Jak známo, slovanské tance byly jedním z děl, která bleskově rozšířila slávu mladého českého skladatele po světě. Už v srpnu roku 1878 patřily moravské dvojzpěvy a slovanské tance, které na Brámsovo doporučení vydal Fritz Zimrock, k nejžádanějším hudebninám na trhu. Hovoříme o době, v níž nebylo šlechtické ani měšťanské rodiny bez klavíru, a tak byl tento repertoár velmi žádaným zbožím, zvláště pak pro čtyři ruce. Společně je mohli hrát učitel a žák, ostýchavější měšťanské slečny, sourozenci, přátelé. I slovanské tance Antonína Dvořáka se nejprve rozletěly do světa v této podobě. A tak si ji teď připomeneme s klavíristy Mariánem Lapšanským a Petrem Topercrem. Dvořákův slovanský tanec číslo 3 Azdur.

Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Giacomo Puccini, árie Johnsona z třetího dějství opery Děvče ze Zlatého západu. Zpívá Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra řídí Oliviero de Fabritis.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Igor Stravinský, Příběh vojáka a z něho tři tance, tango, valčík a ragtime. Komorní harmonii řídí Libor Pešek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mann.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta, romance z koncertu pro klavír a orchestr číslo 13 C-dur. Hraje Maria João Pirish, orchestr Gulbenkianovy nadace řídí Theodor Gulschbauer.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo franko-vlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Georg Friedrich Händel, třetí věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur. Hraje na harfu Uršula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů, orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Přejeme dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Na jižní Moravě se objevila supercela s prudkým větrem. Německý kancléř Merz přivítá před společným zasedáním obou vlád francouzského prezidenta Macrona. Lidé se můžou na Colors of Ostrava zúčastnit debaty Českého rozhlasu o zkoumání tajemné Masarykovy obálky. A bude oblačno až polojasno, postupně s lokálními přeháňkami. Teploty do 30 stupňů. Přes jižní Moravu se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky s příbalovým deštěm a kroupami. Podle meteorologů se objevily i supercely s prudkým větrem. Hasiči hlavně čerpali vodu a odstraňovali stromy. V Brně napočítali téměř 50 výjezdů a další na Břeclavsku a Hodonínsku. V Prušánkách na Hodonínsku bouřka uvolnila izolaci střechy základní školy a další škody sčítají, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
4: Lidi chodí hlásit, jsou tady uletěné nějaké střechy, není to nic tak zásadního, tak jak když bylo tornádo, popadané stromy, voda se čerpá ze sklepů a to nejhorší se bude řešit asi zítra, to pak se budou zaplachtovávat nějakým způsobem střechy.
3: Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu bojovat dál.
5: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
6: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
5: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
6: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron míří na jedno ze svých posledních zasedání francouzské a německé vlády před prezidentskými volbami příští rok. V Kolíně ho přivítá kancléř Friedrich Merz. Jednat budou o konfliktech ve světě i o společné obranné spolupráci.
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron v jednom z posledních projevů před francouzskými vojáky přiznal, že ho mrzí krach francouzsko-německého projektu SCAF na vývoj stíhačky budoucnosti. Podle francouzské televize TF1 za ní můžou neschody mezi francouzskou zbrojovkou Dassault, která vyrábí stíhačky Rafale, a evropským Airbusem. Končící předseda správní rady Airbusu René Obermann v rozhovoru pro deníky Le Monde a Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzývá ke konci průmyslového nacionalismu a upřednostnění společných evropských zájmů. Varuje přitom před nejistým zapojením Američanů v případě konfliktu v Evropě a stále větší hrozbou ze strany Ruska. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Lidé dnes na Colors of Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Moderátor Českého rozhlasu Jan Pokorný bude debatovat s historičkou Dagmar Hájkovou. Ta jako první v projektu radiožurnálu Tajemná obálka četla slova prezidenta, která zaznamenal Jan Masaryk. S Janem Pokorným se k události a textu s odstupem vrátí.
8: Je otázkou, zda text v té obálce nenasměroval historiky k dalším zajímavým pátráním a bádáním. Určitě ale budeme mluvit i o Masarykově odkazu dnešku a rozhodně se nám v debatě prolne další postava, která je objektem zkoumání Dagmar Hájkové, tedy Edvard Beneš.
9: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno. Ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer ale budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 32. Meteorologové pak varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: Radioservis představuje
10: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
11: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
10: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
11: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
10: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké čtvrteční ráno, tak po té deštivé noci se nám teď ráno dýchá snad o něco lépe a když se k tomu přidá ještě hezká hudba a dobrá společnost, třeba Českého rozhlasu, tak ten začátek dne může být hezky příjemný, takže vítejte na Vltavě. My se podíváme za chvíli do Brna, právě tam totiž vzniká nová hudební komedie s Bolkem Polívkou v titulní roli. Co se stane, když se stárnoucí hudební hvězda rozhodne napsat svůj životní muzikál, ale do práce zasáhne nečekaný infarkt? My jsme byli u natáčení a přineseme podrobnosti. A nejdřív se zaměříme na svět antických mýtů. Christopher Nolan totiž přivádí na filmové plátno Homérovu Odysseu. Proč nás příběh krále Odyssea, který vznikl před téměř 3000 lety, dodnes fascinuje? A jaké místo zaujímá právě v dějinách filmu? I na to všechno odpovíme v reportáži už za pár minut. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Ze studia zdraví a dobré ráno ještě jednou přejí Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková, Kristof Willibald Gluck, Maximilian Osievič Štanberg nebo třeba Ignác Josef Plejel. Také tvorbou těchto skladatelů otevřeme čtvrteční ranní mozaiku. Jsme rádi, že jste s námi. Hezký den a dobrý poslech.

0: Ignác Josef Pleyel. Na Vltavě dozněla třetí část jeho symfonie F-dur. Je právě 6 hodin téměř 12 minut.
1: Projekt mrakodrapu Top Tower v pražských Nových Butovicích získal od úřadu Prahy 13 stavební povolení. Budova vysoká 126 metrů s konstrukcí, která připomíná vrak lodi, se má po dokončení stát nejvyšší stavbou v České republice.
0: Projekt má podle městské části Praha 13 nabídnout 250 bytů pro mladou generaci a lokalita má zajistit dobrou dopravní dostupnost. Kdyby se mohlo začít stavět, se zatím neví. Vše bude záležet na stavebním úřadu.
1: Dominantou celé stavby by měla být konstrukce, která tedy připomíná vrak lodi. Ta bude opřená o samotný mrakodrap. Navrhli ji architekt Tomáš Císař a také výtvarník David Černý. A konstrukce má být ještě o přibližně 10 metrů vyšší než samotný dům. Ale i tahle stavba má svoje kritiky.

0: Britská klavíristka Isata Kaney Mason nám zahrála první ze tří romancí pro klavír Clary Schumann.
1: A teď o filmu 10 let putování, setkání s jednookým obrem, sirénami i bájnými tvory. Do kin přichází Odysea v režii Christophera Nolana, nová filmová podoba jednoho z nejslavnějších eposů světové literatury.
0: Po úspěchu filmu Oppenheimer sáhl Oscarový tvůrce po příběhu, který fascinuje už téměř 3000 let.
2: Ano, Odysea. Tohle je způsob, jak přimět ovce, aby pozvali vlka na večeři.
3: Když se řekne Odysseus, většina lidí si vybaví trojského koně, jeho nejznámější lest. Jenže právě ta do samotné Odyseje nepatří. Homérův epos začínáš ve chvíli, kdy troj...

0: trojská válka skončila a Odysseus se vydává na dlouhou cestu domů. Ve filmu Troja z roku 2004 ho stvárnil Sean Bean.
1: Budou-li někdy vyprávět můj příběh, ať říkají, že jsem kráčel s obry.
0: Jenže cesta, která měla trvat několik týdnů, se protáhne na dlouhých 10 let. Na moři potká kyklopa Polyféma, sirény, čarodějku Kirke, nymfu Kalypso i samotné bohy. Doma na něj mezi tím čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
1: Remember, a wife, a son.
0: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemacha Tom Holland. Další role mají Robert Pattinson, Zendaya nebo Charlize Theron. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery. Odysseus provází dějiny filmu prakticky od jejich začátků. Už v roce 1911 vznikl němý velkofilm Pád Troje. V roce 1954 přišel hollywoodský snímek Ulysses s Kirkem Douglasem. O 4 desetiletí později vzniklo dodnes asi nejznámější televizní zpracování s Armandem Asantem v hlavní roli. Kromě něj ve filmu hraje Isabella Rossellini nebo Christopher Lee. Naposledy si Odyssea zahrál Ralph Fiennes ve 2 roky starém filmu Návrat italského režiséra Uberta Pasoliniho. Jeho ženu Penelope stvárnila Juliette Binoche.
2: I am Odysseus's wife.
3: Odysseus is dead.
2: Not to me.
4: There was no king. He sailed to Troy years ago.
0: A pak jsou tu filmy, které Homéra převyprávěli úplně jinak. Bratři Coenové natočili Bratříčku k Daisy, kde se z řeckého hrdiny stal uprchlý trestanec Ulysses McGill v podání George Clooneyho.
5: Dámy, moc mě těší, jmenuji se Everett McGill. A vy tři jste ty nejlíbeznější, nejkrásnější.
0: Odyssea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Vidíme to v Interstellaru, Dunkerku i Počátku. V něm vede cesta domů skrz několik vrstev snů. Odysseus tak do Nolanovy filmografie zapadá překvapivě přirozeně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Jsme zvědaví, jaká Odyssea od Christophera Nolana bude, ale tenhle snímek už viděla filmová publicistka Jana Puckalská a její recenzi uslyšíme přibližně ve 15:45. Na 9.
7: A na Vltavě nám teď zahraje české uskupení Gondolán Trio. Poslechneme si jejich píseň Je mi to líto.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: Göteborský symfonický orchestr. V jeho podání dozněl na Vltavě část variací pro velký orchestr Maximiliana Osejeviče Steinberga.
1: Koncertem americké kapely 21 Pilots vyvrcholil včera pozdě večer před desítkami tisíc diváků první den festivalu Colors of Ostrava. Co nabídne festival dnes, tak to řekneme hned po zprávách v 6:30.

0: nám Danilo Perez skladbu s názvem Overjoyed, tedy jestli to můžeme přeložit něco jako přešťastný, nadšený, mimořádně šťastný. Tak ať je šťastné i vaše dnešní ráno s datem 16. července na hodinách 6.30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dalším rodinám s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nově budou docházet přímo do rodin i v Ústeckém a Karlovarském kraji. Program O mama vznikl na Slovensku a už funguje i v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoct malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informoval o tom na síti X. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Česko taky pomáhá se 2 vrtulníky s hašením požárů na jihu Francie. Večer se uzavírá nominace na lídra britské lejbristické strany. Automaticky se stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten se přednedávnem stal poslancem a splnil tak podmínku pro výkon premiérské funkce. V Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden současný autor. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny. A počasí bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět ale čekejte lokální přehánky a ojediněle se objeví i bouřky. Večer ale budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 32. Meteorologové pak varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A teď vás pozveme na dva festivaly, do Třince a taky do Ostravy. Zastavíme se na výstavě v Pražské galerii Portheimka, ale začínáme hudebním festivalem ve Znojmě. Tam nabídnou premiéru barokní opery baletu Galantní světy skladatele Jeana Philippa Rameaua. Inscenace začíná v 7:30 večer v centru jízdárna.
2: V Pražské galerii Portheimka začíná nová výstava, která představuje dialog mezi odkazem barokních mistrů a tvorbou současných českých umělců.
1: Všem, kdo mají rádi industriální architekturu, dáváme na vědomí to, že během festivalu Colors of Ostrava mohou nahlédnout do odlévací haly vysokých pecí číslo 4 a 6. Komentované prohlídky začínají ve 13 hodin a nabídnou pohled do prostor před jejich plánovanou proměnou v muzeum.
2: A centrum Třince dnes oživí tradiční letní festival Třinecké kulturní léto. Ve 4 odpoledne tu uvidíte interaktivní představení pro děti Cirkusárium. Od 17 hodin potom vystoupení pěveckých talentů regionu a večer třeba koncert Luboše Pospíšila.

0: Unikátní spojení flétny a orchestru na Vltavě dozněla první část koncertu Kristofa Willibalda Glucka.
1: Míříme do divadla. Bolek Polívka jako zpěvák, který se na sklonku kariéry rozhodne natočit muzikál o vlastním životě. Jenomže potom přijde nečekaný zlom. Právě takový je příběh nové hudební komedie Svět podle Adama, kterou filmaři natáčí v Brně.
0: Tvůrci doufají, že muzikál bude mít příští rok premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech.
2: Tak pozor, Bolek spí a akce.
3: Dcerušky moje milované.
4: Hlavnú postavu hrá Bolek Polívka, trošku podľa mňa akoby hrá sám seba. Není to slávny herec, ale je to slávny spevák. On je taký ako pesničkár, taký folkaš, ktorý sa rozhodol na staré kolena, že spraví muzikál. A zobrali mu to v Slovenskom národnom divadle. Nevyšlo to podľa jeho predstav, tak sa mu to nepáči, to spracovanie, že tam dostane infarkt. A vlastne ten celý príbeh sa mu sníva.
5: Popisuje zápletku režisér Jonáš Karásek. Ve snu si pak Bolek Polívka v roli zpěváka Adama Zeminy přehraje muzikál podle vlastních představ.
3: V té Angony se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak si to vlastně představoval, jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý a když byl zamilovaný. A potom takový starík typu alfa stařec.
5: Scénáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
6: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici na zlato a striebro. Ľudia sa postavili proti tomu, že teraz spoločnosť chcela robiť povrchovú ťažbu, čo by znamenalo, že tam zostane po nich kráter a ten proces vyhrali.
2: Jo, tak to už ani vlastná pesnička nepreberie, tak
6: je to o schopnosti aj starých ľudí sa vlastne postaviť niečomu, čo im nevyhovuje a je to aj príbeh priateľstva, lásky, veľmi pekných vzťahov v nejakej malej dedinke, kde je nejaký múdry starý človek, ktorý celú tú dedinu vie držať pokope, vie ich motivovať.
5: V muzikálu zazní 21 pôvodných písní, ktoré sú podľa herce Davida Hartla žánrovie pestré.
7: Pôjdete s nami vlastne celý príbeh, takže od možno nejakých balád, cez rock'n'roll, cez blues, všetko je to také, mám pocit, že to má taký folkový alebo folklórny šat. Od cymbalu až po huslo vesola až po elektrické gitary. Takže je tam naozaj že všeličo, ale pritom to má keby taký jednotný štýl.
5: Kromě slovenských lokací natáčel štáb také v Brně a okolí, doplňuje producent Jan Hubáček.
8: Lokace přímo v centru Brna, jako je ulice Biskupská, třída kapitána Jaroše, nebo skvělé interiéry bývalé nemocnice Franska v Kašpitálu. Kromě městských lokalit jsme hráli také přírodní scenérie. Zásadní lokalitou je jezírko, kde právě pramení ta kouzelná voda a tohle jsme našli ve vesnici Lažánky za Veverskou Vytýčkou. A shodou okolností v blízkosti jezírka Horní Sluna se taky nachází kamenolom, který jsme promptně zařadili mezi další lokace.
5: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Zpěvačka Nancy Wilson byla teprve na začátku své kariéry, když natočila album se saxofonistou Cannonballem Adderleym, který už tehdy patřil k nejvýraznějším osobnostem amerického jazzu. Z jejich společného alba Nancy Wilson Cannonball Adderley jsme slyšeli píseň Save Your Love For Me.
1: Minutu před 7:15 máme pro vás tip k poslechu Vltavy. Nenechte si ujít mimořádný hudební zážitek. Už dnes večer nabídneme přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu Letní slavnosti staré hudby.
0: Poprvé v České republice vystoupí renomovaný londýnský ansámbl Stile Antico s hudbou renesančních mistrů a vedle Palestrinovy Missy Papae Marcelli zazní také Allegriho proslulé Miserere mei.
1: Od 20 hodin tedy poslouchejte u nás na Českém rozhlase Vltava zahajovací koncert, ale na Vltavě toho pro vás máme pochopitelně mnohem víc. Stačí se jenom podívat na náš web vltavarozhlas.cz a můžete si poslechnout třeba četbu s hvězdičkou, kterou jsme včera načali, a čteme z knížky Stará postel. Je to fascinující intimní próza, která oslavuje život v jeho prapodstatě a připomíná 100 let narození Ludvíka Vaculíka. Starou postel, první dva díly, najdete na našem webu.

0: Válka světů, Šest dnů kondora nebo Čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Arcangelo Corelli. Soubor Glee Incognite nám zahrál druhou část jeho koncerta Grossa číslo 11 B-dur.
1: Teď si připomeneme slavného čínského básníka Lipo, který představuje svobodného ducha, který svou poezií učí dívat se na svět s úžasem, lehkostí a otevřeností. A svou dnešní úvahu Lipo věnoval překladatel a sám básník Adam Borzič.
2: Před časem jsem navštívil inscenaci Tři kumpáni v divadle v Dlouhé. Byl to dárek narozeninám od milované bytosti, s níž sdílím lásku k poezii. Toto představení vypráví příběh největšího čínského básníka Lipa způsobem, který jsem snad ještě na českém jevišti neviděl. Indonéské stínové divadlo Wayang Kulit, básníkovi verše v různých překladech, tradiční orchestr gamelan, tanec těl, kaligrafie stínů, voda, světlo i tma se tu spojují v jedinou scénickou báseň. Rozplakala mě její krása. Jako bych neseděl v hledišti, ale vstoupil do tekoucího snu, kde se hory sklánějí k řekám a svítící luna flirtuje s opilým básníkem. Lipo žil v 8. století za slavné dynastie Tang. Byl milovníkem vína, hor a básnických přátelství. Svobodným duchem, který se toulal Čínou a vášnivě hledal taoistickou moudrost. Na císařském dvoře pobyl jen krátce, příliš svobodný na to, aby se nechal spoutat ceremoniálním řádem, příliš nevinný a naivní, aby uměl rozplétat pavučiny dvorských intrik. Putoval krajinou, psal verše, obdivoval měsíc, pil s přáteli, zakládal rodiny, které posléze opouštěl, přicházel a znovu odcházel z místa na místo. Nestálý, neukotvený, nezodpovědný, ale současně mohutný, plodný a košatý jako prastarý Jinan. Legenda vypráví, že básník zemřel ve chvíli, kdy se z loďky pokoušel obejmout odraz měsíce na hladině řeky. Ať už je to pravda nebo ne, vystihuje to ovzduší jeho duše. Už za života byl vnímán jako nebešťan, který sestoupil na zem, údajně syn samotné večernice. Jeho věhlas mu zachránil život, když mu hrozil trest smrti za to, že se přidal na stranu vlastizrádného prince. Později byl vyhlášen za jednou ze tří nedostižných vzorů čínské poezie, zároveň ovšem patřil mezi 8 nesmrtelných pijáků. Hvězdnou básnickou trojici s ním tvoří i jeho dobrý přítel Tufu, jehož poezie je plná lidské bolesti a současně něžná jako jarní vody. Třetím nedostižným vzorem je pak Wang Wei, jemný melancholický buddhista, který byl současně geniálním malířem a kaligrafem. K naprostému vrcholu čínské poezie bývá ještě řazena básnířka Li Qingchao, jejíž skořicovníky a slivoně voní hluboce intimním smutkem. Lipo je z této velkolepé družiny básnicky nejnápaditější a nejbarvitější. Je to meteorit plný proměn. Své verše vydechoval s omamnou lehkostí. Tato lehkost ovšem neobcházela hloubku lidské ani kosmické zkušenosti. V jeho verších se otevírá vesmír jako vějíř. Letící jeřáb, červené bobule na keři, šumborovic ve tmě, měsíc v oku, osamělost, která se stává písní žlutých vod. Lipo básnil z hedvábné chvíle, sypal z rukávu poezie dary jiskřivé a současně jemné jako čaj. Tak ho cítím. A to nám v překladech uniká větší část jeho obrovitosti. Někdy ovšem jeho luna, vlastními slovy básníka, mrazí jako led a opilá tesknota může vyplašit i bílé čápy. Svět proměn je světem pomíjivosti, světem loučení i nových úsvitů a bájných zrození. Ze všech velkých čínských básníků nejvíce hýřil barvami. Zelené hory, vodní ořechy, zlaté studny i krví zbarvené řeky, broskve a švestky, sosny a ibišky, vybělené kosti a moc noci. Tolik barev, tolik obrazů a současně prostota, uvolněnost této poezie. Ta zázračně střídmá nestřídmost. V tradici ustálené a mnohdy formalizované obraznosti tradičního čínského básnictví je Lipo gejzírem možností. Originalita jeho obraznosti podněty původní tradice vonavě a šťavnatě přetváří nebo je z lehkostí překračuje. Lipo byl z těch básníků, kteří sami utvářejí kánon, kteří poezii znovu definují. Asijský ledovec, pro nějž nám chybí míra, napsal o něm F.X. Schalda, který jej z evropských básníků přirovnal k Arturu Rimbaudovi. I ten působil jako nebeské těleso, které se zřítilo k nám na červivou zem. Spojením bohemské výstřednosti a klasické krásy, osudu a díle Lipa do našich prozaických časů vpadává až nepatřičně. A přece by nám prospělo alespoň místy podlehnout magii okamžiku, opít se poezii kosmu, stát se dítětem okamžiku, mysticky bezelstným i hravým, vydat se s básníkem na řeku a ve světle luny se znovu zamilovat do nesmírnosti života. Závěrem nech nesmrtelný básník promluví osobně v překladu milého přítele Petra Kratochvíla. Voda, jak pruh byleného hedvábí, tak hladká, že s nebem splývá. Jak bych chtěl plout po měsíci v úplňku a hledět na květy z lodi plné vína.
1: Říká Adam Borzič, který tímhle vzpomněl na básníka Lipo, svobodomyslného poutníka, milovníka vína, přírody, přátelství a taoistické filozofie.
0: Vltava je s vámi i ve čtvrtek 16. července. Do konce hodiny vás doprovodí Christian McBride Big Band.

0: Hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rodiny s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách získají nově podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Írán tvrdí, že zasáhl americké cíle na Blízkém východě. Návštěvníci Colors of Ostrava mají vzácnou příležitost prohlédnout si vyhaslé vysoké pece. A bude oblačno až polojasno, postupně s lokálními přeháňkami, teploty do 30 stupňů. Dalším rodinám budou s nejmenšími dětmi pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nezisková organizace, která už teď funguje na Slovensku a v Moravskoslezském kraji, se nově zaměří i na jiné vyloučené lokality.
3: Za rodinami přímo domů budou chodit komunitní pracovnice organizace Cestavon.cz. Říká se jim o mami a s takovým prostředím mají vlastní zkušenosti, popisuje její ředitelka Svatava Plachá.
4: Chodí přímo k maminkám domů, ale vlastně většina těch našich omám zažila nějaké vyloučení, nějakou chudobu a už jsou trošku jinde.
3: Rozšíření programu do Chebu, Litvínova a Mostu umožní nadace do Kellner Family Foundation, která během 3 let věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové může podpora dětem v méně podnětném prostředí usnadnit i nástup do školky i školy.
5: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
3: První pracovnice vyrazí do rodin nejpozději v lednu příštího roku. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Íránská armáda tvrdí, že zasáhla radarový systém na základně Spojených států v Kuvajtu. Tamní síly už dřív informovaly, že odrážely útoky íránských dronů. Vzdušné údery údajně trefily i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Kvůli hrozící palbě se rozezněly sirény v Bahrajnu, který bývá cílem íránských odvetných úderů. Na Írán předtím rozsáhle zaútočily Spojené státy. V areálu Mělnické elektrárny začali technici stavět spalovnu odpadu. Ročně by měla zpracovat 320 tisíc tun materiálu. Práce za 12 miliard korun mají být hotové za 2 roky, říká Jiří Bukovič, ředitel společnosti Energotrans, která patří do skupiny ČES a elektrárnu provozuje.
6: Směsný komunální odpad bude dopravován po železnici i po silniční komunikaci. V blízkosti naší lokality je řeka Labe. V okamžiku, kdy řeka Labe na tento způsob dopravy by byla uspůsobena, možnost dodávat odpad po řece by mohla být reálná.
2: Ukrajinští poslanci by se dnes měli sejít, aby schválili novou vládu. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhij Korecký, který poslancům představí obměněnou vládu.
7: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích pořádá pro návštěvníky Colors of Ostrava prohlídky vyhaslých vysokých pecí. Do 3 let se promění v novou industriální expozici.
8: Ta koule je součást rozvodí toho železa. Určitý rozdělováč do více proudů.
9: Říká ředitel Muzea Plus Pavel Lazar o obří kovové kouli, kterou v odlévací hale vysokých pecí nechali dělníci. Žhavý kov už ji neobtéká, v muzeu ale zůstane a teď ji můžou vidět návštěvníci Colors of Ostrava.
8: To bude surové muzeum, a je zájem, aby jsme v maximální míře zachovali tu autenticitu.
9: Muzeum Plus otevře do 3 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno. Ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojediněle se objeví i bouřky. Večer ale budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 32. Meteorologové pak varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. A více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, jestli nám něco pomáhá líp porozumět světu a taky třeba i nám samotným, potom je to určitě umění. A my se tomu budeme věnovat v následujících minutách. Publicista Jan Nejedlý přibližně za půl hodinky doporučí trojici knižních novinek, které spojuje pohled na člověka i současnou společnost. Míříme taky do pardubického domu u Jonáše, kde nová výstava Soft Touches otevírá otázky identity, těla a tlaku na dokonalost v době sociálních sítí, ale za chviličku začneme putování po Václavském náměstí. V novém díle našeho seriálu se zastavíme ve spodní části Václavského náměstí. Ta už před několika lety prošla výraznou proměnou. Pojďte na cestu s námi, je 6 minut po 7 a dobré ráno za celý dnešní ranní vysílací tým přejí Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že jste se rozhodli den trávit právě v naší společnosti a v této hodině vám nabídneme mimo jiné hudbu kapely Hradišťan, ale také třeba symfonii Karla Filipa Emanuela Bacha, nebo právě teď část sonáty Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy. První částí jeho sonáty pro housle a klavír F-dur jsme zahájili další hodinu ranní mozaiky.
1: Horní část Václavského náměstí v Praze, ta je aktuálně rozkopaná. My rozhlasáci to dobře víme, protože když běžíme ze stanice Muzeum sem nahoru na adresu Vinohradská 12, tak to dobře vidíme, jaké tam probíhají změny. Ta spodní část Václavského náměstí, ta byla dokončena už před téměř 4 lety.
0: A to po dlouhých letech příprav a odkladů podle projektu z roku 2005 architekta Jakuba Cíglera a jeho týmu. Vznikla tu pěší zóna s kamennými

0: založený záhon, který ale zase, když se likvidoval, tak to vyneslo sebou velkou vlnu nevole.
1: Popisuje architekt a urbanista Petr Kučera, který se do roku 2019 podílel na projektu revitalizace Václavského náměstí v týmu Jakuba Cíglera. Procházíme spodní částí náměstí, dokončenou v roce 2022, která se výrazně otevřela lidem. Je tu nová dlažba a pěší zónu doplňují dvě aleje nově vysázených lip.
0: Vzniklo takové dvouprohové řešení těch chodníků, které jaksi vymezují ty aleje, stará řada a nová řada, která samozřejmě roste a bude to čím dál patrnější. Tady vidíte tu dvousměrnost, se vám nemotají před zahrádky a lidé, co koukají do výloh a lidé, co rychle běžejí dolů. No a pak ten prostředek, kde se dá buď korzovat, no a nebo tam dělat akce.
1: Najdeme tu také nový mobiliář, lavičky v podobě jednoduchých bloků z umělého kamene. Některé z nich už ale nesou stopy opotřebení, místy jsou poškozené a odštípnuté. A my docházíme na úroveň Baťova paláce, k fontáně s celkem 16 tryskami a světly zapuštěnými přímo v dlažbě.
0: Jsou to trysky ze země proto, aby se dala vlastně vypnout, aby nepřekážela. Projekt počítal s tím, že vlastně ty trysky kolem té fontány dají jako udělat. Vytvořit jakési mikronáměstí v rámci té vesničky.
1: Fontánu ovšem v minulosti poškodila auta a těžká technika a dnes ji obkružují kamenné lavičky a menší válce, které slouží nejen k posezení, ale i jako ochrana proti vjezdu vozidel. Podle Petra Kučery je ale problém především ve správě a údržbě celého prostoru.
0: Podívejte se, Bernu je krásné náměstí, hlavní, centrální, ale nejenom tam, nebo dokonce na Budějovické, na Brumovce. Tam je běžný, že jsou trysky v dlažbě, ale nejsou kolem žádný jako zábrany. No protože většinou ty prostranství mají soukromého správce a ten se teda sakra pohlídá. Takže všimněte si, že veřejný prostor u těch developerských projektů často je mnohem kvalitnější než ten veřejný prostor pod městem. Tohle je třeba pro mě jako otazník, jakože si myslím, že náměstí by mělo mít vlastního správce, ten měl vyvažovat zájmy nad tou kvalitou toho prostoru, prostupností a tou nekomerčností, s těmi zájmy komerčními, kterým jako rozumím, jo, zase jsou tím motorem ekonomickým. To se obávám, že tady tuhle chvíli není, respektive to částečně supluje sdružení, složené zejména z těch zdejších majitelů, pronajímatelů a nájemců.
1: Správu Václavského náměstí v posledních 7 letech koordinuje sdružení Nového města pražského, které vede Monika Vlková.
2: Jsme koordinátorem správy veřejného prostoru pro městskou část jako smluvní partner. To má vyjmenované ty oblasti, je to oblast technického stavu povrchů, mobiliáře, zeleně, čistoty, takového toho sociálního monitoringu. My jsme ten, kdo územím prochází v rámci obhlídek a vlastně sleduje ho v té velikosti a komplexitě a hlásí těm městským společnostem nedostatky, aby ten prostor byl dobrý, vhodný, bezpečný pro všechny.
1: Sdružení funguje přes 20 let. O tradiční sousedský spolek ale nejde.
2: My jsme sousedský spolek těch, co tady fungují přes den, pracujících firem, společností, majitelů, nemovitostí, ale máme samozřejmě v našich řadách i rezidenty.
1: My jsme byli v té spodní části Václavského náměstí, které už prošlo rekonstrukcí, revitalizací. Tak by mě zajímalo, jak se tyto změny projevují v praxi, jak ten prostor lidé využívají.
2: Vodní prvky jsou skvělý, já třeba bych si představovala, že by ta fontána byla skutečně jako něco. Ve smyslu jako něco impozantního, vlastně ta fontána bohužel neumožňuje příliš vysoký nastavení tryskání, takže potom slouží třeba k účelům, ke kterým zase nechceme. Třeba si tam hrajou děti a ta voda vlastně je technicky ošetřená, není pitná samozřejmě a pak může sloužit jako, chtěla jsem říct mítko, což je od slova pítko, ale jako umývárna.
1: Ani nové lavičky nejsou podle Moniky Vlkové ideální, zejména pro seniory, kterým chybí opěrky a opěradla.
2: Jsou nízký, jsou studený, jsou tady z umělýho kamene, nahoře bude pravej kámen, strašně se těžko s nima manipuluje, musí na to přijet auto s rukou, takže když si vytvoříte prostor jako složitý, tak se vám bude prostě složitě obhospodařovat a složitě udržovat.
3: To byla Monika Vlková ze Sdružení Nového města pražského. Mimochodem zítra se zaměříme na ojedinělý příklad domu. Jehož funkce se za skoro 100 let nezměnila. A jestli si myslíte, že jde o funkcionalistický Baťův palác, potom si to myslíte správně.
4: Kde končí naše skutečné já a kde začíná svět sociálních sítí? Právě to zkoumá nová výstava v Pardubickém domě u Jonáše. A my se tam podíváme za chvíli.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hudební uskupení Berlina Barok Solist nám zahrálo první část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo e-moll Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Do jaké míry nás proměňují sociální sítě a kde končí naše skutečné já? Přesně na tyhle otázky teď hledá odpověď výstava Gočárovy galerie s názvem Soft Touches. Najdete ji v Pardubickém domě u Jonáše na Pernštýnském náměstí.
0: Spojuje tvorbu dvou mladých umělkyň, Lucie Rosické a Nikoly Emy Ryšavé, které prostřednictvím obrazů i soch otevírají témata těla, identity a tlaku na dokonalost v digitálním světě.
2: Lucie Rosická pracuje hlavně s látkou, jako je samet nebo bavlna, a technikou vyšívání, vysvětluje kurátorka Aneta Kopecká.
3: Vidíme tady jako autoportrét, kdy ona se sama jako zachycuje často v nějakých jako intimních jako situacích, nebo potom vlastně je to i nahlédnutí právě do našich domovů, které vlastně nechceme třeba jako veřejně prezentovat.
2: V čem je vlastně ta technika zajímavá a unikátní?
3: No, tak je to jednak teda jako práce s materiálem, jako konkrétně jako s látkou, a pak jako to prošívání, ona si musí nejdříve udělat jako plán, jak ten finální jako verze toho obrazu bude vypadat, a pak už jede jakoby technicky jako na tom stroji jako kus jako po kuse.
2: Přicházíme do dalšího výstavního sálu.
3: Na tu výstavu se nemá šahat, ale tím, že se to jmenuje Soft Touches, tak to přímo k tomu vyzývá.
2: Ano, je to tak. A mám chuť si na to sáhnout. Tak nebojíte se o to trošku?
3: Je to křehké poměrně, ale věřím tomu, že tady se tomu nic nestane, a zároveň ty materiály, vlastně taková ta hladkost, ta nás bude provázet jako celou touto výstavou.
2: Jakým si opakem je pak tvorba Nikoly Emy Ryšavé, která také zkoumá ženskou identitu, ale trochu jiným způsobem. Pracuje totiž primárně s betonem a laminátem.
3: Tady máme takové jako lapidárium, místnost, kde jsme vystavili sochy Nikoly, a tady už jsou takové velmi jako dramatické, jsou to taková monstra, ale jak už jsem zmínila, tak vlastně o těch monstrech nemluví jako špatně. Ona jako říká, že to jsme naopak jako my sami, když se třeba vidíme jako v zrcadle, jako že vidíme tam ten odraz něčeho, ale potom ten venek nás opak vidí jako úplně jako jinak.
2: Jsou to ženy?
3: Jsou to primárně ženy. Takže je to tady přesně o tom jako vnitřním prožívání.
2: Znají se obě autorky navzájem?
3: Autorky se znají, tak jsem právě i k této výstavě přistupovala, protože oni jako znají svoji jako práce velmi dobře, a věděla jsem, že tam bude jako mezi nimi určitá jako synergie.
2: A já úplně na závěr doplním, že výstava zůstane otevřená až do konce srpna. Z Pardubického domu u Jonáše Naděja Kubínková, Český rozhlas.

0: stick slap, což je úder hůlkou, perkusivní úder nebo rytmický efekt, tak v podání Alana Pasky jsme ho slyšeli v 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Přes jižní Moravu se odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí. Stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bude jednat ve Vídni. Rakousko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery Česka. Se šéfkou tamní diplomacie Beate Mainlovou-Reisingerovou bude jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboli. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují více než 2000 nemocných. 750 lidí zemřelo. Mezinárodní festival šachu a her dnes začíná v Pardubicích. K účasti se přihlásilo rekordních 5000 hráčů z 50 zemí světa. Podle ředitele festivalu Jana Mazucha je největší zájem o otevřené mistrovství čtyřčlenných družstev. Akce potrvá do 1. srpna. A počasí bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Meteorologové pak varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Máme 8:02, dnešní den, tedy čtvrtek, 16. červencový den, stojí na svém samotném prahu, ale my se podíváme na to, co odpoledne na večer přinese. Třeba festival letní slavnosti staré hudby. Dnes večer zahájí koncert v Emauském klášteře v Praze. Od 20 hodin vystoupí londýnský vokální ansámbl Stile Antico s programem věnovaným renesanční polyfonii a přímý přenos uslyšíte u nás na Vltavě. Naleďte tedy ve 20 hodin.
2: V kině Hvězda v Uherském Hradišti se od 18 hodin uskuteční projekce dokumentu Dalaj Lama Oceán moudrosti. Po filmu potom bude následovat také beseda s režisérem Williamem Poltykovičem.
1: Součástí hudebního léta Borska v Boru u Tachova je festival duchovní hudby. Dnes vystoupí od 18 hodin v kostele svaté Markéty na Hošťce sopranistka Karolína Janů a duo Beautiful Strings.
2: A v 17 hodin zahájí v Muzeu Vysočiny Třebíč výstavu věnovanou osudům židovských rodin spojených s městem.

0: Italský soubor Zefiro patří k předním evropským ansámblům specializovaným na barokní hudbu a dnes jsme v jeho podání slyšeli tvorbu Antonia Lottiho.
1: Čtení po nás nic nevyžaduje, vlastně jenom čas. A toho máme teď o letních prázdninách přece jenom o něco víc. Jestli už nemáte co číst, potom je tady publicista Jan Nejedlý a jeho knižní tipy.
2: Nakladatelství Dobrovský provozuje edici Smrti hlav, přinášející klasické, byť u nás dosud opomíjené, hororové a sci-fi příběhy z minulého století. S typickým motivem můry na hřbetu knihy už vyšly tituly jako Invaze zlodějů těl, Tajemství červa, Dům v Amityville či Ďáblovo znamení. Nyní k ním přibyl román Mlha z pera britského spisovatele Jamese Herberta. Dystopická próza z roku 1975 začíná zemětřesením, které způsobí obrovskou trhlinu v zemské kůře, z níž se vyline podivná mlha. Tam, kde se mlžný mrak objeví, přicházejí lidé o rozum a začínají běsnit. Mlha aktivuje v mozku agresi, kterou postižení obracejí proti sobě i druhým. Epidemie vražd a sebevražd se nevyhne ani politikům, duchovním či dětem. Autor nechá apokalypsu rozrůst do obřích rozměrů. V ohrožení se ocitají celá města, ba lidstvo samotné. Poselství, jež spisovatel svým příběhem přináší, míří proti militarismu. Za nastalou katastrofou stojí nezodpovědné vojenské experimenty. V závěru románu jde však tvůrce ještě hlouběji, když se zamýšlí, kde se v lidech navzdory výchově a vzdělání bere zlo. Další přidanou hodnotou díla se stal plastický portrét západní společnosti 70. let 20. století. Tím, jak autor mozaikovitě ukazuje působení zhoubné mlhy v různých společenských vrstvách, črtá mimoděk povahopis i životní naladění obyčejného člověka své doby. Román přeložila Martina Šímová. Dobová pnutí a rozepře tematizuje kniha Generační konflikt, pod níž jsou podepsáni Petr Honzejk a Veronika Capáková. Tato dvojice novinářů zjišťovala, cituji, jak hluboká je propast mezi boomrem, kterému táhne na 60, a sněhovou vločkou, která je na světě 25 let. A právě prožívá, jak sama říká, krizi čtvrtstoletí, ač mladá a perspektivní, cítí se ze světa nekonečných možností přehlcená a přestimulovaná. Jiskřivý mezigenerační dialog, který si autoři vyzkoušeli už v podobě podcastu, začíná těmito slovy. Když se sejde boomer a člověk z generace Z, vypadá to někdy jako kontakt odlišných civilizací. Boomer by asi řekl, že to jsou taková blízká setkání třetího druhu. Ovšem to by generace Z netušila, o čem mluví, poněvadž už nezná stejnojmenný Spielbergův film z 80. let. Vztahy, práce, bydlení, sexualita, rodičovství, alkohol, drogy či duševní zdraví. To všechno jsou témata, která tyto dvě generace rozdělují, ale rozhodně by o tom spolu měli mluvit. Knihu vydalo nakladatelství Na stole. Boomrem se cítí být i tuzemský básník, prozaik, výtvarník a kabaretiér, ukrytý pod pseudonymem Vicky Shock. Ke svým Abrahamovinám si s menším zpožděním věnoval pokračování svého loňského opusu, sbírky drobných próz, Povoláním povaleč. Návrat povaleče, jak se novinka jmenuje, se formou fejetonů, historek a črt opět staví do opozice proti požadavku korektnosti a vyváženosti. Tvůrce píše, jak chce a o čem chce. Několikrát je v textu zmiňován Charles Bukowski, avšak o nápodobě nemůže být řeč. Bohatýrská vyprávění střídají u Šoka historky o ztraceném slamáčku, jízdě autobusem, nákupu novin či předraženém pivu, za něž by se nemusel stydět ani otec Kondelík. Rozšafné maloměšťáctví a dorující banalitu si nijak nepřekáží s bohemským nihilismem, který lidskou existenci považuje za nudnou, otravnou a nesmyslnou. A protože i povaleč musí jednou chtě nechtě nastoupit do práce, najdeme tu i reflexe jeho štací, co by knihovníka v bibliobusu, ostrahy v obchodním domě Kotva či reportéra tiskové agentury. Knihu vydalo nakladatelství Klinamen.
1: Taková knížka ta dokáže zpomalit náš den, dokáže otevřít nové světy i nabídnout pohled na ten náš vnitřní vlastní svět. Docela zajímavé tituly přinesl publicista Jan Nejedlý. Co říkáte?
0: Zahraniční dobrovolníci začali v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov a my dodáme podrobnosti už za okamžik. Zůstaňte s námi.

0: Kapela Hradišťan patří k významným českým hudebním souborům, které čerpají z lidové tradice. Pod vedením Jiřího Pavlici propojuje moravský folklor s klasickou hudbou, jazzem, ale třeba i world music. Na Vltavě jsme slyšeli píseň Svět se mi vznášel.
1: A zpátky z oblaků na zem, konkrétně na Kroměřížsko, v Holešově začalo 6 dobrovolníků z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska s úklidem tamního historického židovského hřbitova. Pod vedením české koordinátorky odstraňují náletové dřeviny, břečťan a taky keře, které poškozují náhrobky a oplocení.
0: Příští týden se zapojí také do organizace festivalu židovské kultury Hamakom. Dobrovolnické pracovní kempy mají v Holešově dlouholetou tradici a kromě práce na hřbitově se znamují účastníky také s místní historií a židovským kulturním dědictvím.
1: Ještě připomenu, že Holešov byl domovem jedné z největších židovských obcí na Moravě. Dodnes se tam zachovala Šachova synagoga a taky židovský hřbitov, který má víc než 2000 náhrobků. Teď jsou téměř 3 minuty po 3:15.

0: jste ve společnosti Ranní mozaiky na Vltavě. Klavírista Ishay Shire nám zahrál druhou část klavírní sonáty číslo 30 E-dur Ludwiga van Beethovena.
1: Vizitka.
2: Hostem tentokrát bude Marie Zelbová a mluvit bude o své autobiografické prvotině s názvem Táňa Praha 3 Žižkov. V ní vypráví o svém dětství s psychicky nemocnou matkou, ale i o proměnách někdejšího Žižkova. Jestli jste tuhle knížku ještě neotevřeli, tak ji vřele doporučuju. Nedávno jsem ji přečetla a je perfektní. Marie Zelbová, hostem vizitky po 10. dopoledne.

0: Je 7 hodin 53 minut. Druhou část symfonie D-dur Leopolda Koželuha jsme slyšeli v podání Komorní filharmonie Pardubice.
1: Jan Skácel uměl slovy vykouzlit obrazy, které zůstávají v paměti, a jeho verše dali obyčejným věcem neobyčejnou hloubku. Ostatně přesvědčí nás o tom i herec a scénárista Miloň Čepelka, který si Skácelův text vybral.
2: Básnění.
3: Jan Skácel, čas zabíjaček. Strýc vybíral si kožuch oblékli a za pás zastrčili rožek. Dech stoupá od úst jako bílý mrak. Zacinkly ocílky a zazvonili nože. Už je čas, už pod nohama praská tenonký led na noční kaluži. V komoře básník slivovici pije, ťuká si z kmocháčky na lásku, na růži. Ač všechny keře přikryty jsou slámou, růžička bílá přes noc rozkvetla. Na okně zamrzlém mráz utrhl jí ve tmě a místo do vázy staví jí do světla. Jaké je ráno, ráno za dědinou, krystaly jíní září na slunci a bosou nohou přes rybník mráz jde. Jaké je ráno, ráno za dědinou, a jaké nebe, chladné, veliké. Vzpomněl jsem si na první veršovou sbírku Jana Skácela, která se jmenovala tak tajuplně Kolik příležitostí má růže. Ale nebyla to otázka, měl to být a byl spíš výčet těch příležitostí docházející k poznání, že je nespočetný. Ač všechny keře přikryty jsou slámou, přesto rozkvetla. A básník si na ní připíjí, ťuká, můj bože, s nikým jiným než z kmocháčky, z nichž každý možná si stejně jako strýc vybíral, předtím odložili kožuch, zatímco on si ho oblékli. Jak nádherně důvěrné jsou ty nářeční prvky v jazyku jinak čistě spisovném. A jak nám zatrne představa bosé nohy, jdoucí přes rybník, když dech stoupá od úst jako bílý mrak a když se uklidníme vědomím, že to jde sám mráz, tomu přece studený rybník nemůže ublížit. Tolik obyčejnosti i zázraků je v těch Skácelových nepravidelně dlouhých řádcích, které překvapivě jsou i nejsou verši, když jsou neseny tu jen větnou melodií, avšak hned vedle naopak rytmem pravidelných slovních přízvuků. A kolik příležitostí má nejen růže, nýbrž i básník, který ví, jak působivé je říct něco dvakrát jen maloučko rozdílně a jak to je i není totéž. Už je čas. Proč ocílky zacinkly a nože zazvonily? Protože kdyby to bylo obráceně, společné C ocílek a cinkání by se od sebe vzdálilo a také by se porušil rytmus verše. Tento básník byl mistr slov. Uměl jimi i malovat a věděl, že je to tak snadné najít cestu k nám, i když musíte tmu jako plnou fůru sena před sebou tlačit. Ale to už je vidění z jiné básně. A tu si v jeho sbírce Kolik příležitostí má růže, dnes už pozapomenuté z roku 1957, tu si najdete sami. Je užitečné se vracet. Je užitečné nezapomínat.
1: Najdeme si básně Jana Skácela, najdeme mimo jiné v knize Kolik příležitostí má růže. Básnění obstarává tento týden Miloň Čepelka.
0: Teď už si poslechneme známou skladbu Fly Me to the Moon Barta Howarda, a to v podání amerického varhaníka a trumpetisty Joeyho DeFrancesca.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Spojené státy znovu útočily na Írán a zastavili loď plující k íránskému přístavu. Teherán odpověděl útoky na vojenské základny v Bahrajnu a Jordánsku. Na divadelním festivalu v Avignonu se dnes koná večer věnovaný Václavu Havlovi. V Praze začínají letní slavnosti staré hudby. A bude oblačno až polojasno, postupně s lokálními přehánkami. Teploty do 30 stupňů. Americká armáda v noci znovu útočila na Írán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit íránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Íránu.
3: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k íránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit íránskými pravidly. Íránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová. Český rozhlas.
2: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. V Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden současný autor. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny.
4: Václav Havel na dramatickém textu Šeřík pracoval od konce 70. let, nikdy ho ale nedokončil. Fragmenty díla dramaticky stvární Frédéric Poty z avignonského divadla La Manufacture. Večer věnovaný Václavu Havlovi ale ocení i současné autory. Mezi nominovanými na cenu Václava Havla je třeba francouzský spisovatel Edouard Louis, který nadchl čtenáře svojí knihou Skoncovat s Edim B. o sociálních problémech na severu Francie, nebo palestinská autorka Hen Zudeová a její text Gaza moje radost. Autor, jehož dílo nejlépe vystihuje ducha svobody a boje proti útlaku, v Avignonu vybere bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Vystoupením londýnského vokálního souboru Stile Antico začne dnes večer 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Akce potrvá do 5. srpna a nese podtitul Mýty a legendy.
5: 12členný soubor v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství oživí hudbu 16. a 17. století z per anglických, italských i španělských skladatelů. Mezi vrcholy letošního ročníku bude patřit virtuózní program z díly italské houslové školy v podání španělské houslistky Miriam Hontány. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Zahajovací koncert festivalu Letní slavnosti staré hudby vysíláme od 20 hodin v přímém přenosu na Českém rozhlase Vltava.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojediněle se objeví i bouřky. Večer ale budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 32. Meteorologové pak varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, 8:05, léto přeje setkáváním, nejenom setkáváním s přáteli, ale pochopitelně i s uměním, muzikou, filmem, anebo příběhy, které stojí za to objevovat. A tak vítejte na Vltavě, všechno tohle nabízíme. Dvě výrazné české umělkyně se teď v pražské galerii Hand Kastner potkávají na společné výstavě Mokré herbáře. Co jejich tvorbu spojuje, v čem se naopak rozcházejí, tak o tom nám řekne víc výtvarný publicista Matěj Forejt. Zamíříme ale i do Vídně, kde už 35 let ožívají letní večery hudbou a filmem Pod širým nebem. No a vydáme se i do Liberce, a to v dalším díle našeho seriálu Kina v prachu času. Připomínáme příběhy starých, zaniklých biografů. Tak ještě jednou za celý tým dobré ráno. Ze studia přejí Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. V další hodině čtvrteční ranní mozaiky vám zahraje mimo jiné Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, soubor L'Arpeggiata nebo také Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK. Zůstaňte s námi, dobrý poslech.

0: Na Vltavě dozněla předehra z historického televizního seriálu Masada, ke kterému hudbu složil americký skladatel Jerry Goldsmith.
1: Pražská galerie Hunt Kastner zve na novou výstavu. Dostala název Mokré herbáře a jaké umělkyně, jaké autorky představuje, to už nám teď řekne výtvarný publicista, náš spolupracovník Matěj Forejt. Matěj, vítejte, dobrý den.
2: Je to tak, dobré ráno.
1: O koho se jedná?
2: Jedná se tedy, jak už zaznělo, o dvě umělkyně, které obě patří k důležitým jménům současného českého konceptuálního umění, řekněme. První z nich je Eva Koťátková. Tu asi není nutno za tolik představovat. Ona patří k opravdu nejúspěšnějším českým umělkyním současnosti vůbec. Zažila opakovaně už i globální úspěch, především tedy s expozicí pro český a slovenský pavilon na minulém benátském bienále, který byl hodnocený jako jeden z 10 nejlepších národních pavilonů na tom bienále. Takže to byla platforma, na které Eva Koťátková na sebe upozornila opravdu jakoby globální výtvarnou scénu. A druhou vystavující je umělkyně, která vystupuje pod pseudonymem Sráč Sam. Je to skutečně jakoby její pseudonym, který používá dlouhodobě. A ta je spojená víc, řekněme, s takovou nezávislou scénou, ale pro insidery na té české výtvarné scéně je opravdu už taky dlouhodobou stálicí té umělecké scény. Ona žije a tvoří mimo Prahu, v České Bříze u Plzně a tam provozuje i svoji nezávislou galerii Sam 83. Takže i jakoby skrze tuhle nezávislou svoji vlastní instituci

0: i hrubosti, neopracovanosti. Taky, když to vezmeme do nějaké, řekněme, symbolické roviny, tak v nějakém tradičním nebo možná stereotypním smyslu tohle všechno souvisí i s ženskou rolí nebo s nějakým ženským principem, řekněme. A to jsou všechno témata, se kterými vlastně autorky na té výstavě pracují a kolem kterých se dá číst nějaký význam té výstavy.
1: A s jakými postupy a technikami tedy obě autorky pracují?
0: Je to poměrně široké, lze tam najít opakovaně použití keramické hlíny, kovu, textilu. Eva Koťátková taky vystavuje třeba plyšový textilní objekt, který představuje motýla. Nejde teda jenom o rostliny, ale ta výstava se rozšiřuje i do nějaké, řekněme, jako té přírody jako živočichů. Ten motýl Evy Koťátkové je vlastně plyšový objekt, který překvapivě věrně představuje křídla motýla, která vypadají, jako bychom se na motýla dívali opravdu pod lupou nebo pod mikroskopem, ale taky na výstavě představuje soubor aktuálních kreseb a koláží vzniklých už v letošním roce. Jde o kompozice, které jsou poskládané z organických motivů a ženských těl, takže to zase souvisí s tím, co jsem říkal vlastně před chvílí.
1: To tedy byla Eva Koťátková, co její kolegyně?
0: Sráč sám vystavuje na výstavě hlavně starší práce, používá v nich kov, který jakoby byl v nějakém kontrastu s tím, o čem jsme tady zatím mluvili, ale vlastně ona na tom kovu používá třeba na povrchu korozi, takže to je zase něco, co nás trochu upozorňuje na nějaký kontrast mezi přírodou a lidskou činností, třeba na to, jak si nějakým způsobem naší práci příroda dokáže brát zpět, jak vlastně nějakým způsobem se člověk proti přírodě vymezuje a jak ji také možná poškozuje. A součástí vlastně prezentace umělkyně Sráč sam je i video z roku 2009, které tak trochu ironicky cituje postupy a prvky z hororových filmů. Je to zasazené do takové celé velké prostorové instalace, takže i video je vlastně jedním z těch médií, která se na té výstavě dají vidět.
1: Nová expozice v Pražské galerii Hand Kastner je k vidění až do 8. srpna. Matěj, zajít, nezajít?
0: Já myslím, že zajít. Galerie Hand Kastner je opravdu jedno z těch míst v Praze, kde se dá držet prst na tepu doby současného umění minimálně jako v České republice. Ta galerie zastupuje výrazná jména toho současného českého umění, takže já myslím, že určitě zajít.
1: Matěj Forejt byl hostem dnešní Mozaiky. Děkujeme.
0: Já děkuju za pozvání.

0: umělkyně, zpěvačka, písničkářka, Katarzia vlastním jménem Katarína Kubošiová. Slyšeli jsme její píseň Neveríš si.
1: Letní večery ve Vídni. Už 35 let patří hudbě a filmu. Před tamní radnicí právě probíhá oblíbený open air festival, který letos přichází s několika novinkami. A nás zajímá, s jakými. A tak se zeptáme našeho stálého spolupracovníka Martina Krafla. Martina, hezké ráno.
2: Krásné ráno.
0: Na hudebně filmový festival láká Vídeň už více než 30 let. Co tedy ten letošní ročník nabízí?
2: Ten letošní ročník je přesně 36. a před osvětlenou radnicí se promítají opět záznamy oper, operet, baletních představení nebo jazzových i popových koncertů ze světových pódií. V programu pak nechybějí ani hudební filmy. Potěšitelné je, že vstup na všech 70 projekcí je zdarma. Začínají mezi 9:30 a 9:30 večer a konají se pod širým nebem.
1: Festival ale letos přichází s novinkou, s novým architektonickým konceptem. Jak se po těch 35 letech radniční náměstí proměnilo?
2: Je to tak, Naďo. Před radnicí už nestojí jako dříve tribuna, ale velkoformátové plátno velikosti 300 metrů čtverečních pro digitální projekci. Na náměstí pak přibylo 6 impozantních skylinerů. To jsou takové cylindrové kruhové prostory, mají v průměru 22 metrů. A festival tak reaguje na aktuální klimatické podmínky. Skylinery totiž poskytují díky zastřešení v horkých dnech stín a v případě nepřízně počasí ochranu před deštěm. Kromě toho jsou na náměstí takzvané Vienas, a to jsou lehátko sedačky, které mají sloužit nejenom ke sledování plátna, ale také k odpočinku.
0: A jakou má festival hudební dramaturgii?
2: Tak každé pondělí je věnováno klasické hudbě a na filmové plátno se promítají velká orchestrální díla. Když se na festival vydáme v úterý nebo ve středu, pak je na programu různorodá hudební nabídka od operety přes muzikál a jazz až po world music a rock. Čtvrtek, pátek a sobota ty patří popovým hvězdám a jejich legendárním koncertům ze světových scén. A neděle ta je výhradně věnována operním produkcím. Na jejich výběru se podílí Vídeňská státní opera.
1: My s Dagmar nejspíš dnešní večerní program ve Vídni nestihneme, protože zítra ráno musíme před 6 opět být tady na Vinohradské 12. Ale Martine, přesto pro ty, kdo stihnou, co je na programu dnes?
2: Tak ten, kdo je dnes ve Vídni, si může večer poslechnout legendární dvouhodinový koncert rockové skupiny Imagine Dragons s hollywoodským filmovým orchestrem z Los Angeles z léta loňského roku. Projekce začíná ve 21 hodin a 15 minut.
0: A jaké další tipy byste zájemcům o festival doporučil?
2: No, Dagmar, není úplně lehké vybírat, ale alespoň 3 tipy. 23. července záznam londýnského koncertu popové legendy Amy Winehouse z roku 2007 s písněmi z alba Back to Black. V tento den si totiž připomeneme 15 let od jejího úmrtí. Pak 28. července loňský jubilejní koncert ke 125. výročí založení vídeňských filharmoniků ve Zlatém sále Musikvereinu ho tehdy odehrál orchestr pod taktovkou českého dirigenta Petra Popelky. A do třetice 2. září záznam muzikálu Phantom opery z Royal Albert Hall v Londýně z roku 2011. Tehdy se muzikál odehrál u příležitosti 25. výročí premiérového uvedení tohoto dnes už legendárního díla skladatele Andrew Lloyda Webra. Mimochodem, kdybyste chtěli dál hledat, tak si do vyhledávače stačí zadat 3 slova. Film, festival, Vín.
1: Ve Vídni to umí, ve Vídni umí žít, takže jestli se během prázdnin chystáte právě do rakouské metropole, možná se vám budou hodit tipy našeho stálého spolupracovníka Martina Krafla. Martine, děkujeme za to, ať už jste kdekoliv, pokud jste v Rakousku, přejeme hezké ráno.
2: Rádo se stalo a zdravím tentokrát z Německa.

0: Část z cyklu Slovanské tance Antonína Dvořáka nám zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK.
1: Přidáme ještě pár zajímavých čísel. Pražský hrad loni navštívilo 9 milionů lidí. Je to o 700 tisíc víc než v předchozím roce a dokonce o 2 miliony víc návštěvníků než v roce 2023. A rekord padl také v počtu návštěvníků placených prohlídek.
0: Těch bylo necelých 3 milionů, tedy nejvíce v historii. Správa hradu zároveň výrazně navýšila investice do oprav a rekonstrukcí, které za poslední 3 roky vzrostly z 82 na 344 milionů korun ročně.
1: Aktuálně pokračují práce na katedrále svatého Víta nebo rekonstrukce ústavu Šlechtičen. Pražský hrad taky zpřístupňuje další části areálu veřejnosti a nově otevřel i obchod se suvenýry od českých výrobců a designérů.

0: Andrea Falconieri. Tvorbu tohoto italského skladatele jsme slyšeli v podání orchestru L'Arpeggiata.
1: Staré biografy mizí, ale jejich příběhy vlastně zůstávají. Josef Vomáčka a Tomáš Pilát hledají stopy po místech, kde se rodila láska k filmu, a tentokrát se vydávají do Liberce.
0: Města spojeného dnes mimo jiné s festivalem animovaného filmu Anifilm. Jaké vzpomínky ukrývají zdejší filmové adresy?
1: Třeba i na to dá odpověď další díl našeho seriálu s názvem Kina v prachu času.
2: Už dávno nehrají v tom starém.
3: Severní Čechy, Liberec, Podještědí, tady měla taky kina velmi zajímavý osud a procházela, jako všude jinde, mnohými přejmenováními. Takže pojďme na začátku pro zajímavost říct, že z kina Adrie se stala Moskva, z Kapitolu kino Varšava, ze Zdaru kino Sofia a z kina Slávie v Rochlici kino Praha a z kina Čas se stalo kino Bělehrad, a poté, co se Jugoslávie rozhodla jít vlastní politickou cestou, tedy nekopírovala tu sovětskou, tak ten název byl změněn na kino Lípa.
4: Pak se ještě postavilo kino Máj v roce 75 v tom centru na Králově Háji. Nicméně průběh těch různých přeměnování a fungování je velmi dneska už zábavný, vlastně byl smutný, protože Liberec, jak všichni víme, mělo být hlavním městem té německé župy v nového vznikajícího Československa. Obyvatelé tam vlastně byli německy mluvící. Zajímavé bylo, že třeba dnešní kino Varšava, které se stále potácí s takovou zvláštní situací, je obnoveno, není obnoveno, nebude promítat. Takže ono promítá od roku 1914. Je to to velké sudecké kino, krásné, a v podstatě se jmenovalo Komorní kino Kammerspiele a pak se však přejmenovávalo. Nicméně to bylo klasické velké kino.
3: Jenom poznámka k současnosti. Ta rekonstrukce kina se protahuje. Už rekonstrukce měla být hotová, nicméně stále není. Proto ani na festivalu Anifilm, kde se počítalo s tím, že se tam bude promítat, a promítalo se i v těch provizorních podmínkách, kdy byly otřískané zdi, zrekonstruované foaje s kavárnou, tak počítalo se s tím, ale projekce tam žádné být nemohly, protože to kino je ohrazené a je to vlastně jedno velké staveniště. Ani ta kavárna, nebo v tom foaje ta kavárnička nefunguje. Je na ten dům velmi tristní pohled. Takže na kino Varšava v krásném baráku z první republiky, krásná architektura, velmi zajímavá, je smutný pohled. Ještě

0: mladí hadí. Smutný pohled je na kino Lípa, který je v centru kousek od současného multiplexu. To kino Lípa také fungovalo poměrně dlouho, ještě v 90. letech jako artové kino a dneska je představěno na diskotéku. Ty náklady neopřestavbu byly veliké, diskotéka zpočátku fungovala, čili vlastně de facto dneska nabízí Liberec dva multiplexy, jeden za okrajem města, jeden přímo v centru, no a potom se modlíme za to kino Varšava, protože já si myslím, že je tam několik vysokých škol a že by mohli diváci vidět také slušné filmy promítané jinými distributory, než dneska promítají v těch multikinech.
1: V roce 1994 přišel Liberec jako město, rada městská radnice, jako jedno z prvních v České republice se záměrem zprivatizovat městská kina. Unblock. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které mělo dva účastníky. A jedno z nich vyhrál Karel Mužák, který o tom podává na internetu, je to k dohledání, milou cenou historickou vzpomínku.
0: Milou, ale současně smutnou, protože na konci 80. let byla průměrná návštěvnost kin v Liberci zhruba 350 tisíc diváků a v roce 94, to není tak dlouho, už jenom 95 tisíc.
1: Takže vlastně ta kina ukončovala postupně svoji činnost. Dnes v Liberci promítá multiplex, ale jsou to filmy většinou mainstreamové, takové ty klasické artové filmy jsou velmi těžko v Liberci dohledatelné pro zájemce.

0: Je to už více než 100 let, kdy v Liberci zahájil provoz biograf Central Kino Bondy, později přejmenovaný na Urania, Central, Lichtspiele, Zdar a nakonec Sofia. To se dostáváme k těm přejmenováním, která jsou signifikantní pro tu kterou dobu. V roce 1987 ovšem tohleto kino padlo za oběť výstavbě silničního průtahu před Františkovým viaduktem.
1: Bylo to zajímavé, to kino bylo velmi, když se díváme na jeho fotografii, velmi výstavné, takové až provokativně secesní, se zvýrazněným vchodem a velkou vstupní halou. Byla to nádherná stavba. Tak.

0: Kina v prachu času. Takový název dali svému seriálu Josef Vomáčka a Tomáš Pilát. Pánové nás zítra zavedou do Karlových Varů.
1: A my už si za chvíli budeme povídat s filmovou kritičkou Janou Podskalskou o novém filmu Christophera Nolana

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 8 hodin téměř 47 minut a na Vltavě dozněla první část sonáty pro fagot a violončelo B-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Velkolepý, výjimečný, hvězdně obsazený a navíc dlouho očekávaný. Tohle je film Odyssea. Homérův antický epos se v režii Christophera Nolana vrací na plátna kin, vypráví příběh italského krále Odyssea, který po konci trojské války podniká strastiplnou cestu domů za svou rodinou. No a cestou, jenom abychom to připomněli, pokud už jste děj zapomněli, čelí rozhněvaným bohům, čelí taky celé řadě nebezpečí.
0: Natáčelo se v náročných podmínkách, na otevřeném moři i v bouřích a tvůrci dali přednost klasickým filmovým efektům před těmi digitálními.
1: Já si myslím, že tohle se muselo nutně do výsledné podoby filmu promítnout. Ostatně teď už nám to potvrdí nebo vyvrátí taky naše stálá spolupracovnice, filmová publicistka Jana Podskalská. Jano, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Odyssea patří k nejočekávanějším filmům letošního roku. Má šanci stát se filmovou událostí nebo ne?
2: No, podle mě má, protože bylo to očekáváno s velkou nervozitou. Dokonce se proslýchalo, že původně měl mít ten film, který, jak už tady zaznělo, myslím, je tříhodinový i delší čas, ale vzhledem tomu, že se točil celý na IMAXové kamery, tak se ukázalo, že IMAXová kina i jiná mají vlastně své limity promítací a už by tam to množství materiálu by neprošlo doslova. Takže musel Christopher Nolan udělat ještě vlastně takovýhle střih a rozhodnout se tedy jenom pro ty tři hodiny. Je to, ale udržíte to, prostě je to vlastně na to, že ono Homerův hrdina vlastně putoval 10 let, tak tady se prostě musel vejít do tří hodin. Přičemž je to pojato velmi velkoryse s takovým opravdu s tím epickým vyprávěním se všemi podstatnými zastávkami té Odyseovy cesty. A samozřejmě trojská válka s tou vší vřavou a smrtí. Ty zastávky u jednotlivých bohů jsou tam, je tam zastávka u Kyklopa jednookého, u Kyrke. Přičemž všichni jsou vlastně znázorněni, každý trošku jinak, zatímco Kyklop, Polyphemus, se kterým tam bojujete, ten jednooký obr je úžasnou figurínou, kterou si úžasně vyhráli, tak Kyrke je taková až skoro civilní čarodějka, není nějak démonická a přesto má v sobě něco zvláštního, magického. Jsou tam samozřejmě sirény, je tam ten průplav mezi Skylou a Charybdou. To všechno podstatné, co vlastně patří k té cestě. A zároveň se do toho ale podařilo dát i, a toho jsem hodně oceňovala, jako kus té intimity hlavního hrdiny, že vlastně sledujeme i nějaké jeho myšlenky, on vlastně vede v průběhu celého toho filmu takový jako vnitřní dialog nebo dialog s bohyní Athénou, která se tam zjevuje trošku jako ve formě nějakého třeba svědomí, můžeme říct. A tyhle ty dvě roviny je vlastně strašně zajímavé sledovat, takže to má pořád nějaký dobrý temporitmus, pořád to někam spěje. No, je to výborná podívaná a je to celé vlastně o lásce, o moci, o selhání, o pochybách a taky o poválečné deziluzi.
0: A z toho, co říkáte, můžeme tedy potvrdit, že Nolan zůstal věrný předloze? Nebo tam najdeme třeba i nějaké paralely s dneškem?
2: Jsou tam bez pochyby. Já si myslím, že kromě toho, že zachoval tu základní kostru, tak se tam samozřejmě zamýšlí právě ústy nebo v myšlenkách vlastně Odyssea nad stavem současné civilizace. Dokonce to tam zazní, civilizace se hroutí, ale je tam vlastně i jistá naděje v tom závěru. Takže tohle všechno si myslím, že je i ta poválečná deziluze, o které jsem mluvila. On se dvakrát se vlastně vrací Nolan docela rafinovaným způsobem k té trojské válce. Nejdřív ji vlastně ukáže na tom samotném začátku s tou lstí, s trojským koněm, to je mimochodem uchvatná scéna. Obří vlastně socha koně zaseklá do písku na pobřeží, ten nádherný záběr. A pak se vlastně k tomu vrací ještě na konci, zase z trochu jiného úhlu pohledu, optikou Odyssea, který má za sebou tu dlouhou cestu, najednou vidí tu válku celou úplně jinak. Takže evidentně ano, skutečně tam ta ambice nějak to posunout dál byla.
1: Tenhle tříhodinový blockbuster má naprosto skvostné herecké obsazení v titulní roli. Matt Damon, další hvězdná jména Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Tak jak to po té herecké stránce vypadá? Já si myslím, že tam rozhodně režisér nešlápl vedle.
2: Ne, nešlápl ani nešetřil. Myslím si, že to byly velké honoráře a samozřejmě se hodně dlouho a ještě před premiérou diskutovalo o tom obsazení. Diskutovali jsme tady o tom ještě před vysíláním, že se samozřejmě podrobovala kritice některá část toho obsazení, třeba herečka Lupita s černou tváří, která hraje Helenu, že to vlastně jako nepatří vůbec do řecké báje. Podobně to bylo další obsazení, také se tam tam mimochodem objeví rapper Travis Scott, který hraje toho barda, takového toho básníka, vlastně tam vystupuje a zpívá nějaké básně nebo písně. Ale vlastně to tam všechno do sebe úžasně zapadá. Nemáte pocit, že by to nějakým způsobem rušilo. Navíc tady Černá Helena, tam je asi 4 minuty všeho všudy. Zřejmě taky v rámci toho krácení přišla o některé své scény, ale je tam to podstatné, že tam prostě vystoupí, něco tam řekne, ale nějak vás to v rámci toho příběhu neruší. Protože to skutečně není žádný pětní přepis, Nolanovi šlo o něco jiného, prostě vyjádřit nějakou myšlenku o současném světě, o nějaké lidské cestě, která někam vás dovede, nějakým způsobem dozrajete a je to vlastně takový univerzální příběh, který si svým způsobem vlastně žádal to mezinárodní obsazení. Ono mu to samozřejmě pomůže při Oscarech, to se nebudeme namlouvat, kde tahle pravidla také jsou, ale tady to je uděláno tak citlivým způsobem, že to je naprosto srozumitelné a vlastně správně.
0: Tvůrci natáčeli v autentických přírodních podmínkách, často na moři, a přednost dávali praktickým efektům před počítačovými triky. Je to na tom výsledném filmu znát?
2: Je to hodně znát a musím říct, že jsem si to teda velmi užila. Je to tím, že vlastně střídá různé lokace, tak jak se Odysseus pohybuje světem, jak už jsem na začátku říkala, že jsou tam ty všechny klíčové zastávky na různých ostrovech a pobřežích, takže on natáčel na Sicílii, ve Skotsku, v Maroku, v části pouště, natáčel na Islandu, natáčel samozřejmě v Řecku. A od začátku bylo jasné, že to chce udělat skutečně na ty IMAXové kamery, které mezi tím dospěly k nějakému vyššímu technologickému vývoji a on se na to vlastně počkal a udělal dobře. Ta podívaná je fantastická a vlastně on je takový krásný staromilec, to, že se rozhodl vlastně natáčet s minimem triků a nějaké té počítačové postprodukce, tak tomu filmu to dalo úžasný náboj. Vlastně sledujete skutečně reálnou přírodu, reálné rozbouřené moře, kde skutečně pluly lodě, dokonce pracoval s početním komparzem, nejsou to takové ty dodělávané postavičky na počítači, které se většinou dají poměrně snadno odhalit. A to tomu dává velkou sílu tomu filmu. Takže tam je výborně.
1: Přiznám se, že Homérova Odysea asi v tom plném znění neotevřu. Takže já, která jsem přečetla Odysea v překladu nebo v podání Eduarda Petišky, měla bych asi zajít na tenhle 3hodinový film.
2: Myslím, že ano, že se to vyplatí za mě jako za ženu. Třeba by mohla být ta poslední závěrečná bitva trochu kratší, ale to je pohled mě jako ženy. Jinak si myslím, že ta podívaná je opravdu uchvacující a je to vlastně i dobré výuková taková příručka prostě pro děti, protože přečíst Homerov Odysseu dneska už není úplně, jak si řekla bych, sexy. A nikdo to úplně nevyhledává ze studentů a tohle je ideální.
1: Což ze studentů, ani já to nevyhledávám. Půjdu do kina.
2: Možná ani my, ano. Takže do kina a užijte si úžasnou podívanou.
1: Doporučuje Jana Podskalská. Děkujeme za recenzi Nolanova Odysea. Mějte se hezky, Janu.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rusko v noci zasáhlo ukrajinský Kyjev balistickými raketami. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že při útoku zemřeli nejméně dva lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Letecké poplachy se v noci ozývaly i v dalších regionech. Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informoval o tom na síti X. V okolí města Patra na Peloponeském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček, a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Česko taky pomáhá se 2 vrtulníky s hašením požárů na jihu Francie. 188 výjezdů si večer a v noci kvůli bouřkám připsali hasiči na jihu Moravy. Nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali popadané stromy a větve. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Největší škody jsou v Průšánkách. Americká zpěvačka LP dnes zaspívá na festivalu Colors of Ostrava. Hudební program na hlavním pódiu nabídne i vystoupení Kateřiny Marie Tiché, která přijde odpoledne i do mobilního studia Radiožurnálu. K hlavním tahákům festivalu dnes taky patří britská skupina The Libertines nebo duo Tomora. A počasí bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 32. Meteorologové pak varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré čtvrteční ráno. Některé výlety nekončí u turistických značek. Ono si stačí vzpomenout na oblíbený film a krajina kolem vás najednou začne vyprávět úplně jiný příběh. I proto letos o prázdninách putujeme po místech, kde vznikaly legendární české filmy. No a navíc tady máme léto, které je na Vltavě filmové. My zamíříme do Šumperka a k přehradě Krásné, která si zahrála ve filmu Krásno. Režisér a šumperský rodák Ondřej Sokol v něm zachytil svůj rodný kraj po svém. Jaká jsou ale místa, kde se natáčelo ve skutečnosti? Co všechno tam stojí za návštěvu? I o tom bude další díl našich výletů s Vltavou, který nabídneme, jak se tak dívám, za 2 minutky. Za celý tým vás na cestu a na výpravu zvou Nadežda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. A pojďme ještě nahlédnout do hudebního programu. Nabídneme vám tvorbu Jeana Philippa Rameaua nebo třeba Petra Iljiče Čajkovského. Hodinu ale zahájí Frank Sinatra. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Jazzový standard All of Me a jedna z jeho nejznámějších interpretací Frank Sinatra a nahrávka z roku 1954.
1: Na výlety s Vltavou se tenhle týden vydáváme s Miroslavem Kobzou a Tomášem Soldánem po filmových místech Olomouckého kraje. Dnes budeme poznávat okolí Šumperka, kde se natáčela černá komedie Krásno.
0: Režisér Ondřej Sokol i herec Martin Finger, kteří představují hlavní hrdiny snímku, jsou zároveň s tímto krajem úzce spjati.
2: Výlety s Vltavou.

0: Asi 30 mladých vodáků okládá kanoe na vodu a my s Mirkem Kobzou v dalším díle výletu s Vltavou, ve kterých vás tento týden vozíme po místech spjatých s filmy, sedíme na břehu malé přehradní nádrže nedaleko města Šumperka. To, co se děje pod námi a co slyšíte v pozadí, naznačuje, že jsme v kempu, kde je docela živo, což ale neodpovídá úplně obrazu, který líčí tuto stejnou přehradní nádrž v jednom filmu. A Mirku, teď už představ, jaký to je film, proč jsme zrovna tady u téhle vody, jak se ta voda jmenuje.
1: Je to film Krásno a je to film zatracovaný i milovaný. Tahle voda se jmenuje jenom jedním písmenem jinak, a to Krásné. Je to přehradní nádrž, jak už bylo řečeno, kousek nad Šumperkem, v údolí Hrabišického potoka, na místě, kde se Hrabišická vrchovina, což je takové podhůří Jeseníku, otevírá a mění se v takovou širokou nivu několika řek. A je to místo, kam vlastně přijíždějí hlavní protagonisté filmu Ondřej Sokol a Martin Finger, shodou okolností oba rodáci ze Šumperka, a kde se vlastně měla odehrát tragédie, kdy maminka toho Martina Fingera vlastně tady se utopila na této přehradě. Ty jsi dobře říkal, že když se to děje v tom filmu, tak je tam klid, je to takové ponuré místo, opuštěné všemi a vším. A já musím říct, že ono to tak donedávna bylo, zejména tedy v zimě, kdy se ten film odehrává, kdy to tak opravdu bylo. To, co zažíváme dnes, je emblematické pro tenhle film a pro skutečnost, která jej provází, protože jestliže Krásno je do jisté míry film o tom, jak je rodné město jeho autorů šedé a takové temné, tak ona to vlastně už není pravda. Film vznikl v roce 2014 a mezi tím i přehrada, která odpradávna byla rekreačním zázemím nejenom Šumperka, ale i tady okolních obcí, tak se zcela proměnila, vznikl tady nový kemp, rozjela se tady restaurace, je to tady nádherné místo, kdybyste se chtěli vykoupat za velmi teplých dní, které už dosahují i tady pod Jeseníky přes 30 stupňů, tak přesně Krásné je tím místem, kde se to dá. Konec konců vidíme, že i teď se tady lidé koupou, vidíme tady tedy i výcvik těch mladých kanoistů, takže tohle všechno vlastně to Krásno ukazuje. A proč Krásno? No, možná právě kvůli této přehradě, nebo o tom, že vlastně to Krásno nějakým způsobem zasahuje celý ten film, protože je-li o Šumperku, tak Šumperk taky nese to Krásno ve svém názvu, protože to současné jméno pochází ze slova Schemberg, tedy krásný kopec. No a kdybychom postoupili tady do hor, tady kousíček nad nás, tak bychom došli do vesnice, která se z okolností jmenuje také Krásné, když se jí říkalo Schental. Ale ve skutečnosti prý to nevzniklo proto, že by byla tak krásná, přestože krásná je, ale prý tam žila rodina Schönů a tak se říká, že to bylo Schönovo údolí, tedy Schöntal.
0: Od Šumperka jsme několik, 5 kilometrů, zhruba tak. A my jsme už v Šumperku výlety s Vltavou točili jsme o průmyslové historii města. Teď tedy jsme sem zavítali kvůli fiktivní vraždě, a také kvůli tomu, abychom představili Šumperk ne jako temné místo, kde naše nejspodnější pudy se dostávají na povrch, ale abychom ho představili Šumperk jako město, které se rozvíjí, které v podhůří Jeseníků, v srdci Sudet, je najednou jakousi zvláštní jiskrou a které už těm svým rodákům, Ondřeji Sokolovi, Martinu Fingrovi, asi nabízí úplně jiné návraty, než jaké se snažili představit v tom filmu Krásno.
1: On ten Šumperk procházel takovými oblouky. Bylo to buď město, které bylo na vrcholu, které bylo nějakým způsobem výjimečné, anebo město upadající, nezajímavé, provinční. Všemi těmito etapami si Šumperk v minulosti dávnější i méně dávné prošel. Zmiňovali jsme průmyslovou minulost, když půjdeme zpátky. Šumperk byl vždycky průmyslovým městem. Bylo to město, kde se vyrábělo zejména lněné tkaniny, ale vyrábělo se tady sukno. Bylo to místo, kde vznikly první manufaktury mimo anglickou půdu na Manchester, takže taky jednu dobu se říkalo Šumperku moravský Manchester. Bylo to město, které ještě předtím sdružovalo spoustu cechů, takže tady byly textilní ševcovské cechy a další, které tady provozovaly. Těžila se tady železná ruda a různé drahé kovy okolo Šumperka, kdy byl Šumperk taky na vrcholu. Jednu dobu to bylo město, které dokonce vykoupilo samo sebe z poddanství, takže nemělo nad sebou žádného ledního pána, vlastnili se, když to řeknu, Šumperáci sami sebe. Dokonce i tady tu oblast, když se budeme bavit, tady vesnici Hraběšice, vlastnilo město Šumperk, to je dědinka, která je tady nad námi, odkud teče ten potok, který napájí tady tu krásnou přehradu. Takže to všechno vlastně Šumperk má za sebou. A já, protože jsem Zábřežák a vždycky Zábřeh a Šumperk jsou dvě největší města někdejšího šumperského okresu, takže tady byla jednoznačná rivalita, takže my Zábřežáci jsme Šumperáky neměli rádi a vždycky jsme jim nadávali, že mají hnusné město, šedý. Sice měli pěší zónu, což my jsme neměli, ale na té pěší zóně byly šedé hnusné baráky a oni zase nám říkali, že jsme provinční město, nic tu není, ale jezdili k nám do vinárny Žumpa. Pak jsme zase my jezdili do Šumperka do Rybízu. Takže to bylo tak, že všechno tohle my máme za sebou. A musím říct, že ale dnes se Šumperk výrazně proměnil. Kdo se podívá do Šumperka, najde tady spoustu těch, řekněme, starších památek. Samotný zámek sice slouží jako škola,

0: Vyměňovat Šumperk k obrazu svému. Začali budovat paláce, začali budovat vily a ne nadarmo se dneska dá Šumperkem projít jakoby malou Vídní. Dokonce existuje taková naučná stezka, kdy si můžete projít šumperské novorenesanční, novobarokní paláce, které ukazují na to, jak žila šumperská smetanka v tom 19. století a na přelomu 19. a 20. století. Můžeme vidět veřejné stavby, jako je třeba budova ekonomického licea, které bylo kdysi postaveno právě jako školní budova. Můžeme vidět právě moderní kostely, ať je to evangelický kostel kousíček od tady této školy, nebo třeba starokatolický kostel, který stojí taky kousíček od centra. Můžeme i v samotném centru vidět mnohé výstavné domy a paláce, které teď procházejí obnovou a právě z toho škaredého šedého města se stává úžasná promenáda, kterou si můžete projít. Kdo má rád třeba sochařskou výzdobu, tak jsou tady krásné sochy rodačky z nedaleké Temenice, sochařky Leji Vivod, která tady vytvořila bronzové sochy, takové, se kterými se lidé rádi fotí. Máme tady i jako hodně modernistickou architekturu. A tady se vrátím k filmu Krásno, protože on se z velké části odehrával na tehdejším hotelu Grand. Šumperáci a lidé z okolí vědí, že hotel Grand byl centrem města, bylo to takové jako kdysi luxusní místo, kam se chodilo za zábavou. Bylo to místo, kde se ubytovávali cizinci, když přijeli slavné hvězdy do šumperského kulturáku, tak vždycky bydleli v Grandu, ale on postupně chátral. A právě v tom filmu je to krásně vidět, jak je to takový ten komunistický relikt. A jenom tak tušíte, že tam je něco víc, že to není jenom tenhle hnusný barák. A já musím říct, že ten hotel Grand vlastně vznikl už v roce 1931, kdy jej vyprojektoval meziválečný architekt Bohumil Čermák, který proslul jako autor třeba pavilonu G na brněnském výstavišti nebo pražského paláce Karlín nebo významných dalších funkcionalistických budov. Mimo jiné to byl dvorní architekt firmy ASO, což byla olomoucká firma, která provozovala síť obchodních domů a právě i hotel Grand vznikl jako původně obchodní galerie firmy ASO zároveň s hotelem. Já bych zmínil ale ještě jedno další místo, které se v tom filmu objevuje. To je budova někdejšího kina Svět. Já bych ho rád zmínil proto, protože to je opravdu bývalé kino, které bohužel je zavřené už od roku 1991. Shodou okolností v tom filmu se na chvilku zase v kino proměnilo, což mě teda potěšilo, musím říct, protože jsme tam prožili takové ty první lásky a nesmělé dotyky rukou, takže to bylo fajn. Ale zajímavé je, že toto je skutečně nejstarší kino v Šumperku. Ono se jmenovalo kdysi kino Saxinger a bylo to proto, že jeho vůdce, pan Max Saxinger, byl člověk, který v roce 1911 v Šumperku otevřel vůbec první kino. A já jsem trošku pátral, tak jsem zjistil, že ono bylo tak navštěvované, že po první světové válce už nestačilo těm potřebám toho města, takže v roce 1921 nechal postavit tuhle reprezentativní budovu na rohu dnešních ulic Milana Rastislava Štefánika a Slovanské. A tehdy ho tvořil jenom ten novobarokní sál, ale později k němu byla dostavěna i obytná budova a další části. A dneska je to kino po rekonstrukci, slouží teda komerčním účelům, ale nutno říct, že je to taková dominantní stavba Šumperka. A když už se sem vydáte a budete tady třeba trávit dovolenou, tak já bych ještě doporučil jedno takové místo, o kterém se málo ví a málo se ví i v Šumperku. A je tady za hospodou, což je zvláštní. Kousíček tady bokem. Když půjdete po cestě, tak tam narazíte po pravé straně na taková krásná cihlová Boží muka. Vypráví se o nich příběh, že jednou jel farář zaopatřovat ze Šumperka tady do některé vesnice, snad jako umírajícího, potkala ho průtr šmračen, povodeň. A on se modlil k Bohu a říkal, že když to přečká, takže nechá postavit právě kapličku, nechal postavit Boží muka a zasvětil je svaté starostě, což je portugalská světice, která je zajímavá tím, že je zobrazovaná s velkým plnovousem a údajně proto, protože si nechala narůst fousy, aby se zbavila nechtěného sňatku, takže pokud vás rodiče nutí třeba do nějakého nechtěného sňatku, tak se můžete tady k té světici pomodlit.
1: My, kteří také nejsme holobrátky, se ještě jednou a na závěr tohoto dílu vrátíme k filmu Krásno, který je takovým vzpomínáním na už neexistující nevzhlednost jednoho města, které se rozžilo do nečekaných podob. Smekáme před všemi šumperáky, kteří na tom mají podíl.

0: No a zítra se vypravíme po stopách dalšího filmu, který je podle námětu Vladimíra Kernera. Zavedeme vás ještě na sever odtud. Z dalšího dílu Výletu s Vltavou se s vámi loučí Mirek Kobza
1: a Tomáš Soldán.
0: Naslyšenou zítra.

0: Zítra se Miroslav Kobza a Tomáš Soldán zaměří na film Cukrová bouda režiséra Karla Kachyni. Na Vltavě tady máme filmové léto, takže připomínám taky to, že na našem webu můžete pořád ještě hlasovat v anketě To byl můj film. Právě váš hlas nakonec rozhodne o tom, který český snímek se stane diváckým favoritem. Zveme vás pochopitelně i k poslechu polední Vltavy, protože každý všední letní den otevíráme další kapitoly z dějin naší kinematografie.
1: A zhruba za 10 minut, tedy o 9:30, se propojíme s ředitelkou kulturního centra Lunchcrown Markétou Staňkovou a budeme se povídat o 6. ročníku Fresh Dance Festu.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Modern Jazz Quartet vás provází čtvrteční ranní mozaikou. Slyšeli jsme skladbu Duke Ellingtona It Don't Mean a Thing.
1: Mozaika. Lunch Crown ode dneška opět patří festivalu Fresh Dance Fest. Šestý ročník nabídne tanec, hudbu, nový cirkus i divadlo a zve širokou veřejnost, tedy od rodin s dětmi po seniory, ale zve i profesionální tanečníky. Co všechno bude na programu, tak na to už se zeptáme ředitelky pořádajícího kulturního centra Lunch Crown Markéty Staňkové. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, srdečně zdravím všechny z Lunch Crowna.
0: Fresh Dance Fest se koná v Lunch Crowně už po šesté. Jak se zrodila myšlenka uspořádat právě tady tanečně pohybový festival pod širým nebem?
2: Myšlenka vznikla z touhy přivést do regionu moderní živé umění a ukázat, že současný tanec a pohybové divadlo nepatří jen na velká divadelní pódia krajských měst. Kulturní centrum Lunch Crown mělo do té doby ve svém portfoliu již celou řadu tradičních a úspěšných akcí, ať už šlo o jazzový či divadelní festival, městské slavnosti nebo festival dechových hudeb. Lunch Crown má ale zároveň obrovskou a mimořádně silnou taneční základnu, takže rozšíření naší programové nabídky o samostatný taneční festival se přímo nabízelo. Zároveň má naše město nádherný veřejný prostor a exteriéry od historického centra po zámeckou zahradu, které si o oživení pohybem přímo říkali a open air formátu dávají neopakovatelnou atmosféru. Chtěli jsme propojit tento místní taneční potenciál a genius loci Lunch Crowna s energií profesionálního umění z celé republiky i zahraničí a vytvořit akci, která lidem zblízka ukáže, jak pestrý a emotivní dokáže tanec být.
1: Markéto, Lunch Crown je krásný, už jste to zmínila. Kde všude na festival narazíme?
2: Tak na festival doslova rozhýbe celé město. Hlavní scény najdeme v malebném prostředí zámecké zahrady a na nádvoří zámku. Program se odehraje také přímo v centru na náměstí Alojze Jiráska. A v neděli oživíme také park u multifunkčního centra LART, kde bude připraven street food festival s ochutnávkami jídel z celého světa, takže festival propojíme i s kulinářskými zážitky.
0: A dnešní program v zámecké zahradě už začal konkrétně v 9 hodin dopoledne a je určený především dětem. Co malé návštěvníky čeká a na co byste pozvala rodiny s dětmi v dalších festivalových dnech?
2: Rodiny s dětmi si na festivalu přijdou na své po celé 4 dny. Určitě bych doporučila páteční odpolední vystoupení Bo Cirque na 3 a následně jejich adrenalinovou kaskadérskou show Pitipaldy na Jiráskově náměstí, kde nebude chybět parkour a párová akrobacie. V sobotu v zámecké zahradě rodiny jistě nadchne představení o fotbale, hrdinech a snech Vivatme si na ulici od Spitfire Company, na které naváže i workshop freestyle fotbalu pro veřejnost. A v neděli v parku u Lartu pak děti určitě potěší pohádka Karpulák v podání dramatického oboru místní základní školy, umělecké školy Jindřicha Pravečka nebo program Čas Keltů od rodinného centra Dětský svět. Samozřejmě máme připravený i bohatý doprovodný program od možnosti vyzkoušet si slackline, vodní zóny, prostě spoustu věcí, které
1: a
2: si děti
1: můžou. Tomu doprovodnému programu patří i workshopy. Ty jsou určeny komu? Mohou se zájemci ještě hlásit?
2: Workshopy se odehrávají ve sportcentru Fora a jsou otevřené jak pro širokou veřejnost a začátečníky, tak pro pokročilé tanečníky. Nabídka těch stylů je obrovská, od různých forem contemporary a improvizace přes neobalet, street dance, až po specifičtější lekce, jako je pole dance, exotic dance či mobilita. Některé z pátečních a nedělních workshopů ještě nabízejí volná místa a zájemce, kteří chtějí zjistit naplněnost nebo se na poslední chvíli přihlásit, odkážu na náš web, kde na festivalové stránce v záložce workshopy najdou přímý kontakt na pořadatelku workshopu.
0: Ředitelka kulturního centra Lunch Crown Markéta Staňková nás pozvala na šestý ročník Fresh Dance Festu, který potrvá až do neděle. Děkujeme, hezký den.
2: Já vám taky děkuju, krásný den.

0: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
1: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
0: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
1: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
0: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.

0: Andrea Šulcová ve vysílání Vltavy. Slyšeli jsme titulní skladbu z jejího alba Nobody Knows z roku 2021.
1: Do světa, ve kterém se verše prolínají s lunou, vínem a tichem hor, nás teď zavede básník a překladatel Adam Borzič.
2: Před časem jsem navštívil inscenaci Tři kumpáni v divadle v Dlouhé. Byl to dárek narozeninám od milované bytosti, s níž sdílím lásku k poezii. Toto představení vypráví příběh největšího čínského básníka Lipa způsobem, který jsem snad ještě na českém jevišti neviděl. Indonéské stínové divadlo Wayang Kulit, básníkovi verše v různých překladech, tradiční orchestr gamelan, tanec těl, kaligrafie stínů, voda, světlo i tma se tu spojují v jedinou scénickou báseň. Rozplakala mě její krása. Jako bych neseděl v hledišti, ale vstoupil do tekoucího snu, kde se hory sklánějí k řekám a svítící luna flirtuje s opilým básníkem. Lipo žil v 8. století za slavné dynastie Tang. Byl milovníkem vína, hor a básnických přátelství. Svobodným duchem, který se toulal Čínou a vášnivě hledal taoistickou moudrost. Na císařském dvoře pobyl jen krátce. Příliš svobodný na to, aby se nechal spoutat ceremoniálním řádem, příliš nevinný a naivní, aby uměl rozplétat pavučiny dvorských intrik. Putoval krajinou, psal verše, obdivoval měsíc, pil s přáteli, zakládal rodiny, které posléze opouštěl, přicházel a znovu odcházel z místa na místo. Nestálý, neukotvený, nezodpovědný, ale současně mohutný, plodný a košatý jako prastarý Jinan. Legenda vypráví, že básník zemřel ve chvíli, kdy se z loďky pokoušel obejmout odraz měsíce na hladině řeky. Ať už je to pravda nebo ne, vystihuje to ovzduší jeho duše. Už za života byl vnímán jako nebešťan, který sestoupil na zem, údajně syn samotné večernice. Jeho věhlas mu zachránil život, když mu hrozil trest smrti za to, že se přidal na stranu vlastizrádného prince. Později byl vyhlášen za jednou ze tří nedostižných vzorů čínské poezie, zároveň ovšem patřil mezi 8 nesmrtelných pijáků. Hvězdnou básnickou trojici s ním tvoří i jeho dobrý přítel Tufu, jehož poezie je plná lidské bolesti a současně něžná jako jarní vody. Třetím nedostižným vzorem je pak Wang Wei, jemný melancholický buddhista, který byl současně geniálním malířem a kaligrafem. K naprostému vrcholu čínské poezie bývá ještě řazena básnířka Li Qingchao, jejíž skořicovníky a slivoně voní hluboce intimním smutkem. Lipo je z této velkolepé družiny básnicky nejnápaditější a nejbarvitější. Je to meteorit plný proměn. Své verše vydechoval s omamnou lehkostí. Tato lehkost ovšem neobcházela hloubku lidské ani kosmické zkušenosti. V jeho verších se otevírá vesmír jako vějíř. Letící jeřáb, červené bobule na keři, šumborovic ve tmě, měsíc v oku, osamělost, která se stává písní žlutých vod. Lipo básnil z hedvábné chvíle, sypal z rukávu poezie dary jiskřivé a současně jemné jako čaj. Tak ho cítím. A to nám v překladech uniká větší část jeho obrovitosti. Někdy ovšem jeho luna, vlastními slovy básníka, mrazí jako led a opilá tesknota může vyplašit i bílé čápy. Svět proměn je světem pomíjivosti, světem loučení i nových úsvitů a bájných zrození. Ze všech velkých čínských básníků nejvíce hýřil barvami. Zelené hory, vodní ořechy, zlaté studny i krví zbarvené řeky, broskve a švestky, sosny a ibišky, vybělené kosti a moc noci. Tolik barev, tolik obrazů a současně prostota, uvolněnost této poezie. Ta zázračně střídmá nestřídmost. V tradici ustálené a mnohdy formalizované obraznosti tradičního čínského básnictví je Lipo gejzírem možností. Originalita jeho obraznosti podněty původní tradice vonavě a šťavnatě přetváří nebo je z lehkostí překračuje. Lipo byl z těch básníků, kteří sami utvářejí kánon, kteří poezii znovu definují. Asijský ledovec, pro nějž nám chybí míra, napsal o něm F.X. Schalda, který jej z evropských básníků přirovnal k Arturu Rimbaudovi. I ten působil jako nebeské těleso, které se zřítilo k nám na červivou zem. Spojením bohemské výstřednosti a klasické krásy, osudu a díle Lipa do našich prozaických časů vpadává až nepatřičně. A přece by nám prospělo alespoň místy podlehnout magii okamžiku, opít se poezii kosmu, stát se dítětem okamžiku, mysticky bezelstným i hravým. vydat se s básníkem na řeku a ve světle luny se znovu zamilovat do nesmírnosti života. Závěrem nech nesmrtelný básník promluví osobně v překladu milého přítele Petra Kratochvíla. Voda, jak pruh byleného hedvábí, tak hladká, že s nebem splývá. Jak bych chtěl plout po měsíci v úplňku a hledět na květy z lodi plné vína.
1: Bohatství barev, světla, proměnlivosti světa, propojení přírody i lidských emocí, tohle všechno nabízejí texty Lipa. A nad jeho básněmi se zamyslel náš kolega Adam Borzič.
0: Ernest Chausson byl francouzský skladatel pozdního romantismu a my si teď na vlnách Vltavy poslechneme část jeho klavírního tria G-moll.

0: Easy to Love a Ella Fitzgerald na Vltavě 9 hodin 55 minut.
1: Je to krásná skladba, kterou jsme pro vás vybrali. A koho jsme vybrali do dnešní vizitky? Marii Zelbovou. Bude mluvit hlavně o své autobiografické prvotině Táňa Praha 3 Žižkov, ve které vypráví o svém dětství na Žižkově, ale zajímat nás bude, jestli třeba napíše i nějaké pokračování své prvotiny. Takže poslouchejte dnešní vizitku, která se za chvilku otevře dnes se spisovatelkou Marií Zelbovou.
0: A nenechte si na Vltavě dnes ujít také mimořádný hudební zážitek. Už dnes večer nabídneme přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu Letní slavnosti staré hudby. Poprvé v České republice vystoupí renomovaný londýnský ansámbl Stile Antico s hudbou renesančních mistrů.
1: Kromě Palestrinovy, Missy Papae Marcelli zazní také Allegriho proslulé Miserere mei a přímý přenos můžete poslouchat u nás na Vltavě dnes od 20 hodin. Zítřejší ranní mozaiku potom poslouchejte od 6 hodin. Těšit se na vás budou Naděžda Hávová
0: a Dagmar Kopečková.

0: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistentce, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Znevýhodněným rodinám s malými dětmi do 3 let v Karlovarském a Ústeckém kraji budou nově pomáhat vyškolené pracovnice. Program Omama vznikl na Slovensku a už funguje i v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoct malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé požáry v kanadském Ontáriu a americké Minnesotě halí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQ Air aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. Detroit na první příčce vystřídal kanadské Toronto, které je teď páté před šestým New Yorkem. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch podle expertů nezdraví nejen pro citlivé skupiny lidí. Dopravní omezení přinese ode dneška hudební festival Masters of Rock ve Vizovicích. Každoročně na něj přijíždějí tisíce lidí z Česka i zahraničí. Ve městě i v okolí se předpokládá zvýšený pohyb vozidel i chodců. Na pořádek a bezpečnost budou proto až do pondělního odpoledne dohlížet desítky policistů. A počasí bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou ale ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 32. Meteorologové pak varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Více zpráv najdete na irozhlas.cz a na programu Vltavy je repríza vizitky.

0: Vizitka.
1: Má vaše dcera psací stůl a mohla by ho vidět? Ptá se přísně paní z Národního výboru a něco si důležitě zapisuje do notýsku. Časem je zřejmě máma přesvědčila, že náš byt 1+1 čtvrté kategorie bez koupelny a s jedněmi kamny na uhlí splňuje všechny normy socialistické domácnosti a její návštěvy ustaly. To píše ve svém literárním debutu Táňa Praha 3 Žižkov Marie Zelbová, tedy spisovatelka, která je hostem dnešní vizitky. A já tě tu, Marie, dneska vítám. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Dnešní vizitkou provází Ondřej Cihlář a teď si tedy pojďme říci, co se v této knize dočteme, protože vzpomínková kniha, která nedávno vyšla v nakladatelství Petr Štengl, je syrovým a přitom lehkým vyprávěním o dětství a dospívání. Marie Zelbová v ní zachycuje dětství v prostředí chudoby, nestability i svérázné svobody po boku matky Táni, obklopená postavami z pražského undergroundu. Ve 22 krátkých črtách ožívá Žižkov v přelomu 80. a 90. let, plný neklidu a především postavy její matky Táni. No a já bych se rád zeptal našeho hosta Marie Zelbové, která vyrůstala v tomto prostředí, které, jak bylo napsáno v magazínu Oko, bylo objektivně těžké. Později se ukáže, že s psychicky nemocnou a také závislou matkou v nestabilitě, chudobě a chaosu. Ale v té knize to vůbec necítíme. V té knize cítíme vlastně velké zaujetí tím prostředím a těmi lidmi a možné trauma, pokud z toho vyznívá, tak je přítomné maximálně v náznacích mezi řádky a v drobných detailech, který dospělý čtenář nepozná, protože je autorka nepojmenovává. A mě by právě zajímalo, jestli vlastně vzniklo z tvého dětství nějaké, řekněme, trauma tohoto života, anebo ne, protože z té knihy to opravdu cítit není.
2: No, tak to je dobrá otázka hned na začátek, abych tady mluvila o svých traumatech. Já si myslím, že jsem to zvládla tak nějak v pohodě a že jsem ráda, že jsem to vůbec celý přežila.
1: No to jednoznačně, po přečtení té knihy se tomu neustále divím.
2: A vlastně se v tom nějak vůbec nehrabu a nerejpu a myslím, že spousta lidí bylo vlastně vůbec překvapený, když si pak přečetli tu knížku, co jsem jako já, co byl můj život do nějakých mých, teda prostě těch 16 let, třeba když jsem bydlela doma a lidi to vůbec netušili, protože já jsem nikdy nějak neměla potřebu o tom mluvit, nějak si jako prostě stěžovat nebo něco takového a spíš vlastně jsem párkrát vypustila před manželem, svým druhým manželem, jsem vypustila nějaký historky o mámě a on řekl, no Maruš, tak tohle by se mělo napsat, ty bys měla napsat knihu. No a vlastně pak na to nějak zapomněl a já jsem to nezapomněla, tak jsem tu knihu prostě začala psát. Ale protože nemám čas a chodím do práce, tak mi to trvalo dlouhých 7 let, že jsem napsala jenom 4 povídky ročně.
1: David Vondráček na info.cz ve své obsáhlé recenzi píše mimo jiné, Marie v knize plasticky popisuje všechny ty krásy a hrůzy světa svého dětství, všechny ty týpky ztracenců, ale i náboženských věrozvěstů, lidí, co si s ní povídali a učili jí poznávat svět. No a mě by zajímalo, jestli tedy, pokud jsme takto už vlastně posluchače navnadili na to, co se všechno teda u vás odehrávalo, tak když to teďka úplně jednoduchou větou by si měla říct, tak jaké bylo tvoje dětství tady v tomhletom zřejmě dost netypickém prostředí?
2: Šílený. Dětství bylo šílený a nevím, jestli bych to chtěla zažít po druhý. Na druhou stranu si zase říkám, že kdybych si mohla jako znovu vybrat, jestli bych se narodila tý šílený Táně a zažila to, co jsem zažila s těma všema šílencema, různýma básníkama, opilcema, umělcema a tak dále, samozvanýma prorokama, a nebo jestli bych chtěla vyrůstat normálně jako v panelákové rodině a prostě mít každý den teda tu svačinu, tak jsem si pak říkala, že vlastně možná bych se tý Táně vlastně asi bych se jí chtěla asi narodit teda znovu. No.
1: Já se bych si vybrala znovu tohleto dětství.
2: Ale jako s tím, že by to teda fakt jako nebylo jednoduchý, ale zase ono mi to strašně moc dalo A vlastně asi celý život mě to jako tak posililo, že si myslím, že už mě jen tak něco nesloží.
1: No to zcela jednoznačně, podle toho tedy, co popisuješ. Ta kniha tady před námi leží, má nějakých skoro 180 stránek, ale je také proložena celou řadou černobílých fotek, které vlastně dokumentují celý to prostředí a jsou tam jednak ty postavy, o kterých se píše, ale taky samozřejmě je tam vidět i na těch černobílých fotkách vlastně ty reálie těch 80. začátku 90. let. Kdo to fotil? Jak se ti podařilo vlastně ty fotky získat?
2: Většina fotek je z našeho rodinného archivu a ty fotky se vlastně ztratily. Máma pořád říkala, že je má, ale nechtěla mi je dát. A potom vlastně, když umřela, tak já jsem musela vyklidit ten její byt na Žižkově, což bylo strašný, protože tam byl strašný nepořádek, bordel, bylo to depresivní a vůbec jsem nemohla ty fotky najít. A furt jsem hledala prostě nějakou prostě kufřík, tašku, kde by se ty fotky našly. A už jsem to vzdala, byla jsem z toho taková jako dost nešťastná. No a pak tam přišla vyklízecí firma, mm-hmm, a já jsem jim dala za úkol, že kdyby náhodou našli nějaký fotky, tak ať mi dají vědět. No oni mi večer volali v 8, že je skutečně našli v nějakém kufříku, takže fotky jsou zachráněný. A takže děkuju této firmě. A potom vlastně část fotek jsem získávala různě třeba na internetu a musela jsem si řešit všechny práva autorský, protože na to já jsem pes. Takže vlastně
1: to
2: všechno
1: to
2: má...
1: To každopádně
2: vzhledem k tomu zaměstnání. Já ani nemohu jinak. No a takže vlastně spoustu fotek jsem dostala jako od třeba profi fotograf, od pana Cudlína, že jo, tak mám Fandu Pánka. No a na obalu je fotka od pana Bucháčka a vlastně jeho vlastně dědic Roman Bucháček mi dal laskavý svolení s tím, že teda můžu to použít přímo na obal. A jenom za to prostě vždycky dostali knížky a vlastně všichni mi hrozně vycházeli vstříc. Bylo to strašně milý, že vlastně nikdo po mně nic nechtěl a všichni byli vlastně ty fotografové na mě hodný.
1: To zní skvěle. Jáchym Topol o této knize napsal, Zelbové kniha je na špici současného literárního úkazu Děti vrací úder. Po přečtení za pár hodin vím jedno, byl jsem tam s ní a všechny tam znám. Tak to by mě zajímalo, ty tady hovoříš o své mámě, o té své rázné postavě, kolem které se točí vlastně všechno to dění v tom bytě a nejenom tam, ale kolem tvého dětství. Tak o ní mluvíš jako o Táně. Bylo to tak vždycky, nikdy jsi neříkala mami?
2: Ano, je to zvláštní, uznávám. Já jsem jí normálně doma říkala mami a můj brácha taky, ale prostě tím, že u nás jako bylo pořád nějaký lidi a nikdo u nás bydlel nebo k nám nikdo chodil, tak prostě pro ně to byla Táňa. Takže já jsem se vlastně přizpůsobovala tomu vnějšímu jako prostředí, že vlastně ona byla prostě Táňa, ale jako normálně doma jsme ji oslovovali mami.
1: Dostaneme se k dalším kapitolám a k dalším zásadním, řekněme, zlomům ve tvém životě, ve tvém dětství. Po první písni Lady Vamp od ETC. Ty jsi vybrala písně, jako ostatně každý host, ke své vizitce podle jakého klíče?
2: Aby se vlastně nějakým způsobem stahovali k té knize a k tomu, co se vlastně u nás doma dělo. A první písničku Lady Vám jsem vybrala, protože vlastně kromě Myšíka a Hrubýho se na ní podílel autorský Vláďa Padrůněk, což byl jeden z našich nejlepších basketaristů, který tato země vůbec urodila. A vlastně měli jsme tu čest, že bydlel u nás doma na gauči, teda už byl dost jako tý poslední fázi života, takže u nás moc nehrál. U nás spíš byl tu lahvovou dvanáctku. Nicméně prostě Ládíka jsem prostě měla ráda a myslím si, že si zaslouží, aby jeho písnička tady zazněla, kterou zpívá Vláďa Myšík. Tak.
1: Dobře, to říká Maria Zelbová, náš dnešní host, autorka svého literárního debutu Táňa Praha 3 Žižkov. A pokud byste na ní měli jakýkoliv e-mailový dotaz, no tak jej samozřejmě hned pošlete na vizitka@rozhlas.cz.

0: Hostem dnešní vizitky je autorka svého literárního debutu Táňa Praha 3 Žižkov, Marie Zelbová. A my se bavíme o jejím velmi, řekněme, specifickém dětství v žižkovském 1+1 právě se svou matkou Táňou, která je ústřední postavou tedy nejen této knihy, ale celého společenství, které kolem sebe nějakým způsobem tedy na sklonku 80. a 90. let vytvářela. A zvláštností té knihy je, že ty tam, Marie, popisuješ celou řadu různých těch osobností, které vás obklopovaly, protože se zdá, že v tom bytě jste nikdy nebyli sami se svým bratrem Krištofem a s mámou, ale že tam vždycky někdo bydlel, a ne jeden, ale jako několik prostě těch postav, a dost se to tam různě střídalo podle zrovna situace, jak se to událo. Ale zvláštností té knihy je, že tam jako minimálně píšeš o sobě. Jenom trošku jsem se tam dozvěděl při pozorném čtení, že jsi zmiňovala, že pro tebe hrozně důležitým záchytným bodem byl skautský oddíl.
1: Ano.
0: A pár kamarádek, ale v podstatě se o tobě nedozvíme skoro vůbec nic, jak jsi to prožívala. Mnohem víc tedy se dozvíme o tvém bratrovi, o tvojí mámě a o těch osobnostech, které se tam tedy střídaly. Tak kde se vzalo tohle rozhodnutí a proč? Sebe pominout.
1: Tak zaprvé jenom poznámka. Občas jsme v tom bytě opravdu bývali jenom my tři. Mm-hmm. Nebylo to zas tak často, ale byly období, kdy máma se sklidnila, protože jí došlo hulení, teda marihuana, a vlastně začala být taková víc jako cestu k sobě, takže třeba pletla na kamnech, četla, nebo nás nutila kreslit něco, nebo a jakože jsme měli takovou jako domácí duchovní cestu. No a pak zase někdo přišel a zase se to celé úplně zase zvrtlo někam jinam. A jako říkám, u nás doma nikdy nebylo jako jasný, jak to bude, že já jsem vždycky šla s takovým tím sevřeným pocitem ze školy a říkala jsem, co tam zase bude. Mm-hmm. Jo, kdo tam bude? Bude máma metat tam vinily prostě jako napříč kuchyní, nebo bude psát nějakou báseň, nebo tam někdo bude hrát na kytaru. Prostě bylo to takový jako dobrodružný. No a teďka k tvý otázce. Mě vlastně ta knížka nebyla vůbec psaná pro to, abych psala o sobě. Mně to vlastně nepřijde vůbec nějak jako zajímavý téma, proč bych měla psát o sobě, protože já jsem tam byla vlastně jediná normální a hodně jsem to tam jako držela vlastně nad vodou i mámu, mm-hmm. i toho bráchu. A vlastně moje matka se mi někdy posmívala a říkala mi, že jsem důchodkyně v produktivním věku, to mě bylo třeba 12, mm-hmm. protože jsem jako chtěla taky jako nějaký jako normální věci.
0: Co to bylo? Když si říká, držela jsem to tam nad vodou, tak co to znamená, že si tam v tom společenství dělala co například?
1: No, musela jsem jako hodně jako zastupovat tu matku, takže ona prostě třeba, když, já nevím, byly jazzový dny, tak odjela, ale pak se nějak jako nevrátila, takže jsme tam zůstali s bráchou, já jsem musela prostě z mouky a z vody dělat nějaký mouční placky. Ty recepty taky píšu v kapitole receptářnej na neděli. A oni byli hrozně dobrý, že tam se dalo kari a cibule a když byl taveňák, tak to bylo vynikající. Mm-hmm. No a takže jsem jako často suplovala prostě tu mámu a prostě musela jsem zařizovat věci, protože ona jak byla umělkyně, nebo cítila se být umělkyní, tak prostě neměla na tyhle ty věci, jako jí zdržovaly. Vaření a všechno, to pro ní bylo prostě spíš na obtíž, takže já jsem byla jako taková normálnější a jako nevím, jo, ale prostě já jsem tu knížku fakt nechtěla psát jako o sobě, no mm-hmm. to ne.
0: No, ještě, když se zmíníme o těch tedy jenom lehkých náznacích, že pro tebe byl důležitý skautský oddíl a tak dál, nebo jsi zmiňovala, že jsi vždycky trnula, když jsi šla ze školy, co se teda u vás zrovna bude dít, jaká tam bude situace, tak co třeba tví spolužáci, spolužačky ze třídy a ze tříd ze školy, byli to lidi, který třeba ty jsi si občas vzala k sobě domů, nebo si před nima vlastně tu situaci spíš měla tendenci jako nějakým způsobem tajit? Nebo naopak ráda si chodila k ním na návštěvy do nějakých, řekněme, trošku normálnějších domácností. Jak vlastně byl ten tvůj kontakt vlastně s tím okolím?
1: No, tak to je zajímavá otázka, protože

0: Tohle bylo jako moje traumíčko, naštěstí to snad už jako dneska neřeším, ale že vlastně já jsem nemohla vzít ty děti k nám, protože oni by byli úplně zděšený. A vlastně styděla jsem se za to, jak to u nás vypadá, že jo, že to je byt čtvrtý kategorie, že nemáme koupelnu. A dokonce jsem jednou zalhala, že mě ze skauta Lucie Bratinková ptala, jestli máme koupelnu, že jí to nějak došlo. A já jí říkám, no jasně. Takže se tímto Luci teda omlouvám, že jsem jí kecala.
1: Navíc ve skautu, že? Takže v podstatě dvojnásobný prohřešek.
0: No a takže takhle, no a taky jednou si pamatuju, jak měla přijít, protože jsme měli ve skautu štafetu a prostě ta štafeta fungovala tak, že když se změnila třeba výprava, tak se muselo jako jeden druhýmu volat, to znamená třeba Síček zavolal Žhavíkovi, Žhavík zavolal Uzlíkovi a tak dále, Stonožce. No a teďka prostě my neměli telefon, my měli telefonní budku prostě v Černínově ulici, takže mě se jako nedalo dovolat a u mě byla ta štafeta přerušená a vlastně musel za mnou někdo přijet. No a teďka já z okna vidím, že přichází Šin, což je prostě taky jedna holka z Vodilu. No a teďka prostě já říkám, ježišmarja, Šin, no tak tady k nám nemůžu vzít, protože tam je to zrovna probíhá nějaký šílený mejdan. Máma je úplně vyndaná, no to bude ostura. No a takže jsem jako vyběhla dolů do průjezda a říkám jí, jo, čau Šine, tohle, jo, jasný. A ona se na mě tak koukla a řekla, nezvaný host. No a já jsem si v duchu říkala, kdyby zvěděla, Šine.
2: Co se tam děje? Co se tam děje? No dobře, každopádně vracíme se k té ukázce, kterou jsem četl na začátku dnešní vizitky, a sice, když vás navštívila přísná paní z Národního výboru, tak mě udivuje, že si toho nevšimla nějaká sociálka, zkrátka nějaký úřad, který by v tomhletom ohledu měl aspoň tendenci zakročit. Neříkám, jestli by byl úspěšný, to nedomýšlím, ale že jste takhle vlastně vy úplně unikli tady tomuhletomu drobnohledu i svých sousedů třeba teda, jak je tohle možné?
0: No tak jednak to byl Žižkov, takže tam ledacost jako unikne. No a prostě my jsme ten dohled měli, ale ono vlastně, oni měli povinnost nás vždycky dopředu informovat, že přijdou tehdy a tehdy v tolik hodin, no takže se samozřejmě byt proměnil jako v uklizenou domácnost, že jo. Máma tam pustila nějakýho Bacha na gramofon, že jo, prostě. A tvářili jsme se, že jsme jako hrozně slušná rodina, psastý stůl jsme měli, akorát si řekla teda, že jsou trošku asi jako chudší, ale vlastně jako jsme nevykazovali s bratrem žádný známky nějakého týrání, nebo že bychom byli nějaký retardovaný nebo něco, tak prostě potom jako k nám přestali chodit. Nevím, jestli vlastně to ustalo už jako v 80. nebo až 90. To už si taky přesně nepamatuju.
2: Ty jsi zmínila, že u vás také kromě tedy basketaristy Padruňka žila a objevovala se celá řada různých osobností, tak mě občas s vámi jezdili na různý vejlety a cesty a tak dál, tak jsou tam nějaký postavy, který jsi měla fakt oblíbený, že jsi byla ráda, že tam vždycky se objevily, měla jsi tam třeba nějaký takový ostrovy mezi těma postavama dospělých, protože to byly, předpokládám, všechno vrstevníci mámy, ne-li starší chlápci.
0: Jo, tak určitě jsem měla nějaký jako oblíbence, ale takhle narychlo, tak jako, já nevím, kapela Michael Stříček, že jo, třeba máma chodila s tím baskytaristou Ivanem Kleinem a vlastně já jsem si pak vzala toho kytaristu, takže vlastně to mi nešlo, to šlo teprve jako nedávno, že vlastně jsem pokračovala v rodinný tradici. No, Petra Stanka, že jo. Tak toho jsem taky měla pak jako hodně ráda. Ale takhle, že bych, no, tak Martina Věchyta třeba jsem měla ráda, kdy nás bral na výlety, že jo. Nevím, tam těch lidí fakt prošlo tak jako hrozně moc. A i různý jako ženský kamarádky máminy, který už si ani nepamatuju, byla tam nějaká Míša Tršková, Naďa, ale říkám, těch lidí fakt bylo jako mraky, takže takhle narychlo, nevím.
2: Velmi dobře se do tohoto výčtu kamarádů a kamarádek hodí píseň Kámo, kapely Michael's Uncle, tak pojďme si o ní říct víc.
0: Tak tu jsem vybrala proto, že vlastně o kapele Michael Stříček v té knize je napsáno hodně a oni mě i podpořili, když jsme měla křest knihy na Vavile Štvanice v říjnu, tak oni mi tam zahráli a ta kapela Michael Stříček se kvůli tomu dala dohromady, i když je rozpadla, takže to bylo velký, přišlo tam na ně spoustu lidí, tam bylo asi 400 lidí na tom křestu a určitě tak půlka přišla podle mě na Michaelův strýček. No a je to kapela, která vlastně byla protirežimní, začali hrát vlastně v 80. letech, pokračovali v 90. letech. No a vlastně Oslým můstkem se dostáváme zpátky k Padruňkovi, protože Ivan Klein, který u nás bydlel, tak se na basu vlastně učil pod dohledem Ládi Padruňka, takže měl vlastně docela dobrýho učitele. No a co bych ještě řekla, no písnička Kámo, bude to asi možná na posluchače Vltavy trošku ostřejší, ale zase je tam hezká basa, kytara, poslechněte si. A ten text je celkem jednoduchý, vlastně napsal ho Karel Jančák, který jedinej z Michaelova strýčka už nežije, bohužel měl velký drogový závislosti a už tu není mezi námi. No takže vlastně to vlastně chci i jako poslat tady Karlovi Jančákovi do nebe, on byl hluboce věřící katolík a ta písnička vlastně ta je o tom, že nějaký feťák chodí do bytu tak, že vlastně rozráží dveře nohou. Myslím si, že to je asi Jirka Mach a nebo Sandy a ani jeden už z nich nežijou, tak je tam taky pozdravu.
2: Dobře, pro ty všechny teď v tuhle chvíli zazní tato píseň, samozřejmě také pro vás, pro všechny posluchače Vltavy. A kdybyste chtěli naopak poslat vy dotaz sem k nám na Marii, tak jej pošlete na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Skutečně syrový Big Beat zazněl z hlubin 80. let právě teď prostřednictvím Vltavských vln až sem do přítomnosti. A to proto, protože tuto píseň vybrala Marie Zelbová, autorka svého literárního debutu Táňa Praha 3 Žižkov. Schází se nám tady celá řada posluchačských dotazů a já tedy, protože jsem chtěl otevřít blok podobného tématu, využiju dotaz Martina Skalického, který se společně s Míšou ptá. Dobrý den, chci se zeptat Marušky, jaké bylo její nejhezčí období dětství a nejhezčí vzpomínka na Táňu?
1: Ahoj Martine, zdravím vás na Letnou. Díky, že posloucháte. Tak já si myslím, že nejhezčí bylo asi s mámou to období, kdy ještě vlastně člověk nemusí řešit takové ty věci jako škola a tak, takže já si myslím, že asi nejhezčí to bylo třeba, když jsem byla fakt jako malička a prostě jeli jsme Trabantem na nějaký třeba festival, ještě jsme měli kočku cestovní sebou Čičana, no a tam jsme třeba někde spali a máma mi ukazovala v noci úplněk a vlastně tak jako takový jako ten dobrodružný, bezstarostný život si myslím, že vlastně mě tak jako bavili asi takhle někam s mámou jet, někam na vejlet. Asi když jsem byla také jako spíš menší.
0: Cestovní kočka Čičan, ta byla vyloženě teda jenom na cestování, jo?
1: Ne, ona byla i jako na Žižkově, ale prostě hrozně dobře se s ní cestovalo.
0: Takže neutíkala teda v těch vašich výletních místech, v těch cílech. No, pokud ještě bych se měl do toho dětství vrátit, tak samozřejmě důležitou postavou byl také tvůj bratr Krištof, který skutečně svůj životní oblouk zaklenul v té knize. Je to popsáno velmi šokujícím způsobem a já jsem z toho byl velice, velice jako dotčen. Je to velmi tragický způsob, jak jsi zvládala vlastně tady sledovat ten osud mladšího bráchy, který neměl zřejmě takovou sílu jako ty z toho prostředí se takto v uvozovkách bez úhony nějak dostat a velice drsně se to vlastně na něm podepsalo.
1: No, tak bylo to hodně těžký a už prostě mě to bylo jasný asi, když jsem byla fakt jako malá holka, pamatuju si, jak jsem stála u dveří, tak jsem se jako dlouho podívala taky jako nějaký budoucnosti a řekla jsem si, teda s tím Krištofem to bude jednou teda velký průšvih a to asi nedopadne dobře. A byla jsem fakt malá a najednou jsem jakoby zahlídla tu budoucnost. Bohužel tak to skutečně jako bylo a prostě on měl prostě úplně jako špatně prostě ty karty jako bohužel rozdaný na rozdíl ode mě, takže on za to v podstatě nemohl, on byl prostě spíš toho celého oběť, jo, jeho tatínek prostě byl nějaký hippie v Bratislavě a přijel sice s mámou do Prahy, že spolu budou žít, ale když jim došla marihuana, tak zjistili, že si vlastně nemají co říct. Takže máma ho poslala jako zpátky do Bratislavy, takže Krištof nikdy nepoznal svého otce. Do toho mámě se už zhoršovala ta jakoby schizofrenie, že jo. Do toho prostě měl takový jako divočejší geny, než jsem měla já. A další věc, nechodil do skauta třeba, jo. A máma vlastně ho vychovávala opičí láskou, na to fakt bacha, protože když rodiče svoje děti až moc milujou, tak je tím vlastně zabíjejí. A vlastně on mohl všechno mu odpustila. Když udělal nějakou lotrovinu, tak místo, aby mu prostě dala přes prsty, tak vlastně ho začala ještě litovat, že je chudák nebo něco. Takže vlastně se na něm podepsala takhle výchovně. Ona za to taky nemohla, protože měla schizofrenii, takže jo, ale jako dělají to i lidi, kteří schizofrenii nemají. Jako jo, prostě opravdu ta výchova, já jako myslím, že je dobrá věc. No a další věc, že ho nechávala prostě běhat od malička po Žižkově samotného, takže třeba přišel můj táta na návštěvu a říká: hele, Táňo, a kde je Krištof? A je 9 večer. No, on někde na kapslovně tam běhá. Jo, prostě šerif, říkala mu šerif a s indiánskou čelenkou už od 5 let prostě běhal a ona mu to jako dovolovala, což taky jako nebylo dobrý. No a pak to prostředí hold, tam se potom prostě dostal těm drogám u nás a vlastně jako on byl vlastně jakoby celýho toho oběť. Jako já bych s ním neměnila ani na minutu a vím, že prostě se to jako těžko dalo zvládnout. No a bylo to pro mě těžký, protože jsem se mu samozřejmě snažila celý život celkem neúspěšně pomáhat.
0: Rozumím, určitě to muselo být složité. Ty jsi zmínila taky, a v té knize je to taky několikrát zmíněno, jako naprosto zásadní vlastně takovou jako oporu pro tebe právě ten skautský oddíl. Tak jak to, že s tak skvělou zkušeností, kterou ty jsi měla, se nepodařilo tohleto vlastně jako i u bráchy?
1: Protože to byly dívky Táborového ohně. A
0: chlapci vlastně, Táborového ohně nebyli?
1: Chlapci Táborového ohně jsme neznali. Ona byla ještě, jakoby to byla sedmička, a pak byl ještě oddíl pětkařů a tam vlastně chodili ty právě třeba bráchové, těch holek, prostě ty kluci. Hmm. Ale máma to neznala. Nenapadlo jí to a vlastně já jsem měla strašně štěstí, že jsem se úplně jako dílem osudu dostala do té sedmičky, což mě možná zachránilo život, protože nevím, kdybych nechodila do skauta, tak možná už jsem někde na dně Vltavy, ale prostě bohužel mámu to nenapadlo, no.
0: No, když je to takhle vezmem dál, tak kde se vlastně ty máš pocit vzal ten moment, kdy jsi zjistila, že z tohoto prostředí musíš pryč? Že se musíš jako zachránit, že chceš už trošku žít vlastně svůj život a vytvářet si kolem sebe třeba klidovější prostor na rozdíl od toho bytu, tak jste to měli doma postavený.
1: Tak jako máma, že jo, to píšu v té knize, máma měla těžký úraz, že jo, byla bezvědomí 3 týdny a potom vlastně odešla svévolně na revers z nemocnice, protože prostě řekla, že už to jako zvládne, takže se šroubama v noze, zevním fixátorem se nechala odvíst sanitkou. Nic mi neřekla, takže mě bylo 15, byla jsem v prváku na střední a musela jsem se o ní jako komplet starat. A ještě o bráchu, a ještě se učit, že jo. A...
0: Což byl křest ohněm, protože ty byla na zdrávce.
1: No, takže jako jsem si to vyzkoušela v praxi. No a vlastně bylo to hodně náročný v období, ale pomáhal mi v tom můj kluk Robert, že já už jsem měla kluka v tu dobu, takže vlastně ten on se ke mně nastěhoval na tu dlouhou dobu, co máma byla v nemocnici a starali jsme se společně o bratra. No a největší hrůzu jsem měla z toho, že si nějaká sociální pracovnice všimne, že jsme sirotci a mě bylo 15, že jo, a bráchovi bylo prostě 8. A když máma upadla do bezvědomí, tak prostě nám to jenom přišel oznámit její tehdejší přítel Zdeněk Mestek, mi to řekl ve dveřích, prostě máma je prostě v bezvědomí na Bulovce a já jsem tam stála v těch dveřích a říkám, aha, dobrý, jo, takže teďka jsme vlastně jako sami a takže se musíme o sebe postarat. A největší hruzu jsem měla z toho, že bych skončila prostě někde v nějakým prostě dětským domově. Že s těma lidma bych si fakt jako asi nerozuměla, protože já už jsem byla zvyklá žít úplně jiný život a představa, že nějaký tety mě tam nutí večer koukat na pohádky, nebo já jsem už byla hodně jako jinde a můj bratr teda taky, jo. Takže se to nějak jako podařilo, že si nás vlastně nikdo nevšiml, unikli jsme systému.
0: No a jakým způsobem jste se živili po tu dobu, protože přece jenom nějaký finanční přísun předpokládám, vůbec neprobíhal.
1: Ano, my jsme prostě žili z toho, jako z alimentů prostě našich dvou otců. No.
0: A k těm penězům jste se dostávali, ty vám?
1: No, ty Marian to posílal z Bratislavy a můj táta mi to nosil jako prostě
0: fyzicky.
1: No,
0: tak to muselo být období velmi složité, no tak potom teda, kdy ona se vrátila, ty ses o ní postarala, tak jaký nebo kdy, v jaký moment bylo teda to tvoje odstěhování?
1: Ano, já se omlouvám, já jsem neudržela myšlenku. Máma vlastně v jeden moment, když už jako si vyndala sama ten fixátor zevní z nohy, jako opláchli jsme to ve dřezu a poslali to v balíku na Bulovku, tak prostě řekla, Maruš, tak hele, tak jestli chceš, tak si k tomu Robertovi odstěhuj. No, ale to řekla, protože byla zrovna jako zkouřená, že Marianou. A druhý den já jsem prostě už tam stála jako zbalená s kufříkama a stěhovala jsem se do Strašnic, jako do řadiček tam k jeho mamince, paní Hellerový.
0: No, tedy a, někam k solidaritě.
1: A k solidaritě a moje máma jako mezi tím na mě koukala a bylo vidět, že je to vlastně líto, ale já už jsem jenom řekla, tak čau. No a pak jsem tam teda ještě chodila úterky, to mi řekla, že tam mám, takže v úterý jsem tam vždycky musela spát a viděla jsem, jak to tam jde jako cukrun, že to tam bylo čím dál tím jako horší a nechutnější a vlastně jsem se jakoby štítila si tam jako lehnout, prostě bohužel no, jako mámě vlastně po tom úrazu hlavy se strašně zhoršila ta schizofrenie a všechno a já jsem se jako zachránila život, ale už jsem jako nedokázala zachránit je dva, no.
0: No to chápu, ta kapacita je omezená, takže tady člověk jako samozřejmě podobně jako v letadle napřed musí prostě nasadit dýchací masku sobě.
1: Je to tak.
0: Pak až teprve pomáhat ostatním, takže tomu samozřejmě naprosto rozumím. Dostáváme se k další písni, v tomto případě to bude Žižkov of the Dog. Tak pojďme k tomu říci něco.
1: No, tak je to vlastně píseň, kterou napsal můj kolega, on je to teda vlastně můj šéf, Tomáš Matějičný, a vlastně je to zpívající nebo rapující právník a on vlastně má fascinaci Žižkovem, když je z Uherského Hradišťa, a zdůvodňuje to tím, že tady, když tady studoval práva, takže prostě bydlel na Žižkově a že to na něj udělalo velký dojem. No a my se vlastně vzájemně umělecky podporujeme, takže vlastně já, když jsem měla křest knihy, tak on mi tam zahrál s kapelou The Dog, ještě kromě teda tam hrála Mucha a Michael Stříček a Cymbálovka České filharmonie, takže to byl fakt jako dobrý mejdan. No a vlastně na tenhle ten jeho hiphopovou písničku Žižkov vlastně se točil klip a já jsem měla tu čest v tom klipu mu hrát taky, byla jsem prostitutka. No a hrálo se to zrovna před naší základní školou náměstí Barikád, kam jsem chodila, takže jsem tam prostě chodila jako lehká děva po tom náměstí a jenom jsem se modlila, aby nevycházeli ty vyučující ze školy a nemysleli si, tak ta Maruška teda taky pěkně blbě dopadla.
0: To je teda taky průšvih jako hrom. No vidíte, dopadlo to úplně jinak a teďka si můžeme pustit píseň Žižkov.

0: A světla lamp jsou světla ramp.
1: Máme tady pokračování našeho rozhovoru s autorkou literárního debutu Táňa Praha-Třižeškov, Marií Zelbovou. No a máme tady celou řadu dotazů našich posluchačů, za což jsem velmi rád. Pokud ještě máte nějaký na srdci, tak samozřejmě dále posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz další. A teď dáme prostor dotazu posluchačky Evy. Marie, chystáte pokračování a jaká byla spolupráce s dcerou, která dělala grafické úpravy knihy?
2: Evo, děkuji vám za tuto otázku. No, vzhledem k tomu, že mě všichni prudějí a říkají, že prostě mám napsat dvojku nebo cokoliv napsat, že prostě mi to jde, tak přemýšlím, že bych jako v létě začala, ale vlastně já jsem si od toho chtěla hlavně odpočinout, protože to bylo strašně náročné období, teďka celý jaro jsem to dopisovala a celý léto jsem to právě s mojí dcerou, jsme to vlastně dělali tu knihu, tu grafickou úpravu a já chci teďka dělat úplně jiné věci, já chci se naučit pořádně na kytaru a tak dále a tak dále. No a vlastně na jednu stranu si říkám, že když napíšu další knížku, tak ty očekávání budou tak velký, že už můžu lidi jenom zklamat. Takže z tohoto důvodu si myslím, že jestli tu knížku napíšu, tak ji stejně nikdy nezveřejním, protože jako nevím, jestli to chci. A potom prostě taky si myslím, že jenom proto, že mi třeba jde trošku psaní, tak psát za každou cenu, protože já nejsem spisovatelka, já jsem prostě kancelářská krysa. A udělala jsem to, co jsem prostě potřebovala udělat, potřebovala jsem to napsat, protože mě to přišlo dobrý nápad, no. Bylo spíš proto, že mě to přišlo jako vtipný a chtěla jsem to jakoby, že jsem si říkala, že je škoda ochudit lidi o to, co se dělo na tom Žižkově. Pak samozřejmě ten konec byl tragický, ale to jsem nevěděla, když jsem tu knihu začala psát, že to takhle dopadne, že jsem ji psala 7 let. No a takže prostě se to ve mně tak jako vlastně míchá, jo, že na jednu stranu si říkám, jo, tak lidi to chtějí a fakt jako strašně moc lidí říká, hele, my jsme to měli přečtený hrozně rychle, musíš fakt jako začít psát, ale na druhou stranu si říkám, jako za každou cenu, jako, takže nechci vůbec nic slibovat, že se to fakt skutečně stane a samozřejmě nějaký nápad už mám, nebyla by to dvojka, ale byl by to spíš jako jiný formát, byl by to spíš jako takový menší románek a bylo by to bylo by to prostě zase autobiografický, ale protože já jinak psát neumím, ale prostě bylo by to úplně zase na jiný téma, ale to prostě nechci prozrazovat.
1: Hmm. No tak zdá se, že to Marie Zelbová už trošku promyšlené má, takže se mi zdá, že tady ta provokace vašimi dotazy může případně zafungovat. Ostatně podobný takový právě teď přečtu. Marie Mastná píše, dobrý den, tady také Marie. Knihu jsem četla jedním dechem, tedy spíše bez dechu a máte můj obdiv. A mám absťák po dalším čtení. Napíšete další knihu? Tak to jsme se už
2: ano,
1: dozvěděli.
2: Takže uvidíme, neslibuju. A jenom ještě, jak se ptala paní Eva, tak spolupráce s mojí dcerou Luizou byla skvělá, ona teda teďka si říká Igor, ale prostě no a bylo to jako úžasný, protože byla to vlastně práce jako 3 generací žen, takže vlastně moje máma to zažila, já jsem to zapsala a ona to vlastně, dcera to vlastně zpracovala graficky, jo. Měla s tím hroznou práci, takže vlastně celý léto se tomu chudák věnovala. Ještě do toho vlastně dělala přijímačky na UJEP a na UMPRUM, takže ještě musela dělat portfolio, takže vlastně ona si za celý léto vůbec neodpočinula a vlastně furt byla jako x předělávek, že jo, a potom tohle a tahle fotka není dost ostrá a musíme ji přefotit a tak. A bylo s tím jako hodně práce, ale ona je zažraná, že jo, chce studovat typografii a vlastně bavili ty písma, dokonce jsme koupili i fonty. Prostě, jo, a takže prostě bylo to skvělé, že se to vlastně hodilo, že vlastně ona jako studuje grafický design na SUPŠce a teďka bude pokračovat na výšku, takže vlastně ta spolupráce byla bezvadná a myslím si, že kdo to má takhle.
1: To je skvělé, to jsem rád, že takhle toto je možný říct o vaší vlastně mezigenerační spolupráci. Ty jsi také zmiňovala tady mezi písněmi, že také je možné tě vidět naživo při různých autorských čteních, tak teď máš za sebou při Žižkovské noci jedno čtení, ano. Co tě čeká dál?
2: Tak další jako kamarádka ze skauta Stonožka mi chystá autorské čtení v evangelickém kostele teďka v dubnu na Smíchově. Potom mi slíbila, že další čtení mi zařídí v Táboře. Stonožko, posloucháš? Těším se do toho úžasného knihkupectví.
1: Kafe a knihy Jednota.
2: Ano, do Jednoty, kde se mi hrozně líbilo.
1: A kousek od náměstí.
2: Ano, ano, hned u náměstí, je to tam strašně krásný, takže tam bych hrozně ráda. No a potom, co se chystá, jo, a v létě na Trutnovském festivalu mě pozval Martin Věchet a tam budu taky číst.
1: Mm-hmm. No tak to jsou možnosti setkat se s Marií Zelbovou naživo a teď ještě bych rád se vrátil zpátky k vlastně tomu období tvého odchodu tady z této domácnosti. Tak zajímalo by mě vlastně vzhledem k tomu, že jsi byla pravděpodobně tak jako dost jako vycepovaná tím způsobem života předchozím, k čemu jsi vlastně dále inklinovala? Jestli jsi inklinovala k tomu ve své vlastní domácnosti, ať už s nějakým z tvých přítelů, partnerů nebo sama, spíš si tam vytvořit nějaký ostrov klidu a pohody, vlastně si tak trošku od toho odizolovat, nebo naopak vlastně si zjistila, že potřebuješ takovýhle ruch a tak jako nenápadně se přestěhovala ta atmosféra žižkovského bytu taky do tvých dalších domácností.
2: Tak já bych řekla obojí. Jo, určitě jsem byla jako šťastná, že jsem jako měla nějaké jako normální bydlení a stabilitu. Ještě tam byly předzahrádky a rostla tam meruňka a takhle a paní Hellerová prostě tam se musela tam sbírat rybis a tak. Takže bylo to vlastně takový jako prostě klidný prostředí. No a potom, když jsem se osamostatnila úplně, já jsem měla dost brzo dítě, už 19 jsem vlastně otěhotněla s tím Petrem Stankem z těch Majkláčů právě, takže mám dneska už 29-letýho Tadeáše. Tadeášku zdravím. No a vlastně tím, že vlastně přirozeně tím, že prostě jsem otěhotněla, tak jsem se úplně hodně sklidnila. Mm-hmm. Mezitím jsem měla takový divočejší období, kdy jsem bydlela v bunkru a prostě chodila jsem na rockový koncerty a dělali jsme různý ty věci, co se v 90. prostě dělají. Ale potom vlastně s tím dítětem se to tak jako přirozeně celý jako sklidnilo.
1: A byla to záchrana, nebo jsi to cítila v tu dobu jako vlastně omezení, jako možná otěhotnění příliš brzo?
2: Ku podivu spíš právě si myslím, že v mém případě to byla spíš jako dobrý. Jakože,
1: no, to byla spíš záchrana.
2: No, jakože si myslím, že mi to spíš prospělo a vůbec mi to nedělalo žádný problém, ono totiž tím, že jsem se od jakživa starala vlastně o bráchu nebo pak o mámu, tak já jsem byla vlastně zvyklá, jakoby, že pro mě nebylo to takový to, je, tak teďka nemůžu prostě studovat, protože, jo, protože vlastně já jsem na to byla zvyklá.
1: Hmm. Máme tady další dotaz. Paní Nataša se ptá, dobrý den, poslouchám vás v rozhlase a velmi mě zaujal váš způsob vyprávění. Ráda bych se proto zeptala na jednu věc. Znáte příběh Honzy Krejcarové, dcery Mileny Jesenské, která se v 60. letech dostala do vězení kvůli zanedbávání péče o své děti? Mimo jiné proto, že je živila údajně bramborovým salátem a rohlíky. Muži v jejím okolí, tedy undergroundu, kriminalizací přitom zjevně trpěli méně. Její partner či manžel například kvůli tomu do vězení vůbec nemuseli. Tak mě napadlo, nakolik jsou otázky vaření, výživy a péče v české kultuře vlastně i otázkami normativy, sociální kontroly a národního sebeobrazu, zvláště ve vztahu ke specifickým úkolům přisuzovaným ženám. Tak, otázka možná trochu složitěji formulována, nicméně vyplývá jasně první část, jestli znáte tedy příběh Honzy Krejcarové, bohužel, dcery Mileny Jesenské.
2: Bohužel ne, jako to jméno jsem jako slyšela, ale to je tak všechno.
1: No a potom teda k té druhé části, jestli jste třeba také cítila, že skutečně česká společnost pohlíží na vlastně roli ženy, která se v uvozovkách má více postarat o děti a pokud se o ně nestará, tak je pranýřovaná více než právě muži?
2: No tak určitě dřív tomu tak bylo, dneska se to, bych řekla, hodně mění, ale určitě to tak nějak v těch lidech zakořeněný je, že prostě máma je u krbu, že jo, a u plotny.
1: A u ohně. Jak to máte vy vlastně ve vaší domácnosti? Tak tvé, lomeno vaše děti už jsou dospělé, tak ale stejně.
2: Tak já občas jako něco uvařím ještě, ale jako nevařím fakt každý den, protože jsem ráda, že prostě Luisa chodí na obědy do školy a to jí vždycky zdůrazňuji, ať na ně opravdu chodí, že ušetříme a je to dotovaný, že jo, státem, takže ať na ty obědy rozhodně chodí a tak třeba já nevím, prostě párkrát do týdne uvařím i já.
1: No ale teď jsem to myslel i v rámci, řekněme, nějakého třeba rozdělování té péče, aby vlastně to, ten úděl rodičovský neležel jenom tedy na mámě. Jestli to v tomhletom ohledu jste to trochu posunuli dál.
2: Určitě, určitě si myslím, že jako manžel pomáhal a hrozně rád hrozně vařil. Třeba poprvé jsem hodně měla sushi, že hodně jezdil do Japonska, takže prostě to, co se týče jako třeba vaření, tak to nás třeba rozmazloval hodně.
1: No a teď tady máme tedy současnost, máme tady svět, který pro tebe znamená přemýšlení o budoucí knize, zároveň ale také pravidelné zaměstnání, tak a také děti, které se živí vlastně oba dva v podstatě uměleckými obory, ještě jsme tady nehovořili o tvém synovi, který je vlastně autor divadelní her, tak jak vlastně teď v tuhletu chvíli takhle kontrastně vnímáš i třeba pokud projíždíš Žižkovem, kolik z té původní atmosféry vlastně v něm ještě zbývá?
2: No, ku podivu pořád jako hodně, jako jsem nad tím, jako by docela mě to překvapuje a na Žižkov se hrozně ráda pořád vracím, pořád to je srdcovka moje a vlastně pozítří tam jdu na koncert do Vystřeleného oka, tam budou hrát s Pam Bankers a vlastně i když se ten jako Žižkov pořád stále mění, tak vlastně pořád to má takového toho jako speciálního ducha, který ho to mělo prostě už v tom 19. století a myslím, že se dokonce mění i k lepšímu, že vlastně ubývá na Koněvce speciálně takových těch jako zástaváren, heren, prostě jo, různých peep show a tak dále a přibývají tam v obchody prostě designový s nábytkem a tak, prostě dobrý restaurace, takže vlastně bych řekla, že už to není tak proletářský, ale pořád to má takový ten specifický prostě ráz a bydlejí tam prostě lidi, kteří chtějí prostě bydlet na Žižkově.
1: No a nakolik ten duch vlastně mizí třeba i s těma hospodama? Bavili jsme se tady o hospodě Ulva v Táboře, která je možná poslední jeho českou undergroundovou hospodou. Teďka přibývá na jedno takových těch vyleštěných trendových bister, takových těch jako restaurací a polohospod, které vypadají dost podobně a tady tyhle ty vlastně zakouřený, dneska už samozřejmě v uvozovkách, protože se vevnitř nekouří, ale tyhle ty špeluňky prostě mizí. Není ti to líto, nebo zkrátka ráda se těchto těch podniků zbavuješ?
2: No, gentrifikace samozřejmě postupuje všude, i na Žižkov, i do Tábora. A jak se to vezme, no, je to prostě, je to vývoj a věřím tomu, že některý lidi prostě chtějí nějaký ty polokonceptní prostě hospody, já nevím, typu Potrefená husa nebo lokál a někdo zase prostě rád zajde prostě k dandům, prostě kde teda jako vám nevezmou teda kreditní kartu, musíte se vždycky vybrat, ale prostě vědí, že tam dostanou ten smažák a prostě dobře natočený tankový gambrinus. Takže já bych byla taková smířlivá, že prostě ať má každý to svý, no, a určitě by byla škoda, aby se vytrácely ty staré hospody a určitě jsem za to ráda, když se nějaká udrží.
1: Vypráví Marie Zelbová, autorka svého literárního debutu Táňa Praha 3 Žižkov, o kterém jsme se teď bavili celou dobu, kterou velmi doporučuji, protože sám jsem tuto knihu přečetl jedním dechem. A teď už jedním dechem dodávám, že musíme zahrát poslední Adagio for Strings Samuela Barbera. Tak kde se vzala tato píseň v tvém výběru? Jen stručně.
2: Tak tuhle tu písničku vlastně mě naučil, nebo pardon, skladbu, tu mě vlastně naučil můj bratr Krištof a je strašně krásná a chtěla jsem ji dát jako na závěr, protože ona tam stoupá ta hudba jako do nebe a já to posílám Krištofovi a mámě Táně, doufám, že do nebe.
1: My se k tomuhle tomu pozdravu připojujeme, děkujeme Marii Zelbové za tvou návštěvu, díky moc, že jsi dorazila a hodně štěstí.
2: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 11 hodin, dobré dopoledne.
3: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Ukrajinské hlavní město Kyjev znovu hlásí ruské vzdušné údery. Starosta města Vitalij Kličko na síti Telegram napsal, že střely zasáhly sklady na západě metropole. Trosky raket prý dopadly i ve východní části Kyjeva. Úřady zatím neinformují o zraněných. Ukrajinské letectvo varuje, že další rakety se k metropoli ještě blíží. Na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu dnes večer předají cenu Václava Havla. Ze současných autorů má výherce vybrat bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Festival v Avignonu dnes zároveň představí světovou premiéru nedokončeného textu Šeřík, bývalého českého prezidenta. Havel na dramatu pracoval od konce 70. let. A jaké nás čeká počasí? Má být polojasno až oblačno, během odpoledne se opět lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách pak kolem 21 stupňů Celsia. A více informací z domova i ze světa najdete na našem webu irozhlas.cz. We'll be right back.

0: Polední Vltava.
1: 11:16 vám krásný den s Vltavou přeje Daniela Čermáková. Se mnou ve studiu už je jako každý čtvrtek Ondřej Konrád. Zdravím tě, Ondřeji.
2: Dobrý den, Danielo.
1: A ty si přinesl dnes desku, na níž se propojuje andaluské a romské flamenko s jazzem, což je jev, ke kterému sice nedochází běžně, ale děje se tak a občas podle tebe velmi zdařile. Než se dostaneme k té desce, kterou si dnes přinesl, tak mi prosím řekni právě nějaké příklady předchozí.
2: No, asi nejznámější příklad je to kytarové trio, které se sešlo několikrát a hlavně ta první deska, která vyšla v druhé polovině 70. let, je hodně slavná, jmenuje se Friday Night in San Francisco a jde o trojici Paco de Lucia, což byl právě vrcholný flamenkový virtuos, a dva muži z, řekněme, žánru fusion jazzu nebo jazz rocku, John McLaughlin a Oldie Meola. Všichni hrají na akustické kytary a je to taková velikánská, velmi efektní jízda. Ta deska taky byla ohromně populární, proto oni potom také koncertovali, vydali ještě další dvě studiová alba, nakonec dokonce vyšlo ještě jedno, které se mimochodem jmenuje Sobota, nebo Sobotní noc v San Francisco, protože byla natočena právě potom prvním Friday, potom prvním pátečním, ale byl to jin repertoár. Čili tohle je ta slavná deska spojení flamenka s jazzem. V případě toho, co jsem přinesl já, to znamená zase taky flamenkový virtuos, který se říká Tomatito, nebo se mu říká Tomatito, vlastně rajčátko, a dominikánský jazzový pianista Michel Camilo, to je trošku jinčí už jenom tím nástrojovým obsazením a také materiálem. Zatímco to super trio, o kterém jsem mluvil před chvilkou, vycházelo především z vlastní tvorby, jenom tu a tam sahalo k nějakým skladbám jiných autorů, tak naopak my tady v tomhle té dvojici Tomatito neskládá vlastně vůbec a Michel Camilo jenom velmi opatrně a vybírá si skladby z jiné oblasti, k tomu se ještě dostaneme. Pustme si tady hned tu první ukázku, což je mimochodem Aqua e Vinho, čili voda, víno a voda, je dílo brazilského fenomenálního kytaristy a skladatele Egberta Gismontiho, který ovšem to on hrává na 6, 8, 10, 12 strunou kytaru, 16 strunou kytaru a vystačí si mimochodem sám, ale také často hrává s jazzovými hudebníky. Tady je to takový sevřený projev toho dua, které už bylo poměrně zkušené, když tuhletu desku nahrávalo, ale k tomu se taky dostaneme za chvilku.
1: Tak voda a víno.

0: Voda a víno, to byla první ukázka z desky, kterou nám dnes představuje Ondřej Konrád, Spain Forever, za kterou stojí Michel Camilo a Toma Tito. O nich si už Ondřej trošku něco řekl, ale přece jenom představ nám, o koho jí vlastně
1: ano,
0: jde.
1: Ano, Michel Camilo, tomu je tak zhruba 70, pochází z Dominikánské republiky, z hudební rodiny, nebudu to celé rozvádět, dostal se do Spojených států koncem 70. let, studovat právě jazz, ocitl se v kapele kubánského saxofonisty De Rivery, se kterým trávil několik let a od té doby se prostě ta jeho kariéra velmi úspěšně rozvíjí a ten jeho spoluhráč na téhle té desce, Jose Torres, řečený Toma Tito, je prostě romský flamenkový virtuos z Andaluzie, kde tedy odkud flamenko pochází. On proslul především jako doprovazeč takového fenomenálního předčasně zemřelého zpěváka, který se jmenoval Camarón de la Isla a po té době potom natáčel už solová alba, má za sebou dvě Grammy, mohli jsme ho mimochodem vidět před několika lety v Praze právě s Michelem Camilem, což byl docela zážitek. Oni mají společně dohromady tři desky, ta první vznikla roku 2000 po nějakém náhodném setkání na barcelonském jazzovém festivalu, kde zahráli dvě věci. Jedna z nich byla velmi slavná kompozice Chica Corea Spain a ta potom dala taky název jejich prvnímu společnému albu. Následovala deska Spain Again a ta se s níž si hrajeme, se jmenuje Spain Forever, čili napřed Španělsko, Španělsko ještě jednou, Španělsko navždy.
0: Ta deska Spain Forever je z roku 2016, podotýkám, ale před námi je druhá píseň About You a autorem je kdo tady?
1: To je právě Michel Camilo, je to taková ukolébavka, ale je to víceméně výjimka z repertoáru těch alb, které mimochodem se také vlastně na každém z nich se objevuje nějaká filmová hudba, což je docela zajímavé. Na tomhletom konkrétně jsou to dvě melodie Ennia Morriconeho z filmu Biorai, který byl, myslím, docela slavný a oceněný různými cenami, takový nostalgický biograf. Takže jinak, jak říkám, oni Toma Tito neskládá vůbec a Michel Camilo skládá na svých vlastních jazzových deskách, ale v případě tohohle projektu vlastně jenom minimálně.
0: Tak About You.

0: Michel Camelo autorem a společně s Toma Tietem interpretem skladby About You. Ty jsi říkal, Ondřeji, že na té desce najdeme filmovou hudbu Ennia Morriconeho. Poslouchali jsme ukázku z hudby Egberta Gismontiho. Tohle tedy byl Michel Camelo. Jak je ta deska dramaturgicky postavená?
1: Oni všechny tři ty alba jsou právě pěkně dramaturgicky postavené. Sahá to duo po skladbách třeba Astora Piazzolli, slavného argentinského skladatele vlastně vážné hudby, ale vycházející z toho argentinského tanga, nebo Erika Satieho, jednu z těch Gnosien slavných. Mimochodem, když jsem mluvil úplně na začátku o tom kytarovém trio Delucia, McLaughlin, Dimeola, tak mají také stejnou věc, na kterou oni hráli, tohleto kytarové trio, a to je věc z také filmu Černý Orfeus, což je takový slavný film z konce 50. let, který se odehrává v těch favelách takzvaných, nebo v těch slamech na Rio de Janeiro, kde žijou ty nejchudší vrstvy tohohle toho velkoměsta. Černý Orfeus je slavný film poctěný mnoha cenami. Tu muziku složil Luis Bonfá, čili slavný brazilský skladatel. A na každém tom albu z těch tří tedy desek, na kterých už šla řeč, je vždycky něco od Chicka Coreyho, který byl sice jako primárně jazzový a jazzrockový hudebník, ale s velmi silným vztahem, ale částečně i rodovými kořeny té latinskoamerické hudbě, a právě jeho celá řada skladeb v tomhletom ranku je skvělá, to je, a tu si právě poslechneme, jednu z nich je dnes na závěr, Armando's Rumba, což je kompozice věnovaná tatínkovi Chicka Coreyho, který se jmenoval Armando.
0: Ondřej Konrád nám dnes připomněl desku z roku 2016, Spain Forever, desku Michela Camela a Toma Tieta. Ondřej, díky moc.
1: Díky taky.

0: Chicoria je autorem této Armandovy rumby, která dozněla v 11.22. Zařadili si ji na svou desku Michel Camilo a Toma Tito.
1: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
2: Teď poprvé v České republice.
1: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
2: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
1: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.
3: Když tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou, marně hledávám řeku Mississippi.

plakat jednou, aspoň ve snu. Skočím do Mississippi a dřív, než ke dnu klesnu.

0: chalani, to je muzika.
1: A vy jste tady taky?
0: No samo.
1: No nazdar.
0: Nazdar, nazdar. Ha, to je rytmus, že? Nepak, kde je rytmus, tam jsem i já. Ale páni, těmto šlape.
1: Aby ono nás to neušlapalo.
0: A nebojte se. Víte, co se mi nejvíc líbí? Ten fagot. Va, va, va, va, va, va, jo? Šikovnej chlapik. A fešák. Má moc pěkně ušitý kalhoty. To budou určitě z Prioru.
1: Tak a Prior.

0: Kles.
1: Ha, jsme dobrý, že jo?
0: No, já jo.
2: Miloval ten, kdo dnes tu ke dnu kles.
3: A takhle pěkně to šlapalo Jiřímu Suchému, Jiřímu Šlitrovi a orchestru Ferdinanda Havlíka, s kterými jsme se právě teď plavili po Mississippi.
4: Kultura v rytmu dne.
5: Osudy, povídky a spousta hudby.
4: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
3: Už jako malý chlapec poslouchal se strýcem Svobodnou Evropu a vyptával se ho na informace, které ve vysílání zaznívaly. O mnoha významných událostech, o kterých komunistická média mlčela, se dozvídal právě ze Západního rozhlasu. Tehdy ještě Petr Nováček netušil, že za pár desítek let bude sám součástí už Svobodného Českého rozhlasu. A my tento týden posloucháme rozhlasové osudy Petra Nováčka, který včera oslavil 80. narozeniny. Další čtvrtá část už za pár minut.

0: Tohle bylo album jednoho z prominentních amerických klavíristů vyšší střední generace, letos 56letého Kevina Hayese. A nám dohrál v 11 hodin a 32 minut.
1: Osudy.

A jejich aktérem je Petr Nováček. My si poslechneme čtvrtou část vzpomínání tohoto novináře a dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu. Jeho osudy připravil David Hertl u příležitosti včerejších 80. narozenin Petra Nováčka.

Já teď řeknu něco strašně ohavného, pokud jde o 17. listopad. Já jsem 3 dny předtím, jak to tenkrát všechno šlo stuha, na mě přišla řada s novým autem. Já nejsem automechanik, takže já pokud jsem mohl, já jsem měl vždycky jenom škodovky, ale vyměňoval jsem je tak, aby nebyly vojížděny, abych je dokázal slušně prodat a abych je nemusel opravovat. A to byla nový auto teda. A já jsem říkal, že se s tím musím aspoň projet za Prahu, to má motor vpředu a jinak to sedí, jestli to bude přetáčivý a tak, no. Favorit to byl. A tak jsme jeli za Prahu, protože manželka pracovala v instituci jako Nobel, která měla pro rekreační účely pronajatou vilku na kraji lesíka za Starou Boleslaví. Jsou takové krásné rybníky, bývala pískovny a tam jsme jeli prostě na víkend. A já jsem ovšem šel koupit, abych měl s sebou nejnovější model sovětského tranzistorového rádia. První byla Riga, ta už nebyla, ale tohle pak bylo, myslím, že to mělo Selena. Protože to mělo mimořádně citlivé a dělené krátké vlny. A já jsem říkal, musím být po hotovosti, co se děje tam, protože je to tak jako bokem, tam bych mohl tu svobodnou Evropu nerušeně jako možná poslouchat. No tak samozřejmě jsem si ji hned pustil, jo. No a teď jsem slyšel, co se děje na ty národní třídě a student Šmíd, jo, prostě hrůzostrašný. Takže jsme tam teda přespali, ale pak jsme to hned zbalili. Já jsem se vrátil do Prahy, teď Laterna Magica, tam jsem nebyl, ale šel jsem do redakce. A vytvořila se nás skupina, bylo nás, myslím, 24 z těch zhruba 80 redaktorek a redaktorů zemědělských novin sídlících v Praze. Jinak jsme měli také redakci v Brně a pak jsme měli krajské redaktory. No a to byla ta parta, s kterou jsme prvních 10-12 dní dělali noviny. Už úplně jiné. A na tu dobu rád a hrdě vzpomínám, mě k tomu vzali a já jsem byl všude a bydleli jsme Břehové ulici, to je dole na Starém městě v Josefově a tam se za rohem v tom interkontinentálu dělali zvláštní tiskové konference. Například ve 4 hodiny ráno, pak ten další pátek odstoupil na zasedání UV na Vokovický sorbolně Jakeš a mimořádná tiskovka po 4. ráno. No a to jsem měl za barák, jsem takhle obcházel Prahu. Psal, skoro nespal. Nemohl bych to dělat, nemít podporu manželky. Ani to další bych nikdy nemohl dělat. No a tak jsem vplul do tohohle toho nového režimu. S nadšením, snažil jsem dělat poctivou práci. Chodil jsem po všelakých těch tiskovkách, kde se scházel Adamec s Havlem a spol a tak dále, to jsem byl. No a pak ještě teda další věc. To bylo v takové ještě zvláštní době pro zemědělky, to všechno se konalo, protože my jsme měli jaksi redakci na dvou místech. My jsme dělali ty denní noviny, téměř všecko, co se tehdy v tom horkém procesu dělalo, jsme dělali v historické budově na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Já jsem chodil do sazárny po točitých schodech, napouštěných čímsi černým a tam byla tabulka, že po těch schodech chodíval ještě Jan Neruda. A ty schody byly památkově chráněný, no kdybyste to viděli, to byl muzeum. A tam jsme prostě dělali ty noviny, rukopisy, to se dělalo ještě takzvaným horkým procesem, dole to vysázeli, takzvaně zmačkli stránku, ale pak to sebrali a takzvaně skalandrovat, neboli udělat z papírového otisku té sazby, udělat štoček, tak to se dělalo v nové budově, vydavatelství Rudého práva, kde byly také tiskárny moderní na Florenci. Ta budova to je ta, co už zase nestojí na ulici na Florenci. To jsme si tím stačili zbourat. Proč to říkám? Protože nám stále seděl na šéfredaktorské židli, ovšem už v té nové budově, protože jsme byli v procesu stěhování. Já už jsem měl v té nové budově taky kancelář. Ale ty noviny jsme dělali tady v té staré. Václavák, že jo, jsme měli na dohled šéfredaktorova okna, fotografovali naproti balkon Melantriku, jo. My jsme to všecko měli jaksi kolem sebe. Ale náš šéfredaktor, to byl dobrý soudruh, tak ten seděl už v té nové budově. A teď se mu dělali strašné věci. On vždycky, to byl takový zvyk, že šéfredaktor musel podepsat obtah první stránky, aby viděl, jak ty noviny budou vypadat, ty titulky. Tak to podepsal
A tam měl vždycky nějakýho soudra Urbánka, nového generálního tajemníka UVK ještě. A jak on byl za Havíři na Kladensku a tak. A druhý den, když mu přinesla PNS noviny, tak tam toho soudra Urbánka neměl. A měl tam fotku balkonu Melantrichu s Havlem. A on to nechápal, jak je to možný. On to přeci podepisoval, že jo? A teď tohleto. Pak mu někteří kolegové, kteří pak mimochodem založili ty truc zemědělky, ty kubátovky, tak mu vysvětlili, jak to je. Nebudu to dlouze popisovat. Udělali jsme mu první stránku, kde měl toho soudra Urbánka, ale jinak jsme udělali tu správnou stránku s tím, co se dělo na Václaváku. Jo? A on si podepsal tu s tím soudem Urbánkem a my jsme po dohodě s chlapama od rotaček v tom tehdy rudém právu a ty chlapy byly bezvadný, tak jsme mu takzvaně prohodili plechy. To znamená, na tu rotačku přišel skutečně jiný, něco jiného a vytiskly se noviny s tím, co jsme chtěli my, s tím Havlem a tak dále. A ona to nemohl přijít, až mu to pak někdo prásknul. A někdy v půl jedný v noci nám volají na Václavák od ty rotačky, chlapi, přijďte se, máte tady toho vašeho blbce a obtěžuje. Tak jsme se narvali do dvou aut, já, no, to tam nás bylo snad 20. A dorazili jsme tam a tam byla zajímavá skupinka před rotačkou, stál náš šéfredaktor a kolem byli ty chlapi, ty tiskaři z toho jeho práva. A jakaj chlapi tady ho máte, on tady vykřikuje, že mu tiskne nějaké jiné noviny a ty, že on nechce. A on zase něco taky vykřikoval a jeden z nich mu říká, víš co, hele, jestli ho chceš dostat přes hubu, tak odsud vypadni a my budeme dělat svou práci. Kluci, odexperujte si ho někam. No on utek sám, že jo. No a noviny vyšly takový, jaký jsme chtěli my. Jinými slovy chci říci, že i ve vydatelství Studio Práva byli slušní chlapi, kteří uměli udělat řemeslo a kterým se už taky některé věci příčily.

Ta volba Václava Havla, já jsem byl v redakci dopoledne a pak jsem šel domů a protože se chýl Silvestr, tak šel jsem Melantršku a tam bylo takové známé vyhlášené řeznictví, jak jsem tam nastavil, vystál jsem si tam frontu na nějaký úerák na chlebičky a teď projdu Melantrškou na Staroměstské náměstí a to pro mě nezapomenu, ten Staroměstský náměstí bylo poloprázdný, ale bylo ozvučený. A najednou, jak jsem vyšel z té Melantršky, tak slyším fanfáry, přenos hradu a akorát oznamovali, že byl Václav Havel zvolen prezidentem republiky. Já jsem tam dostavil, já se musím přiznat, jsem se rozbrčil na místě, pak jsem se nějak dal dohromady a dokráčil jsem domů. To byl prostě neuvěřitelný zážitek. No já jsem tím samozřejmě žil, protože to mi bylo, já nevím, 49 nebo kolik, že jo, a přišel jsem o to, chtěl jsem být vědeckým pracovníkem, historii se věnovat, to mi vzali ten režim. Nesměl jsem obhájit tu kandidátskou práci, jsem kandidáta věd, jo. No a šel jsem k novinám, no to v té době nebylo nic slavného. No ale tam jsem se dožil tohohle toho a to bylo prostě pro mě něco úžasného. A pak za dva dní naše země neskvétá, že jo. No a už jsem byl v tom. Václav Havel se stal prezidentem a politickou situaci ovládlo Občanské fórum, které o sobě říkalo, že bylo pro všechny, zatímco strany pouze pro straníky. Já jsem Občanské fórum bedlivě sledoval, ale u nás v redakci se mu věnoval jiný kolega. Protože mě začaly zajímat politické strany, ač to z kraje roku 1990, byla novela zákona o politických stranách a začaly se rodit nové politické strany a ty, co existovaly v takzvané Národní frontě, tak ty nemuseli absolvovat tuto proceduru, ty prostě znovu automaticky zaregistrovali. Ale začaly vznikat nové politické strany, protože se samozřejmě počítalo s tím, že někdy v polovině roku budou volby. A já jsem se zabýval dějinama politických stran a říkal jsem, no u toho musíš být. A představte si, že někdy v polovině února najednou se začaly ustavovat přípravné výbory politických stranových. V České republice se jich ustavilo tuším 280 a na Slovensku zhruba poloviční počet. Existoval civilní správní úsek ministerstva vnitra, v jehož čele stál pan doktor Hennig, mimochodem muž, který byl dlouho zodpovědný za průběh voleb a vždycky všechno perfektně běželo. Tak já jsem si řekl, že se půjdu podívat na ty procedury. Tak jsem s tím strávil dvě soboty a neděle u toho pana doktora Hennicha. Představte si palác, dveře, otevřou se a tam tři důstojní pánové. Dám za celou tu dobu, jich tam bylo pět. Tři důstojní pánové, teď jdou po dlouhém koberci, samozřejmě červené. Pod paží mají desky, obvykle tmavě modré, nějaké pěkné, třeba safiánové. No a teď jim vyjde v ústrety ten pan Hennig, náměstek ministra vnitra. Říká, pánové, já vás vítám. A oni mu nesli návrh stanov své politické strany, složení přípravného výboru a žádost o zapsání do seznamu politických stran. On to převzal, řekl, pánové, v krátké lhůtě budete vyrozuměni, děkuji vám. Oni se uklonili, otočili, odešli ven a v zápichy jsem tam objevila nová parta. A já jsem mám opravdu viděl víc jak 80 skupinek, trvalo to sobotu, neděli a příští sobotu, neděli zase. Měl to pro mě výhodu, protože ty nové vznikající strany museli pak mít ustavující sjezdy. Do třech měsíců se museli konat. Samozřejmě, pokud si dobře pamatuju, tak až na jednu výjimku, ministerstvo vnitra neodmítalo ty žadatele. I když si dovolí představit ty programy, ty musel být šílený. Protože oni nevěděli vlastně, co chce, nikdo nevěděl, co přesně máme chtít. A takhle vzniklo těch 80 politických stran a teď nastaly ty jejich sjezdy. Tak jsem objížděl ty ustavující sjezdy. Obvykle v sobotu a v neděli se to konalo a já jsem jezdil i na Slovensku. Takže v pátek jsem vyjížděl z domova. Moje zlatá žena mi říkala hlavně, aby se mi vrátil zdravej a dej na sebe pozor. A v neděli třeba večer z druhého konce republiky jsem se zase vracel
A takhle jsem to dělal ten první rok, ale protože ty sjezdy se pak opakovaly, tak až do toho roku 93 jsem mýval tak 35 pracovních víkendů. To zvládne člověk akorát, když ho to strašně zajímá, strašně baví. A teď ještě já měl ten nemravný zvuk, že jsem si dělal všude strašně poznámek. Jo? To jsem pak mimochodem všecko vyhodil, pak když jsme se stěhovali do menšího bytu, to nebylo možný. To byla skříň, že jo. Ale měl jsem tu výhodu, že jsem takhle poznal řadu lidí, kteří se pak objevili v té velké politice. A ono to bylo důležité, protože když vás takhle poznali, když pak ještě viděli na prvním sjezdu a tohle a tamhle to, tak se k vám chovali slušně. A já jsem byl komentátor, já jsem nebyl zpravodaj, i když jsme to taky někdy museli dělat s kolegou, zejména Mladý frontě s Jirkou Leštinou. Protože jsme se prostě dostávali k informacím, které jiní kolegové neměli, jak jsme museli jak ty věci dělat komplet, i když se to nemá samozřejmě. Ale proč to říkám, já jsem byl komentátor, takže jsem tomu chtěl rozumět. A byly to někdy příhody, tak vyberu. Já se pamatuju, že vznikly tři zemědělské strany, orientované na zemědělský lid, prostě pokus obnovit agrární stranu. A teď se všichni hlásili ke Švehlovi. A já jim říkám, a co vás tak z toho Švehly nejvíc zajímá? No víte, oni měli nějaký ty družstva, no co tím říct, že oni o tom až na vzácné výjimky téměř nic nevěděli. Nebo pamatuju se, jak byl jeden malý tým, který se pokoušel obnovit Kramářovu národní demokracii. A oni vám sestoupili do Kramářovy hrobky, říkali, no my chceme, aby na nás padlo to jeho fluidum. A to se děli takovéhle všelijaké věci zvláštní. Jo. No ale já jsem u toho chtěl být a nechal jsem na to možná kus zdraví, ale myslím si, že byly doby, že jsem tomu ty politice dost rozuměl. A co bylo důležité, a dneska to bude asi nepochopitelné, já jsem měl s těmi politiky kolegiální vztah. Ne, že bych jim s proměnutím žral z ruky, to vůbec ne. Ale nemohu si vzpomenout, že když jsem někomu řekl, prosím vás, abych s vámi chtěl udělat rozhovor, takže by se mi zapíral, že by mě řekl, nemám čas. To se tenkrát nedělo. Oni si ti politici, jak ještě nebyli, tak jako, nechci použít to ošklý slovo, tak oni si uvědomovali, že jsme vlastně na jedné palubě. Oni a my novináři. A že jenom naším prostřednictvím se jim může podařit sdělit lidem nějaké myšlenky, pokud teda nějaké měli. A naopak, v té době ještě nebyl Blesk a i když byl, tak to bylo něco jiného, tím já jsem se takovým způsobem vůbec nezabýval, že jo. Chci tím říct, že pro mě dnešní atmosféra v médiích, že prostě poslanci koalice spolu chodí ve dvojicích ve sněmovně, pokud možno se s nikým nezastavují, na dotazy neodpovídají, to neexistovalo. To prostě já nepamatuju jako politický komentátor v několika novinách, pak v Mladé frontě dnes 3 roky s Jirkou Leštinou, pak v týdeníku Týden Hvíždalově, pak jsem psal pro Lidové noviny, ale už jsem pracoval pro Český rozhlas. Prostě to, co se děje dneska, pro mě nepředstavitelné. To by si tehdy nikdy žádný politik nedovolil, ale je pravda, že taková určitá skupina těch lidí, která se tou politikou zabývá opravdu vážně, tak by si také nedovolila některé věci, které samozřejmě dneska plynou zejména ze sociálních sítí. To tedy ne.

No, to všecko nebylo samozřejmě tak krásné, protože brzy se začalo ukazovat jedna věc. Tak nositelem toho politického vývoje, hybnou silou bylo samozřejmě Občanské fórum. Ale tam byl problém. Já jsem shodou okolností nějak poměrně brzo měl navázat kontakty s Marianem Čalfou. Mimochodem, já jsem přesvědčen o tom, že jednou dějiným se k němu vrátí a mu ještě poděkuji, protože jako jistě někdo mluví o překabátění, ale on byl jediný, který věděl, jak technicky ten převrat províst. Dej toho Václava Havla schovávali tamhle u Jošky Skálníka v ateliéru na Vinohradech, protože se báli, že ty fízlové si pro něj přece jenom ještě přijdou. A profesor Ličínský, dej mu pánbu odpočinutý věčný, říkal, to není možný zorganizovat prezidentskou volbu rychleji, jak za 2 měsíce. A ona nakonec byla toho 29. prosince. Já tím chci říct, že to Občanské fórum bylo silné, zvládalo lecos, ale byla tam volnější disciplína. A nebylo fórum jako fórum. Nám třeba do Zemědělských novin Občanské fórum z Prahy 3 doporučilo šéfredaktora, který tam nastoupil, to tam poslal pan ministr Kubát, ale ještě jsme měli jednoho kolegu, který byl velmi zadobře s ministerstvem vnitra a nechal celou redakci našich novin prolustrovat a zjistili jsme, že tenhle ten pan šéfredaktor doporučený Občanským fórem byl spolupracovníkem STB, tak jsme normálně zveřejnili jeho jméno, jaký měl krycí jméno a tak okamžitě bylo po něm, že jo. Ale chci tím říct, že i do Občanského fóra se vloudilo samozřejmě mnoho takových lidí, kteří se najednou chtěli zachránit. A já jinak, protože jsem teda chtěl rozumět těm stranám, tak to Občanské fórum se mi stálo příliš všeobsáhlé. Teď už se tam jasně pak vydělovala pravice, to byla ta příští Oda. A pak tam byli takový lidi, vlastně se tam pohyboval kolem i Miloš Zeman, že jo, který pak ale zjistil, že to Občanské fórum by nebylo to ono, co potřebuje on, a vstoupil do sociální demokracie. Jo. Ale to byla taková efemérní společnost, to Občanské fórum. A navíc, a to je tím se začal Čalfou, ten mi jednou pan doktor Čalfa řekl, víte, jaký byl největší malér s Občanským fórem? To bylo to, že nebylo možno dát dohromady Občanské fórum a Slovenskou veřejnost proti násiliu. My jsme potřebovali nutně třeba federální noviny, aby ta federální vláda byla schopná sdělovat věci, které potřebuje po celém území České a Slovenské federativní republiky. Teď předbíhám, my už jsme pak nebyli schopni ani zajistit výkon státní moci v některých částech Slovenska. To jsem hodně předběhl. Jinými slovy, to, že se opravdu nepovedlo spojit Občanské fórum s veřejností proti násilí a ty pokusy běžely v první polovině roku 1990, to byl vlastně začátek rychlého konce federace. No a to já jsem tušil a tušil jsem, že to přinese i nějaké vnitřní zlomy v Občanském fóru. Tam se pak stala taková věc v létě roku 90. V Občanském fóru začal být velmi aktivní Václav Klaus. Svým přímočarým způsobem uvažování oslovoval hlavně takové ty střední manažery Občanského fóra. Nenáhodou právě jejich prostřednictvím pak se stali předsedou. Když tohle viděli někteří ti staří s prominutím foristé, tak říkali, to takhle nejde. A jednou byla Václavu Klausovi nabídnuta funkce guvernéra České národní banky Václavem Havlem. Na Václav Klaus samozřejmě okamžitě pochopil, o co jde, že by ho chtěli z té politické výhně, že by ho vlastně chtěli odsunout do té centrální banky. Mu to Václav Havel ale řekl tak jako, co bys tomu říkal, kdyby, jo? On mu neřekl, hele, půjdeš do centrální banky a tenkrát, co řekl ten Havel, tak bylo málem zákonem, že jo? Ne, on mu to formuloval po Havlovsku, nechtěl bys jít do ty centrální banky jako guvernér, a on mu řekl, nechtěl, a tím to bylo hotový. Jo. No, já to říkám jenom, to, že jsem měl tyhle ty informace a že bylo jasný, že v tom Občanském fóru k něčemu dojde, a ono taky došlo, že jo, strašně lidí najednou muselo obsadit ministerstva federální, ta česká, českou vládu, najednou chyběli lidi.
A další garnitura pak byla zapotřeba po volbách. Jinými slovy, to občanské fórum se strašně personálně vyprazňovalo. No a už to nebyla ta první garnitura, která tam pak byla. Že? Bylo vidět, že to občanské fórum jako eroduje postupně. A třeba já nevím, Oda, že ty měli dohodnuto, že v určitém okamžiku vystoupí jako samostatná politická strana. A to se taky stalo. No, jinými slovy, byla to vřava, která se chystala. Mnozí to ještě neviděli, netušili, ale spělo to k tomu, v tom období 90 až 92 se postupně ten politický systém vlastně přestavoval, občanské fórum, tu jeho manažerskou síť, ovládl Václav Klaus, protože byl vždycky připraven dát jim nějaké pokyny, to oni potřebovali. A výsledek voleb v roce 1992 pak, že jo, kdy ta struktura se vlastně rozpadla. Nejdřív se ještě viděla ODS v dubnu 1991, pak začaly vyskakovat i další politické formace, do té doby združené ještě v tom občanském fóru. Ještě tady bylo pořád těch 81 nových stran z nově vzniklých. Takže to byla opravdu nepřehledná situace. A do toho se objevovaly názory, že vlastně by bylo nejlepší ty volby demokratický v roce 92 udělat jako systémem první na pásce, jako většinovou volbu. Jo, a já jsem tenkrát psal, že ne, že ty strany by se měly vytřídit nějak přirozenou cestou, protože když to uděláme z jedné vody na čisto, tak o řadu užitečného můžeme přijít. To je zajímavé, že ty strany, ač jich bylo tolik, tak se během krátké doby vytřídili na, já nevím, 6, 7, 8, které měly šanci být stranami parlamentními a pak byl ten příkop, dál už ne. Nerozbilo se úplně to spektrum, jenom se nově představilo. No a tak jsme vlastně takhle vplouvali do systému, kterému jsme věřili a chtěli jsme, aby to byla parlamentní demokracie se vším všudy. Někde se nám to dařilo, někde se nám to nedařilo. Zpětně historik nemá mistrovat dějiny. Dnešním pohledem se kriticky vyjadřila k tomu, co bylo, řekl, jak jsme mohli, to mělo být jinak. Nevěděli jsme. Nevěděli ani ty, co by vědět mohli. Nebyly zkušenosti. Neexistoval pevný právní řád. Začínali jsme de facto mnohem od nuly. Staly se obrovské chyby. Myslím, že ta velká privatizace měla proběhnout jinak, ale měla trvat jako u Margaret Thatcherové 15 let. No to být bývalo ty naše velké podniky, tam ta bratrstva těch generálních ředitelů, to by ty podniky bývaly rozkradly. Dneska má kdekdo hodně rozumu, ale ono to nebylo prostě tak jednoduché zvolit tuto cestu a držet si.

Novinář a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček vypráví o svém životě v našich rozhlasových vltavských osudech, které jsou celkem pětidílné. Připravil je David Hertl k příležitosti 80. narozenin Petra Nováčka, které oslavil včera. A pátou část si můžete na Vltavě poslechnout zase zítra od 11.30 nebo v předpůlnoční repríze a také web vltava.rozhlas.cz je vám samozřejmě k poslechu k dispozici.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Ukrajinský parlament bude během dneška hlasovat o nové vládě. V Praze začínají letní slavnosti staré hudby. Počasí bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 30 stupňů. Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden údajně napadl v domě v Děčínsku svou manželku. Investigativnímu týmu Českého rozhlasu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní.
2: Foldyna potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný a na další otázky odmítl odpovídat.
3: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
4: Já teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
2: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nechtěl případ komentovat.
5: Případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné.
2: K incidentu se odmítla vyjádřit i Foldynova manželka. Artur Janoušek, Český rozhlas.
1: Jihomoravští hasiči měli včera večer a přes noc kvůli bouřkám 188 výjezdů. Nejčastěji řešili čerpání vody nebo odstranění popadaných stromů a větví. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Zásahy hasičů shrnuje jejich mluvčí Petr Příkazský.
6: Napáchala nejvíce škody v obcích Moravská Nová Ves a Průšánky. V Průšánkách hasiči evidují 46 událostí, v Moravské Nové Vsi 24 událostí. Tam se jednalo i o poškozené střešní konstrukce. Čerpali jsme vodu ze sklepů, z chodeba, z garáží, rodinných domů.
1: Ukrajinští poslanci by se dnes měli sejít, aby schválili novou vládu. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní bezpečnosti Naftohaz Serhii Korecký, který poslancům představí obměněnou vládu.
7: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
8: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová. Český rozhlas.
1: Vystoupením londýnského vokálního souboru Stile Antico dnes večer začnou 27. letní slavnosti staré hudby. Letošní ročník festivalu potrvá do 5. srpna a nese podtitul Mýty a legendy.
9: 12členný soubor v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství oživí hudbu 16. a 17. století z per anglických, italských i španělských skladatelů. Mezi vrcholy letošního ročníku bude patřit virtuózní program z díly italské houslové školy v podání španělské houslistky Miriam Hontány. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: A koncert vám dnes večer v 20 hodin nabídneme v přímém přenosu.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32, v tisíci metrech na horách pak kolem 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách zesílí. A víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 16. červencový den je v druhé půlce, ale jsme tedy zrovna v obědovém čase, tak zvažte, jestli nechcete dnes zařadit do jídelníčku zeleninu, která je díky vysokému obsahu vitamínů, antioxidantů a minerálu právem považovaná za super potravinu. Za ní je tedy právem považovaný špenát a proč právě dnes? Protože 16. červenec je dnem čerstvého špenátu. No, skvěle by se nám hodilo, kdybychom dnes v rámci našeho filmového léta mohli mluvit o dodnes velmi populární komedii ze 77. roku, což takhle dát si špenát. Ale tak daleko v mapování historie české filmografie ještě nejsme. Do doby normalizace teprve dojdeme a aktuálně se nacházíme v období protektorátu. Jak vypadala tehdy cenzura a jak se dařilo filmařům a kinařům, to probereme v dnešním díle s Kristýnou Roháčkovou, kterou vítám ve studiu. Dobrý den, Kristýno.
2: Dobrý den.
1: Tak krátce, o čem bude řeč?
2: Podíváme se trochu blíže na to, co bylo tématem našeho seriálu celý ten poslední týden, tedy konkrétní podoba cenzorských zásahů vůči filmařům, ale třeba i filmovým kritikům. Podíváme se na to, jak vypadala realita tuzemských kin, kolik jich vlastně v době protektorátu bylo a jak přežívala. A stejně tak, jak se nátlaku vzpírali čeští diváci a divačky. Zmíníme se taky o tom, jakou roli v té době hrála domácí videa i třeba v porovnání s oficiální řížskou produkcí.
1: Tak to všechno v následující hodině. Těšíme se.

0: Josef Haydn napsal několik symfonií v tónině C dur, ta s číslem 9 je z jeho raného období a nám hrál část Allegro molto z této symfonie Bazilejský komorní orchestr s Giovanni Antonínem. Filmový průmysl se po vzniku protektorátu Čechy a Morava ocitl pod pečlivým dohledem nacistické správy. Každý scénář musel projít schvalováním, filmy kontrolovali cenzoři a lidé, kteří chtěli u filmu pracovat, podléhali novým pravidlům. A my se právě s Kristýnou Roháčkovou budeme mluvit o protektorátním filmu v Čechách a na Moravě. Jak přesně ten systém fungoval a kdo o tom všem rozhodoval?
1: Tak je potřeba říct, že ta německá cenzura začala v kinematografii působit, nezačala i hned, nebylo to ze dne na den, teda do začátku války vykonávali ta nepopulární opatření v podstatě sami Češi, původní předválečná cenzura při ministerstvu vnitra fungovala dál, jen pod novým dohledem. Od září 1939 přešly veškeré cenzurní kompetence na úřad říšského protektora, kde byla podle německého vzoru zřízena takzvaná filmová zkušebna, Filmprüfstelle, ta rozhodovala o tom, které filmy budou povoleny k distribuci a kterým scénářům bude udělen souhlas s natáčením. Kinematografie přitom spadala pod čtvrté kulturně politické oddělení úřadu říšského protektora. Jeho vedoucím byl Karl von Gregory a referát pro film řídil Hermann Glesgen. Ti měli pod svou správou kontrolu filmových ateliérů, půjčoven, kin i technického vybavení, ale vlastně dohlížel i na to, co a jak se točí a promítá.
0: No a co se smí točit a co promítat, o tom rozhodoval kdo a jak vlastně ten schvalovací proces funguje.
1: Tak ten systém fungoval tak, že každý námět musel projít dvojí kontrolou. Nejprve filmovou zkušebnou a pokud byl úspěšný, dostal teprve povolení k natáčení. Hotový film pak zkušebna prověřovala znovu, jako pojistka navíc fungoval sbor filmových lektorů, zřízený protektorátní vládou pod ministerstvem obchodu, ten měl teoreticky dohlížet na uměleckou kvalitu filmu, ve skutečnosti ale přidával jen další vrstvu schvalování. V praxi se proto scénáristé a producenti jako vždycky naučili provádět autocenzuru ještě dřív, než vůbec cokoliv odevzdali, psali, co se smí a vyhýbali se všemu, co by mohl vzbudit pochybnosti. Vlastně ale ještě, než se vliv toho sboru filmových lektorů stačil projevit, tak takřka veškerá filmová tvorba skončila pod německou kontrolou a existující instituce byly zrušeny nebo přišly o své kompetence. Hodí se zmínit, že omezení platila i pro filmovou kritiku, Goebbelsova pravidla, podle kterých byly na prvním místě hlavně filmy německé, požadovala sice konstruktivní ohodnocování filmu, ale bez jakéhokoliv kritického ohodnocení. Ve filmovém kurýru vyšlo 15. září 1939 nařízení, v němž bylo zakázáno používat ke klasifikaci filmu známky, písmena a tak dále. Ty časopisy, které by toto nařízení porušily, měly být zabaveny, protože by se jednalo takzvaně o kritiku úřední filmové cenzury. Bylo tak nemožné negativně ohodnotit snímek, který předtím prošel tím složitým procesem cenzury a byl oficiálně schválen. O českých filmech se psalo, nebylo ale možné uvádět, že se jedná o film český. Všechny české filmy tedy byly označovány jako filmy říšské.
0: Mm-hmm. Existovalo takzvané Českomoravské filmové ústředí, kde musel být jaksi zapsán každý, kdo chtěl u filmu pracovat. Jak to fungovalo?
1: Tak Českomoravské filmové ústředí, nebo ČMFU, jak tomu budeme pro krátkost dále říkat, byla česká německá veřejnoprávní korporace, kterou 15. únoru 1941 zřídil říšský protektor. Vzor byl naprosto jasný, byla jim berlínská říšská filmová komora. Struktura i kompetence ČMFU byly doslova okopírovány z berlínského originálu. V čele stál formálně Čech, nejmenovala ho ovšem protektorátní vláda, ale sám říšský protektor. Tím měli Němci zaručenou kontrolu, i když navenek to vypadalo, že nepopulární opatření provádějí sami čeští zástupci. Členství v ČMFU bylo pro všechny filmové pracovníky bez výjimky povinné, pro instituce, firmy i jednotlivce, kdo nebyl členem, ten

0: ve Zlíně v roce 1940 a 1941, o kterých podrobněji mluvila včera má kolegyně Alice Aronová. K tomu také ČMFU udělovala takzvané svatováclavské ceny. Ty přitom nedostávaly filmy propagující nacistickou ideologii, ale umělecky hodnotná díla. Ceny si odnesli režiséři Václav Krška nebo Martin Frič, herci Jaroslav Marvan a Jiřina Štěpničková, kameraman Karel Degl a skladatel Emil František Burian. Nacisté to nakonec pochopili také, takže třetí ročník filmových žní zakázali, protože přehlídky získaly příliš zjevně národně manifestační charakter. Hmm.
1: O tom, jak přísně byl filmový průmysl za protektorátu řízený, mluvíme s Kristýnou Roháčkovou a po hudební pauze, hudební několika minutovce, se podíváme na to, jak se tato pravidla promítla přímo do filmu a nabídky kin.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

Anna Maria Jopek a Pet Metýny a album Upokojeně. My jsme poslouchali píseň, která dozněla ve 12 hodin a 20 minut a naším tématem zůstává protektorátní film. Nacistická kontrola se netýkala jenom scénářů, o kterých jsme mluvili před chvílí, proměnila se i samotná podoba filmu a výrazně to také ovlivnilo

0: nabídku kin. České snímky musely splňovat řadu nařízení, zatímco německá produkce měla zajištěné přednostní postavení. Jak se s tím filmaři vyrovnávali, jaké příběhy si raději vybírali, o tom dál budeme mluvit s Kristýnou Roháčkovou. Ještě jednou dobrý den, Kristýno. Jak konkrétně vlastně okupační nařízení zasahovala do té samotné výroby, třeba co se týká titulku nebo jazyka filmu?
1: Tak ta první vlna praktických zásahů do kinoprovozu přišla ještě před vznikem Českomoravského filmového ústředí, takže v červenci 1939 se zavedly dvojazyčné titulky v zahraničních filmech a povinné německé titulky do těch českých. Plakáty a veškeré propagační materiály musely být česko-německé, filmové ateliéry na Barrandově přešly pod přímou německou správu a kontrolu, zároveň začala takzvaná arizace filmového průmyslu, všichni provozovatelé kin museli prokázat, že nejsou židovského původu, těm, kteří byli, tak těm byly podniky odebrány. Paralelně také docházelo k přejmenování podniků tak, aby měli kosmopolitnější názvy, které by tolik nepovzbuzovaly české vlastenectví, anebo případně k úpravám provozu pro potřeby německého obyvatelstva, takže se promítaly více filmy v němčině nebo s německými podtitulky.
0: Máte nějaký příklad, co se týká těch přejmenování filmů? Německé filmy měly...
1: Taky jsem si říkala u toho.
0: Německé filmy měly na trhu zajištěný poměrně vysoký podíl, přestože o ně diváci zas až tak nestáli, jak se tohle dosahovalo.
1: No, byla to nacistická zpráva, která se postarala o to, že německé filmy dosáhly většinového podílu na trhu. Bavíme se konkrétně asi o 55 až 69% celkové filmové nabídky. Navíc tyto filmy byly promítány po celém území protektorátu. Dosahovalo se toho kombinací přímých nařízení a tržních zásahů. Fond distribuovaných filmů se dramaticky proměnil, protože zmizely filmy zahraniční produkce, francouzské, americké, anglické, zejména ty sovětské, které byly do jednoho okamžitě zakázány. Tuhle mezeru německé filmy naplnili jen z části, takže celkový program kin se výrazně zredukoval. Navíc byla uměle snižována maximální doba promítání filmu, to, co dnes známe jako to distribuční okno, aby úspěšné české tituly nemohly konkurovat německé nabídce tím, že by se tam, nedej bože, udrželi v reprízách déle.
0: Když se člověk podívá na filmy pro pamětníky právě z doby protektorátu, tak vidí, že si filmaři často vybírali historické látky, nebo jsou to takové ty nekonfliktní, lehké příběhy. Byl to záměr, byla to takzvaná pevná půda pod nohama, nebo to byla nějaká promyšlená strategie?
1: Ta volba historických a nekonfliktních témat nebyla náhodná, byla to kombinace vědomé strategie, autocenzury a kalkulace s tím, co cenzura propustí. Němci sami chtěli, aby se točili veselohry a národně folklorní filmy, aby se vytvářela iluze normality a v kinech se zapomínalo na realitu války, jako by se vlastně nic zásadního nedělo a ta obrovská katastrofa a ztráty na životech a zkáza probíhaly někde daleko. Čeští tvůrci tuto logiku rychle pochopili, naučili se jí využívat svůj prospěch, ať už to bylo prostřednictvím venkovských příběhů nebo historických biografií, které byly bezpečné a přitom dovolovaly mluvit česky, zobrazovat české hrdiny a českou krajinu. Konkrétní příklady to dobře ilustrují. Rok 1940 viděl v kinech Babičku Františka Čápa, filmová adaptace knihy Boženy Němcové se stala obrovským diváckým hitem pro té protektorátní éry, možná právě proto, že vyprávělo o tuzemsku bez jediného německého vojáka a války, takový ultimátní eskapismus. Bavíme se tu mimochodem o verzi Babičky, která se stala první velkou filmovou rolí tehdy 65-leté Terezie Brzkové. Ta se filmu začala věnovat až po odchodu do divadelního důchodu a působila v něm až do roku 1959. Kasovní úspěch zaznamenal v roce 1940 také snímek To byl český muzikant, obraz ze života hudebního skladatele a populárního kapelníka Františka Kmocha, nebo také režisérem Ladislavem Bromem uváděné drama Tulák Macoun. To vypráví o starém nemocném tulákovi, který je převezen do nemocnice a v horečkách vzpomíná na svůj život. Podle oficiálního distribučního sloganu šlo o velkofilm, který reprezentoval českou kinematografii s velkým úspěchem na filmovém festivalu v Benátkách a také byl na dlouhou dobu ten poslední, který to mohl dělat. Úspěch těchto snímků podle historiků potvrzoval, a teď cituji, velké mistrovství Čechů maskovat šikovným zinscenováním nepřátelské tendence tak, že to posiluje národní odpor, aniž je dán zjevný důvod k cenzurnímu zákroku. Němci ovšem chtěli českou produkci srazit do kolen, což se jim záhy podařilo. S každým rokem klesala produkce českých filmů, z původních 40-50 premiér, ještě těsně před začátkem protektorátu, se nové filmy dostaly postupně k počtu, který by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Tady si dovolím poznámku vedle a možná dám divácký tip posluchačům. Týká se to jednoduchých a kompaktních kamer a hlavně pak revolučního 8mm filmu, které byly na počátku 30. let uvedeny na světový trh. Amatérské natáčení na černobílý a barevný film se tak stalo populární i v Československu. Během války byl film pochopitelně dražší a méně dostupný, a tak se s nakoupeným materiálem šetřilo. A zatímco Němci dokumentovali politické změny, tak se Češi obrátili k rodině a svým soukromým záležitostem. Právě takové záběry dal před pár lety dohromady režisér Ondřej Veverka a vznikl z toho třídílný dokumentární seriál, najdete ho na iVysílání pod názvem My občané protektorátu. Barevné záběry tam doprovází reálné deníkové záznamy a úryvky z korespondencí. A jak říká sám režisér Ondřej Veverka, tak amatérské filmy té doby, na rozdíl třeba od těch propagandistických filmů, dost možná nejautentičtěji vypovídají o tom, jak vypadal obyčejný život za protektorátu.
0: Nabídka kin byla za okupace tedy pečlivě kontrolovaná, jak jsme se dozvěděli. Přesto ale do těch biografů proudily davy a za chvíli se podíváme na to, proč lidé chodili do kina ještě častěji než před válkou a jak na promítání vlastně reagovali.

0: nám dohrál Glenn Gould koncert, který je původně psaný pro čembalo Johanna Sebastiana Bacha, pro čembalo smyčcové nástroje a basso continuo v tónině G-moll. Glenn Gould samozřejmě hrál na klavíra, spolu s ním kolumbijský symfonický orchestr s dirigentem Vladimírem Golšmanem. My opět mluvíme o kinematografii v dobách protektorátu. Budeme se zabývat návštěvností s Kristýnou Roháčkovou. Přes všechny zákazy, omezení i válečné strádání zůstávala kina jedním z nejvyhledávanějších míst zábavy. Návštěvnost během války dokonce rostla a pro mnoho lidí představovalo kino možnost aspoň na chvíli zapomenout na tu každodenní realitu okupace. Kristýno, jak se v kinech chovali samotní diváci a co všechno vlastně museli snášet provozovatelé biografu?
1: Na to všechno se podíváme vlastně trošku podrobněji. Já bych začala možná u té návštěvnosti, protože ta paradoxně rostla až do samotného konce války. My jsme zmiňovali, že šlo o určitou formu diváckého útěku od reality, o eskapismus. A taky to byl vlastně záměr Němců, protože ti si velmi brzy uvědomili, že plná kina jsou pro ně výhodná. Před každým filmem totiž běžely povinné filmové týdeníky, takže pokud někdo chtěl vidět Kristiána nebo Babičku, musel nejdřív vidět i propagandistický zpravodaj o vojenských úspěších říše. Jak to pěkně shrnul jeden historik, Němci si zajistili dobrou propagandu za peníze, které za ní zaplatili sami diváci. Češi ovšem do kina chodili za zcela jiných důvodů, protože na ulici vládl strach, doma scházelo jídlo na příděl, normální veřejný život byl okleštěn na minimum. Kino bylo jedním z mála míst, kde bylo teplo, teda aspoň v prvních letech války. Potom se provoz kina v těch zimních měsících omezoval. Bylo tam bezpečno a na hodinu a půl šlo doslova zmizet z protektorátní reality. Největší návštěvnosti se těšily, tu už jsme zmiňovali, právě komedie a rodinné filmy. Kristián, Babička, Eva tropí hlouposti. Dodnes to patří, tyto snímky patří mezi naše filmové klenoty a nelze si nevšimnout, že svůj mytický status si vybudovali právě v době, kdy moc jiných forem zábavy neexistovalo. Takže televize nebyla, rozhlasový přijímač neměl každý, taneční zábavy byly za války zakázané. A přitom podle nacistické propagandy prožívali Češi za protektorátu dobu kulturního rozkvětu v uvozovkách. Dokonce na cedulích ústupů do kina se psalo, že ten dnešní film je umělecky výjimečně cenný. Za protektorátu bylo kin v Čechách a na Moravě přes 1000, jen v Praze jich byly stovky, 12 na Žižkově, kde dnes máme už jenom kino Aero. Kromě českých a německé produkce se hrály i další zahraniční snímky, ale samozřejmě, když dám ten výčet těch zemí, tak pochopíte proč. Maďarsko, Dánsko, okupovaná Francie, z Itálie, Španělsko a neutrální Švédsko. Filmy britské a francouzské byly zakázány hned v prvním válečném týdnu v půlce roku 1941. Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels zakázal angličtina v mojí hlavě. Joseph Goebbels zakázal veškerou americkou produkci. Ještě malý dovětek. Za války byla v Praze při náletu v roce 1945 zničena dvě kina, to kino Emauze na Slovanech a kino Elektra na náměstí Míru. Po skončení války pak některá kina sloužila jako obvaziště raněných.
0: Ta návštěvnost kin tedy rostla až do samého konce války a pak zase začala klesat? Nevíte.
1: Je to tak hlavně i tím, že vlastně hodně těch kin bylo zdevastovaných, protože se neuživila, neměla majitele, přešla pod správu státu. Ještě více si k tomu pak řekneme.
0: Mohli diváci dát najevo nesouhlas? Vy jste mluvila o tom, o těch vysílaných propagandistických týdenících. Tak mohli dát, nebo dávali nějak najevo nesouhlas třeba právě s tímhletím, s těmi týdeníky?
1: Ano, to slovo mohli, komplikované samozřejmě, rozhodně to, ale lidé dělali. Nejznámějším dokladem toho, jak se diváci stavili k novým politickým poměrům, byl titulek, který filmový týdeník Aktualita vyvěšoval na začátku promítání v prvních měsících protektorátu. Teď cituji: žádáme vás zdvořile, abyste se při promítání týdeníku zdrželi hlasitých projevů. Děkujeme vám s podpisem Aktualita. Že takový titulek byl vůbec potřeba, říká asi vše. Podle německého historika Volkera Mohna si třeba diváci mohli nesouhlasně zakašlat. V každém sále byl podle něj ale nějaký horlivý úředníček, který počet negativních reakcí hlásil výš, o čemž v archivech také existují záznamy. Diváci také demonstrativně vycházeli ze sálu nebo naopak přicházeli na projekci se záměrným zpožděním, tedy až po skončení týdeníku. Tento zvyk přecházel i do pozdějších desetiletí. Diváci přicházejí až na hlavní program po skončení ukončení zpravodaje se staly standardním jevem i třeba v 50. a 60. letech. Nejoblíbenějším místem pobytu tady před filmem byla kuřárna. V týdenících se ukazovaly úspěchy na frontě a tak podobně, to už jsme říkali. Češi je zpočátku ignorovali, pak začali chodit do biografu později, aby se týdeníkům vyhnuli. Němci se snažili reagovat příkazem, že se začátkem promítání týdeníku zavřou kina, takže kdo chtěl vidět i ten následný program, tak ten tam už musel sedět. Jinak ale kulturní politika okupační moci spočívala v povolení natáčet ideologicky nezávadné filmy, aby se budil ten dojem, že v protektorátu je všechno poklidné, lidé ať se v kinech baví, nebo si při národních tématech trošku i popláčou, ale ráno ať jsou připraveni u strojů a vyrábí munici pro Wehrmacht. To jsou slova filmového historika Pavla Tausiga. Aktualita jako jediný protektorátní český filmový týdeník, který přežil celou dobu okupace, mezi tím procházela stále silnějším tlakem. Do jejich šotů přibyly německé podtitulky, na titulky lokalit přibyly německé názvy, takže z Prahy byla Prák, z Čechy a Morava byly Bémen und Mähren. Po vypuknutí války se povinnou součástí každého čísla aktuality staly reportáže převzaté z německého týdeníku Die Deutsche Wochenschau o situaci na frontách. Po atentátu na Heydricha v roce 1942 například vznikl šot z Heydrichovy trizny v Praze a povinně promítaný snímek pak vyzýval k udání lidí, jejichž předměty byly nalezeny na místě atentátu. Natáčely se také manifestace, na kterých účastníci odsuzovali atentát a přísahali věrnost říši. Vznikly také záběry toho, jak nacisté srovnávají se zemí obec Lidice. Tento film ale v kinech promítán nebyl a ani záběry z něj nebyly použity do týdeníku Aktualita. Její šéfredaktor Karel Pečený v obhajobném spisu po válce psal následující. Oficiální události jsem filmoval, jen když nám byly nařízeny. Viděl jsem často o mnohem, co bych byl rád zachoval, ale netočili jsme zásadně z vlastní iniciativy nic, co bylo nějak v souvislosti s okupanty. Kde to jen šlo, omezovali jsme se úslavností, projevů, manifestací a podobně natočení němé, bez zvukového záznamu. Nebylo-li to vysloveně nadiktováno, přinášeli jsme komentáře stručné a suché, konstatující jen na snímku zachycená fakta. Konec citace. Nad rolí Karla Pečeného můžeme samozřejmě spekulovat. On sám trval na tom, že se vzpíral některým oficiálním nařízením. Týkalo se to třeba překladu komentářů německých šotů do češtiny. Pečený odmítal německé geografické termíny, takže místo Vín trval na Vídeňský, místo Dresden na Drážďanech. Počešťoval tyto názvy, trval také na termínu německý místo originálního Unze, tedy náš. Sám říkal, tehdy jednotlivě a dnes možná vůbec se mohou zdát tyto tahačky malicherné nebo dokonce zbytečné. Nebylo by správné takto soudit, z denní praxe jsem věděl, co to znamená neustupovat ani v maličkostech, kde to nemuselo být. Konec citace.
0: Trošku se bojím zeptat, jak dopadli majitelé kin, kterým bylo kino zabaveno.
1: No, už jsme zmiňovali, že hned po vzniku protektorátu museli všichni provozovatelé kin prokázat, že nejsou židovského původu. Kdo tuto podmínku nesplnil, ten přišel o svůj podnik. Nacistická arizace filmového průmyslu zasáhla všechna kina bez výjimky, takže vedle soukromých kinomajitelů i sokolská a spolková kina, která přešla pod německou správu nebo byla uzavřena. Osudy konkrétních kinomajitelů se různily. Někteří emigrovali ještě před uzavřením hranic, jiní přišli o majetek a byli záhy deportováni. Majetek židů byl konfiskován, přičemž nacistická definice židovského podniku byla záměrně velmi široká. Mohl jim být podnik, kde měli židé jakékoliv jen nepatrné zastoupení, což znamenalo, že arizace mohla postihnout i podniky, kde byl třeba jen jeden ze společníků nebo jeden člen správní rady označen za žida. Po válce se restituce mnohdy komplikovaly nebo zůstaly nedokončeny a únor 1948 tenhle proces přerušil a komunistické znárodnění smazalo zbytky jakéhokoliv soukromého kinoprovozu.
0: Tak to se dostáváme a naťukli jsme další neslavnou kapitolu dějin naší kinematografie. Dnes jsme každopádně mluvili o 40. letech, tedy o období protektorátu v rámci našeho cyklu To byl můj film s Kristýnou Roháčkovou. Vy můžete tento cyklus poslouchat v rámci našeho filmového léta až do konce srpna. Pokračovat tedy budeme zítra mezi 12. a 13. a připomínám, že se můžete zúčastnit a zapojit se do ankety o nejlepší český film všech dob na webu stanice Vltava. My budeme velmi rádi, když se zúčastníte, když si vyberete ten svůj nejfilm a stanete se tak součástí našeho filmového léta. Kristýno, vám moc děkuju a těším se na příště.
1: Já taky moc děkuju.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Nino Rota, také slavný autor filmové hudby, ale tohle bylo divertimento, koncertantní pro kontrabas a orchestr. A hrál nám komorní orchestr Franze Lista se solistou Edenem Rácem. A o filmu i teď 10 let bloudění, jednooký obr Sireny i trojský kůň do českých kin přichází jedna z nejočekávanějších premiér letošního roku, Odyssea režiséra Christopha Nolana. Oscarový tvůrce po historickém Oppenheimerovi tentokrát sáhl po příběhu, který vznikl přibližně 8 století před naším letopočtem.
1: Ano, Odise, tohle je způsob, jak přimět ovce, aby pozvali vlka na večeři.
2: Když se řekne Odysseus, většina lidí si vybaví trojského koně, jeho nejznámější lest. Jenže právě ta do samotné Odysseje nepatří. Homérův epos začíná až ve chvíli, kdy trojská válka skončila a Odysseus se vydává na dlouhou cestu domů. Ve filmu Troja z roku 2004 ho stvárnil Sean Bean.
3: Budou-li někdy vyprávět můj příběh, ať říkají, že jsem kráčel s obry.
2: Jenže cesta, která měla trvat několik týdnů, se protáhne na dlouhých 10 let. Na moři potká kyklopa Polyféma, sirény, čarodějku Kirke, nymfu Kalypso i samotné bohy. Doma na něj mezi tím čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
4: Remember, a wife, a son.
2: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemacha Tom Holland. Další role mají Robert Pattinson, Zendaya nebo Charlize Theron. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery. Odysseus provází dějiny filmu prakticky od jejich začátků. Už v roce 1911 vznikl němý velkofilm Pád Troje. V roce 1954 přišel hollywoodský snímek Ulysses s Kirkem Douglasem. O 4 desetiletí později vzniklo dodnes asi nejznámější televizní zpracování s Armandem Assantem v hlavní roli. Kromě něj ve filmu hraje Isabella Rossellini nebo Christopher Lee. Naposledy si Odyssea zahrál Ray Fiennes ve 2 roky starém filmu Návrat italského režiséra Uberta Pasoliniho. Jeho ženu Penelope stvárnila Juliette Binoche.
5: I am Odysseus's wife.
6: Odysseus is dead.
5: Not to me.
7: There was no king. He sailed to Troy years ago.
2: A pak jsou tu filmy, které Homéra převyprávěli úplně jinak. Bratři Coenové natočili Bratříčku kde jsi, kde se z řeckého hrdiny stal uprchlý trestanec Ulysses McGill v podání George Clooneyho.
8: Dámy, moc mě těší, jmenuji se Everett McGill. A vy tři jste ty nejlíbeznější, nejkrásnější.
2: Odyssea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Vidíme to v Interstellaru, Dunkerku i Počátku. V něm vede cesta domů skrz několik vrstev snů. Odysseus tak do Nolanovy filmografie zapadá překvapivě přirozeně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, lidské podvědomí nebo Zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

Tak to byl dnes znova Michel Camilo. Pokud posloucháte Polední Vltavu od samého začátku, tak víte, že Ondřej Konrád nám dnes připomněl desku Michela Camila a Toma Tita Spain Forever. Ale teď to byla Světa pro klavír, harfu a smyčce. První část z této hudby Michela Camila hrál nám BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Leonarda Sledkina a samozřejmě solistou byl Michel Camilo. Hudbu filmovou budeme poslouchat po 13. hodině o práci skladatele Václava Trojana k filmu výtvarníka, animátora a režiséra Jiřího Trnky bude další díl naší filmové klapky. Tak poslouchejte.

0: a bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela také zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Na Ukrajině vypukly protesty proti odvolání ministra obrany Michaila Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Lidé demonstrovali v centru Kyjeva i v dalších velkých městech. Nový kabinet pod vedením energetického manažera Sergeje Koreckého by Fedorova měl nahradit současným ministrem vnitra Ihorem Klimenkem. O nové vládě bude během dneška hlasovat parlament. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera argumentoval tím, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce. Premiéru francouzské barokní opery Galantní světy dnes uvede hudební festival Znojmo. Dílo skladatele Jean-Philippa Rameaua zazní večer v centru Jízdárna. Opera má 4 části, jednotlivé příběhy se postupně odehrávají v Turecku, Perzii, Peru a v Severní Americe. Všechny části propojuje také postava římské bohyně války Belóny. Stvární Adam Plachetka. A počasí bude polojasno až oblačno, během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32, maxima na horách kolem 21 stupňů Celsia. A podrobněji zprávy najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: My vám v rámci následující hodiny nabídneme k poslechu ještě příběh muže kolísajícího mezi pravdou a lží, nerozhodností i úderností, který si nechce připustit, že už nikdy nebude nic jako dřív. Mluvíme o povídce Michelangela Antonioniho Kolo, kterou uslyšíte na Vltavě za půl hodiny. Teď Václav Trojan a Jiří Trnka v dokonalé harmonii. Je před námi další část Klapky.
0: Klapka. Jiří Trnka to s dětmi ohromně uměl. Dovedl se jim přiblížit, stal se jedním z nich a děti se s ním vždy bavili a smály. Prostě s Trnkou byla vždycky taková osluněná, radostná práce, říkal hudební skladatel Václav Trojan. Platilo to jistě i o práci na hudbě k filmu Staré pověsti české.

0: Muzikolog Jakub Vlček, který se Trojanovou filmovou hudbou podrobně zabývá, soudí, že staré pověsti české jsou opusem magnum tvůrčí dvojice Trnka Trojan.
1: Byl tam poprvé uplatněn epický scénář v té tvorbě Trnka Trojan. Ten byl mimo hudbu a na hudbě nezávislý. Až do posud vlastně bylo to slovo v tvorbě Trnky a Trojana jen teda v rámci těch citovaných lidových písní ze zmiňovaného Špalíčku a teďka do ty klasických, bych řekl, vyváženosti hudby a obrazu zase zasahuje nějaký nový součinitel, to je vlastně to mluvené slovo. Dalším významným prvkem v oblasti nově užitých prostředků v těch starých pověstech českých je zakomponování ruchů s neuvěřitelnou uměleckou působivostí. Někdy teda dominuje hudba, někdy slovo a v podstatě došlo k dalšímu teda rozvoji spolupráce a dalších výrazových prostředků.
0: Staré pověsti české jsou třetím celovečerním filmem Jiřího Trnky a Václava Trojana. A vedle těchto u nás i ve světě ceněných snímků měli v té době pánové za sebou i řadu filmů středně a krátkometrážních. Podle Jakuba Vlčka to pro Trojana znamenalo novou situaci, kterou mu Trnka rozhodně neulehčoval.
1: Po těchto slavných filmech docházelo i trošičku k váhání Václava Trojana, zdali vyloženě veškerý svůj talent obětovat pouze ty hudbě filmové. Trnka to s ním i řešil tak trošku po svým, protože byl přece jenom, šel si zkrátka za svým cílem, to bylo o něm velice dobře známo, takže toho Trojana tak říkajíc chtěl, uvědomoval si jeho výjimečné kvality a nastávali tam teda i lehce, bych řekl, jakoby krizový období, kdy Trojan teda váhal nad tím, kam ty svoje síly vynaložit.
0: A Trojanova hudba ke starým pověstem českým ještě jednou.

0: Dva roky po starých pověstech českých, v roce 1954, přišel další celovečerní snímek Jiřího Trnky s muzikou Václava Trojana. Opět loutkové Osudy dobrého vojáka Švejka. Jakub Vlček o nich mluví jako o humorném bratrovi ostatních celovečerních snímků zmíněné umělecké dvojice.
1: Tam zase výrazným způsobem dominuje slovo, když v podstatě poněkud jinak než je tomu například u seriálové produkce, takže zase vznikl originální tvar svého druhu. Oproti starým pověstem českým dochází k nějaký experimentální změně vlastně vyjadřovacích prostředků. Ve filmu, v kterém se nahlas přečítá kniha a postavy spolu rozmlouvají, nebývá pro hudbu mnoho místa a výsledkem teda byla skladatelová práce s přijatým materiálem. Trojan z národního povědomí vybral vlastně ty intonace, které se přimíkají k nějakým způsobem k předloze nebo postavě samotného Švejka, ať už to jsou písničky starého mocnářství nebo lidové nebo zlidovělé písně, a jde v podstatě o jednu z prvních ukázek užití hudby v animovaném filmu s výrazným epickým slovem.
0: Trojanova práce pro Osudy dobrého vojáka Švejka je krásným příkladem toho, jak se v práci pro film, v tomto případě animovaný, dá v hudbě použít nebo využít humor.
1: Zase je to hodně postaveno na té skladatelské technice, respektive tom skladatelském umění. Příkladem humoru v hudbě může být, kromě teda zmíněného Žabáka, stylizace Žabáka, může být zase trošku jiná stylizace žánrová, kdy Trojan perfektním způsobem varioval známý hit CK Mocnářství Radeckého Marš, a to v různých intonacích a v různé instrumentaci.

To byla jedna z Trojanových parafrází Radeckého marše, hudba z filmu Osudy dobrého vojáka Švejka. Pro srovnání si teď poslechněme originál, kompozici Johanna Strause staršího z roku 1848 v podání Wiener Johann Strauss Orchester s dirigentem Willem Boskovským. Abychom viděli, z čeho Václav Trojan vycházel. Pochod je věnován asi nejslavnějšímu českému vojevůdci v rakouských službách, minimálně v 19. století, polnímu maršálovi Josefu Václavu Radeckému z Radče.

Dozněl Hradeckého marš v plné parádě, v zásadě optimistická, i když vojenská hudba, která potěší. Připomeňme ještě dva krátké filmy, které vznikly spoluprací Václava Trojana s Jiřím Trnkou. Jak Stařeček měnil až vyměnil z roku 1953 a Kuťásek a Kutilka, jak ráno vstávali, z roku 1954. Zmínili jsme už, že Václav Trojan psal hudbu i pro filmy jiných režisérů. Odskočme si teď na nějaký čas ke slavné pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.

0: I byl jednou jeden král. Vznikla na motivy pohádky Boženy Němcové Sůl nad zlato v roce 1954. Známý příběh o tom, jak má princezna Maruška svého tatínka krále ráda jako sůl, on ji za to vyžene a pak se ukáže, že sůl je nad zlato. Mluvili jsme o Trojanově humoru ve filmové hudbě. Tady je další ukázka. Výstup princezny zpěvanky v podání Stely Májové. Král Já první, hraje ho Jan Werich, představuje v jedné fázi filmu své dcery a právě došla řada na princeznu zpěvanku. Té sekunduje princezna Drahomíra, a tedy herečka Irena Kačírková. Takže, pane králi...
1: Naši druhorozenou zpěvanku tu nám brána přinesla z nějaké začarované země, kde smích je pánem, kam starost nesmí a kde hudou od rána do šera. Ale nevím, jak by obstála zpěvanka co královna v našem střízlivém světě. Snad by našim obyčejným lidem připadala taková příliš taková zvuková.

0: ludáku. Co pak neslyšíš? Neumíš mluvit? Jsi blázen. Je to blázen?
1: Blázen je, ale do tebe.
0: Tady však královna může mít ludáka za muže.
1: Může, ale zpěvačka královnou být nemůže.
0: Diadem umění sluší královské hlavě více než zlatá cinkla.
1: Ve své zpěvné hrdlo lžeš, sestřičko. Královnou budu já.
0: To se uvidí. Ostatně na něco jsi zapomněl. Je tu ještě Maruška.
1: No to by byla královna. Jak pak se asi vystrojila?
0: Sestřičko.
1: Maruško.
2: Všichni víme, jak to nakonec dopadlo a která z princezen sesterské soupeření o královskou korunu vyhrála, i když se nakonec, alespoň prozatím, královnou nestala. A další veselá písnička. Vizitka Hrádce a tak dále, kterého hraje a zpívá Vlasta Burian. Mimochodem, pro Vlastu Buriana byla filmová pohádka Byl jednou jeden král po dlouhých letech a propustkové agitce Slepice a kostelník první větší poválečnou filmovou příležitostí, když opadly vášně a pronásledování spojené s nařčením z kolaborace s Němci.

A ještě jednou hudba Václava Trojana z pohádky Byl jednou jeden král, tanec zahradníka. Aby vám bylo pokud možno co nejčastěji do tance, přeje Tomáš Pilát.

0: Přímo v pohádce jsme se ocitli dnes odpoledne. To byla jedna z filmových klapek, které jsou sice nedílnou součástí víkendového vysílání, ale letos v létě se nám hodí do našeho všednodenního filmového léta, tedy do našeho poledního vysílání. Tohle byl Tanec zahradníka, hudba Václava Trojana k filmu Byl jednou jeden král. A další závěrečnou trojanovsko-trnkovskou klapku uslyšíte na Vltavě zase zítra po 13. hodině. Film Byl jednou jeden král sice nefiguruje v 50 nejlepších českých filmů, o nichž můžete hlasovat, ale najdete tam třeba pohádku Třetí princ. Jinak vedou v našem hlasování stále všichni dobří rodáci. Podívejte se na náš web do této sekce a hlasujte o ten svůj nejoblíbenější film na adrese vltava.rozhlas.cz. Teď bylo 2:30.
1: Povídka.

a pochází z pera jednoho z nejvýznamnějších italských režisérů a scénáristů, tedy i tato povídka zapadá do našeho filmového léta. Michelangelo Antonioni je autorem povídky Kolo, kterou můžete poslouchat právě teď z překladu Evy Zaoralové a účinkuje Boris Rezner.

Michelangelo Antonioni, Kolo. Jistý muž, ženatý a bezdětný, má už 2 roky milenku. Manželka to ví. Už mnohokrát ho žádala, aby s tím dvojakým způsobem života skoncoval. Muž jí to slíbil a prosil ji, aby měla trpělivost. Uvidíš, že to přejde, víš přece, jaký jsem. Už 2 roky. Je to hubený, asi 40letý muž, velice výrazný, ale pomalý v pohybech, trochu netečný. Žena se jmenuje Patricia. Má světlou pleť, světlé oči, útlé, protáhlé ruce. Je od přírody neklidná. Teď ještě víc, než kdy jindy. Dospěla do situace, kdy tu záležitost s milenkou už prostě nesnese. A jednou večer zažene manžela do úzkých. Buď ona, nebo já. A poněvadž manžel se opět nedokáže rozhodnout, žena odchází. Prozatím do hotelu. On sám ji tam doprovodí. Když Roberto vyjde z hotelu, je velice sklíčený. Neví, co si má o sobě myslet. Neví, jak naložit s prvními hodinami nenadálé samoty. Potřeboval by se zbavit pocitu viny, který v něm nejasně hlodá, a hořkosti, jakou v něm vyvolalo to manželčino noční stěhování. Z celého manželského dobrodružství mu nezůstalo příliš mnoho radosti. Rád by tohle všechno někomu sdělil, jenomže ho nenapadá, kdo by v tuhle noční dobu byl ochoten ho poslouchat. Leda snad jeho milenka. Jako zúčastněná strana se k tomu příliš nehodí, ale Roberto nemá na vybranou. Jakmile přijde do jejího bytu a octne se mu v náručí nahá, rozespalá a líbezná, nejprve se s ní pomiluje. Olga je dívka s 2 šťastnýma očima po stranách dokonalého nosu. Všechno na ní se zdá dokonalé. Počínaje povahou a tajemným nadáním být vždy tam, kde jí člověk čeká. Když jí někde hledáš, zjistíš, že tam je. Jedna z těch žen, jejich špouhá existence rozradostňuje. Roberto jí všechno vypoví. Olga pozvedne ruce v gestu, jež jakoby říkalo, co pak za to mohu. Namísto toho ono gesto předchází spršce slz, jež jí zvolna stékají po tvářích. Odmítá tuhle roli, kterou jí on a jeho žena přisoudili. Je odhodlána ustoupit, vzdát se ho a je-li třeba, už se neukázat. Působit někomu utrpení jí znechucuje. Při těch slovech jí zčervenal obličej, oči jí svítí. Rozrušuje ji její vlastní pohnutí a je tak víc sama sebou. Když odejdeš, řekne Roberto a celou jí laská očima, způsobíš utrpení mně. Ale druhého dne ráno, když se poprvé od doby, co se oženil, probudí sám, už nenalézá vzpruhu v napětí předchozího dne a padne na něj veliký smutek. Ten den má hodně práce. Jakž takž jí zvládne. K večeru jde do hotelu za manželkou. Najde ji ve společnosti jedné jejich společné přítelkyně. Obě mají vypito. Už několikrát je viděl v tomhle stavu. Je to takový jejich hloupý zvyk občas takhle oslavovat svoji nezávislost. Můžu vám dělat společnost? Zeptal se jednou. Ty ne, odpověděli. Jaká pak je to nezávislost, když nebudeme sami? Patricia sedí v koupelně na vaně, do níž se právě vyzvracela. Roberta ovane těžký puch. Přítelkyně sedí na zemi v pozici lotosu a třímá v ruce sklenici, jako by to byl nějaký květ. Když ho vidí vstoupit, vstane a zmizí. Patricia začne mluvit lítostivým tónem opilců. Jestli pak víš, že mi v životě nebylo 20. Bylo mi 18, když jsem se provdala za tebe, a teď je mi 30 a jsem sama. Je zničená. Vrhne se mu s pláčem kolem krku. Neopouštěj mě. Šeptá to jako tenkrát, když říkávala mám tě ráda. A on ji jako tenkrát k sobě přitiskne a přitom si jasně uvědomuje, že nic není stejné jako tenkrát. Pocit inteligence, který objevil po jejím boku, je pryč. Teď je to otázka svědomí. Je třeba ji utěšit, slíbit jí, že ji neopustí. Stačí, když se vrátí k němu domů. Patricia ucouvne, jako by do ní někdo vrazil. Nikdy se k němu nevrátí, dokud nenechá tu druhou. Co ho přiměje říct dobře, udělám, co budeš chtít, to je záhada. Není to z lítosti ani z nostalgického pocitu, že by chtěl rozdmíchat něco, co pohaslo.
Možná říká ano, protože ta žena je pro něj jako mrtvá a vůle zesnulých se má respektovat. A nebo je to jen potřeba zarazit dramatický výstup, pro nějž mu chybějí slova. Nakonec prohlásí, že to Olze půjde hned povědět. Zatímco míří k východu, přítelkyně mu jde vstříc. Stačí podívat se mu do tváře, vnímat jeho mlčení a hned je jí jasné, co se stalo. Nedělej hlouposti, nic tím nespravíš, řekne mu tiše. Místo odpovědi se k ní Roberto nakloní a políbí ji. Občas se to mezi nimi stává. Políbí se a tím to končí. Doma ho čekají pod stromem naproti dveřím jeho rodiče. Roberto je nucen vymyslit si výmluvu, aby vysvětlil, proč jeho žena není doma. Jeho rodiče velice milují Patricii, alespoň slovy. Ve skutečnosti jako by pro ně neexistovala. Existuje pro ně on, jejich syn. A ten, kdo sdílí život s ním, je jeho součástí. Jeho matka je velmi zaměstnaná žena, ráda se stará o druhé a je ustavičně rozčilená. Naproti tomu jeho otec se nestará o nikoho a je klidný. Naplňuje ten klid mluvením. Dělá mu potěšení se poslouchat. Jenže Roberto má v hlavě příliš svých starostí, aby byl sto snášet jeho trapné, zbytečné řeči. Maminko, jak to, že ho nezabiješ, poznamená cestou ke dveřím. Čtvrt hodiny na to je u Olgy. Dívka vypadá, jako když je doma kvůli němu. Je něžná, krásná, zamilovaná, jako vždycky. Robertovi ani nepřijde na mysl, aby jí řekl to, co si umínil a co slíbil Patricii. Rozhovor vezme naopak zcela opačný směr. Začnou dokonce mluvit o tom, že se vezmou, třeba v Mexiku. Aspoň to budou mít při jednom se svatební cestou. Stráví spolu celou noc v ovzduší bezstarostnosti, o níž se tak trochu podvědomně snaží. Čas běží. Nápad, že se vezmou, nabývá pevné obrysy. Roberto vídá Olgu každý den, někdy večer ve vinárně. Jednou v jedné potká Patricii se skupinou prapodivných lidí. Jeho žena mu pobaveně kývne na pozdrav a on chvatně odpoví, aby nedal najevo, jak je mu trapně. Odejde z restaurace a zavede Olgu do jiné, ale má zkažený večer. I protože Olga se dopustí chyby. Roberto má svátek a dívka u stolu vytáhne z kabelky balíček a dá mu ho. Je to dárek. Roberto ho přendává z ruky do ruky. Už jsou spolu víc než rok a ještě se nenaskytla podobná příležitost. Olga neví, že nerad přijímá dárky a nerad je oslavován. Nerad říká děkuji. Roberto skutečně zastrčil balíček do kapsy, aniž ho otevře. Vzpomene si na Patricii, která má svou teorii o psychologii dárků. Následující den jde za ní. Jde tam v domnění, že se na něj zlobí kvůli jeho chování v restauraci, ale místo toho je klidná, dokonce jakoby vzdálená. Řekne jí to. Patricia se rozesměje. Když ti připadám vzdálená, znamená to, že mě pozoruješ z dálky. Ve skutečnosti se snaží od něj odpoutat. Ví, že je to jeho přání. Často jsem uvažoval o směšnosti našich citových a psychologických stavů. Ještě více o směšnosti faktu, že stavíme a obýváme právě tyhle domy a že milujeme právě takhle na jedné z těch obrovitých, ale v porovnání s čím, koulí zavěšených v prostoru. Jsem ve velkém pokušení vyhnout se téhle nejapnosti a dát postavě Roberta nové motivace. Jenomže příběh, který vyprávím, se ubírá cestou, jež má začátek ve velké dálce. V letech filmu Noc. Jehož pokračováním měl v jistém smyslu být. Jestliže mu dám jiný směr, riskuji, že sjede do příkopu. Roberto je tedy na okamžik zmaten. Stačilo by, aby natáhl ruku a chopil se příhodné chvíle, jež se mu nabízí, a dlouhá epizoda s Patricií by skončila. Jenže to neudělá. Dokonce udělá pravý opak. Řekne ženě, že skončená je jeho epizoda s Milenkou. Žena se na něj skepticky zahledí. To bych ráda viděla, prohodí. Roberto kličkuje. Udělala bys pro mě něco? Zavolej mé matce, už dávno tě neviděla. Patricii se moc nechce, ale zavolá. Tchyně ji chce okamžitě vidět. Má sice strašně práce, ale čeká ji.
Vlastně je oba, hned teď. Patricia se pokouší vyhnout se tomuhle trapnému setkání, ale druhá žena tak naléhá, že jsou nuceni jít. Zatímco matka se zavře se snachou v ložnici, Roberto zůstává s otcem, který se rozpovídá a mluví a mluví. Syn ho poslouchá a cítí, jak ho pohlcuje vír banality, v němž slova zvolna ztrácejí smysl. Nikoliv hlas. A hlas s námi těžko splývá, jako některé zvuky, například šumění moře, jež nakonec už vůbec nevnímáme. A hlas nelze nevnímat. Roberto má pocit, že se zblázní. Když vyjdou na ulici, je vyčerpaný. Dokonce i Patricí na přítomnost je mu v tu chvíli břemenem. Potřebuje být sám, ani s Patricí, ani s Olgou, sám. Najít zase smysl vlastní reality. Jakoby vytušila, nač myslí, Patricia od něj poodstoupí. Poslyš, řekne, radím ti, běž za ní, zapomeň na mě, já se z toho dostanu. Ale já nechci, aby ses z něčeho musela dostávat, já chci, abys byla veselá. Vloží do ruky peníze, mnoho peněz, a Patricia se usměje, aniž ví proč. Cestou zpátky domů mu připadá, jako by se mu najednou zakalil zrak. Zatmívá se mu v očích, v hlavě má tmu a ta jeho tma padá na všechno kolem. Ale není těžké pochopit, že ta tma je v něm. A tam se zahleděl do svého svědomí, jež zdaleka nemá čisté. Bylo od něho sprosté dávat Patrici ještě naději, lhát rodičům, slibovat Olze manželství. A přitom cítí, že ho k tomu všemu vedla určitá upřímnost. Svým způsobem byl ke všem upřímný. Udělal to, co od něho očekávali. Lhal jenom sám sobě. Ten závěr ho poněkud uklidní, ale ne nadlouho. Jen dokud nevyčte ve své paměti, tak jako kdysi četl ze stránky nějaké knihy větu, jež se mu tehdy zdála záhadná a teď už ne, všechno je možné, jenom ne upřímnost. Večer je znovu s milenkou. Myslel, že s ní stráví pár příjemných hodin, takových, co rozjasňují život, a místo toho vyjde na jeho nová skutečnost. Olga odjíždí. Musí jet k rodičům do jistého městečka na západním pobřeží. Už tam byla víckrát, někdy dokonce i s ním, ale Roberto na to náhle zapomněl. Tohle je jiný odjezd. V jistém smyslu je to odjezd s velkým O. Když mu to Olga sdělí, Roberto sklopí oči a podívá se na hodinky. Potřebuje si udělat pojem o čase. Potom stočí pohled k dívce. Děláš to naschvál, řekne. Olga se na něj něžně usměje. S týmž úsměvem se nechá políbit, než den na to nastoupí do vlaku. Roberto se ze studu nedívá za odjíždějícím vlakem. Ze stejného důvodu jí také v noci nezavolá. Zavolá až další den ráno. Olga není doma. Nijak ho to neznervózní. Ví, že se ozve, jakmile se vrátí. Jenže Olga se neozve. Zkusí zavolat odpoledne sám, pak to zkusí ještě několikrát v noci. Neusne, dokud s ní nebude mluvit. A poněvadž s ní nemluví, neusne. Když dorazí na místo, všechno je ještě ponořené do nehybnosti časného rána. Je to jedno z těch míst, jaká se v Itálii často vidí. Místo, kde to nevypadá jako v Itálii. Pro toho, kdo sjezdil svět, je to naprosto anonymní místo. Roberto nemá naspěch. Je ještě brzy na to, aby šel k Olze, a teď, když je od ní, co by kamenem dohodil, zmáhá ho jeho obvyklá netečnost. Sedne si ke stolku na terase jedné kavárničky na přístavním můstku, poručí si kapučíno a mezi tím napíše pohled své ženě. Pak usrkává kapučíno a dívá se po krajině. Moře na tomhle místě omývá kousek břehu, na němž jsou palmy, jemný bílý písek a sem tam nějaký keř. Písek polehoučku přechází do moře, aniž pozbývá svou světlou barvu, protože voda je průzračná. Na jedné straně vykukují mezi borovicemi domy, na druhé straně je zvláštní skalnatý útes, napovídající, jak asi vypadá mořské dno. Nejsou tu žádné stopy sopečné činnosti, jen různé erozní tvary, skalnaté útvary bůh v jakého typu a petrolej. V dálce na hladině ční skutečně obvyklý plovoucí ostrov.
V jakémsi pradávném údobí, řekněme, středním eocénu, uvěznil pohyb zemské kůry ve spoustě podzemních pánví, jež se vytvořili tu a tam v zeměkouli obrovské množství ryb, miliardy a miliardy ryb, jež procesem kvašení proměnili mořskou vodu v petrolej. Ale pod přístavním můstkem je moře víc mořem, i když tu voda stojí jako v jezeře. Je vidět sytě zelené chaluhy, ploché jako hladina, jako všechno ostatní. Je to krajina ve stavu klidu. Při filmu Zabrisky je point jsme zažili nouzové přistání, když jsme natáčeli sekvenci s letadlem, jež se snese nízko nad zem a dotkne se vozu, v němž jede dívka. Bylo to malé letadlo s pevným podvozkem a pracovali jsme s ním poprvé. Obvykle jsme používali letadlo Cessna 177, které bylo daleko lépe ovladatelné a mělo zasouvací podvozek. Snad si pilot neuvědomil, že není v Cessně, nebo špatně odhadl vzdálenost. Fakt je, že jsme narazili na střechu vozu, kterou jsme tak strhli, a přitom jsme vážně zranili mého asistenta, který jel v autě s herečkou. Byl to docela lehký náraz. Ohlédl jsem se dolů a uviděl jsem, jak se vedle auta kutálí kolo. Okamžitě jsem se zeptal Jima, totiž pilota, jak se mohlo autu utrhnout kolo, když jsme se dotkli jenom střechy. To není kolo odvozu, odpověděl Jim, to je naše kolo, to přední. Náš podvozek, který měl okolo méně, čekalo nás nouzové přistání. Hrozilo nebezpečí, že se převrátíme, že začneme hořet, že se letadlo roztrhne. Byli jsme v něm tři, kameraman, pilot a já. Kameraman zbledl a mlčel. Pilot zatím pozoroval tělo mého asistenta, jež leželo na silnici jako mrtvé. Jim myslel, že také mrtvé je, a byl rozčilený. Konec kariéry civilního pilota a tak dále. Kouřil jednu cigaretu za druhou, prohraboval si vlasy, mával rukama, myslím, že řídil nohama. Byl to výjimečně dobrý pilot. Naproti tomu já jsem byl naprosto klidný. Nevím proč. Neměl jsem pražádný důvod být klidný. Chvilku předtím jsem se Jima zeptal, jaká je pravděpodobnost, že z toho vyvázneme. 50-50, zněla odpověď. Ale já jsem byl klidný. Dokonce jsem začal vyhazovat všechno, co jsme už nepotřebovali, kromě kamery, aby se letadlu ulehčilo. Také jsem otevřel dvířka, abychom byli připraveni k seskoku. Létali jsme asi hodinu nad písečnou přistávací dráhou toho malého letiště v údolí smrti. Museli jsme spotřebovat pohonné látky a počkat na ambulanci, lékaře, požárníky a bůh ví koho ještě. Viděl jsem, jak se moji spolupracovníci, technici i dělníci zbíhají na kraj posledního úseku přistávací dráhy, aby pozorovali náš pokus o přistání. Mnoho jich vylezlo na střechy vozů. Všiml jsem si, že žádný se nechystal fotografovat. Současně jsem se rozhlížel po krajině. Znal jsem ji dobře, denně jsem ji vídal a nebylo na ní teď nic odlišného. Pomyslel jsem si, že je-li krajina stejná jako jindy, není důvodu, abychom se my změnili z živých v mrtvé. Musel jsem se té docela samozřejmé nevěřícnosti usmát. Skutečně v té krajině bylo všechno jako jindy, až na jednu věc, totiž na to maličké kolo, jež předtím bylo připevněno pod námi a teď bylo pryč. Také Roberto je klidný a rozhlíží se po známé scenérii, jež jeví stejně intenzivní známky života, jaké v ní viděl kolikrát předtím. Všechno je v ní stejné, až na jednu věc, až na jedno maličké chybějící kolo. S tím rozdílem, že Roberto to neví. Tisíce lidí se právě probouzejí v těch domech a začínají nový den. Jen jedna žena už není. Při automobilové nehodě přišla o život. Když Roberto jde za ní domů, řeknou mu, aby šel do nemocnice. Najde tam otce, je to energický a mladistvý muž. Vypadá to, jako by neštěstí nepostihlo jeho, ale nějakého přítele, o něhož se musí postarat. Olga zemřela den předtím. Právě opatrně kladou její tělo do lesklé rakve. Ve chvíli, kdy se pohřební zřízenci chystají utáhnout poslední šroub, Robertovi se sevře hrdlo návalem dojetí. Pocítí strašlivou prázdnotu. Ano, bolest je prázdnota, kterou už nikdy nelze zaplnit. Vzmuží se a potlačí slzy. Od té chvíle se ho zmocní děsivá vyprahlost.
Ještě týž večer se vrátí do města. Doma najde lístek od Patricie, jež ho žádá, aby za ní okamžitě zašel. Patricia. Co vlastně chce? Patricia. Dvěma prsty zvedne lístek a podívá se proti světlu na pár řádků napsaných na nejjemnějším tvrzeném papíře s vodotiskem a pak ho roztrhá na kousičky. Po chvilce rozevře prsty, útržky papíru se zvolna snášejí a nehlučně dopadají na zem.

Literární tvorba scénáristy a režiséra Michelangela Antonioniho se zamýšlí nad city v lidských životech, pocity zklamání, selhání či hledání sebe sama, čehož důkazem byla i tato povídka, kterou nám četl Boris Rezner. Povídku Kolo z italštiny přeložila Eva Zaoralová a režii měl Dimitrij Dudík.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Čecha zadrženého v Číně tamní úřady vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Oznámilo to čínské ministerstvo zahraničí. Informaci o jeho zadržení včera potvrdilo české ministerstvo zahraničí s tím, že je s ním v kontaktu. Čínské ministerstvo zároveň skritizovalo zatčení čínského občana v Česku. Stát bude moci investorům finančně přispívat na to, že zajistí dostatek energií i v době vysoké spotřeby. Evropská komise schválila takzvaný systém kapacitních mechanismů, který má podpořit výstavbu nových zdrojů elektřiny. Stát by díky tomu investorům například formou aukcí garantoval, že se jim investice vrátí. Peníze budou moci získat na nové i stávající zdroje, včetně zařízení pro ukládání energie. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Sergeje Koreckého, oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité také zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Server RBK Ukrajina uvedl, že právě budoucí zima přiměla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přistoupit k personálním změnám. Korecký po roce vystřídal v čele vlády Julii Sviridenkovou, kterou poslanci odvolali v úterý. Na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden z nominovaných současných autorů, jehož dílo nejlépe vystihuje ducha svobody a boje proti útlaku. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny. Jaké nás čeká počasí, má být polojasno až oblačno, během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 a maxima na horách budou kolem 21 stupňů Celsia. Víc informací najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy na Vltavě ve 14 hodin četla Daniela Čermáková, která vás provázela do posud vltavským vysíláním a střídá jí Michala Dittrichová za pár minut.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Americký saxofonista Branford Marsalis se svým kvartetem a se zpěvákem Kurtem Ellingem v písni Sonnyho Rollinse. Ostrava, Liberec, Brno, Pošumaví anebo turismus na počátku 20. století. Při rychlém pohledu na naše plánované příspěvky se zdá, že dnes budeme opravdu hodně cestovat. Výhoda rozhlasu je ale i v tom, že u toho můžeme zůstat v křesle, v posteli, v kuchyni, ve studiu nebo třeba na vlastní zahradě. Vážení a milí, zveme vás k poslechu čtvrteční odpolední Vltavy a budeme rádi, když s námi letem barevným světem poplujete. Z Pražských Vinohrad vás zdraví Michaela Dytrichová od mikrofonu, Romana Kouřilová z techniky a editor Jan Zítka. První hodina bude plná barev. Vydáme se totiž hned dvakrát na multižánrový hudební festival Colors of Ostrava. Ohlédneme se za jeho včerejším programem, ale pozveme vás třeba i k vltavskému přímému přenosu z festivalu. Také se chystáme znovu hledat kina v prachu času. Naše cesta za zaniklými biografy před půl třetí povede do Liberce. No a jelikož je čtvrtek, máme v zásobě i tři typy na nové knihy. Společný jim je pohled na člověka i současnou společnost. O této hodině odpolední Vltavy už něco víme, tak tedy klidný poslech a pěkný den.

0: Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Markem Štylcem v části symfonie číslo 2 A-dur Pavla Vranického. Od včerejška až do soboty v Ostravě probíhá multižánrový festival Colors of Ostrava. V areálu Dolní oblast Vítkovice se postupně představí více než 100 vystupujících. A jak to v Ostravě vypadalo včera? Na to se už teď zeptáme hudebního publicisty Milana Bátora, kterého zdravíme do Ostravy. Dobré odpoledne.
1: Krásný dobrý den.
0: Milane, brány festivalu se včera otevřely v poledne, ale my víme, že spousta nedočkavých fanoušků brala Dolní Vítkovice útokem už od rána, a to i přes dopolední déšť. Jak to na místě v prvních hodinách vypadalo a potvrdily se zprávy o tom, že festivalové kempy i speciální vlakový Colors Express byly vyprodané?
1: Tak máte pravdu, ten včerejší rozjezd byl opravdu divoký. Ten dopolední vydatný déšť sice pořadatelům hodně zkomplikoval situaci a technické štáby měly plné ruce práce, ale dali areál bleskově do pořádku a fanoušky to neodradilo, protože jakmile se v poledne otevřely brány, tak nastala doslova steč na onen prostor pod hlavním pódiem. A ten důvod byl docela zřejmý. Každý si chtěl ulovit to nejlepší místo na večerní show amerických hvězd 21 Pilots. No a pokud jde o ty zaplněné kapacity, tak to taky nebyl marketingový trik, protože ten vlakový express opravdu praskal ve švech už na cestě z Prahy a festivalové kempy tady přímo na místě v areálu Dolních Vítkovic hlásí 100% plno. Vypadá to, že o letošní ročník je zkrátka zájem a to se projevilo nejen u hlavní scény, ale i na těch menších pódiích, která jsem včera navštívil. Takže Colors of Ostrava opravdu od prvních minut žijou naplno.
0: Včerejší večer patřil tedy americkému duu 21 Pilots, o kterém pořadatelé mluvili jako o vůbec nejdražším interpretovi v celé 23-leté historii Colors. Jaká jejich včerejší show byla po hudební a vizuální stránce?
1: Tak byl to pro mě osobně naprosto špičkový a dotažený audiovizuální zážitek, kterému navíc pomohl i vylepšený zvuk. 21 Pilots včera odehráli asi 90-minutový set, který měl neuvěřitelný spád, žádné sáhodlouhé proslovy, žádné podlézání publiku nebo nějaké festivalové triky. Ta jejich dramaturgie byla psychologicky vybroušená. Oni totiž namíchali takový hudební koktejl z posledních dvou desek, který proložili takovými prověřenými hity jako Heatons, Jumpsuit, Ride nebo Stressed Out, a to střídání těch ostrých, takových špinavých rokových pasáží s tichem a napětím, jakoby vytvářelo takový pocit uceleného příběhu, kde i diváci byli občas přímými aktéry. No a vizuálně si myslím, že to byla opravdu první světová liga, ať už šlo o světelný design nebo o moment, kdy bubeník Josh Dunn vyšplhal na bicí soupravu, která byla umístěna vysoko na boční konstrukci pódia. Takovým obrovským kořením toho koncertu 21 Pilots byly nečekané covery, jako Believe od zpěvačky Cher nebo legendární Seven Nation Army od White Stripes. Takže myslím si, že není pochyb o tom, že 21 Pilots včera potvrdili, že patří na pomyslný vrchol současné světové scény.
0: A technický tým prý připravil zásadní novinku, hlavní pódium se opticky zvětšilo, přibyla nová řada basových reproduktorů. Jak moc tato změna ovlivnila poslechový zážitek?
1: Tak vliv tady této technické inovace byl slyšet hned od prvních tónů, zejména pro posluchače, kteří opravdu navštivují Colors pravidelně. Zvuk hlavní scény se citelně zlepšil a nejlépe se to projevilo právě na vystoupení 21 Pilots, což je formace, která pro svůj projev, pro svou hru potřebuje opravdu extrémní dynamiku. Tyler a Josh totiž pracují s neuvěřitelně širokou škálou poloh od hlubokých basových groovů a samplů až vlastně přes zběsilé bubenické improvizace až po takové tiché a intimní klavírní balady.

0: dal takovou svou velkou pěveckou eleganci ve všech polohách, opíral se o skvěle sehranou kapelu a také jeho nové album si myslím, že je velmi zdařilé. A byla jenom škoda, že během jeho bloku se nepodařilo zvuk dostat do příjemných parametrů, což mu trochu ubíralo na síle. Potom domácí Mirai, které jste zmínila, na hlavní scéně vsadili na takovou svou 100% odpočinkovou show, postavenou na masivní interakci. Pro někoho možná byl to až příliš upovídaný koncert. Hodně času jim totiž zabralo vybírání diváků, které přímo na pódiu kapela učila hrát a zpívat úryvky svých písní. Nerozporuji, byla to skvělá zábava, ale jako publicista trochu lituji, že tím promarnili vlastně příležitost ukázat, jak dobří muzikanti Mirai ve skutečnosti jsou. No a pokud jde o Barbaru Kanizovou, její čas se bohužel křížil právě s Ondřejem Rumlem, což vnímám jako takový vyloženě dramaturgický omyl. Ono totiž toho programu nebylo tolik, aby se takový souběh nedal nějakým způsobem vyřešit.
1: Pokud návštěvníci včera nechtěli stát pod pódii, jen areál nabízel také obrovské mediální zázemí. Přímo na místě od včerejška funguje Airstream radiožurnálu s Liborem Poučkem a Scéna České televize. Jaký ohlas mají tyto zóny u lidí, kteří dorazili do prostřed Vysokých pecí? A poprosím jenom dvěma větami.
0: Já myslím, že ty scény měly opravdu velký ohlas. Ukázalo se to například na naplněnosti dokumentu Davida Stipky. Takže i tady tyto scény vizuálně čistě opravdu přitahují velké publikum.
1: O včerejším prvním dní festivalu Colors of Ostrava mluvil náš spolupracovník Milan Bátor. Festival v areálu Dolní oblast Vítkovice v Ostravě potrvá až do soboty. Děkujeme.
0: Děkuji taky, mějte se krásně.

0: Fitzgerald a Louis Armstrong v písni Bratří Gershwinů, kterou roku 1937 představil s obrovským úspěchem Fred Astaire ve filmu Shall We Dance. A u desáté muzy, tedy u filmu, se s odpolední Vltavou ještě pozdržíme. Přece jen žijeme právě vltavské filmové léto. Staré biografy mizí, ale jejich příběhy zůstávají. Josef Vomáčka a Tomáš Pilát hledají stopy po místech, kde se rodila láska k filmu. Tentokrát se vydají do Liberce, města spojeného dnes mimo jiné s festivalem animovaného filmu Anifilm. Jaké vzpomínky ukrývají zdejší filmové adresy? To se dozvíme teď v další části seriálu Kina v prachu času.
1: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
2: Severní Čechy, Liberec, Podještědí. Tady měla taky kina velmi zajímavý osud a procházela, jako všude jinde, mnohými přejmenováními. Takže pojďme na začátku pro zajímavost říct, že z kina Adrie se stala Moskva. Z Kapitolu kino Varšava, ze Zdaru kino Sofia a z kina Slávie v Rochlici kino Praha a z kina Čas se stalo kino Bělehrad. A poté, co se Jugoslávie rozhodla jít vlastní politickou cestou, tedy nekopírovala tu sovětskou, tak ten název byl změněn na kino Lípa.
3: Pak se ještě postavilo kino Máj v roce 75 v tom centru na Králově Háji. Nicméně průběh těch různých přemenování a fungování je velmi dneska už zábavný, vlastně byl smutný, protože Liberec, jak všichni víme, mělo být hlavním městem té německé župy v nového vznikajícího Československa. Obyvatelé tam vlastně byli německy mluvící. Zajímavé bylo, že třeba dnešní kino Varšava, které se stále potácí s takovou zvláštní situací, je obnoveno, není obnoveno, nebude promítat. Takže ono promítá od roku 1914. Je to velké sudecké kino, krásné a v podstatě se jmenovalo Komorní kino Kammerspiele a pak se však přeměnovávalo. Nicméně to bylo klasické velké kino.
2: Jenom poznámka k současnosti. Ta rekonstrukce kina se protahuje. Už rekonstrukce měla být hotová, nicméně stále není. Proto ani na festivalu Anifilm, kde se počítalo s tím, že se tam bude promítat a promítalo se i v těch provizorních podmínkách, kdy byly otřískané zdi, zrekonstruované foaje s kavárnou, tak počítalo se s tím, ale projekce tam žádné být nemohly, protože to kino je ohrazené a je to vlastně jedno velké staveniště. Ani ta kavárna, nebo v tom foaje ta kavárnička nefunguje. Je na ten dům velmi tristní pohled. Takže na kino Varšava v krásném baráku z první republiky, krásná architektura, velmi zajímavá, je smutný pohled.
1: Ještě

0: Smutný pohled je na kino Lípa, který je v centru kousek od současného multiplexu. To kino Lípa také fungovalo poměrně dlouho, ještě v 90. letech jako artové kino a dneska je představěno na diskotéku. Ty náklady neopřestavbu byly veliké, diskotéka zpočátku fungovala. Čili vlastně de facto dneska nabízí Liberec dva multiplexy, jeden za okrajem města, jeden přímo v centru, no a potom se modlíme za to kino Varšava, protože já si myslím, že je tam několik vysokých škol a že by mohli diváci vidět také slušné filmy promítané jinými distributory, než dneska promítají v těch multikinech.
1: V roce 1994 přišel Liberec jako město, rada městská, radnice jako jedno z prvních v České republice se záměrem zprivatizovat městská kina. Unblock. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které mělo dva účastníky a jedno z nich vyhrál Karel Mužák, který o tom podává na internetu, je to k dohledání, milou cenou historickou vzpomínku.
0: Milou, ale současně smutnou, protože na konci 80. let byla průměrná návštěvnost kin v Liberci zhruba 350 tisíc diváků a v roce 94, to není tak dlouho, už jenom 95 tisíc.
1: Takže vlastně ta kina ukončovala postupně svoji činnost. Dnes v Liberci promítá multiplex, ale jsou to filmy většinou mainstreamové, takové ty klasické artové filmy jsou velmi těžko v Liberci dohledatelné pro zájemce.

0: Je to už více než 100 let, kdy v Liberci zahájil provoz biograf Central Kino Bondy, později přejmenovaný na Urania, Central Lichtspiele, Zdar a nakonec Sofia. To se dostáváme k těm přejmenováním, která jsou signifikantní pro tu kterou dobu. V roce 1987 ovšem tohleto kino padlo za oběť výstavbě silničního průtahu před Františkovým viaduktem.
1: Bylo to zajímavé, to kino bylo velmi, když se díváme na jeho fotografii, velmi výstavné, takové až provokativně secesní, se zvýrazněným vchodem a velkou vstupní halou. Byla to nádherná stavba. Tak.

to byla předposlední část cyklu Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta Kina v prachu času. Zítřejší závěrečný díl nás zavede do Karlových Varů. Poslechněte si ho v odpolední Vltavě před půl třetí.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: La Stagione Frankfurt s dirigentem Michaelem Schneiderem provedla část koncertu pro violončelo Dva hoboje d'amore, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana. Pěkné odpoledne, je 3:07 a vracíme se na Colors. Pozítří v sobotu nás čeká přímý přenos dvou koncertních setů z festivalu Colors of Ostrava. Jak už v odpolední Vltavě zaznělo, jeho 23. ročník se od včerejška až do soboty koná v ostravském areálu Dolních Vítkovic. A v průběhu sobotního odpoledne se představí fusion jazzové kapely Aritsugi a Klavo. Ve studiu už vítám Anu Marie Šorm z hudební redakce, která bude přímý přenos uvádět z místa konání. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká hudba nás podání obou kapel čeká?
1: Já jsem prošla poctivě předem celý line-up a vybrala jsem k oslovení a naštěstí souhlasili a těšíme se, že vystoupí naživo dvě fusion jazzové kapely. Obě jsou vlastně docela mladé, i když se cítí být už etablovanými na světové scéně. Působí zhruba 5 let, vznikly během covidu. Aritsugi je projekt japonsko-slovenského kytaristy Mašu Harady, ale součástí jeho týmu nebo těch přátel, kteří tvoří kapelu, jsou i lidé z Brazílie, je tam francouzská zpěvačka, spolupracují s litevským producentem, takže je to skutečně taková multikulturní smršť a odkazuje se i na 70kové rockové styly, psychedelický rock nebo funk a v studiových nahrávkách zní i jeho poezie, takže to bude první set a potom nás čeká o hodinu později kapela Klavo, to je současné době šestičlenná sestava z polského Gdaňsku, jsou to absolventi tamní jazzové akademie a tam se můžeme těšit zase na velkou inspiraci fusion kapelami, mě to samozřejmě hodně připomíná třeba Snarky Papy a tak, takže oba ty sety budou skutečně energické a myslím si, že i docela virtuózní, co se týče hráčské úrovně.
0: Přímý přenos obou koncertů je v programu zařazen jako speciální vydání koncertu Bez hranic. Co dalšího kromě živých koncertů v pořadu uslyšíme?
1: Uslyšíme tam mimo jiné předtočené rozhovory s oběma kapelami. Já jsem to právě před chvilkou dochystala, dotočila a s našimi milými kolegy, kteří mi propůjčili své mužské hlasy, jsme udělali krásný český dubbing. Poslechněte si rozhovory s oběma kapelami, které budou zařazené právě mezi dvěma sety, protože vlastně obě ty kapely vystupují na stejné stage, na Full Moon stage, takže mezi nimi musí být ta mezera kvůli zvučení druhé z nich. A tam jsme právě nachystali předtočený program a kromě toho budu to celé uvádět a na začátku celého přenosu, který začne už ve 4 hodiny, v 16:00, tak si pozvu šéfredaktora Full Moon magazínu Michala Pařízka a určitě se dotkneme jednak vhledu do kurátorství té stage, ale třeba i do stavu současné hudební publicistiky. Na závěr celého toho přenosu, těsně před koncem, nás zase navštíví přímo ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek, takže na toho se taky moc těším.
0: Ty sama vyrážíš na festival Colors of Ostrava už zítra. Na jaké další hudební zážitky se těšíš?
1: Já se moc těším například na novozélandskou zpěvačku Lord se to správně čte, protože se během let vyrostla skutečně velká hudební hvězda vlastně už tak na pomezí alternativy a mainstreamu a jak jsme na to i na Colors zvyklí, tak vlastně ta největší jména hodně balancují na té hraně mezi alternativou a mainstreamem často a samozřejmě i LP a Moby jsou ta veliká jména, ale já se těším znovu i na Ibrahima Maloufa například, takže a ze svého profesního pohledu se určitě budu podívat v pátek na Game Changers Stage na Milana Cajze, kde se bude přetáčet jeho 7. nebe a jako hosta tam bude mít mimo jiné Oriana z kapely PSH.
0: S pozvánkou si do studia přinesla i hudební ukázku, co za chvíli uslyšíme.
1: Já jsem vybrala, abyste si trošku ochutnali, co nás čeká vlastně v tom přímém přenosu, tak jsem vybrala od kapely Klavo, od druhé z kapel, které budou vystupovat, písničku Ballhead a je to živý záznam, protože oni letos natočili skvělý živý koncert Live at Montreal Jazz Festival, což je prostě prestižní jazzová akce, takže poslechněte si je naživo. Teď.
0: Anna Maria Šorm z hudební redakce nás lákala k poslechu přímého přenosu z festivalu Colors of Ostrava. Leďte tedy Vltavu pozítří od 16 hodin, čekají nás, já ještě zopakuji, dva koncertní sety, nejdřív Aritsugi, mezinárodní sestava, rozepjatá od Tokia přes Londýn a pak také Klavo, kolektiv působící v polském Gdaňsku, který právě teď uslyšíme.

0: byla tedy Fusion jazzová kapela Klavo, její živý koncert vysíláme v přímém přenosu z festivalu Colors of Ostrava už tuto sobotu. Od hudby se teď přesuneme ke knihám. Mlha, která promění lidi v nebezpečné šílence. Rozhovor mezi boomerem a zástupkyní generace Z o tom, co nás rozděluje. A také fejetony plné své rázného humoru. Publicista Jan Nejedlý má teď pro nás tři nové knihy, které stojí za pozornost.
1: Nakladatelství Dobrovský provozuje edici Smrti hlav, přinášející klasické, byť u nás dosud opomíjené, hororové a sci-fi příběhy z minulého století. S typickým motivem můry na hřbetu knihy už vyšly tituly jako Invaze zlodějů těl, Tajemství červa, Dům v Amityville či Ďáblovo znamení. Nyní k ním přibyl román Mlha z pera britského spisovatele Jamese Herberta. Dystopická próza z roku 1975 začíná zemětřesením, které způsobí obrovskou trhlinu v zemské kůře, z níž se vyline podivná mlha. Tam, kde se mlžný mrak objeví, přicházejí lidé o rozum a začínají běsnit. Mlha aktivuje v mozku agresi, kterou postižení obracejí proti sobě i druhým. Epidemie vražd a sebevražd se nevyhne ani politikům, duchovním či dětem. Autor nechá apokalypsu rozrůst do obřích rozměrů. V ohrožení se ocitají celá města, ba lidstvo samotné. Poselství, jež spisovatel svým příběhem přináší, míří proti militarismu. Za nastalou katastrofou stojí nezodpovědné vojenské experimenty. V závěru románu jde však tvůrce ještě hlouběji, když se zamýšlí, kde se v lidech navzdory výchově a vzdělání bere zlo. Další přidanou hodnotou díla se stal plastický portrét západní společnosti 70. let 20. století. Tím, jak autor mozaikovitě ukazuje působení zhoubné mlhy v různých společenských vrstvách, črtá mimoděk povahopis i životní naladění obyčejného člověka své doby. Román přeložila Martina Šímová. Dobová pnutí a rozepře tematizuje kniha Generační konflikt, pod níž jsou podepsáni Petr Honzejk a Veronika Capáková. Tato dvojice novinářů zjišťovala, cituji, jak hluboká je propast mezi boomrem, kterému táhne na 60, a sněhovou vločkou, která je na světě 25 let. A právě prožívá, jak sama říká, krizi čtvrtstoletí, ač mladá a perspektivní, cítí se ze světa nekonečných možností přehlcená a přestimulovaná. Jiskřivý mezigenerační dialog, který si autoři vyzkoušeli už v podobě podcastu, začíná těmito slovy. Když se sejde boomer a člověk z generace Z, vypadá to někdy jako kontakt odlišných civilizací. Boomer by asi řekl, že to jsou taková blízká setkání třetího druhu. Ovšem to by generace Z netušila, o čem mluví, poněvadž už nezná stejnojmenný Spielbergův film z 80. let. Vztahy, práce, bydlení, sexualita, rodičovství, alkohol, drogy či duševní zdraví. To všechno jsou témata, která tyto dvě generace rozdělují, ale rozhodně by o tom spolu měli mluvit. Knihu vydalo nakladatelství Na stole. Boomrem se cítí být i tuzemský básník, prozaik, výtvarník a kabaretiér, ukrytý pod pseudonymem Vicky Shock. Ke svým Abrahamovinám si s menším spožděním věnoval pokračování svého loňského opusu sbírky drobných próz Povoláním povaleč. Návrat povaleče, jak se novinka jmenuje, se formou fejetonů, historek a črt opět staví do opozice proti požadavku korektnosti a vyváženosti. Tvůrce píše, jak chce a o čem chce. Několikrát je v textu zmiňován Charles Bukowski, avšak o nápodobě nemůže být řeč. Bohatýrská vyprávění střídají u Šoka historky o ztraceném slamáčku, jízdě autobusem, nákupu novin či předraženém pivu, za něž by se nemusel stydět ani otec Kondelík. Rozšafné maloměšťáctví adorující banalitu si nijak nepřekáží s bohemským nihilismem, který lidskou existenci považuje za nudnou, otravnou a nesmyslnou. A protože i povaleč musí jednou chtě nechtě nastoupit do práce, najdeme tu i reflexe jeho štací, co by knihovníka v bibliobusu, ostrahy v obchodním domě Kotva či reportéra tiskové agentury. Knihu vydalo nakladatelství Klinamen.
0: Mlha, generační konflikt a návrat povaleče. To jsou názvy knižních novinek, které vybral a okomentoval publicista Jan Nejedlý. A teď Nimrod, tedy devátá variace z Enigmy Edvarda Elgara. Hraje Bergenský filharmonický orchestr s Andrew Littnem.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie mu zabavila několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle ní o fyzické násilí. Podle Čejkové je potřeba počkat na výsledek šetření policie. Úřad Evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých, vysoce postavených veřejných činitelů. Informoval o tom řecký server Ekatimeriny. Vyšetřování Evropského úřadu odhalilo opakující se vzorce korupce ve správě zemědělských fondů Evropské unie, včetně nezákonného zasahování do inspekcí, zpětných pozměňování úředních záznamů, manipulace s výsledky inspekcí a falešných certifikací. V případě odsouzení obžalovaným hrozí až 5 let vězení a pokuty. Koprodukční animovaný film s českou účastí Tajemství křišťálové planety získal na pulském filmovém festivalu cenu Zlatá aréna za přínos chorvatské animaci. Ocenění, které je v Chorvatsku obdobou našich filmových cen Český lev, převzal režisér filmu Arsen Anton Ostoji. Za snímkem stojí pražské studio LK Animation Prague, kde vznikly i snímky Lichožrouti a Čtyřlístek. V tuzemských kinech můžou diváci Tajemství křišťálové planety vidět od 13. srpna. A počasí je polojasno až oblačno. Postupně během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Maxima na horách kolem 21. Víc zpráv si můžete přečíst na našem webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Bývalá módní návrhářka, dnes písničkářka Adriana Ospina se narodila v Kolumbii, dnes ale žije v Barceloně, odkud posílá skladbu Sometimes.

Zažijte radost stvoření a nechte se unést atmosférou společného umění. Takto nás zvou organizátoři Pro Art Festivalu, který je otevřený všem, kdo milují tanec, zpěv, herectví i další umělecké disciplíny. Setkávají se tu profesionálové i začátečníci. Letošní téma je uměním pečovat o duši. Dnes začíná brněnská část festivalu a naším hostem ve vysílání bude už za chvíli jeho ředitel Martin Dvořák. Před půl čtvrtou vás pak pozveme na divadelní procházku do pošumavské zaniklé vsi Maloniny, tedy do místa, které kdysi bývalo pro někoho domovem. Co je to vlastně domov? I o tom budeme mluvit s Berenikou Políčkovou, dramaturgyní divadelních procházek, k nímž se můžete zítra a o víkendu připojit i s dětmi. V první části této hodiny zůstaneme tedy v naší zemi, ale hned po půl vyrazíme na cesty kolem světa ve 13. díle seriálu Ženy na cestách. No a v úvaze básníka Adama Borziče Luna nad řekou si pak odpočineme v poetice čínského básníka Lipoa. Vážení a milí, hezký den. Odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: Presto z klavírního koncertu G-dur Maurice Ravela přednesl Ivan Moravec spolu s Českou filharmonií, kterou vedl Jurij Simonov. Teď ale trochu zvolníme. Tanec, herectví, zpěv, fotografie, kresba a kreativní psaní. To jsou disciplíny, ve kterých se můžou profesionálové i široká laická veřejnost vzdělávat na Pro Art Festivalu. Ten letos probíhá od května do října postupně na 7 místech České republiky. Ode dneška do 23. července je přístavem festivalu na několik dní, tedy tradičně Brno, které je označováno jako jeho srdce. Ředitel festivalu Martin Dvořák je hostem čtvrteční odpolední Vltavy. Zdravíme do Brna, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný úvod.
0: Pane Dvořáku, pojďme si nejprve Pro Art Festival představit, jakou má historii a na jakých ideích a ideálech stojí.
1: Tak ta historie je docela dlouhá. Festival vznikl v roce 2004 na docela netradičním místě v koncentračním táboře Terezíně. A byť se tam nikdy neuskutečnil, tak v podstatě stojí na filozofii tvořit a tím tu lidskou duši nějakým způsobem ozdravovat.
0: Festival má jasnou strukturu. Přes den se pracuje a večer jsou různá představení. Buďme ale konkrétnější. Kdo, co, kdy tedy dělá, s jakými žáky a pedagogy se můžeme potkat?
1: Tak nevím, jestli se to týká jenom Brna, nebo můžu přejít i do Prahy a dalších dvou měst Slavonic a Jičína. Jak jste říkala, ten festival je multižánrový, to znamená, že opravdu může natchnout jak tanečníka, nebo herce, nebo spisovatele, nebo zpěváka, nebo hudebníka. Těch lektorů je letos opravdu hodně, jejich téměř 50. Já bych teďka momentálně asi zmínil třeba Kláru Melíškovou s Jaromírem Strahovským, jejich dialogické jednání a hledání přirozenosti vlastně v jednání. To je workshop, který vedeme už druhým rokem a který má velmi krásné ohlasy a mám pocit, že je v dnešní době docela potřebný, protože staví na autentičnosti jednání a na přirozenosti. Takže tohle je slovesný pohybový workshop, pak je tam třeba populární zpěv, muzikálový zpěv Ivety Blanarovičové nebo herecká dílna Zvicou Karakeš. Jsou tam jména samozřejmě známá i méně známá, ale mám pocit, že ta kvalita je už prověřená za ty roky.
0: No a tým se obměňuje teda každý rok, nebo je stabilní?
1: Tým umělecký se samozřejmě obměňuje, i když máme samozřejmě své oblíbené lektoři, kteří do toho jdou opravdu s otevřeným srdcem. Nestaví to na financích, na ocenění, ale na to investovat své zkušenosti a své znalosti prostě do široké veřejnosti, nejenom do profesionálů, do svých kolegů potenciálně, ale i do obyčejných lidí, kteří tam přichází proto, že třeba něco hledají ve svém životě a můžou to v těch dílnách realizovat a odnést si to do každodenního života.
0: Na jakém konkrétním místě v Brně festival probíhá?
1: V Brně probíhá v prvorepublikové vile Engelsmann už několikátým rokem. Je to obrovská vila, která má nádherné architektonické pokoje a komnaty. Koná se i venku, na terase, na zahradě. Je to nádherný prostor, kde se malinko zastavil čas a kde můžete pobýt v určitém flow a možná nacházet i sami sebe.
0: Včerejší počasí vás neohrozilo?
1: No, upřímně, lítali tam židle, ale dneska jsme vysušili, uklidili a začali jsme za záření slunečních paprsků, takže vše běží, jak má.
0: Začali jste s jogou?
1: Ano, to jsem vedl já s jogou.
0: Motem letošního ročníku je, cituji, uměním pečovat o duši. Jak se toto předsevzetí tedy odrazí ve workshopech a představeních?
1: Za mě je to takové motto, které si může každý lektor nějakým způsobem ohmatat nebo inspiruje vlastně jak lektory, tak ty workshopanty, ty účastníky nebo i diváky, kteří pak přijdou na večerní program. A je opravdu na každém z nich, jestli je to inspirující dostatečně anebo vedou dílnu podle svého předem připraveného konceptu. Já jako organizátor, který ten festival vlastně tvořím už 23 20 let, tak se mi ukazuje, že opravdu v dnešní době se tam schází lidé, kteří mají potřebu nějakým způsobem to svoje nitro opečovávat a uzdravovat, protože ten život, ta realita dnešních dnů, nechci být příliš

0: Libiana Rochová společně s choreografem Markem Svobodníkem a hercem stand-upistou, komikem Petrem Soukupem, takový komponovaný večer. Je to divadlo, kde se běžně divák nedostane, protože je zavřené a je speciálně, nebo má svou zvláštnost, že tam působil Voskovec s Verikem a vznikla tam písnička Tmavomodrý svět.
1: Festival od května do podzimu putuje naší republikou, jak jsme řekli, na kterých místech konkrétně s festivalem ještě letos pobudete? Pojďme to alespoň vyjmenovat.
0: Tak z Brna se přesuneme do Prahy, potom do Jičína,
1: do Verichovy vily, když už jsme u Osvobozeného divadla.
0: Přesně tak, přesně tak. A na podzim nás čeká ještě Moravský Krumlov na zámku, zámecká kaple a zakončíme v říjnu ve vile Primavezi a ve vlastivědném muzeu v Olomouci.
1: Ředitel pro art festivalu Martin Dvořák byl hostem čtvrteční odpolední Vltavy. Představil nám nejen letošní ročník festivalu, který ode dneška do 23. července probíhá v Brně. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání. Krásný den.

0: Eva Olmerová a orchestr Gustava Broma v písni Josefa Kainera. Je 15 hodin a 22 minut. Hezký den. Maloniny, zvukomalebné jméno obce, v jejímž prazákladu je ale asi jen obyčejné přídavné jméno Malý. Maloniny, to je zaniklá ves v jižních Čechách, nedaleko Prachatic. Je to místo, které připomíná nedávnou palčivou minulost českého poválečného pohraničí. Je to také místo, které přitáhlo umělce a ti chtějí nabít novou čistou sílou. Přidat se k ním může každý, a to v pátek, v sobotu a v neděli. Jak? Na to už se budu ptát dramaturgyně akce Maloniny Pozvání ke mně domů Bereniky Políčkové. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás z Malonin přímo z kopce, na kterém akci připravujeme.
0: Co vás a vaše kolegy přitáhlo právě do zaniklé pošumavské obce Maloniny?
1: Tak nejenom ta příroda, protože je to tady opravdu krásné, ale samotné téma domov. Ta zvědavost, co se za tím slovem, za tím symbolem skrývá, protože je pro nás opravdu mnohoznačné a pak samozřejmě osud vesnice, která byla domovem mnoha lidí a doslova přes noc domovem být přestala. Oklikou vlastně i rodinná historie, protože muž režisérky Dory Bouskové, Lukáš, tu ve vedlejší

0: naší vesnici trávil dětství. A jak se tu toulal, našel tady pozůstatky německé vesnice. No jako dítě, zvídavé dítě se ptal, kdo tu žil, představoval si, co to tady bylo, domy, lidi. A skrz tuhle jeho dětskou vzpomínku nám místo vlastně samo nabídlo téma domova, na kterém se shodlo všech 8 žen, které stály u zrodu projektu.
1: Zaniklá vesnice vás provokuje tedy k otázce, co je to domov. Našli už jste odpověď?
0: Je taková velká laboratoř, ale myslím, že vlastně asi našli. Během té půlroční práce na rezidenci v kulturní plantáži Blatná, ale i tady na samotném místě v Maloninách, se nám vlastně z mnoha stran i kultur, protože jsme měli dost i respondentů, se kterými jsme na tom pracovali, tak se nám potvrdilo, že domov je spojen, nerozlučně spojen s bezpečím, jistotou, blízkými lidmi, porozuměním, pochopením, respektem. A potvrdilo se nám to vlastně i z druhé strany od respondentů, kteří zažili ztrátu domova, pocit nevítanosti, odmítnutí, nějaké trauma. My vlastně ten domov zkoumáme nejenom jakoby, protože je to základní potřeba každého člověka, ale i v reakci na současnou geopolitickou situaci, na to, že vlastně čím dál tím víc lidí ztrácí svůj domov, hledá ho někde jinde, tak i tohle jsou aspekty, které nás jako hodně zajímají.
1: K odpovědím na tuto základní lidskou otázku zvete i diváky všech věkových kategorií. Odpovědi budete hledat při procházkách v pátek, v sobotu a v neděli. Jak budou akce, ty vaše divadelní procházky probíhat a kdo všechno se na nich podílí?
0: Tak já vlastně první řeknu, jak to bude probíhat, kdy začínáme a tak. Bude to probíhat formou zážitkové procházky, která začíná u kostela ve vedlejší vesnici Frantoli, vždycky ve 13.30 hodin, pátek, sobotu i v neděli. A přesně ve 2 hodiny vycházíme od toho kostela na přibližně 2kilometrovou procházku. Vlastně během níž přiblížíme ten divadelní formou příběh té samotné zaniklé obce. Potom samotné Maloniny ožívají obrazy ve formě výtvarných instalací, performancí, divadla v přírodě, živou hudbou a celá akce potom skončí takovou sousedskou hostinou a aktivitami pro děti. Kdo se na tom vlastně podílí? Ještě se ptala, to byla ta otázka. Vlastně nás se sešlo úplně ze začátku před půl rokem 8 autorek z různých zemí světa. Musím říct, že Dora Bousková vlastně má kořeny v Mexiku, Kerstin Date je z Německa. Další ženy mají původ na Slovensku, Češky a nějak vlastně to téma domova v nás ve všech okamžitě zarezonovalo. Potom se do toho vlastně namontovali, namíchali studenti Alternidamu a celý ten tým, který tady najednou teď v Maloninách je, se skládá asi ze 30 účinkujících a performerů ve věku od 4 do 80 let. Máme tam i seniorky vlastně, které pracují s Katkou Šobáňou ze Švestkového dvora z Malovic. Jsou tady Češi, Slováci, Švýcaři, Němci a mnozí z nich vlastně mají své vlastní pouto k tomu tématu. Například vlastně Kerstin Date, německá performerka, všichni její 4 prarodiče byli odsunutí Němci, takže tam je ta vazba vlastně na to téma i historické velmi, velmi krátká, vlastně velmi, velmi krátké spojení.
1: Vy zvete na vaše procházky i děti. Není to příliš těžké téma?
0: Myslím si, že ne, protože vlastně dítě vnímá domov zase jinými tykadly než dospělí a pro ně jsou tady připraveny různé výtvarné aktivity, dřevořezná dílna Honzy Hečka. Máme tady takové vlastně instalace, které jsou něčím podobné skříčím domečkům, ale zároveň jsou vybaveny nebo obydleny předměty, které jsou z té doby, kdy tady vlastně ta německá vesnice byla. Zároveň prostě děti si tady můžou užít tu atmosféru, která tady je, zažít ty obrazy vlastně té zaniklé vesnice. Myslím si, že to děti budou vnímat hezky.
1: A jistě,
0: nebála bych se toho.
1: Potěší je jistě i závěrečná hostina. Váš projekt o domově nezůstane jen u letošního hledání světa vzpomínek a niterných zážitků u hledání nového domova v Maloninách. Máte s ním i další plány, jaké to jsou, můžeme stručně.
0: Určitě, určitě. My máme, vlastně ten projekt pokračuje přípravou takových historických edukačních programů v příštím roce pro české i německé školy. V přípravě je vlastně už i ta kniha na téma domov, kterou jsme vlastně dělali nějakou spoluprací s mnoha respondenty, asi 45 respondenty a pracujeme dál i na inscenaci, která by byla přenositelná a nemohla, jako vlastně hrála i jinde než v Maloninách. Zase na téma domov.
1: Dramaturgině projektu Maloniny, co je to domov, Berenika Políčková byla hostem čtvrteční odpolední Vltavy i proto, aby nás pozvala na interaktivní procházky do zaniklé pošumavské vesnice Maloniny. Ty procházky se konají zítra, v sobotu a v neděli. Účastníci se sejdou vždy ve 13 hodin a 30 minut u kostela ve Frantolech, ve 14 hodin se vychází. A to za každého počasí. Tak děkujeme.
0: Já moc krát děkuju a všechny zvu. Děkuju, nashledanou.

0: Závěrečné presto koncertu pro flétnu, smyčcový orchestr a baso continuo e-moll Františka Bendy hrál Konrad Hinteler a kamaráta hudby 18. století.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a 37 minut. Jak se cestovalo na počátku 20. století Češkám? To na osudech Růženy Fikejzové-Baumové zjišťovala ve 13. díle cyklu Ženy na cestách spolu s kulturním historikem Janem Pezdou redaktorka Šárka Jančíková.
2: Krásná, neskažená Afriko, tropická kráskoba. Nádhero přírody a přírodního života. Oči koukejte, duše saj a srdce raduj se z díla přírody, z toho všeho, co jsme dnes viděli. Dědinu za dědinou v houští palem i nevědomosti vidím děti pralesa a přírody v celé prostém životě bez požadavků. Žiji a nebo se mi to zdá, a nebo je to pohádka, že ještě takhle lidé žijí.
3: Zapsala se je Růžena Fikejzlová-Baumová během plavby po řece Niger roku 1939. Nicméně první světová válka nejenže zdevastovala Evropu a proměnila mapu světa, ale také radikálně transformovala cestování. Jakým způsobem?
4: Letadla a automobily se v kombinaci s železnicemi a parníky staly běžnými dopravními prostředky. Bez nich si lidé v meziválečném období cestování už nedokážou představit. Nastává tak sice éra masového turismu, nicméně takovéto dálkové cestování, několika týdenní, několika měsíční cesty do zámoří zůstávají pro svou nákladnost stále exkluzivní záležitostí. Řada cestujících tak musí načerpat prostředky na cesty od třetích stran, tedy od sponzorů či zaměstnavatele, kterým může být automobilka, ale i vědecký ústav, nebo klidně i ministerstvo zahraničí. Rozrůzňuje se i cestopisné psaní. Popularitě se dál těší cestopisné fejetony a čerty, často inspirované nerudovskými texty. Čtou se beletrizované dobrodružné cestopisy, které přiživují hrdinskou roli moderních cestovatelů. Zvláštní formou jsou potom básnické cestopisy, které píší stoupenci poetismu, a oblíbené jsou i cestopisné reportáže do nedemokratických zemí, v nichž byly nastoleny politické diktatury. Takže se cestuje do Sovětského svazu, nacistického Německa, fašistické Itálie nebo Španělska, sužovaného občanskou válkou.
3: Vysvětluje kulturní historik Jan Pezda, autor knihy Slunce, voda, vzduch o zrodu moderního turismu. A co zámořské, orientální či exotické cesty? A co ženy, cestovatelky?
4: Zde dochází k paradoxní situaci. Navzdory dokonalejším dopravním prostředkům nebylo již takřka co objevovat. Na důkladný průzkum čekají už jenom polární oblasti. Naopak zbylé kontinenty jako Afrika, Amerika či Austrálie jsou už dokonale zmapovány a zcestovány. Cestování sice už před první světovou válkou pomalu ztrácí přídech ryze mužského podniku, ale v českých zemích se opravdová demokratizace ženského cestování silněji projeví až v meziválečném období. Kromě žen, které cestují sami, a mezi ty patří Barbora Markéta Eliášová, Marie Majerová, Ludmila Matějková či Anna Pertoldová, se vycestovat do zámoří několikrát podaří i právě Růženě Fikejzlové-Baumové, narozené roku 1900 v Bělé Úluže.
3: Podobně jako jiná Růžena v tomto seriálu se Růžena Fikejzlová-Baumová stala cestovatelkou, fotografkou a autorkou cestopisu až poté, co se provdala za českého zoologa, cestovatele a spisovatele Jiřího Bauma. Jejich syn Petr Baum uvedl v roce 2012 v krajanské rubrice Češi v zahraničí Milene Štráfeldové, jakým způsobem se seznámili.
5: Po Evropě cestovala už předtím s kamarádkou, což na začátku 20. let asi nebylo tak úplně ještě běžné. S tatínkem se seznámili ve španělském klubu, což znamená, že evidentně plánovala cestu do Španělska, no a tam taky jeli, ale už společně.
3: Nicméně, kam všude potom oni dva ve 30. letech cestovali a jaká byla během přírodovědných výprav její role?
4: Sama ve svých cestopisech uvádí, že zámořské cestování umožnilo až seznámení s jejím budoucím manželem. Bez Bauma by tak sice finančně soběstačná, ale nikoli bohatá žena na nákladné cesty sotva sehnala peněžní prostředky. Kromě drobných cest a krátkých lázeňských pobytů v Tatrách či v Luhačovicích společně zcestují Španělsko, ale i Francii, Belgii, zamíří do pobaltských států i na Skandinávii. V letech 1934 až 1935 pak následuje velká společná cesta okolo světa vedoucí do Austrálie, na Filipíny, do Japonska, záhy do Kalifornie, v USA a z nich zpět do Evropy.
3: Popisuje kulturní historik Jan Pezda a k tomu lze doplnit líčení syna Růženy Baumové Petra, jak ta cesta vypadala.
5: Tenkrát Tatra vyvinula pro vojenské účely šestikolový vůz. Jeden kus teda dostali rodiče k dispozici a v Praze inkarosárna na tom podle jejich návrhu udělala takovou jako velmi, velmi jednoduchý obytňáček. Z dnešního pohledu velmi malý, tam teda bylo jenom místo na přespání a vzadu kuchyníka, což ve skutečnosti byla spíš temná komora pro fotografické práce.
4: Během cesty doprovází speciálně upravené vozy Tatra, ale cílej harmonogram cest určuje Baum. On sbírá zoologický materiál, ona má na starost závěrku fotoaparátu a pořizování snímků. Baum si během cest vede podrobné poznámky, jež pak přetaví do několika prodejně úspěšných cestopisů. Růžena píše spíš do šuplíku, ale přesto se jí vedle několika čert v časopisech podaří roku 1941 vydat i dva cestopisy. Japonsko očima ženy a Austrálie očima ženy.
0: Líčí kulturní historik Jan Pezda, jemuž o zrodu moderního turismu vyšla v nakladatelství Paseka kniha Slunce, voda, vzduch. A spolu s ním i naší kolegyní Šárkou Jančíkovou se k Růženě Baumové ještě vrátíme zítra po 15:30, abychom s ní v zatím posledním díle seriálu vyrazili na cestu do Afriky.

0: Paul Simon, kterého jsme v dubnu obdivovali v Pražském kongresovém paláci, tak jak zpíval v roku 1975. Od jedné milé poetiky se teď přesuneme k další, v úvaze básníka Adama Borziče. Má název Luna nad řekou.
1: Před časem jsem navštívil inscenaci Tři kumpáni v divadle v Dlouhé. Byl to dárek narozeninám od milované bytosti, s níž sdílím lásku k poezii. Toto představení vypráví příběh největšího čínského básníka Lipa způsobem, který jsem snad ještě na českém jevišti neviděl. Indonéské stínové divadlo Wayang Kulit, básníkovi verše v různých překladech, tradiční orchestr gamelan, tanec těl, kaligrafie stínů, voda, světlo i tma se tu spojují v jedinou scénickou báseň. Rozplakala mě její krása. Jako bych neseděl v hledišti, ale vstoupil do tekoucího snu, kde se hory sklánějí k řekám a svítící luna flirtuje s opilým básníkem. Li požil v 8. století za slavné dynastie Tang. Byl milovníkem vína, hor a básnických přátelství. Svobodným duchem, který se toulal Čínou a vášnivě hledal taoistickou moudrost. Na císařském dvoře pobyl jen krátce. Příliš svobodný na to, aby se nechal spoutat ceremoniálním řádem, příliš nevinný a naivní, aby uměl rozplétat pavučiny dvorských intrik. Putoval krajinou, psal verše, obdivoval měsíc, pil s přáteli, zakládal rodiny, které posléze opouštěl, přicházel a znovu odcházel z místa na místo. Nestálý, neukotvený, nezodpovědný, ale současně mohutný, plodný a košatý jako prastarý Jinan. Legenda vypráví, že básník zemřel ve chvíli, kdy se z loďky pokoušel obejmout odraz měsíce na hladině řeky. Ať už je to pravda nebo ne, vystihuje to ovzduší jeho duše. Už za života byl vnímán jako nebešťan, který sestoupil na zem, údajně syn samotné večernice. Jeho věhlas mu zachránil život, když mu hrozil trest smrti za to, že se přidal na stranu vlastizrádného prince. Později byl vyhlášen za jednoho ze tří nedostižných vzorů čínské poezie, zároveň ovšem patřil mezi 8 nesmrtelných pijáků. Hvězdnou básnickou trojici s ním tvoří i jeho dobrý přítel Tufu, jehož poezie je plná lidské bolesti a současně něžná jako jarní vody. Třetím nedostižným vzorem je pak Wang Wei, jemný melancholický buddhista, který byl současně geniálním malířem a kaligrafem. K naprostému vrcholu čínské poezie bývá ještě řazena básnířka Li Qinchao, jejíž skořicovníky a slivoně voní hluboce intimním smutkem. Lipo je z této velkolepé družiny básnicky nejnápaditější a nejbarvitější. Je to meteorit plný proměn. Své verše vydechoval s omamnou lehkostí. Tato lehkost ovšem neobcházela hloubku lidské ani kosmické zkušenosti. V jeho verších se otevírá vesmír jako vějíř. Letící jeřáb, červené bobule na keři, šum borovic ve tmě, měsíc v oku, osamělost, která se stává písní žlutých vod. Lipo básnil z hedvábné chvíle, sypal z rukávu poezie dary jiskřivé a současně jemné jako čaj. Tak ho cítím. A to nám v překladech uniká větší část jeho obrovitosti. Někdy ovšem jeho luna, vlastními slovy básníka, mrazí jako led a opilá tesknota může vyplašit i bílé čápy. Svět proměn je světem pomíjivosti, světem loučení i nových úsvitů a bájných zrození. Ze všech velkých čínských básníků nejvíce hýřil barvami. Zelené hory, vodní ořechy, zlaté studny i krví zbarvené řeky, broskve a švestky, sosny a ibišky, vybělené kosti a moc noci. Tolik barev, tolik obrazů a současně prostota, uvolněnost této poezie. Ta zázračně střídmá nestřídmost. V tradici ustálené a mnohdy formalizované obraznosti tradičního čínského básnictví je Lipo gejzírem možností. Originalita jeho obraznosti podněty původní tradice vonavě a šťavnatě přetváří nebo je z lehkostí překračuje. Lipo byl z těch básníků, kteří sami utvářejí kánon, kteří poezii znovu definují. Asijský ledovec, pro nějž nám chybí míra, napsal o něm F.X. Schalda, který jej z evropských básníků přirovnal k Arturu Rimbaudovi. I ten působil jako nebeské těleso, které se zřítilo k nám na červivou zem. Spojením bohemské výstřednosti a klasické krásy osudu a díle Lipa do našich prozaických časů vpadává až nepatřičně. A přece by nám prospělo alespoň místy podlehnout magii okamžiku, opít se poezii kosmu, stát se dítětem okamžiku mysticky bezelstným i hravým, vydat se s básníkem na řeku a ve světle luny se znovu zamilovat do nesmírnosti života. Závěrem nech nesmrtelný básník promluví osobně v překladu milého přítele Petra Kratochvíla. Voda, jak pruh byleného hedvábí, tak hladká, že s nebem splývá. Jak bych chtěl plout po měsíci v úplňku a hledět na květy z lodi plné vína.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. Ve Smetanově síni obecního domu se v úterý s hudbou Antonia Vivaldiho poprvé v Praze představí slovenský soubor Janoska Ensemble. Nabídne Vivaldiho čtveroročních dob ve vlastním aranžmá, které roku 2024 natočil jako svou čtvrtou studiovou desku pro label Deutsche Grammophon. Za koncertem stojí Matěj Drlička, který se po svém odvolání z čela Slovenského národního divadla roku 2024 věnuje slovenskému festivalu Viva Muzika. Koncert Janoska Ensemble se koná pod hlavičkou nového projektu Viva Muzika Prague. A počasí v noci bude polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně s přeháňkou. Ve druhé polovině noci předpokládáme v západní polovině Čech postupně až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, ojedinělé bouřky. Lokálně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů, na horách naměříme kolem 13. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku ojedinělé přeháňky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přeháňky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Nejvyšší zítřejší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě kolem 32. Na horách naměříme kolem 20, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Především dlouhými vokály A a I se hemží píseň Filipa Jelínka a Dana Bárty Kontrabásník, kterou najdeme na albu z roku 2000. Kapela Illustratosphere otevírá další hodinu čtvrteční odpolední.

0: 6 minut po 16. ve čtvrtek 16. července, pěkný den. Tento týden v tomto čase putujeme po Olomouckém kraji, který má řadu míst, jež inspirovala filmaře. O nich a o jejich příbězích se dozvídáme víc ve výletech s Vltavou, na které se vydáváme s Miroslavem Kobzou a Tomášem Soldánem. Tentokrát se mimo jiné ohlédneme za vznikem filmu Ondřeje Sokola Krásno.
1: Výlety s Vltavou.

0: Asi 30 mladých vodáků pokládá kanoe na vodu a my s Mirkem Kobzou v dalším díle výletu s Vltavou, ve kterých vás tento týden vozíme po místech spjatých s filmy, sedíme na břehu malé přehradní nádrže nedaleko města Šumperka. To, co se děje pod námi a co slyšíte v pozadí, naznačuje, že jsme v kempu, kde je docela živo, což ale neodpovídá úplně obrazu, který líčí tuto stejnou přehradní nádrž v jednom filmu. A Mirku, teď už představ, jaký to je film, proč jsme zrovna tady u téhle vody, jak se ta voda jmenuje.
1: Je to film Krásno a je to film zatracovaný i milovaný. Tahle voda se jmenuje jenom jedním písmenem jinak, a to Krásné. Je to přehradní nádrž, jak už bylo řečeno, kousek nad Šumperkem, v údolí Hrabišického potoka, na místě, kde se Hrabišická vrchovina, což je takové podhůří Jeseníku, otevírá a mění se v takovou širokou nivu několika řek. A je to místo, kam vlastně přijíždějí hlavní protagonisté filmu Ondřej Sokol a Martin Finger, shodou okolností oba rodáci ze Šumperka, a kde se vlastně měla odehrát tragédie, kdy maminka toho Martina Fingera vlastně tady se utopila na této přehradě. Ty jsi dobře říkal, že když se to děje v tom filmu, tak je tam klid, je to takové ponuré místo, opuštěné všemi a vším. A já musím říct, že ono to tak donedávna bylo, zejména tedy v zimě, kdy se ten film odehrává, kdy to tak opravdu bylo. To, co zažíváme dnes, je emblematické pro tenhle film a pro skutečnost, která jej provází, protože jestliže Krásno je do jisté míry film o tom, jak je rodné město jeho autorů šedé a takové temné, tak ona to vlastně už není pravda. Film vznikl v roce 2014 a mezi tím i přehrada, která odpradávna byla rekreačním zázemím nejenom Šumperka, ale i tady okolních obcí, tak se zcela proměnila, vznikl tady nový kemp, rozjela se tady restaurace, je to tady nádherné místo, kdybyste se chtěli vykoupat za velmi teplých dní, které už dosahují i tady pod Jeseníky přes 30 stupňů, tak přesně Krásné je tím místem, kde se to dá. Konec konců vidíme, že i teď se tady lidé koupou, vidíme tady tedy i výcvik těch mladých kanoistů, takže tohle všechno vlastně to Krásno ukazuje. A proč Krásno? No, možná právě kvůli této přehradě, nebo o tom, že vlastně to Krásno nějakým způsobem zasahuje celý ten film, protože je-li o Šumperku, tak Šumperk taky nese to Krásno ve svém názvu, protože to současné jméno pochází ze slova Schemberg, tedy krásný kopec. No a kdybychom postoupili tady do hor, tady kousíček nad nás, tak bychom došli do vesnice, která se z okolností jmenuje také Krásné, když se jí říkalo Schental. Ale ve skutečnosti prý to nevzniklo proto, že by byla tak krásná, přestože krásná je, ale prý tam žila rodina Schönů a tak se říká, že to bylo Schönovo údolí, tedy Schöntal.
0: Od Šumperka jsme několik, 5 kilometrů, zhruba tak. A my jsme už v Šumperku výlety s Vltavou točili jsme o průmyslové historii města. Teď tedy jsme sem zavítali kvůli fiktivní vraždě, a také kvůli tomu, abychom představili Šumperk ne jako temné místo, kde naše nejspodnější pudy se dostávají na povrch, ale abychom ho představili Šumperk jako město, které se rozvíjí, které v podhůří Jeseníků, v srdci Sudet je najednou jakousi zvláštní jiskrou a které už těm svým rodákům, Ondřeji Sokolovi, Martinu Fingrovi, asi nabízí úplně jiné návraty, než jaké se snažili představit v tom filmu Krásno.
1: On ten Šumperk procházel takovými oblouky. Bylo to buď město, které bylo na vrcholu, které bylo nějakým způsobem výjimečné, anebo město upadající, nezajímavé, provinční. Všemi těmito etapami si Šumperk v minulosti dávnější i méně dávné prošel. Zmiňovali jsme průmyslovou minulost, když půjdeme zpátky. Šumperk byl vždycky průmyslovým městem. Bylo to město, kde se vyrábělo zejména lněné tkaniny, ale vyrábělo se tady sukno. Bylo to místo, kde vznikly první manufaktury mimo anglickou půdu na Manchester, takže taky jednu dobu se říkalo Šumperku moravský Manchester. Bylo to město, které ještě předtím sdružovalo spoustu cechů, takže tady byly textilní ševcovské cechy a další, které tady provozovaly. Těžila se tady železná ruda a různé drahé kovy okolo Šumperka, kdy byl Šumperk taky na vrcholu. Jednu dobu to bylo město, které dokonce vykoupilo samo sebe z poddanství, takže nemělo nad sebou žádného ledního pána, vlastnili se, když to řeknu, Šumperáci sami sebe. Dokonce i tady tu oblast, když se budeme bavit tady vesnici Hraběšice, vlastnilo město Šumperk, to je dědinka, která je tady nad námi, odkud teče ten potok, který napájí tady tu krásnou přehradu. Takže to všechno vlastně Šumperk má za sebou. A já, protože jsem Zábřežák a vždycky Zábřeh a Šumperk jsou dvě největší města někdejšího šumperského okresu, takže tady byla jednoznačná rivalita, takže my Zábřežáci jsme Šumperáky neměli rádi a vždycky jsme jim nadávali, že mají hnusné město, šedý, sice měli pěší zónu, což my jsme neměli, ale na té pěší zóně byly šedé hnusné baráky a oni zase nám říkali, že jsme provinční město, nic tu není, ale jezdili k nám do vinárny Žumpa. Pak jsme zase my jezdili do Šumperka do Rybízu. Takže to bylo tak, že všechno tohle my máme za sebou. A musím říct, že ale dnes se Šumperk výrazně proměnil. Kdo se podívá do Šumperka, najde tady spoustu těch, řekněme, starších památek. Samotný zámek sice slouží jako škola, nejpozoruhodnější pod ním je protiatomový kryt, který se tam teď nachází, který mimo jiné sloužil jako záložní stanoviště pro řízení železnic na Moravě pro případ války. Ten kryt je dokonce přístupný, takže kdo by měl zájem, ale ten samotný zámek tam je pořád znatelný. Najdete tam třeba kouly z doby 30leté války, což je zase doba, kdy se Šumperk úplně dobře nevedlo. Já bych ale zmínil ještě jednu věc s tím Šumperkem a to je proměna města, řekněme, v době právě toho průmyslového rozvoje. To město bylo středověké, bylo spjato hradbami, pak najednou přišla manufakturní výroba, přišli sem nejenom lidé tady z okolí, ale zároveň přišli třeba bohatí obchodníci z Vídně a začali proměňovat Šumperk obrazu svému. Začali budovat paláce, začali budovat vily a ne nadarmo se dneska dá Šumperkem projít jakoby malou Vídní. Dokonce existuje taková naučná stezka, kdy si můžete projít šumperské novorenesanční, novobarokní paláce, které ukazují na to, jak žila šumperská smetanka v tom 19. století a na přelomu 19. a 20. století. Můžeme vidět veřejné stavby, jako je třeba budova ekonomického licea, které bylo kdysi postaveno právě jako školní budova. Můžeme vidět právě moderní kostely, ať je to evangelický kostel kousíček od tady této školy, nebo třeba starokatolický kostel, který stojí taky kousíček od centra. Můžeme i v samotném centru vidět mnohé výstavné domy a paláce, které teď procházejí obnovou a právě z toho škaredého, šedého města se stává úžasná promenáda, kterou si můžete projít. Kdo má rád třeba sochařskou výzdobu, tak jsou tady krásné sochy rodačky z nedaleké Temenice, sochařky Leji Vivod, která tady vytvořila bronzové sochy takové, se kterými se lidé rádi fotí. Máme tady i jako hodně modernistickou architekturu. A tady se vrátím k filmu Krásno, protože on se z velké části odehrával na tehdejším hotelu Grand. Šumperáci a lidé z okolí vědí, že hotel Grand byl centrem města, bylo to takové jako kdysi luxusní místo, kam se chodilo za zábavou. Bylo to místo, kde se ubytovávali cizinci, když přijeli slavné hvězdy do šumperského kulturáku, tak vždycky bydleli v Grandu, ale on postupně chátral. A právě v tom filmu je to krásně vidět, jak je to takový ten komunistický relikt. A jenom tak tušíte, že tam je něco víc, že to není jenom tenhle hnusný barák. A já musím říct, že ten hotel Grand vlastně vznikl už v roce 1931, kdy jej vyprojektoval meziválečný architekt Bohumil Čermák, který proslul jako autor třeba pavilonu G na brněnské výstavišti nebo pražského paláce Karlín nebo významných dalších funkcionalistických budov. Mimo jiné to byl dvorní architekt firmy ASO, což byla olomoucká firma, která provozovala síť obchodních domů a právě i hotel Grand vznikl jako původně obchodní galerie firmy ASO zároveň s hotelem. Já bych zmínil ale ještě jedno další místo, které se v tom filmu objevuje. To je budova někdejšího kina Svět. Já bych ho rád zmínil proto, protože to je opravdu bývalé kino, které bohužel je zavřené už od roku 1991. Shodou okolností v tom filmu se na chvilku zase v kino proměnilo, což mě teda potěšilo, musím říct, protože jsme tam prožili takové ty první lásky a nesmělé dotyky rukou, takže to bylo fajn, ale zajímavé je, že toto je skutečně nejstarší kino v Šumperku. Ono se jmenovalo kdysi kino Saxinger a bylo to proto, že jeho vůdce, pan Max Saxinger, byl člověk, který v roce 1911 v Šumperku otevřel vůbec první kino. A já jsem trošku pátral, tak jsem zjistil, že ono bylo tak navštěvované, že po první světové válce už nestačilo těm potřebám toho

0: zaopatřovat ze Šumperka tady do některé vesnice, snad jako umírajícího, potkala ho průtr šmračen, povodeň a on se modlil k Bohu a říkal, že když to přečká, takže nechá postavit právě kapličku, nechal postavit boží muka a zasvětil je svaté starostě, což je portugalská světice, která je zajímavá tím, že je zobrazovaná s velkým plnovousem a údajně proto, protože si nechala narůst fousy, aby se zbavila nechtěného sňatku, takže pokud vás rodiče nutí třeba do nějakého nechtěného sňatku, tak se můžete tady k té světici pomodlit.
1: My, kteří také nejsme holobrátky, se ještě jednou a na závěr tohoto dílu vrátíme k filmu Krásno, který je takovým vzpomínáním na už neexistující nevzhlednost jednoho města, které se rozžilo do nečekaných podob. Smekáme před všemi Šumperáky, kteří na tom mají podíl. No a zítra se vypravíme po stopách dalšího filmu, který je podle námětu Vladimíra Kernera. Zavedeme vás ještě na sever odtud. Z dalšího dílu Výletu s Vltavou se s vámi loučí Mirek Kobza
0: a Tomáš Soldán.
1: Naslyšenou zítra.

Filmová místa Olomouckého kraje poznáváme tento týden ve výletech s Vltavou. Zítra nás čeká hledání cukrové boudy. Skutečné i filmové. Na cestu se vydáme opět po 16. hodině.

Dozněla část divertimenta Michaela Haydna, a to v podání Pražského komorního orchestru. Stile antico, proslulý londýnský ansámbl vystoupí dnes večer poprvé v České republice. Na zahajovací večer festivalu Letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum, aneb úcta ke svatým ženám a mužům víry. A my vám tento večer na Vltavě nabídneme v přímém přenosu. Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho. Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte od 20 hodin. Slovem bude provázet Daniela Čermáková. A pravidelný čtvrteční radiodokument vám tentokrát nabídneme vzhledem k přímému přenosu v pozdějším čase, a to od 22 hodin. Půjde o letní dokumentární výlet na Sicílii. Autorka Marie Třešňáková se pokusila proniknout Sicilanům pod kůži, jak se žije na rozpáleném středomořském ostrově, proslulém skvělou kuchyní, starobylými památkami i mafií. Zkušenosti Češky z největšího italského ostrova přináší tedy dokument s názvem Sicilské všední dny. Čtvrteční odpolední Vltava pomalu končí. Další kulturní tipy vám nabídneme zase zítra v ranní Mozaice. V ní představíme třeba letošní ročník prestižního festivalu karibských a afrických dramaturgií v Avignonu, který právě probíhá. To bude tedy až ráno. Teď je 16 hodin a téměř 26 minut a o své místo na Vltavě už se pomalu hlásí akcent. Dobrý poslech přeje Michaela Dittrichová.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sioux nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Je 16 hodin a 30 minut a začíná repríza pořadu Akcent z letošního dubna. Připomínáme tím 70. Larse von Triera.

0: Nymfomanka, Idioti, Prolomit vlny, Melancholie, Dogville, Tanec v temnotách. Filmy, které se vám pod kůži dostanou dost nekompromisně. 30. dubna slaví 70. dánský režisér a scenárista Lars von Trier, výrazná a provokativní postava světového filmu. Spoluautor manifestu Dogme 95, který vsadil na jednoduchost, syrovost a minimum efektů. Právě Lars von Trier a Dogme 95 budou tématem dnešního Akcentu. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi ředitel distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A filmový publicista a recenzent Martin Svoboda, který píše pro Total Film. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem se vlastně celou dobu teď říkal, jestli říkám to dobře, Ivo. Dogma. Furt se to plete.
1: Já nejsem jazykospitec, ale myslím si, že Dogme bude asi dánský původní název a Dogma je, řekl bych, česky Dogme.
0: No, takže jsem projevil kvalitní znalost dánštiny, ale my se teď budeme věnovat Larsi von Trierovi hned na úvod. Je to nějaká ta první věc, která vás napadne v souvislosti s Larsem von Trierem? Já třeba jsem vždycky si říkal, miloval jsem ho až nekriticky, pak jsem vlastně trošku zděšeně se začal dívat a teď se vlastně bojím.
2: Až takhle.
0: No.
2: Já si myslím, že je to jeden z největších provokatorů evropského filmu a že je to takový filmař, který, když mladý filmař plánuje, čím chce být, a tak tohle to je jeho sen, ale 99% filmařům se to nepodaří. Většina z nich, když se stane institucí, tak zároveň změkne, a Lars von Trier našel jako velmi zajímavý způsob, jak se stát institucí, ale nezměknout, a to je na něm to nejzajímavější.
0: Je Lars von Trier i vo instituce?
1: Řekl bych určitě, že v rámci toho evropského filmu on představuje sám sebe jako samozřejmě nezaměnitelnou figuru, dobře pro evropský film, vždycky rozeznatelnou od ostatních, a i zároveň myslím si to, co jakoby vytvořil nejenom ve svých filmech, ale i v obchodu a ve své produkční společnosti se svými spolupracovateli, je taky něco, co v tom evropském filmu a následně ve světovém vlastně zanechalo obrovskou stopu a zanechává.
0: No a to je možná ta největší otázka. Jaká ta stopa je, Ivo?
1: No, nejednoznačná. Když by někdo našel v lese otisknutou, tak by dlouho musel bádat v atlase, jaké zvíře jí tam zanechalo tu stopu. Je to stopa milovaná i nenáviděná zároveň, a myslím si, že právě díky tady tomu talentu provokovat, pokud teď necháme stranu filmařský talent, který je taky nezměrný, tak díky tomu talentu je tak viditelná ta stopa a bude dlouho viditelná i po tom, co třeba už Lars von Trier filmy točit nebude, což je asi období, do kterého jsme se dostali. A pro nás jako distributor je to samozřejmě vzrušující věc, protože provokace často přináší pozornost i marketingovou, diváckou, a není to jeden prostě bezobsažný výkřik, který by on udělal, ale vždycky to jsou, podezřívám ho, dost promyšlené i strategické kroky, které se utvářejí v jeho produkční společnosti a i následně ve spolupráci s firmou, která jeho filmy prodává do světa. A ta schopnost udržet si pozornost byla několik dekád, a to se opravdu povede jenom tak málo komu, a za to myslím si minimálně třeba marketéři by se od něj měli učit.
0: Tak, Martine, pojďme si to říct na konkrétních příkladech. Které filmy a nebo části těch filmů, nebo řekněme, který soubor filmů dokazuje ty všechny prvky, které jste zmiňovali oba dva?
2: Tak myslím, že ten nejzákladnější příklad, ke kterému asi v tuhle chvíli každý přijde, Nymfomanka. Myslím, že není náhoda, že ten dvojfilm je i v Česku jeho nejnavštěvovanějším počinem a nejvýdělečnějším počinem. Je to přesně to, kdy se můžeme bavit, jestli to je, nakolik to je promyšlená marketingová provokace, nakolik to je umělecký event a nakolik se tyhle ty dvě věci můžou přirozeně protnout v jednu plnohodnotnou věc. Lars von Trier si umí najít publikum, umí ty lidi sehnat, což pro takhle vyhraněný filmy není samozřejmostí, to je taky na něm jedna z unikátních věcí filmu, filmařů jako on není zase tak málo, ale nikdo není takhle výrazný jako Lars von Trier, a takže ta schopnost obtočit si svět kolem prstu, ta schopnost mít mikrofon u pusy a říkat všechny ty věci, zároveň do svých filmů dostat největší hollywoodský hvězdy, to je všechno kombinace, to je všechno, co souvisí s tím, co je Lars von Trier, ten brand Lars von Trier.
0: Ivo, ale já třeba, když si vzpomenu na Larsa von Triera, tak mě tam stejně pořád nejvíc z toho vynikají ty Idioti.
1: No, tak Idioti jako vlastně dogma film byl určitě jako první takovou velkou, opravdu rozlišitelnou provokací, aspoň pro lidi naší generace. Je to i spojené s tím rozhazováním těch letáků na schodišti kina Odeon v Paříži, kdy najednou nějaký mladý Dán prostě prohlašuje, že filmy jsou přepálené a musí se točit úplně jinak, dostávat se zpátky k podstatě. A kdyby to tam jenom tak pohodil nějaký člověk, který by potom, jak si tu pozornost dál neuměl udržet, tak by to vlastně dneska jsme se o tom nebavili. Jenomže to tam házel člověk, který už měl za sebou skvělé filmy a přišel potom následně, tedy to nebyl hned jeho další film Idioti, tam ještě byl jeden mezi tím, ale když natočil Idioty jako dogma film, tak opět to byla prostě obrovská provokace. Postižení lidé se chovají nesmyslně, hrají si na postižené, že jo, řekněme to takhle spíše. Je tam spousta nahoty v tom filmu, to taky nebylo úplně zvyklé do té doby hrát si na postižené lidi a dělat u toho takovéhle provokativní věci, byť v hraném filmu. A ty reakce publika prostě ve spojení s dogmou a s tím, jak ten film vypadal v podstatě šokujícím způsobem, byly odpovídající a díky tomu samozřejmě dolétl i ten film daleko a bavíme se o něm do dneska. No.
3: Je to ta schopnost vykolit publikum a vlastně až ho nesnad někdy i znechutit, jako v případě Antikrista, ale vyloženě ho provokovat na úplnou dřeň? Je to to, co ho odlišuje?
2: Nevím, jestli odlišuje, protože, jak říkám, takových lidí je víc, ale vyznačuje se tím. Rozhodně je to člověk, který chce maximálně vyvádět lidi z míry, maximálně vyvádět z komfortní zóny, bořit hranice mezi tím, čím si obvykle tvoříme odstup k umění, k čemu můžeme pozorovat i relativně nepříjemné věci, ale zároveň se cítit nějakým způsobem bezpečně. To je jenom film, on to Lars von Trier boří. Vzpomínám si teď na ve filmu Jack staví dům, kdy tam popravuje ty děti ve velmi jako pomalé scéně, kde jako na tom nutí jako ulpívat na tom okamžiku, kdy nedovoluje odejít od toho okamžiku.
3: Já jsem chtěl odejít.
2: Ale nemůžeš. Je to vaše práce. Takže tahle ta ochota a potřeba vykolejovat lidi, která ho potom povýší na pozici persona non grata v Cannes, když řekne, že vedle Kirsten Dunst, když sedí na velmi jako vysoce profilované tiskovce a řekne, že chápe, jak se cítil Adolf Hitler v den, kdy spáchal sebevraždu, přestože jeho film Melancholia se nijak netýká Adolfa Hitlera, takže nebyl žádný důvod, aby se o tom bavil. To je prostě Lars von Trier, to je vyvedení z míry, říct něco provokativního. Může to být nějaký šrap, jak by řekl Jara Zimmermann, a potom s tím dál pracovat s tou pozorností.
4: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
3: V Akcentu se bavíme o Larsi von Trierovi, který bude slavit 70. a to společně s Ivo Anderlem ze distribuční společnosti Aerofilms a s filmovým publicistou a recenzentem Martinem Svobodou, který píše pro Total Film. No ale když jsme zmínili právě Idioty a Dogma 95, tak ono kolem toho dogmatu se vytvořila taková aura absolutní výjimečnosti, ale když se na to člověk, a těch filmů je 35, které ten certifikát mají, nebo možná nějaký takový podobný počet, ale když se na to, Ivo, trošku zpětně člověk podívá, tak je to vlastně další taková trošku potěuchlá hra.
1: Můžeme se tak na to dívat, samozřejmě dneska už se k tomu málo kdo vrací z filmařů, neslyšel jsem za posledních, řekněme, 10 let, že by někdo jako se vrátil k dogmě, nicméně ve své době to určitě ten statement byl důležitý. Já jsem k té i naší předchozí debatě chtěl ještě podotknout, že je strašně důležitý, aby to fungovalo dlouhodobě, aby ty provokace nebyly prvoplánové. To není tak, že já si něco vymyslím, abych zaujal, ale je tam zatím nějaká substance, podstata, kterou on tím sděluje. A myslím si, že zrovna u té dogmy je to dobře viditelný v tom, že on skutečně se chtěl vrátit k tomu, jestli se dá točit film za málo peněz. Myslím si, že to i souviselo s tím, že nově vznikla produkce Zentropa neměla takové možnosti točit za velký budžety. Je známá historka o tom, jakými různými potěuchlými způsoby jeho vlastně producent Peter Albeck Jensen zháněl peníze u bohatých Dánů. A
3: jaká?
1: No tak byly tam historky o zvaní do sauny a tetování log firem na různé části těl za to, když ty peníze jim skutečně doručej. prostě byl to nějaký moment, ve kterém se rozhodli si do dalšího filmu, ne do dalších filmů dát určitě překážky, myslím si i proto, aby se dali točit levněji.
3: Možná můžeme v rychlosti připomenout přirozené světlo, hudba, která je použitá přímo v těch samotných scénách.
1: Žádné speciální efekty, ruční kamera.
2: Režisér se neměl podepsat pod ten film, což skoro nikdo z nich nikdy nedodržel.
1: Ano.
2: Protože to jsou egomaniaci všichni.
1: Čili prostě naprosto zjednodušené natáčení bez vlastně těch kudrlinek kolem, bez nějakých složitých postprodukčních akcí. A oni totiž, řekl bych, že i ty filmy, které z toho vznikly, byly poměrně zajímavé. Najednou to bylo jako tady pro nás velké srovnání, že k nám dokážou, pokud máte silný příběh, silný sižet toho filmu, tak ten film může promlouvat k relativně velkému publiku i bez těch kudrlinek, řekněme, hollywoodských nebo velkorozpočtových. A oni často fungovali i komerčně a pluli samozřejmě i na tom PR toho, že jsou natočeny podle nějakého reglementu Dogma, který si vymysleli pánové v Dánsku, ale je to celá, myslím si, soustava jako opodstatněných věcí. Není to jenom tak, že má někdo v pátek večer nápad, vystřelí ho a v pondělí by ho rád zrušil, ale už je to venku. Myslím si, že ty kroky nebyly úplně bezmyšlenkovité, minimálně byly autentické a vycházely z toho, co v Zentropě řešili a ono to prostě fungovalo. Ukázalo se, že to je živná půda i ledas kde jinde po Evropě.
2: Je možná potřeba zasadit to Dogma do historického kontextu. V té době Evropě vládly velké europudinky, adaptace velkých historických románů, velkých historických událostí, na kterých se podílelo několik zemí, štáby ze všech zemí. Byly to objektivně velkolepé, nádherné produkce, které ale neměly žádného ducha. Tomuhle tomu se ta mladá generace dánských filmařů vzbouřila. Měly to být vlastně filmy, které jsou objektivně špatné, to znamená jako syrové, amatérské, tvrdé, nepříjemné, ale které právě budou mít tu autenticitu, budou mít tu individualitu. To bylo to Dogma a hodně lidí přemýšlelo o tom, jestli je Dogma míněno vážně, nakolik je míněno vážně, jestli to není zároveň trochu sebeparodie uměleckého dogmatu, ale shodou okolností jsem se na tohle to ptal Tomase Winterberga minulý rok, který mi jako jeden ze zakladatelů, asi druhý vedle Larse von Triera, druhý hlavní člověk z Dogmatu, který mi řekl, že rozhodně Dogma bylo myšleno vážně, smrtelně vážně a že i když prakticky žádný film všechny pravidla nedodržel, tak to, co Dogma představovalo, rozhodně nebyla nějaká provokace, ale bylo to opravdu míněno, aby se našla nová cesta, nová individualita pro evropský film.
3: Nemůžu opomenout v souvislosti s Larsem von Trierem a teď trošku odskočíme od Dogmatu, i když se na to člověk vzpomene, tak možná do určité míry také podle toho byl natočený seriál Království, Rigged. Pamatuju si na ten maraton, kdy člověk opravdu seděl v kině a sledoval všechny ty díly za sebou a byl to až hypnotický zážitek. Něco, co vlastně člověk zažíval pouze u Davida Lynche a u Twin Peaks. Skutečně to byla do určité míry odpověď Larsa von Triera na Davida Lynche?
1: Tak já nejsem filmový, tohle to je složitá otázka, to nevím. Co je zřejmé je, že opět to souvisí s tím, že byla nově založena produkční společnost, která zoufale potřeba peníze a ten film byl točený pro televizi za televizní peníze. A myslím si, že kromě toho, že měli ten příběh, chtěli ho točit, tak ten tam byl zatím i pragmatický cíl tím seriálem si vydělat prostředky na točení dalších filmů v rámci Zentropy. Čili jestli tím někdo odpovídá na nějakého jiného režisera, to já opravdu tady z této diskuze jako vystupuji, protože to nevím, ale vždycky zatím bývají i jako takové přízemnější myšlenky někdy, myslím si, tím nesnižují kvalitu toho seriálu, který je dodnes zábavný a velice dobře sledovaný všude, kde se objeví. Je to vzrušující dílo a duchařské, tím asi připomíná toho Lynche, ale jestli ten podnět byl skutečně takový, to netuším.
3: Ale to bylo spíš v nadsázce, že já si pamatuju, že jsme, nebo nevím, kdo to napsal, že Rigged, tedy Království, je nemocnice na kraji městečka Twin Peaks. Tak proto vlastně se o tom mluvilo. Martin je příliš mladý na to, aby si to pamatoval. Přesto je to Něco, co vlastně možná v dnešní době už ani není možné, aby vzniklo podobný typ seriálu?
2: Já si myslím, že v dnešní době to možné právě už je, pokud nějaký filmař velikosti Larse von Triera dostane výjimečnou smlouvu. Ostatně David Lynch sám ještě stihl natočit třetí sérii Twin Peaks, která byla mnohem víc vyhraněná než dokonce první dvě série Twin Peaks, obzvlášť druhá série Twin Peaks, protože Twin Peaks pro Davida Lynche nebyla dobrá zkušenost, pohádal se s televizí a odešel v druhý řadě. Trochu odcházíme od Larse von Triera, ale tady vidíme, že ty 90. leta nebyla zase tak svobodná doba, že bylo několik kusích projektů, který vznikly jako království, jako Twin Peaks, ale ten systém byl pořád hodně rigidní a dnes je taky rigidní, ale zároveň si myslím, že filmař jako Lars von Trier nebo někdo jeho velikosti by mohl udělat něco divokého, jako bylo království. Ostatně bylo i třetí království.
3: Akcent. V Akcentu se dnes věnujeme především Larsi von Trierovi společně s Ivo Andrlem z Aerofilms a s filmovým publicistou a recenzentem Martinem Svobodou. Ivo, jaké to je vůbec distribuovat filmy Larse von Triera? Je to pokaždé sázka na nejistotu?
1: Řekl bych, že méně než u lecjakých jiných filmů, protože Lars von Trier byla a je značka, na kterou se do jisté míry dá vsadit. Má hodně lidí, kteří jej milují a kteří jej nenávidí, a to je vždycky dobrý základ pro upoutání nějaké pozornosti a zvědavosti na jeho další film. Samozřejmě to bylo vzrušující vždycky už i při vstupu do toho filmu, při nákupu, protože...
3: Vy vstupujete brzo.
1: Ten jeho filmy se rozhodně neprodávaly v době, kdy už byly natočené, ale daleko předtím. Pamatuju si, že Nymphomanka se prodávala, když existovala jedna věta, že to bude prostě celovečerní film studující sexualitu ženy, tečka Lars von Trier.
3: A vy jste řekli berem.
1: My jsme řekli, ano, samozřejmě jsme do toho šli s tím, že ten film byl pak hotový třeba za 2,5 roku od té věty, takže to bylo vždycky vzrušující, ale co na tom bylo opravdu pozoruhodné a je do dneska, že právě jeho produkce Peter Albeck Jensen, dneska to je Louis West, kteří s ním celé ty roky se protrápili a zažili s ním všechny vzlety a pády, a taky ta společnost, která prodává jeho filmy, Trust, dneska Trust Nordisk, tak mají obrovský zájem udržovat dlouhodobé vztahy se svými distributory a hrozně dobře to funguje. Nebývale dávají nahlédnout do kuchyně, byly možné návštěvy na setech, viděli jsme některé filmy v nehotových verzích přímo v Zentropě a oni velice potom pozorně poslouchali, co si distributoři z různých koutů světa myslí o tom, co viděli, a upravovali film podle toho. To se děje opravdu výjimečně.
3: Pardon, ale tady se musíme zastavit. Lars von Trier upravoval své filmy na základě toho, co mu distributoři říkali?
1: Tak já neumím úplně říct, že by to bylo takhle jednak jedný, ale byli jsme prostě v počtu třeba 30-40 distributorů v Dánsku, oni nám pustili nehotový film a potom jsme tam proseděli několik hodin nad výborným jídlem, kde byl i Trier, i producenti, a každý si k tomu něco řekl, oni poslouchali. Jestli potom ty změny do toho finálního kusu byly na základě toho, co tam slyšeli, nebo to byla jenom taková jakoby legrácká, aby nás více vtáhli do děje, to nebudu posuzovat, ale chci tím říct, že toto je opravdu výjimečné. Ta otevřenost byla mimořádná. Nemyslím si, že to úplně byla jeho přirozenost, že by to on chtěl, ale lidé kolem něho ho přesvědčovali, že toto je důležité, udržovat takovéhle vazby, a nám to samozřejmě přispívalo k tomu, abychom se potom za jeho dílo o to více rvali před tady místními diváky, protože jsme měli zážitky z kuchyně a ty se vždycky počítají, no, to je vždycky navíc.
3: Ivo, já se musím zeptat, zážitky z natáčení, protože obzvlášť na tu jednu, tu si vzpomínám, když jste mi to vyprávěl před lety.
1: Legendární byly Zentropa ve době své největší slávy vlastnila vilu v Cannes na kopci, kam svolávali, prakticky tam byl nepřetržitý večírek, a Lars von Trier, který teda vyrůstal v nudistické rodině, tak velice často i se svým producentem v nějaký okamžik v průběhu toho večera zaveleli prostě k nudismu a skákalo se do bazénu samozřejmě a tak dál, čili bylo to i takové divočejší místy, nicméně Neměl obavu z toho, že některý z tady těchto věcí, málo který tvůrce by si připustil lidi, které sotva zná, ale ví, že s ním spolupracují, že jsou jeho třeba obdivovateli nebo spolupracovníci nebo minimálně obchodní partneři, tak to dával najevo, že je rád, že jako tohle to existuje, takové společenství, a neměl vůbec problém být opravdu autentický a jít do věcí, ve kterých jiní by se třeba báli, že se něco z toho vynese nebo že z toho bude průšvih. No, asi tak.
3: Martine, ty pády Larse von Triera byly trošku naznačené. Ono je zajímavé, že ty pády nejsou tak v souvislosti s jeho uměleckým dílem, ale spíš, co on řekl. Vy už jste tak trošku naznačil, co se stalo v Cannes, ale nebyl to jeho jediný exces.
2: Lars von Trier potřebuje excesy. Já bych úplně nepodceňoval schopnost opravdu něco plácnout. Vy jste to maličko zpochybňoval, že za vším něco je. Já bych úplně netvrdil, že za každou větou, kterou Lars von Trier takhle řekl, byla hluboká myšlenka. Řekl bych, že se opravdu nebojí provokace a nebojí se i provokace, která spíš tu pozornost strhne svým směrem a potom ji nějak využije dál, ale ne, že by ta sama věc, kterou provokuje, měla vždycky tu roli jako ta hláška o Hitlerovi. Ta je taková jako nejnotoričtější věc, tak kvůli té potom nebyl vpouštěný do Cannes, teď už do nich zase vpouštěný je, zase se můžeme bavit, nakolik to bylo celé jenom mediální divadlo, na které to bylo celé jenom hra, nakolik Lars von Trier potřebuje tenhle ten typ pozornosti, nakolik Cannes potřebují tenhle typ pozornosti a Larse von Triera, takže je to všechno jedna velká, je to velký divadlo dost možná, ale Lars von Trier v něm umí hrát jako nikdo, takže určitě je tam spousta kauz, ale myslím si, že celkově pozici Larse von Triera to nějak neohrožuje.
3: Teď úplně na závěr to, co klasicky člověk lidem, kteří mají rádi dílo nějakého významného umělce, pokládá za otázku, a to je, jak začít, když jsme ještě nezačali. Jak začít s Larsem von Trierem, Ivo?
1: Tak myslím si, že asi nejpřístupnějším filmem pro diváka, který nic neviděl, bude film Zbierk. Tam se hodně zpívá, je to poměrně jednodušší příběh, i když
3: Tanec
1: v temnotách, on se nevyžívá v komplikovaném storytellingu, takže to se dá říct asi o všech filmech, ale asi bych začal tam, je to barevné, svítí to, bliká to nejvíc z jeho filmu, a pak bych se pouštěl hlouběji.
3: Moment, ale Ivo, zrovna konkrétně s tímto filmem nejsem sám, kdo už ten film nikdy nechce vidět podruhé.
1: Znám hodně lidí, včetně sebe, kteří u většiny jeho filmu narazí na určitý moment, kdy si říkají, teď už jdu pryč, ale nikdy neodešli a jakoby skončili do konce a odchází jako spokojeně naštvaní. Takový, jako jo, já si myslím, že to je prostě, jak on říkal, ten kamínek v botě. Jeho filmy jsou kamínky v botě, který jako tam nemají být do toho, aby vás potěšili, ale aby vás k něčemu vyprovokovali. A to platí asi pro všechny jeho filmy, ale pokud se bavíme o tom, kde začít, no tak nějakým kamínkem se začít musí, a já bych asi navrhoval tu Běrk. No.
3: Dobře, takže Tanec v temnotách, film, který má fantastický soundtrack, ale co na to, Martin?
2: Já bych asi doporučil jako první Dogville, nejenom proto, že to je můj nejoblíbenější von Trierův film, ale myslím si, že přestože je v něm velmi jako netypická práce s kulisami, které neexistují.
3: Ale no právě, neodradí to někoho, že se řekne, proč se mám dívat na
2: No, ale může se koukat 3 hodiny na Nicole Kidman. Ale je tam Nicole Kidman, je to anglicky mluvené, jsou tam hollywoodští herci, tam je ta nějaká vděčnost v tomhletom směru a je to výrazné, emocionálně syrové, provokativní, je tam tak nějak všechno od Larse von Triera, ale už to přešlo do té jeho pozdější éry, kdy je takový jako vstřícnější, není dobré slovo, ale pochopitelnější. Ty první rané filmy, ty první dvě trilogie jsou opravdu velmi syrové, velmi nepřístupné a pro diváka, který není zvyklý na tenhle typ filmu, to bude možná skoro nesledovatelné, kdežto myslím si, že to Dogville záměrně pracuje s částí tradičních postupů, aby je jiným způsobem podvrátil a bude se tam čeho chytit, takže já bych začal u Dogville.
3: A byl by nějaký film, který naopak byste někomu, kdo začíná, absolutně nedoporučili, že tohle to tedy rozhodně ne, je potřeba se postupně prokousat?
1: Ne, je to určitě ne. Já bych jako žádné překážky neodstraňoval. Myslím si, že prostě je potřeba se nechat vystavovat věcem, které nemusí být komfortní, ale je potřeba se s nimi popasovat, jedině tak se dostaneme dál. Jakmile se začneme vyhýbat překážkám, tak je to komfort a končíme. No, akorát, jestli můžu teda, já bych ještě rád zmínil, pokud se bavíme o jako výročí Lars von Triera, tak myslím si, že bychom měli mu popřát hlavně tedy zdraví, protože jak víme, tak trpí Parkinsonovou chorobou, není to nic příjemného a je tady velká pravděpodobnost, že se ještě dočkáme jedné věci.
3: Vy máte nějaké zákulisní informace?
1: Nemůžeme naznačovat,
3: máte větu?
1: Ale nějaká, no, nějaká pravděpodobnost toho, že nebude to filmová věc, ale je pravděpodobný, že ještě světlo světa spatří něco, co on se rozhodl po sobě zanechat jako další takovou zavírající kapitolu nad svým filmovým životem, ale já bych mu hlavně popřál to zdraví a dlouhý léta ještě.
3: To my všichni samozřejmě. Martine?
2: Já určitě taky doufám, že se dočkáme projektu After, o kterém jsem slyšel. Nemám o něm žádné bližší informace, ale doufám, že minimálně ještě jednoho projektu se od Larse von Triera dočkáme.
3: V dnešním Akcentu jsme se bavili o režisérovi Larse von Trierovi. 30. dubna mu bude 70 let. Ve studiu s námi byli ředitel distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle. Moc díky.
1: Děkuji, nashledanou.
3: A filmový publicista a recenzent Martin Svoboda, který píše pro Total Film. Děkujeme.
2: Děkuji.
3: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
4: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Skončila repríza pořadu Akcent z letošního dubna. Připomněli jsme se tím sedmdesátníka Larse von Triera.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje dvě firmy, které podle něj mohly koordinovat účast a nabídky ve veřejných zakázkách. Názvy společností neupřesnil, jsou ale z oblasti informačních technologií. Kromě toho antimonopolní úřad také začal správní řízení s nejmenovanou firmou působící v oblasti online obsahu a internetové reklamy. Tu podezírá z možného zneužití dominantního postavení. Pokud by úřad zjistil porušení pravidel hospodářské soutěže, že hrozila by firmám pokuta. Španělská amnestie pro katalánské separatistické hnutí není v rozporu s právem Evropské unie. Rozhodl o tom nejvyšší soud Evropské unie. Podpořil tak španělskou vládu i její katalánské spojence. Amnestii v roce 2024 schválili poslanci po dohodě s katalánskými separatisty pod podmínkou, že podpoří vládu současného premiéra Pedra Sáncheze. Některé španělské úřady v minulosti ale odmítali amnestii aplikovat a bránili katalánským politikům zastávat veřejné funkce, do kterých byli zvoleni. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Serhie Koreckého. Oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité také zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Nejvyšší zítřejší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě kolem 32. Na horách naměříme kolem 20, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová. Teď už je čas pro Art Café, které dnes nabízíme v repríze.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Před 50 lety o tanci picika a rituálním tarantismu za hranicemi jeho italského Salenta nikdo nevěděl. Koho by asi tak zajímala hudba chudých zemědělců věřících, že nemoci se dají léčit tancem dopadnutí. Skupina Canzoniere Grecanico Salentino ale hudební tradice svého regionu nejen uchránila před pádem do zapomnění. V moderní podobě je následně proslavila po celém světě a v Salentu nastartovala její boom. Oslavu 50. výročí existence pojala stylově. Na albu Il Mito své nejúspěšnější skladby nabízí v původní akustické podobě. I tu, která dala albu jméno. Před půlstoletím ji složili zakladatelé skupiny Rina a Daniel Durantovi a položili si v ní otázku. Jak bych se já, chudý rybář, s ústřicí na místo srdce, mohl stát legendou? Odpověď už dnes podle jejich syna Maura Duranteho známe. Skupina Canzoniere Grecanico Salentino, kterou rodiče kdysi založili a on ji dnes vede, se stala opravdovou legendou.

0: Příběh o tom, jak i ten nejzapomenutější kraj, na který Bůh zapomněl, proslavila hudba, známe i odinut. V Salentu, viděném na mapě jako podpatek italské boty, léčili kousnutí tarantuly už od času antického Řecka rituálním tarantismem. Jeho základ tvořili divoké tance. Ačkoliv je prokázáno, že jed pavouka člověku smrtelně neublíží, ušknutí chudým negramotným rolnickým ženám symbolizovalo těžké deprese, manické psychické stavy úzkosti, neklid a sexuální frustrace. Maniakální tanec picika, rozbušený velkými tamburínami, ženy uváděl do léčivého tranzu, kdy mohli tančit, zpívat a křičet způsobem, na který by si jinak ve společnosti netroufli, a vše vrcholilo katarzním zroucením. Zkrátka, kde nepomohl doktor, nastupovali hudebníci.
1: Cino è ne surdo cosimo, ma è tarantella tu, denime limoni me na mai.

Zatímco jinde v Evropě pohanské rituální kulty katolická církev úspěšně vymítila, na salenský zvyk byla krátká. A než by si to s místními věřícími ovečkami rozházela, od 16. století na tarantismus navázala záštitu svatého Pavla a unikátnímu obřadu tak umožnila přežít až do 50. let minulého století. Pak už ale neměl šanci a moderní doba ho proměnila v relikví pro staré, která byla mladým k smíchu. Kdo by přece nechtěl jezdit k doktorovi autem a na místo chlápku s houslemi poslouchat rock'n'roll? Co pak rituál, to se dalo ještě pochopit, ale tehdy hrozilo, že navždy zmizí naprosto unikátní hudba. Když jsme v roce 1975 začínali, tradiční pizzika upadala a po celé Itálii vznikaly tradičně zaměřené folkové skupiny napojené na levicové hnutí a pop music, takže na nás na prvních koncertech lidé házeli kameny, protože je nějaká pizzika nezajímala. Chtěli poslouchat pop, uváděný v televizi. Vyprávěla Rosella Pinto, jedna z původních členek skupiny Canzoniere Grecanico Salentino.

Skupinu Canzoniere Greccanico Salentino založila v roce 1975 spisovatelka a novinářka Rina a etnomuzikolog Daniel Durante. Dobře si vědomi, že nejsou žádnými zemědělci ani chudými analfabety, ale hudebními nadšenci přesvědčenými, že z pouhého přehrávání tradic by nic dobrého nemuselo vzejít. A tak ke starým písním přidávali vlastní a v textech reflektovali proměnu doby

Když rodinnou kapelu v roce 2007 přebral syn Mauro Durante a proměnil ji v profesionální soubor, i on sice nadále trval, a to dnes trvá, na selenském dialektu, k akustickým nástrojům ale postupně přidal elektrické a do autorských skladeb zanesl poprokový styl. Hned prvním takto koncipovaným albem Pizzica Idiovolata se pak v roce 2012 vydal s kancioniere Grecánico Salentino na triumfální cestu, na které se skupina potkala s italským skladatelem Ludovíkem Einaudim, písničkářem Piersem Facciním, kytaristou Justinem Adamsem a spoustou vizionářských zahraničních producentů. Bez ztráty umělecké kytičky, nutno dodat, protože jsme pořád poslouchali Pizziku, jen v modernější verzi. Pamatuji si, jak jsem otci říkal, že mým největším snem je zviditelnit Pizziku po celém světě a najít pro ní místo vedle samby, balkánské hudby, fáda a dalších. Když jsem si uvědomil, že se to děje, byl to úžasný pocit. Uvědomoval jsem si, že by k tomu ale nikdy nedošlo nebýt rodičů a komunity, která ten oheň zažehla. Řekl k nebývalé renesanci salenské hudby Mauro Durante. A v triumfální skladbě Lu Gustav Kone to v textu vysvětlil. Když se vám něco rozbije, tak to bez rozmýšlení vyhodíte. Vše ale může být opraveno. Není rány, která by se nedala vyléčit.

0: Kampanii.
1: Nenadálý úspěch skupiny Canzoniere Greccanico Salentino se kryl s probuzením salenských politiků, které tehdy napadlo, jak upadající kraj nakopnout a přilákat do něho turisty. Salento vedle hudby mohlo nabídnout také skvělou kuchyni, pohled na domy Trullo s kopulovitou střechou, zařazené později na seznam kulturních památek UNESCO, nebo panenskou přírodu. Rituál zmizel, ale v dnešní době máme jiné démony, s nimiž bojujeme, a picika plní svou funkci i dnes, řekl Mauro Durante. Ideálně totiž funguje na pocit provinční malosti, obavy z budoucnosti a ekonomickou krizi. Tarantismus tak volně přešel do neotarantismu. Boje na ochranu životního prostředí a proti globalizaci, kulturní uniformitě a ničení kulturních rozmanitostí. Ve městě Melpignanu byl v roce 1998 založený festival La Notte della Taranta, lákající dnes tisíce návštěvníků z celé Evropy, který v minulosti kurátorovali Phil Mazzanera, Joe Zawinul, Goran Bregovic nebo Ludovico Einaudi, který z Canzoniere natočil skvělé album Taranta Project.

Kancioniere si k oslavě své jedinečné hudby brzy přidali také společenskou a humanistickou agendu. A když vrcholila uprchlická krize, postavili se jí emotivní skladbou Solo Andante, dotýkající se tématu afrických emigrantů přistávajících na ostrově Lampedusa a březích Salenta.

0: Art Café.
1: Posloucháte stanici Vltava a pořad Art Café s Jiřím Moravčíkem, ve kterém se věnujeme italské skupině Canzoniere Grecanico Salentino, rekapitulující na albu Il Mito svou 50-letou historii připomínkou svých nejúspěšnějších skladeb. Těch nejstarších i nových, nicméně nově nahraných v akustických verzích. V té následující uslyšíme také hlas Roselie Pinto, jedné z původních členek skupiny.

Selenská Picika stála vždy na vášnivých ženských hlasech a k těm nejvýraznějším patřil v historii skupiny Canzoniere Greccanico Salentino vždy hlas Alessie Tondo.

Otec Daniel založil Canzioniere Grecanico Salentino se slovy: musíme hledat ty okamžiky uvědomění si, kdy ušlechtilý divoch zvedne hlavu, vyjde do ulic a zapíše se do historie. A já na něho navázal, akorát už jsem nepotřeboval se zapisovat do historie. V ní už Canzioniere dávno byli. Takže jsem se soustředil na to, abych s novými skladbami rodičům nic nepokazil. Řekl mě Mauro Durante po jednom z několika koncertů skupiny u nás. U následující pro Piciku ikonické lidové skladby ale nic nezměnil. A na albu ji hrají a zpívají tak jako kdysi.

Kancionier Greccanico Salentino získali mnoho významných cen, proslavili se po celém světě a ačkoliv poslední album Meridian vydali v roce 2021, koncertovat nepřestali. Nakonec si ale přece jenom dali pauzu. Ne však Mauro Durante. S přítelem a producentem několika alb, britským kytaristou Justinem Adamsem, vytvořili neméně nadšenou dvojici a nabídli hudbu, ve které se pizzika sloučila s rockem, pouštním blues a občas i hlasem Alessie Tondo. Jako třeba v následující skladbě, pocházející z jejich druhého alba Sweet Release.

Canzoniere Grecanico Salentino vydání oslavného alba Il Mito spojili s velkolepým světovým turné, což Mauro Durantemu moc přejeme. Vedle hraní s Justinem Adamsem se navíc na přání umělecké ředitelky Rhiannon Giddens stal členem mezinárodního souboru Silk Road Ensemble, který připravil nový program nazvaný Síla rituálu. A protože v něm půjde o různé druhy rituální hudby, nemůže v něm samozřejmě chybět ani tarantela ze Salenta. A než si poslechneme od skupiny Canzoniere Grecanico Salentino skladbu Balaniña s přáním hezkého zbytku dne, se s vámi loučí Jiří Moravčík.

0: Letos 20. dubna nám Jiří Moravčík představil v Art Café nové album italské hudební legendy Canzoniere Greca Nico Salentino. A teď budeme s Václavem Vraným poslouchat filmy. Máte naladěnu stanici Vltava v 18 hodin a 1 minutu. Od mikrofonu Inspirativní chvíle přeje Jana Kozubková a z technického pracoviště Jana Studecká.
1: Jazzový podvečer.
2: Že za velkým uměním musí stát hodně nechtěných nepříjemností, kdo ví, každopádně takovýto způsob umění vám zručně vsugeruje americký jazzový film Whiplash z roku 2014, který taky nejspíš vznikl proto, aby zvýšil citlivost populace k hudebním niancím. O tom všem a možná o něčem víc bude dnešní pořad. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný.

0: Ve filmovém příběhu Whiplash z roku 2014, mimochodem má 5 nominací na Oscara, se na půdě fiktivní nejprestižnější americké konzervatoře Schaeffer Conservatory of Music v elitním školním studiu Big Bandu, ze kterého se mladí absolventi dostávají k Wyntonu Marsalisovi, do Blue Note a podobně, tak zde se střetnou dvě postavy. Sebevědomý 19-letý student jazzové hry na bicí Andrew Neyman, hraje ho Miles Teller, a despotický dirigent a učitel Terence Fletcher, hraje ho J.K. Simmons. Jehož pedagogickou metodou je tak trochu marný cíl vychovat alespoň ještě jednoho Charlieho Parkera historie. A to tak, že na svoje studenty uvrhne ponížení, strach a v kombinaci s občasnými pochvalami se tím pokouší ve studentech napodobit Parkerovo životní inspirativní trápení a probudit alespoň v jednom ze studentů parkerovskou genialitu. Za zmínku mimochodem stojí, že přestože je Schaeffer Conservatory smyšlená filmová škola, režisér Damien Chazelle vycházel ze svých vlastních zkušeností z velmi soutěživého středoškolského jazzového orchestru, kde postavu Fletchera částečně inspiroval jeho skutečný dirigent, přičemž jeho metody ale pro film ještě trošičku vyhrotil.
1: What's your name?
2: Andrew Neyman, sir.
1: What year are you?
2: I'm a first year.
1: You know who I am?
2: Yes, sir.
1: So you know I'm looking for players?
2: Yes, sir.
1: Then why did you stop playing?

Malá odbočka, možná by se daly identifikovat ještě další dva zajímavé způsoby uměleckého trápení. Vedle toho z filmu Whiplash, které se dotýká konzervativní hudby, kdy se samorostlá, nepředvídatelná svoboda mladého člověka láme do předem nachystané podoby, pak ale přichází další zajímavý typ a tím je nuda a únava z rutinní muzikantské práce. A do třetice, na opačném pólu by pak mohl stát umělec, objevitel, vybočující mimo očekávání většiny, ale toho zase může zrazovat horší hudební živobytí. A pro všechny trpící se pak pořád nabízí záchrana, kterou může být třeba právě kouzlo hudebního okamžiku. Dnešní pořad je o skvělém soundtracku k trochu drastickému i krvavému jazzovému filmu Whiplash.

Ve filmu Whiplash hraje místo smyšleného studentského orchestru profesionální Los Angeleský studiový orchestr pod taktovkou Tima Simonse, jednoho z nejvýznamnějších hollywoodských dirigentů filmové hudby. Je například autorem skladby Upswinging, která právě dohrála. Ve filmu se objevují taky jazzové standardy, ale většinu nové hudby plus tísnivý sound art vytvořil pianista Justin Hurwitz, který si také zahrál všechny klavírní party. A co se týče zásadního nástroje filmu, bicích, skutečný bubeník soundtracku je Bernie Dressel, který nahrál prakticky všechny technicky náročné bubenické pasáže. Jeho hru slyšíme ve skladbách Kerwin, Whiplash i v dalších. Dressel ve filmu hraje pod záběry herce Milese Tellera, který sám od 15 bubnuje a hrál část scén.

Velké finále snímku Whiplash se promění takřka ve videoklip, film k hudbě, kde se na scéně před koncertním publikem odehrává drama pomsty, podlosti, hněvu, nepochopení, trapasu, vzdoru a možná usmíření, kde se každopádně věci neodehrávají podle plánu. Celá scéna zároveň odkrývá každý detail hudby, což je sice typické pro všechny muzikantské pasáže filmu Whiplash, ale jinde možná hudba trochu víc slouží příběhu. Tady v závěru je příběh vyloženě podřízený hudbě a všechno se odehrává v mantinelech hudebních pravidel. Tu dlouhou závěrečnou skladbu Caravan si poslechneme právě teď, i když se celá do pořadu bohužel nevejde. Ale jestli jste film viděli, můžete si třeba připomenout, co do ní tvůrci zakódovali. Od mikrofonu vám přeje krásné dny Václav Vraný a mějte se hezky.

Za nejlepší mix zvuku získal Oscara film Whiplash. Jehož soundtrack nám dnes pouštěl v jazzovém podvečeru na stanici Vltava Václav Vraný. A jestli pak poznáte, který další film byl oceněn zlatou soškou ve stejné kategorii?

0: Je přesně 6:30, dozněla hudba z filmu Duna a science fiction nás čeká také za pár chvil. Pozor, nastane den masožravých rostlin.
1: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba na pokračování.
0: Název knihy Den Trifidů odkazuje na zlomový okamžik, kdy lidstvo ztratilo nadvládu nad planetou a vlády se ujaly tyto masožravé rostliny. Jedno z nejslavnějších děl postapokalyptické science fiction literatury napsal v roce 1951 britský spisovatel John Wyndham.

0: Spytomělý spánkem posadil jsem se na posteli.
1: Hoří!
0: Vyskočil jsem z pezin a vyběhl na chodbu. Byl tam cítit kouř a ze všech stran se ozývaly zvuky pobíhajících nohou a bouchání dveří. Zbíhal jsem ze schodu, jak nejrychleji to v neustále houstnoucím kouři šlo. Takřka u konce schodiště jsem zakopl a letěl kupředu. Z přítmí se stala rázem neproniknutelná tma, v níž se jako oblak jehel rozprsklo prudké světlo a to bylo vše.

0: Nejprve se přihlásila bolest v hlavě. Věděl jsem, že ležím na posteli, ale neposadil jsem se. Dunivé bušení pístu v mé hlavě mne zbavovalo odvahy k sebemenšímu pohybu. Ležel jsem tedy bez hnutí a zíral do stropu. Dokud jsem si neuvědomil, že mám svázané ruce. Brzy jsem zjistil, že je to poctivě odvedená práce.
1: Haló? Je tady někdo?
0: Ozvaly se šouravé kroky, dveře se otevřely a objevila se v nich hlava.
1: Servus, barde!
0: Řekla docela přátelsky.
1: Tak se konečně probral, co? Donesu ti hrnec dryáku.
0: V několika minutách byl mužík zpátky s čajem v plechovce s dráteným držadlem. Zatápal levou rukou a když se dotkl pelesti, nahmatal si už kolem postele cestu až ke mně.
1: Tomáš, barde, bude to možná šmakovat trošku srandovně, poněvadž starý Charlie ti do toho kopnul velkýho prcka rumu. Ale počítám, že ti to vadit nebude.
0: Vzal jsem mu plechovku z rukou a neohrabaně jsem upil. Čaj byl silný, sladký a rumem kuchař nešetřil. Chutnal možná divně, ale působil jako elixír života.
1: Díky, příteli. Jsi hotový divotvůrce.
0: Jmenoval se Alf. Posadil se na okraj postele a podal mi balíček cigaret a škatulku zápalek. Vytáhl jsem si cigaretu, zapálil nejprve jemu, pak sobě.
1: To máš takhle, kámo. Možná víš o tom virválu včera ráno před univerzitou.
0: Řekl jsem mu, že jsem se na to díval.
1: No a Koukra, to je ten chlap, co za nás mluvil. To jak si dožral. Ušel na vás boudu. Chceš říct, že nehozelo? Babičino prdýlko, co by tam hozelo? Natáhli akorát pod schodyku z drátu, zapálili dole haldu papíru a klacku a začali klinkat. Počítali jsme s tím, že ty, co vidějí, budou dole první. Jednoduchý jako facka. Zabalili jsme to, když byl nákladák plný.
0: Ať už o nás Koukr smýšlel, jakkoliv bylo na bílé dni, že Alf k nám žádné nepřátelské pocity nechová. Dopil jsem čaj a vzal jsem si od něho další cigaretu.
1: Co je na programu dále? Koukr nás chce rozdělit na party a ke každý přidělit jednoho z vás. Budete mít prostě na práci pomáhat nám zůstat naživu, dokud někdo nepřijde a nedá to tady do rychtiku. Rozumím.
0: Střelbitě po mně otočil hlavu. Rozpoznal z mého tónu víc, než jsem si uvědomoval, že v něm bylo.
1: Počítáš, že se to protáhne? No, podle mýho nikdo nepřijde. To už by tady dávno někdo byl. Nemá kdo přijít, tak je to.
0: Alf odešel a já se snažil vyspat ze svého bolehlavu. Když se později znovu objevil, doprovázel ho muž, kterému říkal Koukr. Pod paží nesl nějaké papíry, hodil je na postel a jeden z nich rozložil. Byl to pouliční plán velkého Londýna. Ukázal na oblast ohraničenou modrou tuškou, zahrnující část čtvrtí Hampsteadu a Swiss Cottage.
1: Tohle bude tvůj rajon. Nikde jinde než v tomhle prostoru tvoje skupina operovat nesmí. Tvým úkolem bude vyhledat všechny potraviny v tomhle prostoru a postarat se, aby je tvoje parta dostala. Stejně jako všechno ostatní, co budou potřebovat, jasný?
2: A nebo?
0: Řekl jsem a zahleděl jsem se mu do očí.
1: A nebo budou mít hlad. A když budou mít hlad, bude to s tebou moc špatný. Zítra ráno tě s celou partou odvezeme na místo. Potom se už o ně musíš postarat sám, dokud někdo nepřijde a nedá to tu do pořádku.
2: A co když nikdo nepřijde?
1: Někdo přijít musí.
0: Na odchodu jsem ho ještě zastavil.
1: Máte tu taky slečnu Plejtnovou? Vysoká asi tak 1,65 m, šedomodré oči. Jedna blondýna přibližně téhle výšky tady je, ale na oči jsem se jí nekoukal.
0: Řekl a zmizel. Přidělený obvod mě nějak nenadchl. Z části to bylo docela zdravé předměstí, nic proti němu. ale za těchto okolností bych byl dal přednost čtvrti z doky a velkými skladišti, jež by nám mohla nabídnout víc. Když se Alf zase ukázal, požádal jsem ho, zda by nemohl předat Josele lístek se zprávou. Zavrtil odmítavě hlavou. Lituju, kamaráde. Není to dovoleno. Na mé naléhání se nicméně uvolil vyřídit, že jsem také zde, a vyptat se na čtvrť, která jí byla přidělena. Pak už mi dělali společnost jen mé vlastní myšlenky. Problém byl v tom, že jsem sám nevěděl, kam patřím. Dobře jsem si uvědomoval, že pro družinu Michaela Beadleyho mluví jak zdravý rozum, tak dlouhodobé perspektivy. Kdyby svůj plán začali naplňovat, Josela a já bychom se k ním určitě přidali a táhli s nimi. A přesto jsem věděl, že by mi to nebylo pochuti. Nikdy bych si nebyl zcela jist, zda pro ty chudáky na potápějící se lodi nešlo přece jen něco udělat. Nikdy bych si nebyl zcela jist, zda jsem si své přednostní postavení nezdůvodnil chladným rozumem. Jestliže skutečně existovala možnost organizované pomoci, jejich úmysl zachránit, co se dá, byl jistě tím nejinteligentnějším řešením. Ale inteligence není bohužel jedinou silou, jež uvádí lidská kolečka do pohybu. Musel jsem čelit právě té podmíněnosti, kterou, jak říkal doktor Worles, je tak těžké překonat. Kdyby například později došlo k nějakému zázračnému obratu situace, připadal bych si jako padouch. Kdyby však na druhou stranu žádná pomoc nepřišla, jaký bych asi měl pocit z toho, že jsem jen marnil čas a mrhal silami, zatímco ti prozíravější začali se záchrannými pracemi, když k tomu byly ještě vhodné podmínky. Zmítal jsem se ze strany na stranu. Ani po několika hodinách jsem neznal správné řešení. Navíc jsem neměl možnost zjistit, pro co se rozhodla Josela. Nedostal jsem od ní jedinou zprávu. Až pozdě večer strčil do dveří hlavu Alf. Jeho sdělení bylo stručné. Westminster. Ráno mě probudil Alfův příchod. Doprovázel ho podsaditý chlapík s neupřímným pohledem, se zbytečnou ostentativností třímající v ruce řeznický nůž. Alf přistoupil k posteli a vytáhl z kapsy pouta. Usoudil jsem, že ještě nenadešel čas, abych prosadil svůj názor, a nastavil jsem ruce. Na ulici už čekali dva plné nákladáky, vedle spuštěné bočnice bližšího vozu stál Koukr. Pokynul mi, abych přistoupil, a beze slova mi protáhl želízky řetěz, uzavřený na obou koncích řemínky. Jeden měl už na levém zápěstí rozložitý slepec po Koukrově boku. Druhý připevnil kolem pravého zápěstí dalšího hromotluka.
1: Chovej se k ním slušně a oni se budou chovat slušně k tobě.
0: Vylezl jsem se svými novými společníky na korbu a auta vyrazila. Někde poblíž Sviskotyč jsme zastavili a vyskákali ven. V dohledu bylo několik desítek lidí, kteří se bez cíle belhali podél chodníků. Na zvuk motorů reagovali nevěřícím výrazem v obličeji a jako by byli částečkami jediného mechanismu, začali se v nové naději zbíhat a volat na nás. Řidiči křičeli, aby se jim klidili z cesty. Zacouvali, otočili se a odburáceli směrem, odkud jsme přijeli. Zbíhající se lidé se zarazili. Jeden nebo dva za nákladňáky bezmocně řvali, ale většinou se jen sklesle obrátili a mlčky pokračovali ve své bludné pouti. Nějakých 50 metrů od nás dostala jakási žena hysterický záchvat a začala bušit hlavou do zdi. Bylo mi z toho na nic. Nemohl jsem prostě prásknout do bot a zanechat je bez vší rady a pomoci na ulici. Když už věci zašly takhle daleko, proč bych pro ně aspoň nenašel útočiště nebo něco na způsob hlavního stanu a nepomohl jim postavit se na vlastní nohy? Bylo jich 52, z toho 14 žen. Nejvýhodnějším se mi zdálo najít nějaký hotel. Nakonec jsme se rozhodli pro jeden známý penzion, sestávající ze 4 vzájemně propojených viktoriánských domů. Uvnitř jsme objevili rovný půl tucet lidí. Vystrašeně se choulili v jedné ze vstupních hal. Sešlý stařec, upjatá obstarožní dáma, z níž se později vyklubala ředitelka penzionu, muž ve středních letech a tři dívky. Vysvětlil jsem jim, že se k ním nastěhujeme. Pokud se jim to nelíbí, mohou odejít. Jestliže však chtějí, mohou klidně zůstat a sdílet všechno s námi. Jejich reakce svědčily o tom, že mají kdesi v domě bohaté zásoby potravin, o které se netouží s nikým dělit. Nakonec ale pochopili, že míníme nashromáždit zásoby ještě větší a jejich postoj doznal značné změny. Usoudil jsem, že bych měl ještě den nebo dva zůstat, dokud se má skupina slušně nezabydlí. Počítal jsem, že Josela se zachová ke své partě stejně. Koukr to měl dobře vymyšlené. Jako když vám řekne svobodná matka, pochovejte mi na chvíli to dítě. Následující dva dny jsme systematicky plenili velké obchody v okolí. Manipulovat s těžkými bednami, vynášet je z obchodů a nakládat na ruční vozíky nebylo pro slepce nějak snadnou záležitostí, ale praxí získávali na zručnosti. Téměř nic se ale neobešlo bez mé účasti a rady. Přestože jsme mohli utvořit dobrou desítku pracovních čet, pracovat mohla vždy jen jedna. Den co den jsem si říkal, tak zítra už je budu mít slušně zaopatřené a pozítří se odsud vytratím. Říkalo se to hezky. Ale každý den jsem si našel důvod, proč to odložit. A s každým dnem se to stávalo těžší a těžší. Tucetkrát denně jsem proklínal Koukra, že mě uvrtal do téhle situace. Ale nalézt z ní cestu ven mi to nepomáhalo. Jen jsem si musel znovu klást otázku, jak tohle všechno skončí. Prvního náznaku, s čím asi mohu počítat, se mi dostalo 4. nebo snad 5. rána. Právě jsme se chystali z domu, když na mne ze schodů zavolala nějaká žena, že nahoře jsou dva nemocní. Měla za to, že vážně. Oba měli vysokou teplotu a stěžovali si na bolest v útrobách. Nenapadlo mě nic lepšího, než je dát přenést do jednoho z prázdných domů v sousedství a požádat jednu ženu, aby jim věnovala co největší péči. Tak začal den plný nezdarů. Většinu obchodů s potravinami v nejbližším okolí jsme již vyplundrovali a proto jsem se rozhodl náš rádius poněkud rozšířit. Z dřívějších návštěv těchto končin jsem odhadoval, že asi tak míli na sever bychom měli narazit na další obchodní tepnu. Jenže jakmile jsme se dostali na dohled našeho cíle, stuhl jsem. Před jedním z obchodů se pohybovalo několik mužů, vyváželi bedny a nakládali je na korbu náklaďáku. Nemělo cenu vyvolávat spory. Vždyť všude kolem byly roztroušeny spousty potravin, čekajících jen na to, aby si je přivlastnila kterákoliv tlupa. Ale než jsem vydal pokyn, vyšel ze dveří obchodu jistým krokem zrzavý mladík. Na rozdíl ode mne se dlouho nerozmýšlel a hbitě sáhl do kapsy. V příštím okamžiku se do zdi za mojí hlavou zaryla kulka. Na vteřinu vše kolem strnulo v živý obraz. Jeho i moji muži obraceli proti sobě nevidomé oči v marné snaze pochopit, co se to děje. Mladík vystřelil podruhé. Domníval jsem se, že míří na mne, ale kulka našla muže po mé levici. S dlouhým zaúpěním se svezl k zemi. Skočil jsem za roh a strhl druhého hlídače s sebou.
1: Klíček. Dělej, podej mi klíček od těch náramků. Takhle jsem bezmocný.
0: Odpověděl mi vševědoucím úšklepkem.
1: Proboha, ty idiote!
0: Spílal jsem mu, tahaje za řetěz, abych přitáhl tělo prvního hlídače blíže a my byli lépe kryti. Pitomec po mém boku se mnou začal hádat. Řetěz byl teď natolik volný, že se mohl zdvihnout paže, to jsem také udělal, a zasadil jsem mu oběma pěstmi mocnou ránu do hlavy. Dál už nic nenamítal. Klíček k poutům jsem našel v kapse jeho saka. Musel jsem dostat své lidi do bezpečí.
1: Dobře mě poslouchejte. Všichni se teď obraťte a jděte pořád za nosem. Držte se pohromadě, nebo na to doplatíte.
0: Mladík s pistolí stál doposud u svých mužů a uděloval jim rozkazy. Jistě počítal s tím, že jsme neozbrojeni, když jsme jeho palbu neopětovali a že mu stejně daleko neutečeme. Když byl se svými příkazy hotov, vykročil sebejistě ulicí k místu, odkud mohl vidět moji ustupující četu, a vydal se v jejich stopách. Na rohu ulice se zastavil a zahleděl se na mé dva hlídače ležící tvářemi k zemi. Ze řetězu patrně usoudil, že jeden z nich byl očima celé party. Zastrčil pistoli a bezespěchu kráčel za ostatními. Došlo mi, že chceme muže sledovat k našemu hlavnímu stanu a poohlednout se tam po možné kořisti. Byl jsem teď rád, že jsem své partě nařídil, aby šli stále kupředu. Nikdo z nich sám zpáteční cestu do hotelu nenajde a neprozradí ji tak ani tomu mladíkovi. Bezprostřední otázkou bylo, jak si poradit s mužem, který má pistoli a neváhá jí použít. Nepřišel jsem na nic jiného, než držet se za ním a doufat, že mi příležitost nabídne nějakou šanci. Ulomil jsem z nejbližšího stromu suchou větev a začal jsem si oťukávat cestu podél chodníku. Na první pohled jsem tak byl k nerozeznání od stovek slepců bloumajících městem. Zrzavý mladík kráčel 50 metrů přede mnou a dalších 50 metrů před ním moje četa. V tomto pořadí jsme postupovali ještě asi půl míle, když tu došlo k nepředvídanému intermecu. Jeden z mých mužů, loudající se za ostatními, se z nenadání bezvládně sesul k zemi, svíjeje se bolestí s rukama na břiše. Ostatní pokračovali narušeně v cestě. Museli jeho sténání slyšet, ale nejspíš je nenapadlo, že by to mohl být někdo z nich. Mladík se zastavil několik metrů od zkroucené postavy a upřeně se na ní zadíval. Tak zvolna, nicméně s pevným záměrem vytáhl z kapsy pistoli a střelil muže do hlavy. Skupina vpředu se při zvuku výstřelu zarazila, ale mladík se otočil a středem ulice se vracel zpátky. Minul mě bez povšimnutí, ale stačil se mu pohlédnout do tváře. Měl v ní ustaraný výraz a ústa pochmurně stažená. Objevení nové organizované skupiny v našem rajonu vyvolávalo nové obavy, ale náš azyl jsme našli nedotčený. Očekávala mě pouze novina, že další dva muži a jedna žena byli postiženi krutými břišními bolestmi a přemístěni do sousedního domu. Provedli jsme všechna možná bezpečnostní opatření. Potom jsem sebral novou četu a vyjeli znovu do ulic. Rozpomenul jsem se, že když jsem svého času chodíval do Hemsteckého parku, vstupoval jsem do něho často od konečné stanice autobusů, kde byla stěsnána řada malých obchůdků a krámků. Za pomoci uličního plánu jsem to místo našel docela snadno. Ale nejen to, zjistil jsem, že je i zázračně nedotknuté. Zastavil jsem nákladák před malým koloniálem a naslouchal. Ticho na nás padalo jako houně. Nebylo slyšet jedinou poťukávající hůl a v dohledu nebyl jediný poutník.
1: Čistý vzduch,
0: řekl jsem.
1: Vysedat, mládenci.
0: Uzamčené dveře krámu lehce povolily. Uvnitř byly úhledně srovnány neporušené bedničky másla, pecny sýra, pláty slaniny, krabice cukru a dalších věcí. Byl jsem právě dole ve sklepě a prohlížel obsah různých beden, když ke mně zhora dolehly výkřiky. Hned na to se podlaha nade mnou rozezněla dupotem běžících nohou. Opatrně jsem šplhal po schodech, strmých jako žebřík, chráně si přitom hlavu ohnutou paží. Vylezl jsem právě včas, abych spatřil, jak skleněná tabule výkladu praská a do krámu letí tři muži. Za nimi svištící dlouhý zelený šlahoun jednoho z nich zasáhl. Druzí dva se nemotorně vyhrabávali z trosek výlohy a škobrtali hlouběji do krámu. Stoupl jsem si na nějakou krabici. Na chodníku před krámem stáli dva trifidi, další se kolébal uprostřed ulice. Mezi nimi leželi nehybně na zemi čtyři muži. Teprve teď jsem pochopil, proč v sousedství Heatu nebylo vidět živáčka a proklínal jsem sám sebe, že jsem si mrtvoli na ulici neprohlédl pozorněji.
1: Klid! Za vámi je další místnost.
0: V tom jeden z trifidů vymrštil žahadlo. Proletělo s ostrým svistem rozbitým výkladem a jeden z pořezaných mužů se s výkřikem svezl k zemi. Ostatní se v panice vrhli k zadním dveřím a strhli mne sebou. Žahadlo za námi zasvištělo ještě dvakrát, než jsme se dostali do skladiště. Bylo nás 7.
1: Klid!
0: Křikl jsem podruhé.
1: Tady jsme v bezpečí.
0: Za skladem se prostíral malý dvorek a na jeho protější straně byly v 2,5metrové zdi ještě jedny dveře. Než abych zamířil rovnou ke dveřím, vyškrábal jsem se na střechu přístavku a obhlédl okolí. Dveře vedly do úzké uličky mezi domy, táhnoucí se po celé délce bloku. Byla prázdná. Za protější zítkou, oddělující uličku od zahrad několika rodinných domků, jsem ale rozpoznal vrcholky 2 trifidů, stojících nehybně mezi křovím. Zítka ze strany zahrad byla nižší a trifidi mohli při své výšce snadno dosáhnout žahadlem až do uličky. Pátral jsem dál. Ukázalo se, že sousední dům na severní straně býval půjčovnou automobilů a na jeho dvoře stojí zaparkovány 3 osobní vozy. Dostat zbytek party přes 2 zdi, které nám stály v cestě, byla srdcakramenská dřina. Ale zvládli jsme to.

Podání Norberta Lichého, kterého režijně vedl v roce 2017 Tomáš Soldán, uslyšíme devátou část četby na pokračování románu Johna Vindema Den Trifidů zase zítra na Vltavě v 18.30. Za pár chvil, čili za 5 minut, přesněji řečeno, bude 19 hodin a budeme pro vás mít krautrock ve filmu. A tato hudba zahájí za hodinu festival Letní slavnosti staré hudby.

hudba Giovanniho Pierluigi da Palestrini, ale také dalšího mistra renesanční polyfonie Gregoria Allegriho zazní dnes na zahajovacím večeru festivalu Letní slavnosti staré hudby. S programem nazvaným Úcta ke svatým ženám a mužům víry přijel poprvé do Čech proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na Grammy Stile Antico. Přímý přenos z pražských Emmaus poslouchejte u nás na stanici Vltava za hodinu. Teď je tu 7.

Sedmé nebe. Vysílá elektrická ovce, vysílá elektrická ovce. A společně s Pavlem Klusákem vás vítá u letního cyklu věnovaného elektronice ve filmové hudbě. Cyklu, jehož 8 dílů můžete poslouchat ve čtvrtečním sedmém nebi a na rozhlasových webech. V dnešním pokračování našeho cyklu se zaměříme na jedinou tvůrčí scénu, která ovšem byla důležitá jak pro hudbu samotnou, tak pro filmové spolupráce. Němci nikdy neměli moc rádi, když se jejich scéně 70. i posledních let říkalo krautrock. Bylo to pojmenování zvenčí. Ale marná sláva přece jen se z části ujalo. Důležité je, že nejen slavní Kraftwerk, ale i řada dalších kapel se tehdy rozešly s angloamerickým beatem založeným na blues a vytvářely novou hudbu, často motorického rytmu, se syntezátory, s ozvěnou světa protknutého technologiemi, někdy civilistní, někdy až překvapivě obřadní. Někdo z posluchačů už možná tuší, že přijde řeč na syntezátorové průkopníky Tangerine Dream, kteří zanechali hudbě pro film opravdu výraznou stopu. Ano, s radostí, ovšem zároveň přijde řeč ještě na 3 další klasické krautrockové skupiny.

Tohle už je Manuel Getching, který vedl skupinu Ashera Temple a také natáčel pod svým jménem. Svým pulzujícím kytarovým stylem propojil repetitivní minimalistický styl Stevea Reicha s předzvěstí techna a rave music. Hudba pro něj byla psychedelickým portálem, proto taky natočil jednu desku s americkým myslitelem a obhájcem LSD Timothym Learym. Tahle hudba pochází z filmu Le Berceau de Cristal, křišťálová kolébka, který v roce 1976 natočil francouzský režisér Philippe Garrel. Ten snímek nemá téměř žádný klasický děj, scénář ani dialogy. Plyne v tempu snu, rituálu nebo drogového opojení. Hlavní postavou je androgynní básnířka, taková snící bytost, hraje ji Nico, zpěvačka Nico z Velvet Underground, která sedí ve tmě, píše, kouří, medituje nad prázdnotou svého života. A vedle ní se ve filmu ještě stihnou objevit další ikony tehdejší bohémy, herečka Dominique Sanda a Anita Pallenberg, jedna z můz Rolling Stones. Snímek je v podstatě vizuální báseň a také intimní portrét Garrelových tehdejších přátel, milenek a drogové melancholie 70. let. Takže se na tu melancholii zkusme napojit a tady jsou němečtí Ashera Temple.

Ashra Temple, čili Manuel Getching a hudba pro psychedelickou filmovou báseň Křišťálová kolébka z roku 1976. A pojďme dál. Skupina Popol Vuh byla průkopníkem ambientní hudby a propojovala raný syntezátor Moog s akustickými nástroji. Jejich tvorba je spjatá s německým režisérem Wernerem Herzogem. Vyústila v řadu filmových hudeb a řadu alb. Werner Herzog a šéf kapely Florian Fricke byli přáteli. Florian Fricke se objevoval na plátně v malých rolích, tu a tam dostal od Herzoga epizodní úlohu a byl ve filmových obrazech přítomný jako člen komunity. Spojoval je smysl pro ritualismus, povznesení a vytržení z reality. Nečekejte prosím v prvé řadě syntezátory, spíš psychedelickou inspiraci 60s ústící do vlastních elektroakustických rituálních ploch. Aguirre, hněv boží, 1972. To je film s kultovní hudbou, která obsahuje nadpozemské lidské sbory, chóry, které docela vhodně podbarvují šílenství španělských dobyvatelů v hluboké džungli. Toho vás pro začátek ušetřím a nabízím elektrifikované pastorále Agnus Dei.

Posloucháme hudbu skupiny Popol Vuh pro filmy Wernera Herzoga a vzhůru časem vpřed na konec 70. let. Herzog se tehdy ujal jednak svůdného příběhu z úsvitu moderní literatury a jednak klasické látky německého filmu Nosferatu Phantom noci se jmenovala jeho verze z roku 79, samozřejmě s Klausem Kinským. Snový, temně elektronický a opět ritualistický doprovod k Herzogově verzi slavného upírského hororu nás zkusí zhypnotizovat v plochách nazvaných Mantra číslo 1 a Venušin princip.

Nosferatu Fantom noci posloucháme soundtracky skupiny Popolvu pro filmy Wernera Herzoga. Byla jich řada. My pro dnešek vynecháme slavný snímek Fitzcarraldo, epický příběh o umanutém projektu stavby opery v Amazonii. Nedojde ani na Srdce ze skla, kde Herzog nechal herce účinkovat pod vlivem hypnózy. Následuje ovšem Zelená kobra, další verze zápasu člověka s divokým přirozeným světem, opět s Klausem Kinským. Je to hudba z části elektrifikovaná, ovšem pořád jsme v akustické hemisféře dnešního playlistu, což nám nevydrží dlouho. Teď ještě pořád Werner Herzog jako režisérský vizionář a diktátor a hudba skupiny Popol Vuh, kterou vedl Florian Fricke.

0: Naposledy Popol Vuh pro film Wernera Herzoga, tentokrát to byla Zelená kobra. A teď už se řítíme vstříc průzkumu alespoň zlomku filmové hudby Tangerine Dream. Tuhle německou skupinu založil koncem 60. let Edgar Fräse a stal se jejím středobodem, zatímco další členové se občas střídali. Nejdřív je představíme trochu ukrytým klenotem. Wavelength z roku 1983 je nízkorozpočtový americký nezávislý science fiction film, který napsal a režíroval Mike Gray. Snímek kombinuje prvky mimozemského setkání ve stylu E.T. mimozemšťana s konspiračními teoriemi o oblasti 51 nebo zóně 51.
1: Wavelength. No one was supposed to hear them.
2: It's coming from somewhere in there. Oh God.
3: What?
2: Oh God!
3: What is it, Iris?
1: No one was supposed to discover them.
0: Pokud vás snad zajímá příběh, točí se kolem neúspěšného muzikanta Bobbyho a umělkyně Iris, která má psychické a telepatické schopnosti, jak už to bývá v podobných příbězích. Iris začne uvnitř v hlavě slyšet podivné zvuky a úpěnlivé hlasy. Ty jí a Bobbyho zavedou do tajného, zdánlivě opuštěného vojenského bunkru v Hollywood Hills a hádáte správně, v podzemí objeví 4 dětsky vyhlížející mimozemšťany, zadržované armádou pro lékařské experimenty. Pár se rozhodne mimozemšťany osvobodit a pomoci jim dostat se k záchranné vesmírné lodi v Mohavské poušti. Už z téhle zápletky tušíme, že jde o výživné Bčko. Mike Gray vlastně doplatil na to, že velké Spielbergovy bijáky té éry s mimozemšťany vznikly dřív a s větším rozpočtem tenhle film zůstal kultem na okraji, ba s bezděčným humorem. Ještě zmiňme, že telepatku Iris stvárnila Sherry Curry, bývalá zpěvačka legendární ženské rockové kapely The Runaways. Pokud něco drží svérázný snímek Wavelength pohromadě, je to hudba. Pro Tangerine Dream šlo v té době o jejich 4. oficiální soundtrackové album.

Tak a teď bez dlouhých úvodů přímo k silné klasice Tangerine Dream. Soundtrack k filmu Sorcerer, v češtině uváděném jako Mzda strachu, z roku 1977 je pro kapelu Tangerine Dream přelomovým milníkem. Jedná se totiž o jejich vůbec první oficiální filmový soundtrack a ještě navíc první zakázku pro velkou hollywoodskou produkci. Temná, minimalistická a hypnotická elektronická hudba dodnes patří mezi velmi uznávané filmové doprovody v historii thrillerů a science fiction. Hudbu složilo a nahrálo klasické trio zlaté éry skupiny Edgar Froese, Christopher Franke a Peter Baumann. Režisér William Friedkin, tedy mistr, který má na kontě Vymítače ďábla nebo francouzskou spojku, objevil kapelu na koncertě v potemnělém německém kostele a dal jí velkou důvěru. Říkám si, že jsem Mzdu strachu zřejmě viděl na plátně jen jednou před lety v pražském kině Dlabačov a že slyšet tyhle Tangerine Dream z pořádného dnešního sound systému, snad i prostorově, musí být skutečně zážitek potvrzující sílu zvuku.

U Tangerine Dream se proplétají různé kulturní kořeny a stylové zájmy, viz a slyš, stopy experimentálního a psychedelického roku, krautroku, ambientní hudby, new age, synthpopu. Skupina je skladatelsky podepsaná pod desítkami filmů a seriálů. Teď si zopakujeme pár silných položek. Na poli filmu jsou Tangerine Dream známí hodně díky spolupráci s americkým režisérem Michaelem Mannem na jeho raných filmech Zloděj a Pevnost a také díky dvojici filmů s Tomem Cruisem Legenda od režiséra Ridleyho Scotta a především riskantní Podnik od režiséra Paula Brickmana. Z tohoto soundtracku pochází jedna z nejznámějších skladeb Tangerine Dream vůbec, Love on Real Train. Hudbu ze všech čtyř filmů, Zloděj, Pevnost, Legenda, riskantní Podnik, teď uslyšíme.

Jestliže v dnešním pokračování cyklu vysílá elektrická ovce, mluvíme o soundtrackích a krautroku, těžko můžeme opomenout rané album velkých krautrokových klasiků a věčných experimentátorů Can, kapely Can, desku, která se jmenuje právě Soundtracks. Je to kompilace skladeb, které skupina v letech 1969 a 70 složila a nahrála pro 5 různých, převážně nezávislých evropských filmů. Tohle album zároveň sloužilo jako předěl v historii kapely, protože na něm slyšíme jak původního amerického zpěváka Malcolma Mooneyho, tak nového japonského vokalistu Dama Suzukiho. Ikonická 14,5 minuty dlouhá psychedelická skladba Mother Sky byla nahraná pro britsko-německé filmové drama Deep End z roku 1970, které režíroval polský režisér Jerzy Skolimowski. Nevím, jestli je to ideální hudba pro pocit propadání do hlubin šílenství v prostředí veřejných lázní, viz právě film Deep End. Každopádně se z Mother Sky stala ikonická pozdně psychedelická věc, otevřená našim poslechům a slechům na mnoho způsobů. Takže ponorem do Mother Sky dnes končíme. Elektrická ovce vás zdraví a přihlásí se v dalších částech seriálu věnovaného elektronice ve filmové hudbě, známé i utajené napříč posledními dekádami. Díky, že posloucháte se mnou, loučí se Elektrická ovce, a.k.a. Pavel Klusák.

0: Část skladby kapely Ken z filmu Deep End ukončila dnešní vysílání Elektrické ovce. Další elektronickou hudbu ve filmu let 1956 až 2026 nám Pavel Klusák představí zase ve čtvrtek na Vltavě v 7 hodin v 7. nebi.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Sicílie je nádherná a překvapující země. Je tam všechno. Neuvěřitelná příroda, úžasné památky i zajímavé moderní stavby, živí a barvití lidé. Země a lidé si v ní nějakým zázrakem pořád udržují svou autenticitu. To říká Marie Třešňáková, naše průvodkyně Sicílií v radiodokumentu na Vltavě dnes ve 22 hodin. A předtím se vrátíme do doby, kdy ještě Sicílie nebyla součástí italského státu.
1: Koncert Klasika.
0: Vážení a milí, před námi je přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu Letní slavnosti staré hudby. Předáváme slovo do pražského kostela Panny Marie a slovanských patronů Daniele Čermákové.
3: Do světa mýtů a legend láká letošní už 27. ročník letních slavností staré hudby. Hudební slavnosti, která je mnoho let nedílnou součástí prázdninové Prahy. 7 koncertů v průběhu 3 týdnů nabídne různé hudební vyobrazení postav z antické mytologie, odraz legend o svatých ve vokální polyfonii, ale i skladby, které jsou sami opředené mýty. A já mám, vážení a milí, to potěšení pozvat vás do rozhlasových vlnách do kostela Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství, kde bude za chvíli zahájen ten letošní ročník letních slavností staré hudby a věřím, že to bude nezapomenutelný zážitek, protože dnes večer vystoupí fenomenální anglický soubor Stile Antico, který v České republice vystupuje vůbec poprvé. Program, který ze záznamu uslyší také posluchači nizozemského rozhlasu díky vysílací síti EBU, sestavil londýnský ansámbl speciálně pro tuto příležitost a oživí jim repertoár sper anglických, frankovlámských, italských a španělských velikánů renesanční polyfonie a představí část hudební hagiografie 16. a počátku 17. století. Úhelným kamenem večera bude hudba ke svatým, velkým mužům a ženám víry, kteří byli vnímáni jako vzory zbožného života a o jejich životech vypráví specifický literární žánr legendy. Zpívat se tak dnes večer bude například ke cti svatého Jakuba, Ondřeje, Cecílie, Kateřiny anebo Františka z Asízy, od jehož smrti uplyne v letošním roce rovných 800 let. Moteto O quam gloriosum Tomase Luise de Vitoria je jedním z jeho nejslavnějších děl. Je to mistrná, ale zároveň prostá skladba pro 4 hlasy, určená pro svátek všech svatých. Starší anglická skladba O Wilhelme Pastor Bone Johna Tavernera je poctou svatému Vilémovi, arcibiskupovi z Yorku, který žil ve 12. století. Traduje se, že zemřel poté, co byl při mši otráven obsah jeho kalicha. Naléhavé moteto O lux et decus Hispanie, které zazní posléze, je to dílo Ambrosia Cotese, je poctou svatému Jakubovi, jednomu z Kristových apoštolů a patronu Španělska, stejně jako hymnus Defensor alme Hispanie Alfonza Loba, v něm se střídá cantus planus s průzračnou čtyřhlasou polyfonií. Dalším z Kristových apoštolů byl rybář svatý Ondřej, rovněž mučedník, stejně jako Jakub, který se ve středověku stal patronem prestižního rytířského řádu Zlatého Rouna, k němuž patřilo mnoho významných evropských panovníků. Dnes tedy zazní nádherná osmihlasá skladba Andreas Christi Famulus vlámského autora Tomase Krekiona. No a v letošním roce také uplyne, jak už jsme před chvílí deklarovali, 800 let od smrti svatého Františka z Asízy, zakladatele františkánského řádu, jehož revoluční učení vyzdvihovalo příklad, který svým životem dali Kristus a první apoštolové. Moteto Beatus Franciscus napsal na jeho počest granadský skladatel Jeronimo de Aliceda. No a dnes večer také anglický ansámbl Stile Antico uvede dvě díla, která vznikala k poctě Světic, k poctě svaté Kateřiny Alexandrijské a k poctě svaté Cecilie. No a vy už můžete slyšet, že soubor Stile Antico přichází na pódium Emauského opatství, klaní se a před námi je, věřím, a jak už jsem říkala, nezapomenutelný zážitek.

Legendae Sanctorum, tedy svaté legendy, legendy o svatých. To byl název koncertu, který jste právě teď vyslechli v přímém přenosu z kostela Panny Marie a slovanských patronů v Emauzském opatství v Praze a kterým byl slavnostně zahájen letošní ročník letních slavností staré hudby. Fenomenální anglický soubor staré hudby style antiko jej ale orámoval skladbami, které se sami nevztahují k legendám o svatých, ale jsou to díla, která jsou sama o sobě opředena mnohými hudebně historickými mýty a legendami. Bylo to krédo zemše papé Marcelli Giovanniho Pierluigiho da Palestrina a Miserere Gregoria Allegriho. Málo které dílo je opředeno tolika mýty, jako právě tato skladba Palestrinova nástupce ve Vatikánu Gregoria Allegriho. Údajně bylo střeženo tak žárlivě, že neoprávněným opisovačům hrozila exkomunikace a slavné hudební ornamenty skladby nebyly nikdy zachyceny v notaci, ale slavnostně předávány ze zpěváka na zpěváka, no a nakonec je měl ze Sixtínské kaple propašovat mladý Mozart, který si je vyslechl a zapamatoval. Soubor style antiko se vrací na pódium kostela Panny Marie a slovanských věrozvěstů v Emauzském opatství. Přijímá ovace nadšeného publika, klaní se a věřím, že se dočkáme i přídavku. Poklona ještě jednou. Mělo by to být Moteto Gaudete in Dominum frankovalamského skladatele Jacquese de Verte, tak soubor se chystá, odkládá květiny a my se můžeme těšit na toto dílo.

0: Metoto Gaudete in Dominu frankovlámského skladatele Jacquese de Verte přidal soubor Stile Antico k dnešnímu zahajovacímu koncertu 27. letních slavností staré hudby. Účinkující sice odchází z pódia, ale věřím, že se ještě vrátí pro jeden potlesk. Stile Antico je soubor, který patří mezi nejproslulejší a nejinovativnější vokální uskupení na světě. Jeho 12 členů, kteří vystupují bez dirigenta, si svěžím a živým pojetím renesanční polyfonie získalo publikum už na 4 kontinentech. Sluší se tedy říct, kdo dnes večer vystupoval. Helen Ashby, Kate Ashby, Rebecca Hickey, soprány, Cara Curran, Emma Ashby, Rosie Parker, alt, Matthew Howard, Benedict Helmas a Jonathan Henry tenor a Gareth Thomas, James Archer a Nathan Harrison zpívali basové party. Nahrávky souboru figurují v žebříčcích nejprodávanějších hudebních alb a byla jim udělena řada ocenění. Vystoupení ansámblu sklízí nadšené ohlasy pro svou bezprostřednost, expresivitu a imaginativní uchopení textu a tyto atributy vyplývají z jedinečného interaktivního stylu práce jeho členů. A my jsme dnes mohli být u toho, kdy nám tento ansámbl zpíval legendy o svatých a jak bylo řečeno, začaly tak 27. letní slavnosti staré hudby. Mytologie je kolektivní paměť a duší civilizace, z níž pramení naše představy o světě, životě i lidských hodnotách, tak vysvětluje letošní téma dramaturgyně letních slavností Anna Semerádová. A my se můžeme těšit, že festival, který je už dávno odrostlým dítětem souboru Collegium Mariánů diváky opět jako každý rok zavádí do atraktivních pražských lokalit. Dnes jsme tedy mohli opět obdivovat magickou akustiku Emauzského opatství, kde stále publikum tleská ansámblu Stile Antico. Vážení a milí, a my už se v tuto chvíli z Emauzského opatství loučíme. Děkujeme ještě jednou ansámblu za skvělý zážitek a zdravíme také posluchače nizozemského rozhlasu, kteří s námi tento koncert budou sdílet ze záznamu a teď už vracíme slovo zpátky na Vinohrady. Dobrý večer.
1: A zbývá ještě podotknout, že moderátorkou byla Daniela Čermáková, dále na přímém přenosu spolupracovali redaktor Vojtěch Babka, hudební režisér Petr Strejc, zvukoví mistři Václav Lipka, Petr Klouček, Vojtěch Starý a produkční Barbora Bero. Je 9 hodin a 17 minut v 10. Uslyšíme na Vltavě zkušenosti Češky, která se pokusila proniknout pod kůži Sicilanům. To bude v radiodokumentu. V půl hodině předtím si připomeneme dirigenta Bohumila Gregora, od jehož narození v úterý 14. července uplynulo 100 let. A teď jsou tu legendy Antonína Dvořáka.

Německé klavírní duo Silke Thora-Matthijs a Christian Ken nám hráli výběr z legend Antonína Dvořáka a teď je tu v 9:30 ještě sopranistka Gabriela Beňačková s Českou filharmonií se vzpomínkou na dirigenta Bohumila Gregora.

Teče voda teče, tato lidovka byla přídavkem na koncertě České filharmonie a sopranistka Gabriela Beňačková nám ještě pod vedením Bohumila Gregora zaspívá árii Tosky.

Slavnou árii Vy si dárte z Pucciniho Tosky natočila pro suprafon s dirigentem Bohumilem Gregorem Gabriela Beňačková a árie z Pucciniho Manon Lescaut se pod vedením vystudovaného kontrabasisty a dirigenta zhostila sopranistka Jiřina Marková.

Puccinho hudba provázela Bohumila Gregora po celou dobu jeho dirigentské kariéry. Nám teď árii z druhého dějství opery Manon Lescaut pod jeho vedením zpívala sopranistka Jiřina Marková, která byla od roku 1979 solistkou opery Národního divadla, hrál orchestr Zlaté kapličky. Ovšem krom italské opery zahrnul Bohumil Gregor mezi svůj repertoár také díla ruských skladatelů, třeba Nikolaje Rimského-Korsakova.

Píseň ze čtvrtého obrazu opery Sadko Rimského Korsakova nám zpíval basista Ladislav Mráz, hrál orchestr Smetanova divadla v Praze. Nejvíce však bývá Bohumil Gregor spojován s operami Leoše Janáčka. V Národním divadle nastudoval například operu Z mrtvého domu, kterou soubor v roce 1964 představil také na festivalu v Edinburghu, a slavnou inscenaci Její pastorkyně z roku 1969.

Orchestr Národního divadla a pěvkyně Libuše Domanínská takto přednesli Jenův činu modlitbu od Leoše Janáčka v roce 1969, kdy také vznikla nahrávka monologu Bludného Holanďana s Antonínem Švorcem.

Baritonista Antonín Švéc nám zpíval árii z prvního dějství opery Richarda Wagnera Bludný Holanďan a orchestr Smetanova divadla je tu pod vedením Bohumila Gregora ještě jednou s Hoffmannovými povídkami.

Před dvěma dny uplynulo 100 let od narození dirigenta Bohumila Gregora, který operu chápal jako celek, v němž orchestr, sbor i solisté tvoří jeden dramatický organismus. Teď byly jeho součástí sopranistka Drahomíra Tikalová a orchestr Smetanova divadla v romanci ze třetího dějství opery Jacquese Offenbacha Hoffmannovy povídky. A my jsme rádi, že vy jste součástí organismu Vltavy, která teď pluje na Sicílii.

Radiodokument. Krátce po desáté vás zveme na letní výlet na Sicílii. Jak se žije na rozpáleném středomořském ostrově, proslulém skvělou kuchyní, starobylými památkami i mafií? Marie Třešňáková se pokusila proniknout Sicilanům pod kůži.

Sicílie je ostrov, na kterém najdete všechno. Památky, zachovalá historická města i přebujelou moderní výstavbu. Fascinující přírodu, která se skoro za každou zatáčkou diametrálně změní, z roviny do hor je to někdy jen pár kilometrů. Úrodná údolí se střídají s kamenitou pouští a moře s různorodými plážemi je pochopitelně kolem dokola. Chcete-li tento ostrov opravdu poznat, je zapotřebí sejít z turistických chodníků a ubytovat se nejlépe v nějakém malém městečku a odtud pak vyrážet na poznávací výlety. Já jsem zvolila městečko Grote, ležící uprostřed jižního okraje ostrova, asi tak 20 kilometrů od moře s nádhernými horami za zády. Sicilský všední den začíná plejádou pojízdních obchodníků, kteří se svými vozy, nákladáčky i různými kárkami zajíždějí do úzkých a kopcovitých uliček. Před 8 hodinou vás probudí chleba, který se zásadně ohlašuje troubením, ale za to nepřeslechnutelným. O půl hodiny později zelenina. Pak se již pravidelně ohlašuje rybárna, drogerie, domácí potřeby, koberce a matrace a někdy kolem poledního to završí zmrzlina. Starší generace pojízdních obchodníků používá tradiční zpěvavý způsob nabídky, který je pro jih Itálie typický a po generace neměný. Pokud si chcete odpočinout, nejlepší čas je od 1 do 4. To je čas siesty, která je svatá. Ačkoliv náš denní rytmus je diametrálně odlišný a zpočátku každý s těmito 3 hodinami nehybnosti bojuje, nakonec je zapotřebí Sicilanům přiznat, že vědí, co dělají.

0: První slovo, se kterým se na Sicílii setkáte, bude dozajista piano. Pomalu. Které se ale zásadně používá ve zdvojené formě. Piano, piano, tedy pomalu, pomalu. Ono slovíčko piano, pomalu, patří zřejmě k nejfrekventovanějším slovům na Sicílii. Vše, pokud se práce týká, se totiž musí dělat piano. Sicilané jsou velmi přátelští a nápomocní, jestliže potřebujete s čímkoliv pomoci, nikdy vám službu neodmítnou, ale až zítra, domány. A domány je to zase domány a nakonec netrpělivý středoevropan zařídí vše své pomocí. Další slovo, které v četnosti používání s předchozím soupeří, je aqua. Nedostatek vody je na Sicílii velkým problémem. Dalo by se říci, že voda je na příděl. Spotřeba vody je vždy korigována příslušnou radnicí. Systém rozvodu se mi pokusil vysvětlit inženýr Carlisi.
1: Dal serbatoio principale posto nella contrada San Rocco.
2: Jednou za čas, to znamená přibližně jednou za 10 dní, je z obecního rezervoáru pouštěna voda do jedné části města nebo vesnice. V tento den si musí obyvatelé naplnit své nádrže, které mají jak ve sklepích, tak na střechách domů. A s takto nabitou vodou pak hospodařit do další dodávky. Časové rozpětí je nepravidelné. Řídí se to hlavně podle toho, kolik vody je v hlavním rezervoáru. A také tím, že občan musí být neustále držen v nejistotě. Jinak by svou zásobu vždy plýtval a nešetřil by.
0: Pokud se totiž jakýchkoliv zákazů a pravidel týká, jsou Sicilané velmi neukáznění a nepodchytitelní. Po celém ostrově jsou však k dispozici veřejné fontány a pumpy, kde je voda neustále k dispozici jak pro lidi, tak pro zvířata, pro která jsou u každé fontány nízká napájedla. Není proto divu, že každý rozhovor začíná a končí slůvkem aqua. Stále se probírá, jestli dnes voda bude nebo ne, a kdy asi tak ten kýžený okamžik nastane, a když je pak voda puštěna, teče ulicemi proudem. Pere se, uklízí, zalévá a myje se schodiště i ulice sama. Aqua ve

0: Sicilané. Lidé na Sicílii jsou na první pohled nepřístupní, uzavření, nedůvěřiví, ale stačí jen pozdravit a hned se jim po tváři rozlije příjemný úsměv. Zahrnou vás otázkami, kterým vůbec nerozumíte, neboť vesměs mluví sicilským dialektem.
1: A si da mi facistro la chiappare con du galantomolo don Peppino e sa mogliere. Chi ci resistono? Ma la femmina.
2: Sentite, non sbagliate a parlare. Prima che vi faccio venire una giana e non vi faccio bastare chiude qua.
0: Ah. Dojem nepřístupnosti vyvolává především jejich přísný a podmračený výraz a upřený pohled, kterým si vás prohlížejí od hlavy k patě. Ve skutečnosti se tak tváří proto, že nevědí, co mohou očekávat oni od vás. A ten přímý pohled má na svědomí jejich nezastíraná zvědavost. Petr Fejk, ředitel pražské zoo, který Sicílii navštívil letos v létě, moje slova potvrzuje.
3: Vždycky jsem měl pocit, že Siciliáni jsou strašně uzavřený a že je těžký mezi ně proniknout a vlastně stačí, když, ale to jsi mě poradila ty, to bych sám asi neudělal, že stačí, když se člověk usměje a nahlas je úctivě pozdraví a oni hned roztajou a je vidět, že jsou velice přátelský. A kromě chování na silnici se mi vlastně nestalo, že by někdo byl nepříjemný nebo neúctivý.
4: Buonasera.
5: Buonasera. Maria.
0: Když navážete kontakt a je úplně jedno zda slovy nebo mimikou, tancem nebo zpěvem, zjistíte, že jsou Sicilané přátelští, zvědaví, vděční za každé vyrušení ze stereotypu a velmi náchylní ku pomoci, což se někdy může projevit i kontraproduktivně. Naštěstí Sicilané, tak jako Italové, dokonale používají různá gesta a mimiku, což je neuvěřitelně zábavné divadlo, kde slov povětšinou není zapotřebí. Je ovšem nutno si uvědomit, že gesta jsou tady někdy více než slova a nechcete-li přijít k úrazu, hanlivá gesta nepoužívejte ani z legrace. Ojedinělý kolorit sicilským městečkům dodává chlapský zvyk postávat v hloučcích před barem, kostelem, trafikou nebo jen tak na náměstí na lavičkách. Nezaměstnaní nebo důchodci postávají a klábosí i přes den. Zaměstnaní se pak k ním přidávají k večeru, když se najedli, umyli, převlékli, navonili a vlasy projeli brilantinou. Ženy v těchto hloučcích neuvidíte, to je v skutku jenom chlapská záležitost. Vdaná žena na Sicílii má od nepaměti až po dnešek pro klábosení vyhrazeno místo před svým domem, kam se vynese židle nebo se posedává jen tak na schodech s polštářkem pod zadkem a probírá se počasí, které je buď příliš teplé nebo příliš studené, nic mezi tím, a na přetřes přijdou i události dne.

0: Sicilská obydlí a život v nich. Městečka přilepená na skálu, kdy nezřídka je i ta skála využita a zakomponovaná do celku, jsou typická hlavně pro vnitrozemí Sicílie. Jsou však k vidění i místa, která sloužila k trvalému osídlení skalních prostor. Díry ve skalách zajištěné dřevěným překladem a uvnitř odčouzené od ohně najdete po celém ostrově. V těchto ubohých příbytcích se dokonce bydlelo do doby celkem nedávné, a to ještě v 50. a 60. letech minulého století. To samozřejmě nebylo z důvodu obrany schopnosti, ale jako důsledek opravdové bídy obyvatelstva. Při procházkách starými městy si všimnete, že malé kamenné domy mají ke každé místnosti svůj zvláštní vchod a svoje číslo popisné. V každé z nich totiž bydlela jedna celá rodina, nezřídka i s domácími zvířaty, včetně koz, slepic, ovcí a oslů. Obyvatelé těchto domů nebyli vlastníky žádné půdy a své domky hlavně z ekonomických důvodů lepili na sebe s neuvěřitelnou vynalézavostí pro využití každého volného prostoru. Typické úzké uličky vznikly také hlavně z praktických důvodů. Domy natěsnané co nejvíce u sebe poskytovaly totiž kýžený stín, neboť slunce prý na Sicílii svítí 365 dnů v roce. Když si tak představíte život lidí v přeplněných domech bez oken, pochopíte snadněji italský zvyk přenášet život z těsných prostor ven do ulice a ve stínu na schodech před dveřmi vykonávat drobné řemeslné práce nebo jen tak klábosit, o hraní dětí ani nemluvě. Přiznám se, že pro mě představa takového života byla hodně vzdálená. A tak jsem se zeptala Dominiky Šifo, jaký to vlastně ten život byl.
1: Sicilia si stava dopo la guerra c'era la miseria un po'.
0: Dost mizerný, hlavně po válce. Tatínek byl horník v dole na Síru, který byl 4 kilometry vzdálený od nás. Chodil tam každý den pěšky s jídlem na celý den. Vracel se až večer a to se navečeřel, umyl, převlékl a šel na procházku na korzo. Bydleli jsme 7 lidí v jedné místnosti. Ale já jsem tam nespala, já žila hlavně u babičky, protože mojí babičce umřela jediná dcera a ona mě měla tak trochu místo ní. Jedla jsem doma a spala u babičky. Ale musím říct, že mně jako dítěti se ten život líbil moc. Já byla pořád venku, do školy jsem chodila málo, plno kamarádů a té práce u babičky taky nebylo moc. Většinou z předválečné a poválečné doby pocházejí kamenné domy o jedné místnosti bez oken. Jsou to takzvané basy, postavené na černo přes noc, a vidět je můžete roztroušené po celé Sicílii. Někdy se k ním dostavilo i další patro nebo vedlejší přístavba. Dnes jsou tyto domy obydleny už jen sporadicky a většinou slouží jako kůlna nebo garáž a nezřídka vedle stojí nová supermoderní vila. Možná proto, že staré domy byly svědky neutěšené situace jejich obyvatel, jsou většinou bez jakéhokoliv sentimentu opouštěny nebo bez citu přestavované či nemilosrdně bourané. Lítost nad starými domy, statky i paláci nepociťují sama, ale i většina turistů. Takhle to komentoval ředitel pražské zoo Petr Fejk po své cestě na Sicílii.
2: Mě trošku zděsilo, jak se ty Siciliáni starají o svoji historii, protože mají pár památek, o který se starají úžasně a mají všude možně na fotkách a domy, ve kterých bydlí, které jsou třeba 200 nebo 300 let starý, tak buď je opouštějí a nechají je spadnout, jako třeba venkovský domy, anebo ty městský, tak zaplácají novýma zásahama, že je v tom strašná neúcta a úplně zírám, co jsou všechno schopní z historicky cenných domů udělat.

rozvětvený. A přesto se všude konají festy, ať už náboženské nebo světské. Každé město má svého svatého patrona a oslavuje ho okázale, emocionálně i radostně. V den výročí místního svatého se jeho socha vynese z kostela a procesí s hudbou a různými zastávkami projde celým městem. Někdy se svatý vystaví na určitém venkovním místě a za nějaký čas se opět v rámci procesí vrátí do kostela. Tyto akce jsou velkou událostí, které se účastní všichni a každý z velmi početného davu se snaží dostat co nejblíže ke svatému, protože většinou má socha zvláštní schopnosti. Někdy je svatý zasypáván konfetami, někdy květinami a v případě černého svatého San Calogera jsou to kousky suchého chleba. V každém případě je všude plno emoce, hluku, hudby a tlačenice.

0: Vrcholem letních akcí je Ferragosto. Největší letní svátek, který se slaví dva dny, od 14. do 15. srpna, kdy světské radovánky přicházejí v náboženskou oslavu na nebevzetí Panny Marie. 14. srpna se všichni obyvatelé vyhrnou buď na pláže, pokud bydlí v dosahu moře, nebo do parků, když žijí ve vnitrozemí. Hodně lidí už den předtím na plážích stanuje, aby ubránili nějaké místo potřebné k životu. Jsou zapalovány ohně, louče i svíčky a o půlnoci po celém pobřeží je ohňostroj. Jí se, pije, grilluje až do rána bílého nebo do odpadnutí. Se stejným nasazením se prožívají i ostatní kulturně společenské akce. Po celé zemi lhostejnost u turistického pobřeží či v turismem nedotčených horských místech se v průběhu léta konají divadelní, hudební i taneční akce na náměstích. Zeptala jsem se oblíbeného sicilského komika Aristotela Kufára, jestli je těžké na náměstích hrát.
1: Ne, tedy už ne. Ale když jsem začínal, tak ano. Byla to jiná zkušenost. Ale hrají takto už 6 let. Zdá se mi, že je to snadné, ne složité. Pokud se týká ozvučení, vesměs používáme mikroporty, protože na ulicích je hluk a špatná akustika, ne jako v divadle. A také musíme používat výraznější gesta a mimiku. Ale to se příliš neliší od klasického sicilského divadla, včetně toho, že hrajeme v sicilském dialektu. Ten je hodně odlišný od italštiny a někdy bývá velký problém s překladem, protože v italštině třeba ten výraz vůbec neexistuje. La pignata mascariata.

0: Kromě divadelních představení jsou velmi oblíbené taneční zábavy na ulici. Tančí se s vervou v řadách, skupinkách i ve dvojicích a není rozdílu mezi mladými a staršími ženami nebo muži. Ovšem nad veškerou touto zábavou spolehlivě vítězí jídlo. Mangiare je po celé Itálii, včetně Sicílie, skoro svatá záležitost. Ve chvílích, kdy se nejí, tak se alespoň o jídle mluví. Žádná společenská akce se bez jídla neobejde. A když se hostů zeptáte, jak se baví, začnou vám s rozzářenýma očima vyjmenovávat, co všechno už snědli. Po celé Itálii, včetně Sicílie, jsou velmi oblíbené, já tomu říkám, žrací zájezdy, kdy se do přírodních národních parků na takzvaná pikniková místa svezou občané, kteří vybalí ze zavazadel jídlo a pití a všechno to sežerou a vypijí a někdy jim k tomu i vyhrává dovezená kapela nebo alespoň nějaký muzikant. Že si nevymýšlím, i hned doložím. Takhle to vypadalo na jedné takové piknikové seanci.
1: Ma 100 volte.
2: Mangiare bene, stare all'aria aperta, fresco magari d'estate. Bere un bicchiere di vino in più, perché no?
3: Pane, vino rosso col zucchero sopra, ci facendo piccolo. Se le piace il vino, ci piace il vino, perché da piccoletto ci hanno parlato a te. Con l'acqua, però bevevo, piazziamo Dio.
1: La foglietta.
0: Kromě těchto celonárodních zvyklostí, každý z italských regionů má svoje speciality, na které jsou všichni patřičně pyšní. Sicilané se například považují za vynálezce zmrzliny a tuto skutečnost potvrzují nepřeberným množstvím domácí zmrzliny, která se prodává ve všech barech a pastičériích, což jsou cukrárny někdy s barem spojené. Setkala jsem se s obavou nezasvěcených turistů, že tyto obrovské porce podávané v barech musí být drahé. Nikoli. Obyčejně jedna porce, tedy jedna velká lopatka, stojí necelé euro. Když už jsme u těch pastičérií, místní sladká specialita kanoli, trubičky s krémovou náplní z ovčího tvarohu, rikoty, jistě stojí za hřích. Jakož i křupavé placičky z mandlí a medu.

Místní lidé rádi chodí do restaurací na večeři, která je považovaná za společenskou událost a trvá nejméně 2 hodiny, ale většinou ženy vaří doma. V poledne přicházejí zaměstnaní muži na oběd domů a pak si vychutnávají slastné 2 hodiny siesty. Po 3. hodině odcházejí a mezi 8. a 9. se večeří. Protože jsme na Sicílii, je jasné, že pasta, čímž se myslí jakékoliv těstoviny, prý jich je v Itálii více jak 2000 druhů, musí být vždycky. Moje sousedky každý den vznášely starostlivé dotazy, zda jsem dnes měla pastu. A když dostali zápornou odpověď, hned mě zvali na oběd či večeři. Mám sice těstoviny ráda, ale po čase jsem raději už tvrdila, že pasta byla. V tom případě se mi dostalo uznalého a pochvalného bravo. Skoro v každé domácnosti na Sicílii je někde pec na pizzu, ve které se peče často i domácí chléb. Malé bochánky, ještě horké, se pak rozkrojí na půl, posolí, popepří a polijí olivovým olejem. A je to vynikající. A protože jsme na Sicílii, zábava to bývá hlučná, ale veselá.

0: Pokud se jídla týká, jsou Italové snad nejkonzervativnější národ na světě. Milují jídlo, ale jenom to svoje. S novými chutěmi si na ně nepřijdete. A když vás přistihnou, jak do jídla přidáváte jinou ingredienci než tu tradiční, tak se chytají za hlavu a plácají se dlaní o čelo a vykřikují, že jste vůbec nic nepochopili. Všimněte si, že po celé Itálii je restaurací s cizí kuchyní opravdu velmi málo, a když, tak jsou jen ve velkých městech a především pro turisty. Ani ten náš proslulý bramborák se příliš neosvědčil, když jsem ho v potu tváře vyrobila asi pro 30 lidí v rámci jakési domácí slavnosti. Připadalo jim to jako podivná pizza, které něco schází. Ovšem povídání o jídle nelze zakončit jinak než jednoduchým receptem na špagety.
1: Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù.
0: Uvařený a osušený květák nakrájíme na malé kousky, pomalu fritujeme v olivovém oleji, kam posléze přimícháme jednu lžíci bílého vína. Špagety uvaříme v osolené vodě al dente, tedy musí být ještě trochu tvrdé, slijeme a smícháme s karfiolem a posypeme strouhaným parmezánem.

0: Mafie. Řekne-li se Sicílie, první, co se každému vybaví, je mafie. Budete-li se po této organizaci pídit, zjistíte, že je a není. Ačkoliv vám místní lidé s velkým nasazením a přesvědčivostí budou tvrdit, že mafie na Sicílii už neexistuje, podíváte-li se na titulky novin, zjistíte, že mafie na Sicílii byla, je a bohužel bude. Je také ale pravdou, že během poválečných let a zvláště v posledních 30 prošla obrovskou transformací a z převážně vesnické organizace, kdy sehrávala jakousi roli prostředníka mezi státem a nespokojeným zbídačelým občanem, se změnila na aktivní zločinecký spolek zabývající se pašováním drog, hazardem, prostitucí. Prorostla i do státní správy a bohatne ze státních zakázek ve stavebnictví, obchodu s nemovitostmi a podobně. V novinách jsem se dočetla, že na Sicílii až 80% podnikatelů a obchodníků platí takzvané výpalné výběrčímu, kterému se říká pizzo. V seriózních novinách Giornale di Sicilia vyšla dokonce přehledná tabulka, kde se udává, že roční obrat mafie činí kolem 75 miliard euro. Každý den prý projde rukama mafie zhruba 200 milionů euro, z čehož jí za prsty zůstane 80 milionů. V Palermu podnikatelé platí 200 až 500 euro za den. A například trhovci 5 až 10 euro na den. Ovšem, když jsem se na tuto skutečnost zeptala místních malých obchodníků, vždycky jsem dostala stejnou odpověď. Otázka zněla, jak je to s mafií? Musíš platit?
1: No, mafia prima forse c'era un poco. Ora
2: ne, mafie byla dřív, dnes ne, a v těchto malých městech se neplatí. Ve velkých ano, ale tady ne.
0: Čas od času se zvedne vlna odporu a nastane zatýkání a procesy. Ale výsledky nebývají příliš přesvědčivé. Před časem bylo odstartováno velké tažení proti mafii dopadením Bernarda Provenzana. 3 měsíce plnily zprávy o dalších zatčených titulní stránky novin. Na podzim se však už objevovaly jen sporadické noticky o tom, že sestra Provenzana mu do vězení přinesla vlastnoručně upletený svetr.

Jako turista nebo přechodně pobývající občan na Sicílii nemáte šanci se s mafií dostat do kontaktu. Není čeho se obávat, ani když se vypravíte do města Corleone. Zjistíte, že se jedná o poklidné město v horách, kde dědci na náměstí mastí karty jako kdekoliv jinde, a jestli mezi nimi sedí nějaký ten boss, nemáte šanci poznat. To, že nejvyššího mafiánského padrína Bernarda Provenzana po 30 letech hledání nakonec dopadli právě v Corleone, v období, kdy jste se tam někde procházeli, se dozvíte pouze až z novinových článků. Toto městečko si je své nechvalné pověsti vědomo a snaží se seč může svoji image vylepšit. Nějakou chytrou hlavu v roce 1998 napadlo uspořádat zde mezinárodní svatbu, čímž se veřejnosti dá jasně najevo, že Corleone je tolerantní, otevřené město, kterého není třeba se obávat. První, komu se tato čest dostala, byla dánská dvojice, která doprovázena 20 dánskými novináři a dánským konzulem podstoupila svatební obřad, slavnostní oběd, pak zasadila strom a odjela. Od té doby se tu každý rok odehraje několik takových mezinárodních obřadů.

0: Ženy, muži, rodina. V sicilské společnosti stále existuje zřetelné rozdělení dvou paralelních světů. Vnější veřejný, kde má dominantní postavení muž, a vnitřní rodinný, kde vládne žena. Muži pracují, chodí na pasedžáty, postávají u barů, hrají karty a provozují místní slovní politiku. Ženy vaří, uklízí, vychovávají děti, chodí do kostela a nakoupit, nejlépe ve společnosti své sousedky či příbuzné. Do baru samotná žena nevstoupí. Vysedává s ručními pracemi na schodech a po setmění se uzavírá za dveřmi svého království. Chcete-li si něco domluvit nebo půjčit, obracejte se zásadně na ženu. Muž vám to kladivo nebo štafle po tom, co mu to bylo dovoleno, ochotně přinese, ale předá vám to přede dveřmi, veřejně. Žárlivost je stále velmi oblíbená disciplína a nezřídka je vidět i krev. V rodinném prostředí má rozhodující slovo matka muže. Pokud ta už není, přebírá tuto výsadu manželka. O tom, jak silné pouto je nejen mezi rodinami, ale i k samotné Sicílii, mě přesvědčily příběhy tzv. Sicilských Belgičanů, potažmo všech emigrantů ze Sicílie. V poválečných letech nastala silná vlna emigrace za prací, hlavně do Německa, Francie a Belgie, pokud se Evropy týká. Rodiny horníků ze sirných dolů, které byly postupně zavírány v jižní části Sicílie, přesídlily kolem roku 1948 do Belgie, kde se naopak mnoho nových dolů na hnědé uhlí otvíralo. Děti těchto horníků, z nichž některé se narodily už v Belgii, často kupují zpět domy svých rodičů na ostrově a nezřídka se na Sicílii provdají nebo ožení. Takový je i příběh dvou Gerolam, jak jinak jsou to sestřenice, které se obě narodily v Belgii a ve 20 letech se provdali do sicilského městečka, kde před emigrací žili jejich rodiče.
1: In piazza.
2: Passeggiando. E poi ci siamo fidanzati.
0: Se svým mužem jsem se potkala na náměstí, při procházce. Když jsem tu jednou byla z Belgie o prázdninách. Po jednom týdnu jsme se zasnoubili. Po dvou letech zasnoubení jsme se vzali a já zůstala na Sicílii. Musím říct, že jsem si tu rychle zvykla. Smutná jsem byla jen kolem Vánoc, protože vánoční atmosféra, na kterou jsem byla zvyklá z Belgie, mi scházela. Hlavně tedy na ulicích, světlo a v obchodech. To na Sicílii nebývalo, ale i to se teď rychle mění.
1: Mi mancava sempre i negozi, andare a fare shopping, mi mancava l'atmosfera di Natale.

Je pravdou, že muži na Sicílii dokáží být velice šarmantní a zábavní, zvláště pak, když prodávají nebo vás obsluhují v restauraci. Jsou většinou příjemní, vesměs usměvaví, bytí, úslužní a s

Oblíbencem mých kamarádek se stal jistý Paolo v pojízdné masně na trhu, který nám prodával grilované kuře s takovou graciézností a šarmem, že jsme se od jeho karavanu nemohli odtrhnout. A když jsme pak zjistili, že v balíčku nejsou jeho ušmiknuté prsty, což by po té rychlé kuřecí akrobacii nebylo nic divného, ale že nám tam jako bonus přidal výborné klobásky, které se zde vyrábějí ze syrového masa, nikoli uzeného, stali jsme se pravidelnými zákaznicemi. Ale přes všechno, co už bylo řečeno, si myslím, že pokud se sicilských mužů týká, neuškodí trochu osvěty. Italové a Sicilané obzvlášť jsou žhaví, energičtí, bezprostřední, spontánní, nepřehlédnutelní, vynalézaví, nekompromisní dobyvatelé ženských srdcí. Nevím, jestli to má na svědomí jižní slunce, tradice nebo národní charakter, jisté však je, že jediná ženská sukně, která se provlní ulicí, nezůstane neohodnocena, nezvážena, nezařazena a slovně nedobyta na 100 způsobů. A to se prosím netýká jen mladých dívek do 20 let. Hloučky mužů postávajících před barem či kavárnou, cumlající malinkaté, ale příšerně silné a sladké espresso, se baví tím, že hodnotí ženy a dívky, které procházejí kolem. Ve svých úsudcích jsou přísní, nekompromisní a příšerně sprostí. Každý z těchto nudících se chlapíků dokáže barvitě popsat, co by správně procházející ženou udělal, kdyby chtěl a mohl. Tyto hlasné chlapské projevy patří k místnímu koloritu a sicilští muži tím vlastně vyjadřují jistou poklonu. Žena, na kterou na Sicílii nikdo nepokřikuje a nehvízdá, by se měla nad sebou zamyslet. Určitě není něco v pořádku. Ale milé dámy, pokud budete chtít na Sicílii prožít krásné romantické chvíle, zapomeňte na slůvko ano. Sicilští muži jsou žhaví, energičtí, bezprostřední, spontánní, nepřehlédnutelní, vynalézaví, nekompromisní dobyvatelé ženských srdcí, ale jen proto, že slušné ženy přece vždycky říkají rozhodné ne.

Na stanici Vltava jste poslouchali radiodokument Sicilské všední dny. Autorkou byla v roce 2007 Marie Třešňáková, mistrem zvuku Tomáš Kzelhofer, redaktorem Michal Lázňovský. Za týden nás čeká diptych. Příběh muže, který ví, že umírá na rakovinu. Autorem dokumentu je Jan Hanák, který je zároveň knězem a muže na tomto odchodu provází. To tedy příští čtvrtek na Vltavě ve 20 hodin, ale my teď ještě zůstaneme na Sicílii. Tato hudba Ottorina Respighiho vznikla pravděpodobně z lidových a pastýřských písní jižní Itálie, zejména Sicílie.

0: To byla Siciliana od Torina Respighiho. Je tu 11. hodina večerní a my s Vltavou už uléháme do staré postele.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Sice uvádíme knihu Ludvíka Vaculíka Stará postel v těchto pozdních hodinách na stanici Vltava, ovšem erotika, ač je v ní výrazná, není podle literárního redaktora Jana Šulce hlavním smyslem tohoto díla. Vaculík propojuje intimní vztah s básnickými obrazy starého domu, lesa, krajiny a přírody a s úžasem nad samotným životem.

0: Prošli jsme celou krajinou mísu, na jejímž dně stála naše nezapomenutelná stará postel. Zajeli jsme si také do města. Navštívili jsme kostel, kde jsem si připomněl, že život je krátký, uznal hříchy a poděkoval za dary. V knihkupectví chtěli jsme si koupit další četbu, ale nic tak vhodného do postele jako Ginter tam neměli. Obědvali jsme v radničním domě, kde bylo plno fénů, kteří ujídali z cizího stolu. Když jdu s Vulvií po Praze a muži si ji prohlížejí, vidím, že na ní vidí, co má, a vadí mi to. Zlobím se tiše na ní, protože nemá vypadat na to, co v ní je. Tady mi to nevadilo. Snad proto, že tady maso tkvělo na mém rožni pevně. Hladila mi na stole ruku a spod stolu voněla ocasnice Ďáblova nesnesitelně. Čpíš, milenko, pravil jsem tiše. Nestyděla se nadzvednout výstřih, strčit si do něho nos a ohlásit nahlas.
1: Voníš překrásně.
0: Přiklonila ke mně koleno. Pro boha, odstrkával jsem jí nohu na původní místo. Přiklapni zas radši tu svou oplodňovací stanici. Zarazila se a řekla.
1: Já si to také myslím. Ty také?
0: Co? Zeptal jsem se. Mlčela. Tvoje věc, řekl jsem.
1: Ano, ale ruku na to, že to bude moje věc.
0: Dal jsem jí na to ruku. Byli jsme ovšem u stolu sami. Na volné židli ležely noviny. Pohlédla k ním, zbystřila, vzala je, položila přede mne a s tichým smíchem ukázala v nich mé jméno. Dej to pryč, rozhlédl jsem se. Propadl bych se hanbou. Nejlíp do její ostudny a schlopil nad sebou její valbu. Z města jeli jsme autobusem, jenž pár kilometrů házel našimi klíny, potom však zahýbal jinam. Šli jsme hodinu pěšky, než nás vzal nějaký družstevník na valník tažený koňma. Co jsme dělali jináč? Tedy četli jsme, chodili do lesa, k rybníku a prohlédli jsme si osamělý hřbitov na návrší mezi obcemi. Rádio jsme neměli, noviny nekupovali. Bál bych se, že tam bude expresní výzva redakce, abych se odkudkoliv okamžitě vrátil, nebo pokyn Smrkovského, aby mě přivedli oblečeného nebo nahého. Z tisíců možných slov jsem si bezeslovně dokola říkal: mrdám ti piču, za kulky mě chyť a máš cecky. Nepřál jsem si teď být ničím jiným než harmomistrem této ženy. Nepřála si nic jiného ani ona.
1: Je tak zlý nebo hloupý? Přála jsem si všecko to ostatní k tomu. Měla jsem si dát podmínku tenkrát.
0: Fotografoval jsem. Chalupy, rybník, stromy a zdi, Majdalenu u paty kříže. Pokusil jsem se o snímek souložícího páru. Stará postel vyšla zřetelně, soulož míň. Ale tu si každý domyslel. Bylo málo světla. Mnoho pokusů, než jsem nařídil aparát, zaostřil, natáhl samospoušť a přistoupil k pohlavní činnosti, přestalo mi fungovat to nejdůležitější. Znovu přetočit, zkontrolovat všecko, napružit pí, zmáčknout a letět na postel, cvak, nic. Nestihl jsem strčit bouden do boudy. Jenže takovéto jako pohlavní akty nedělali dámě dobře. Vydrážděna přípravami, nakonec mě jednoduše oblapla a ptáček nevyletěl. Co mělo být déle působící silou k této umělecké činnosti, vpilo se zas do její temné gomory. A tak je to s psaním. Co jeden ženský střep, to zmarněný odstavec mužského díla. Chalupa stála 200 metrů od vesnice a 50 od cesty vedoucí do polí. Nebylo moc pravděpodobné, že by tamtudy někdo pod mě šel, leda schválně se podívat. Byl jsem zvenku zjišťovat, co by viděl. Okna nebylo čím zastřít. Ve dne se v oknech odrážela obloha, v noci při svíčkách naskytl se mi pohled jen na půl postele. Asi dvakrát jsme na polorozvaleném sporáku navařili obtížně 5 litrů vody, zředěno studenou bylo to 10, a v tom jsme druh družku a družka druha poumývali. od nejdůležitějších součástí. Nakonec bylo klitoridě úplně líto tu vodu vylét. Lipne mi neodchlípitelně k tělu a tím i k duši. A to jsem v obavě tušil, když jsem ji měsíc předtím na malém rinku k této cestě agitoval. Řekla, že se pokusí uvolnit se v úřadě i doma, a jak to udělala, ani se neptám. Prolezli jsme celou chalupu krom místnosti, kterou babka zamkla, a představovali jsme si, co by se z ní dalo udělat. Vyhnul jsem se osobnímu vyjádření o chalupě z obavy, aby se ta nevěrná žena nerozvedla se svým papalášem. Tu by se vyměnil trám. Spravit střechu, vyhodit schnilou podlahu. Schody na půdu spuchřelé vyměnit či nahradit je jenom žebřem. Na půdě však byl prostor pro místnost. Venku postavit nový řádný dřevěný záchůdek, na dvoře založit čistě trávník. A kolkolem nový laťkový plot. Kdybych to všecko vyslovil osobněji, byť jen v kondicionálu, tak se kochana teď, kdy je mnou prosáklá, vzepře svému dosavadnímu přirozenému osudu a přisaje se na mne. Objímá mě na stanici autobusu pažema až břichem. Stydím se. Manželé, a jak se mají rádi, řeknou si lidé. Přestáň, odstrkuju jemně paže.
1: Ano, pořád mě jen odstrkoval, kromě v posteli. Bylo to hanebné, trvalo to léta.
0: Říkávala, ať to trvá 3 dny nebo 3 měsíce, budu jenom děkovat.
1: Myslela jsem ovšem, že to potrvá 30 roků. Můžou si lidé vůbec být ještě blíž, krom dětskem?
0: Ona to neví. Můžou.
1: Já jsem to musela žít. Přece jsem to jednou musela poznat, protože o čem by bylo všecko psaní? Protože bych si musela myslet, že vášeň je jenom takový výmysl a že to vůbec neexistuje. To, no, čemu se říká chtíč. Konečně chci.
0: Na to se mi často, aniž odpověděla, říkal: a co si do této doby, paničko, měla? Co se odehrávalo mezi tvýma nohama? Myslel jsem si otázku. Jednou mi to pak řekla, ale až za mnoho let. Na rozpuku naší známosti, před 5 rokem tedy, vadilo mi sakramensky, že její pochva měla o nějaký paracentimetr víc, než bylo mým zvykem z domova. Mezi 4 očima jsem jí pravil: jste na mě trochu prostraná, asi půjdu pryč. Prudce mi škubla hlavou umístěnou na jejím pupku. Musíte přece být nespokojená, ne? Škubla mi zas hlavou. Musíte litovat, pravil jsem. Ano, už jsem do ní místil tykadlo, ale ještě jsme si vykali.
1: Záleží vám na tom moc?
0: Na tom přece vždy a obecně záleží, řekl jsem.
1: Mám mluvit pravdu?
0: Mlčel jsem. Bál jsem se, co uslyším. Ona ochabla, pustila mou hlavu z držby stehen, skroužila se nějak na bok a cítil jsem, že pláče do polštáře. Byl to její první pláč se mnou. Skládal se z jedné slzy a ta se ani nedokoulela. Tvrdá žena, říkal jsem si někdy se strachem a s všelijakým podezřením, ale pokračoval jsem v měkčení, protože jinak zdála se mi jímavá, vřelá a zaujatá. To jsme spolu leželi asi už 5. a já u ní nezaznamenal jediný kmit vrcholné slasti. Moje sladká křeč do ní mě tudíž zahanbovala. Promiňte, přistihl jsem se, jak říkám, že ejakuluji. Taková mužská slabost, smál jsem se tiše. Jenom mě sladoučce jako své dítě něžně sevřela samou schovývavostí. Odpuštěno. Tvrdá nahoře i dole. Poté památné slze.
1: Promiňte, prostě se bojím, že nedostáváte, co si zasluhujete, ale já si nestěžuju vůbec, naopak.
0: Když jsme potom seděli v kavárně, pravila mi přes bílý ubrus v modrých šatech s velikou černomodrou hvězdicí kovu a kamínků.
1: Jestli chcete, půjdu na operaci.
0: Nejprve jsem ani hned nepochopil, na jakou. Strach, který jsem pocítil, když jsem pochopil na jakou, byl úplně nového, nepoznaného druhu a já jsem jeho smysl nepoznal. Tehdy se dalo ještě dobře a slušně odejít, ale ona se chtěla dát přiříznout na mou míru. Šla by a soudruzi potřebuju pozašít vaginu. Nevěděl jsem, proč se mnou tedy souloží. To mě ponižovalo a dostával jsem všelijaká podezření. Mám jej jmenovat?

0: Jednou za mnou přijela někam, kam jsem jel proto, aby za mnou mohla přijet. Všechny okolnosti byly nepříznivé. Jak Hrome vysvětlí, že kam si jede přes noc? Žádám noc, řekl jsem totiž předtím. Potřebuju na vás noc. Musíme dostat celou klidnou noc spolu. Přijela. A už to je divnoslastný zážitek. Přijede žena dát se speciálně zjebat. V jakém zájmu? S volnější pochvou. Když jsem jí tedy odvedl první své opičné, aniž se mi dostalo z jejího vnitra nějaké stvrzenky, probíral jsem už klidně a sebejistě jak muž, jaká to událost se snad v Praze právě měla dít, abych já u ní nebyl? Či kdo měl snad přijet, aby mě v Praze nezastihl? Či co se snad má ošklivého stát zatím v mé rodině, když já tu pouštím rozum do proškolené, chladné, marxleninské hltny? Měli jsme pro sebe tedy noc. Řekl jsem si, že ji ještě naposled vezmu na brus. Jakoby to byla čestná žena, že ji chladně a tvrdě zryju a zobracím, vyzkouším na ní veškerou literaturu. Podložil jsem si, jak píšou mudrcové, a tak dál, a ryze nástrojně, při pravém stehně, pak víc při levém, z dálky i zblízka, pomalu a zas rychle, hrma hřměla, dáma nic. Zaťatá víčka, krví nalitá tvář. Při lampičce, kterou ona zhasla a já zas rozžal. Škvírkou jednoho oka na mě pohlédla a co uviděla, mou tvář, muselo jí zdrtit. Vysmíval jsem se tomu. Zakryla si obličej, odarval jsem jí dlaně z něho a připlácl jí je ke svému zadku. Ty nevíš, zatykal jsem jí. Začala pohybovat rty. Tak ať to tedy pozná. Když ne, tak ne. Vycouval jsem, já i můj dobrý kůň. Chvíli jsme oba nechápavě kývali hlavami nad tou němou brázdou, pak jsem se natáhl k lampičce, abych ji zhasl a hlavně, abych mohl provést svou těžkou urážku. Posunem nahoru přetáhl jsem těžký pičipáč přes její prsy, aby pocítila, že... Zhasl jsem. Vypletla nohy spode mne, vstala, zakryla si ve svitu lampy z náměstí klín, přešla ke křeslu a začala se oblékat. Správně. Ještě se mi k tomu popostrčil slovy, co s vámi pro boha všichni ti dosavadní chlapi dělali. Když jsem si před 20 lety lehl se svou pravou láskou, bylo to napoprvé v pořádku. Jak dvě zvířátka. A o problémech s tím jsme si pak jenom s údivem čtli v knížkách. Proč já mám tady vstupovat s kýmsi do takzvaných sexuálních problémů? Kluby, švadleny, konference, semináře, hodnocení, svodky a přitom je z vesnice, rodila a nesvíjí se. Pan manžel má jistě šoféra, tak proč se mnou šla? Nechal jsem jí postoupit v oblékání dost daleko, protože zhrzený byl jsem přeci já. A když se oblečena začala před státním zrcadlem načesávat, mezitím jsem rozžal, vstal jsem nahý a jako oblečený přišel k ní, odvedl jsem jí beze slova zas k posteli, svlékl jí a bez nároků či úkolů si k ní lehl. Objal jsem jí, vtulil se zpředu mezi její prsy a usínal s lítostí, že už se mnou nepojede a je tak krásná. V ušlechtilém smutku uložil jsem se potom hlouběji. Jen vložil. A když jsem po chvíli smířlivě teskně morzeoval do ní svůj krátký pozdrav na rozloučenou, ucítil jsem, že její přijímačka přijímá. Složen definitivně k spánku a konci v jejich pažích, vnímal jsem ještě, jak mě obklápí vším svým vlahobytem. Začalo svítat, měla jít pryč. Mumlala mé hlavě mezi svými navalenými zvony.
1: Miluju, miluju, miluju. Bylo to strašlivě krásné.
0: Tušil jsem snad vážné následky těch mumlů. Má ve své minulosti, počínaje hlubokým dětstvím, jakési zneklidňující příhody, polozastřené tajemstvím. Narážky na to jsem netečně přecházel, však ty se vyjádříš. ale nedala se mým mlčením pohnat k řeči. Ve staré posteli bylo dost času a sdílných nálad na výběr, oboustranně. Grásova kočka a myš děje se za války mezi dětmi. Také jsme si tedy říkali o válce. Ona ji prožívala jako děcko. První její mrtvola byl Němec v potoku. Já jsem zatím žádného mrtvého neviděl, krom slušně na posteli nebo v rakvi. A byli to vždy lidé z příbuzenstva, krom Jana Masaryka. Gottwalda v mauzoleu nepočítám za lidskou mrtvolu. Taky se v Grasovi píše o chlapecké onanii. Řekl jsem jí o své onanii, po hříchu dospělé. Chtěla vidět, jak se to dělá. Ukázal jsem jí ten pohyb jenom.
1: Udělám ti to. Chceš?
0: Ale to, Hromé, to snad už by nebyla onanie. To snad by už byl pohlavní náš styk, ne? Až jindy, řekl jsem, stydě se. Lekl jsem se však hned, že to bude považovat za zásadní odmítnutí čehosi ze všeho, co smíme. Proto jsem dodal, až dostanu na to chuť, ano?
1: Ráda.
0: Došlo k tomu za 8 let. Když začala mluvit o svém mrtvém, neušlo mi, že řekla slovo první. Kdo byl tvá druhá mrtvola, zeptal jsem se.
1: Byl to jeden muž. Zemřel kvůli mně.
0: O, řekl jsem. Neumí zpívat a nedá se k tomu přimět. Své oblíbené písničky, jsou to šanzony a taneční písně v takové té tragické půlnoční instrumentaci unizonního nářku, mi přednesla do ramene nebo do břicha, pod mě nebo se zavřenýma očima v parlandu a brumendu s brečandem, ale suchým, neboť ona přeci nepláče. Nepláče. Má ramena jak Pireneje. To ale bude nářez doma. Řekl jsem, když jsme každý v sobě začínali obracet svůj dobytek ze šťavnaté, ale zatraceně vzdálené pastvy k domácím ohradám. Neřekla, že ne, ale prohlásila se za připravenou slovy.
1: Mám ramena jak Pireneje.
0: Mlčel jsem. Máš. Máš. Ta slova u mne proslula už před časem a já jim uvěřil neuvěřitelně. Začátečník u žen. Trestuhodný fér dobrák. Když na to teď po 10 letech zas a zas myslím, kroutím nechápavě hlavou, sám už, protože můj kůň se už dávno přestal se mnou o své klisně bavit, prostě mě do ní zanese, když a kdykoliv povelím, a čestně mlčí. Ale přeci říkám, připomínám mu, byl jsi to hlavně ty, komu zavonila ta šklíba. Odvlekl jsi mě tam. Poukazuje suše, že by dovedl najít další a další, a já, pán na to, to přeci nemůžeme a nemáme ani čas. Vždy znovu ty definice a smlouvy? Zas někde ty trosky, zas ty louže, zas ty termíny, data, dny a pomalinké opovažování se do poloh a nobles oblíž? Nejistě zas do sucha?

0: Jednou z počátku jsem si s Lubrecí dal schůzku v neděli dopoledne. Pro normální ženu s domácností a rodinou je to čas nemožný. Nevím, jak jsme k tomu došli. Přišla do kavárny, zvolené aspoň poblíž jejího bytu, skoro přesně, oblečena do temné barvy, látka drahá, střih originálně elegantní. Ale jako by to celé i s ní prošlo drtičem. A když se to probralo z mdlob, dolezlo to za nejbližší vrata, dalo se to trochu do pořádku a šlo na rande. Teď to na mě hledělo zelenošedýma očima, spráskanýma, ale umíněnýma, přes nevhodně široký stůl. Ani se nehodilo, abych něco říkal, nemohl-li jsem říct to jediné pravé. Napřáhl jsem k ní ruku, podala mi svou, obrátil jsem jí dlaň nahoru a zjistil tvrdé mozoly před každým prstem. Od čeho? Při jejím preferenčním povolání. Kolísal jsem. Není moje zábava, hochu, zbytečně drahá? Řekl jsem. Neměla jste chodit.
1: Slíbila jsem, že přijdu.
0: Ale tak, řekl jsem. Trhla rameny. Unesete to? Zeptal jsem se.
1: Mám ramena jak Pireneje,
0: řekla tenkrát s pupným šeptem poprvé. Ta slova mě udivila. Budila myšlenku, že co vidím, je jiná vzpoura a vyšší, kde já jsem jenom časovým signálem. Co se vám stalo? Ptal jsem se v kavárně, ale mlčky. Beze slov odpověděla.
1: Nikdy o tom nebudeme mluvit.
0: Protože jsme v knihkupectví nenašli knihu vhodnou k předčítání, koupili jsme si v trafice karty. A tak jsme teď i karty hráli ve staré posteli. Přitom jsem dostal nápad. Udělat karty z nás. Takové, aby obsahovaly všechny možné nejlepší i nejhorší situace, polohy a výkony. Aby to byl šok pro toho, kdo vyhraje nebo prohraje a teď musí splnit příkaz karty. Vyprávěl jsem své pijové dámě po obědě, co jsem se nahrál na pastvě karet. Byly nastříhané z výkresů a kreslené jenom tuškou. Kdo pro

0: Vlastně je podstata humoru. A proč se tak zřetelně převažuje k mužskému pohlaví? Některé výhry nakonec byly neinkasovatelné. Vyhrála na mě 5 kuliček. Musela mi taky vyčistit boty. Nakonec i zaspívala. Řeklo se, kdo prohraje, půjde nahý za oblečeným všude a tak dlouho, dokud nenabídne přiměřené výkupné. Prohrála. A dala se opravdu vléct na dvorek, odtamtud na louku a po ní až k asfaltce. Šel jsem po silnici, neohlížeje se ani. A když jsem se přece ohlédl, capala prostředkem, bílá, házela prsy. Zavrčelo auto. Skočila přes příkop za hromadu složených zátarasů proti sněhu. A když jsem se k ní vrátil, dala se do zpěvu. Připadla snad vlivem polohy na známou pitomou dětskou písničku.
1: Šedzela na pysku, volala Matysku. Matysku, Matysku. Jo, šedzím na pysku. O, Dualajne, kobzole jsou fajné.
0: A když jí pravila tu píseň, vrátila jí vlastně do původního nářečí, z něhož se ta blbá píseň vyvinula, a dostala nad svým rozklíněným zadkem zas ten hrubší hlas, co mě překvapoval a vzrušoval tehdy v lese. Hlas svého kraje. A nic si s holastázou věteli nemyslila, protože byla přelekaná. Ale mně břesklo hlavou poznání, jak blízká vždy byla ženská rodidla hlíně. A jak jsme všichni, my Moraváci a Češi ještě víc, hloupí, že rozumíme té nevinné chacharské písničce chybně. Tu nejde, slyším to jasně, o žádný písek, ale o pisk s pěkně tuhým y. Pisk nadouvající se potřebou Matýska. Chacharské Ostravsko mimochodem dodává také nejhorší typy do politiky.

Za týden ve čtvrtek 23. července uplyne 100 let od narození Ludvíka Vaculíka, prozaika, fejetonisty, publicisty, disidenta, autora manifestu 2000 slov a zakladatele samizdatové edice Petlice. A v tento den jeho výročí se také připravuje k vydání jeho kniha Stará postel. Ta vznikala v letech 1978 až 98, ovšem za autorova života nevyšla především proto, že Vaculík dlouho váhal se zveřejněním mimořádně intimního a autobiografického textu. Premiéra čtvrté části nás čeká v podání Michala Bumbálka a Jany Čtvrtecké zase zítra ve 23 hodin. Režii celkem 20-dílné četby s hvězdičkou má Lukáš Kopecký. A včera měl narozeniny novinář Petr Nováček, jehož osudy nabídneme na Vltavě za chvilku.

Rozhovory s hosty vedl komentátor a novinář Petr Nováček ve dvojici s kolegou Jiřím Leschtinou. Pracuje jako vnitropolitický komentátor veřejnoprávního Českého rozhlasu. Jeho politické komentáře a analýzy vysílají především stanice Radiožurnál a Plus. Komentáře pravidelně publikuje také v týdeníku Respekt. A na stanici Vltava vysíláme dnes čtvrtou část jeho rozhlasových memoárů.

Já teď řeknu něco strašně ohavného, pokud jde o 17. listopad. Já jsem 3 dny předtím, jak to tenkrát všechno šlo stuha, na mě přišla řada s novým autem. Já nejsem automechanik, takže já pokud jsem mohl, já jsem měl vždycky jenom škodovky, ale vyměňoval jsem je tak, aby nebyly vojížděny, abych je dokázal slušně prodat a abych je nemusel opravovat. A to byla nový auto teda. A já jsem říkal, že se s tím musím aspoň projet za pravou, má motor vpředu a jinak to sedí, jestli to bude přetáčivý a tak, no. Favorit to byl. A tak jsme jeli za Prahu, protože manželka pracovala v instituci jako Nobel, která měla pro rekreační účely pronajatou vilku na kraji lesíka za Starou Boleslaví. Jsou takové krásné rybníky, bývala pískovny a tam jsme jeli prostě na víkend. A já jsem ovšem šel koupit, abych měl s sebou nejnovější model sovětského tranzistorového rádia. První byla Riga, ta už nebyla, ale tohle pak bylo, myslím, že to mělo Selena. Protože to mělo mimořádně citlivé a dělené krátké vlny. A já jsem říkal, musím být po hotovosti, co se děje tam, protože je to tak jako bokem, tam bych mohl tu svobodnou Evropu nerušeně jako možná poslouchat. No tak samozřejmě jsem si hned pustil, jo. No a teď jsem slyšel, co se děje na ty národní třídě a student Šmíd, jo, prostě hrůzostrašný. Takže jsme tam teda přespali, ale pak jsme to hned zbalili. Já jsem se vrátil do Prahy, teď Laterna Magika, tam jsem nebyl, ale šel jsem do redakce. A vytvořila se nás skupina, bylo nás, myslím, 24 z těch zhruba 80 redaktorek a redaktorů zemědělských novin sídlících v Praze. Jinak jsme měli také redakci v Brně a pak jsme měli krajské redaktory. No a to byla ta parta, s kterou jsme prvních 10-12 dní dělali noviny. Už úplně jiné. A na tu dobu rád a hrdě vzpomínám, mě k tomu vzali a já jsem byl všude a bydleli jsme Břehové ulici, to je dole na Starém městě v Josefově a tam se za rohem v tom interkontinentálu dělali zvláštní tiskové konference. Například ve 4 hodiny ráno, pak ten další pátek odstoupil na zasedání UV na Vokovický sorbolně Jakeš a mimořádná tiskovka po 4 ráno. No a to jsem měl za barák, jsem takhle obcházel Prahu. Psal, skoro nespal. Nemohl bych to dělat, nemít podporu manželky. Ani to další bych nikdy nemohl dělat. No a tak jsem vplul do tohohle toho nového režimu. S nadšením, snažil jsem dělat poctivou práci. Chodil jsem po všech těch tiskovkách, kde se scházel Adamec s Havlem a spol a tak dále. To jsem byl. No a pak ještě teda další věc. To bylo v takové ještě zvláštní době pro zemědělky, to všechno se konalo, protože my jsme měli jaksi redakci na dvou místech. My jsme dělali ty denní noviny, téměř všecko, co se tehdy v tom horkém procesu dělalo, jsme dělali v historické budově na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Já jsem chodil do sazárny po točitých schodech, napouštěných čímsi černým a tam byla tabulka, že po těch schodech chodíval ještě Jan Neruda. A ty schody byly památkově chráněný, no kdybyste to viděli, to byl muzeum. A tam jsme prostě dělali ty noviny, rukopisy, to se dělalo takzvaným horkým procesem, dole to vysázeli, takzvaně zmačkli stránku, ale pak to sebrali a takzvaně skalandrovat, neboli udělat z papírového otisku té sazby, udělat štoček, tak to se dělalo v nové budově, vydavatelství Rudého práva, kde byly také tiskárny moderní na Florenci. Ta budova, to je ta, co už zase nestojí na ulici na Florenci. To jsme si tím stačili zbourat. Proč to říkám? Protože nám stále seděl na šéfredaktorské židli, ovšem už v té nové budově, protože jsme byli v procesu stěhování. Já už jsem měl v té nové budově taky kancelář. Ale ty noviny jsme dělali tady v té staré. Václavák, že jo, jsme měli na dohled šéfredaktorova okna, fotografovali naproti balkon Melantrichu, jo. My jsme to všecko měli jaksi kolem sebe. Ale náš šéfredaktor, to byl dobrý soudruh, tak ten seděl už v té nové budově. A teď se mu dělali strašné věci. On vždycky, to byl takový zvyk, že šéfredaktor musel podepsat obtah první stránky, aby viděl, jak ty noviny budou vypadat, ty titulky. Tak to podepsal
A tam měl vždycky nějakýho soudra Urbánka, nového generálního tajemníka UVK ještě. A jak on byl za Havíři na Kladensku a tak. A druhý den, když mu přinesla PNS noviny, tak tam toho soudra Urbánka neměl. A měl tam fotku balkonu Melantrichu s Havlem. A on to nechápal, jak je to možný. On to přeci podepisoval, že jo? A teď tohleto. Pak mu někteří kolegové, kteří pak mimochodem založili ty truc zemědělky, ty kubátovky, tak mu vysvětlili, jak to je. Nebudu to dlouze popisovat. Udělali jsme mu první stránku, kde měl toho soudra Urbánka, ale jinak jsme udělali tu správnou stránku s tím, co se dělo na Václaváku. Jo? A on si podepsal tu s tím soudem Urbánkem a my jsme po dohodě s chlapama od rotaček v tom tehdy Rudém právu a ty chlapy byly bezvadný, tak jsme mu takzvaně prohodili plechy. To znamená, na tu rotačku přišel skutečně jiný, něco jiného. A vytiskly se noviny s tím, co jsme chtěli my, s tím Havlem a tak dále. A ona to nemohl přijít, až mu to pak někdo prasknul. A někdy v půl jedný v noci nám volají na Václavák od ty rotačky, chlapi, přijďte se, máte tady toho vašeho blbce a obtěžuje. Tak jsme se narvali do dvou aut, já, no, to tam nás bylo snad 20. A dorazili jsme tam a tam byla zajímavá skupinka před rotačkou, stál náš šéfredaktor a kolem byli ty chlapi, ty tiskaři z toho jeho práva. A říkali, chlapi, tady ho máte. On tady vykřikuje, že mu tiskne nějaké jiné noviny a ty, že on nechce. A on zase něco taky vykřikoval a jeden z nich mu říká, víš co, ale jestli ho chceš dostat přes hubu, tak odsud vypadni a my budeme dělat svou práci. Kluci, odexperujte si ho někam. No on utek sám, že jo. No a noviny vyšly takový, jaký jsme chtěli my. Jinými slovy chci říci, že i ve vydatelství Rudého práva byli slušní chlapi, kteří uměli udělat řemeslo a kterým se už taky některé věci příčily.

Ta volba Václava Havla, já jsem byl v redakci dopoledne a pak jsem šel domů a protože se chýl Silvestr, tak šel jsem Melantršku a tam bylo takové známé vyhlášené řeznictví, jak jsem tam nastavil, vystál jsem si tam frontu na nějaký úerák na chlebičky a teď projdu Melantrškou na Staroměstské náměstí a to pro mě nezapomenu, ten Staroměstský náměstí bylo poloprázdný, ale bylo ozvučený. A najednou, jak jsem vyšel z té Melantršky, tak slyším fanfáry, přenos hradu a akorát oznamovali, že byl Václav Havel zvolen prezidentem republiky. Já jsem tam dostavil, já se musím přiznat, jsem se rozbrčil na místě, pak jsem se nějak dal dohromady a dokráčil jsem domů. To byl prostě neuvěřitelný zážitek. No já jsem tím samozřejmě žil, protože to mi bylo, já nevím, 49 nebo kolik, že jo, a přišel jsem o to, chtěl jsem být vědeckým pracovníkem, historii se věnovat, to mi vzali ten režim. Nesměl jsem obhájit tu kandidátskou práci, jsem kandidáta věd, jo. No a šel jsem k novinám, no to v té době nebylo nic slavného, no ale tam jsem se dožil tohohle toho a to bylo prostě pro mě něco úžasného. A pak za dva dní naše země neskvétá, že jo. No a už jsem byl v tom. Václav Havel se stal prezidentem a politickou situaci ovládlo Občanské fórum, které o sobě říkalo, že bylo pro všechny, zatímco strany pouze pro straníky. Já jsem Občanské fórum bedlivě sledoval, ale u nás v redakci se mu věnoval jiný kolega. Protože mě začaly zajímat politické strany, ač to z kraje roku 1990, byla novela zákona o politických stranách a začaly se rodit nové politické strany a ty, co existovaly v takzvané Národní frontě, tak ty nemuseli absolvovat tuto proceduru, ty prostě znovu automaticky zaregistrovali. Ale začaly vznikat nové politické strany, protože se samozřejmě počítalo s tím, že někdy v polovině roku budou volby. A já jsem se zabýval dějinama politických stran a říkal jsem, no u toho musíš být. A představte si, že někdy v polovině února najednou se začaly ustavovat přípravné výbory politických stranových. V České republice se jich ustavilo tuším 280 a na Slovensku zhruba poloviční počet. Existoval civilní správní úsek ministerstva vnitra, v jehož čele stál pan doktor Hennig, mimochodem muž, který byl dlouho zodpovědný za průběh voleb a vždycky všechno perfektně běželo. Tak já jsem si řekl, to se půjdu podívat na ty procedury, tak jsem s tím strávil dvě soboty a neděle u toho pana doktora Hennicha. Představte si palác, dveře, otevřou se a tam tři důstojní pánové. Dám za celou tu dobu, jich tam bylo pět. Tři důstojní pánové, teď jdou po dlouhém koberci, samozřejmě červené. Pod paží mají desky, obvykle tmavě modré, nějaké pěkné, třeba safiánové. No a teď jim vyjde v ústrety ten pan Hennig, náměstek ministra vnitra, říká pánové, ho svítám. A oni mu nesli návrh stanov své politické strany, složení přípravného výboru a žádost o zapsání do seznamu politických stran. On to převzal, řekl, pánové, v krátké lhůtě budete vyrozuměni, děkuji vám. Oni se uklonili, otočili, odešli ven a v zápichy jsem tam objevila nová parta. A já jsem mám opravdu viděl víc jak 80 skupinek, trvalo to sobotu, neděli a příští sobotu, neděli zase. Měl to pro mě výhodu, protože ty nové vznikající strany museli pak mít ustavující sjezdy. Do třech měsíců se museli konat. Samozřejmě, pokud si dobře pamatuju, tak až na jednu výjimku, ministerstvo vnitra neodmítalo ty žadatele. I když si dovolí představit ty programy, ty musely být šílený. Protože oni nevěděli vlastně, co chce, nikdo nevěděl, co přesně máme chtít. A takhle vzniklo těch 80 politických stran a teď nastaly ty jejich sjezdy. Tak jsem objížděl ty ustavující sjezdy. Obvykle v sobotu a v neděli se to konalo a já jsem jezdil i na Slovensku. Takže v pátek jsem vyjížděl z domova. Moje zlatá žena mi říkala, hlavně, aby se mi vrátil zdravej a dej na sebe pozor. A v neděli třeba večer z druhého konce republiky jsem se zase vracel.
A takhle jsem to dělal ten první rok, ale protože ty sjezdy se pak opakovaly, tak až do toho roku 93 jsem mýval tak 35 pracovních víkendů. To zvládne člověk akorát, když ho to strašně zajímá, strašně baví. A teď ještě já měl ten nemravný zvuk, že jsem si dělal všude strašně poznámek. Jo? To jsem pak mimochodem všecko vyhodil, pak když jsme se stěhovali do menšího bytu, to nebylo možný. To byla skříň, že jo. Ale měl jsem tu výhodu, že jsem takhle poznal řadu lidí, kteří se pak objevili v té velké politice. A ono to bylo důležité, protože když vás takhle poznali, když pak ještě viděli na prvním sjezdu a tohle a tamhle to, tak se k vám chovali slušně. A já jsem byl komentátor, já jsem nebyl zpravodaj, i když jsme to taky někdy museli dělat s kolegou, zejména Mladý frontě s Jirkou Leštinou. Protože jsme se prostě dostávali k informacím, který jiní kolegové neměli, jak jsme museli jak ty věci dělat komplet, i když se to nemá samozřejmě. Ale proč to říkám, já jsem byl komentátor, takže jsem tomu chtěl rozumět. A byly to někdy příhody, tak vyberu. Já se pamatuju, že vznikly tři zemědělské strany, orientované na zemědělský lid, prostě pokus obnovit agrární stranu. A teď se všichni hlásili ke Švehlovi. A já jim říkám, a co vás tak z toho Švehly nejvíc zajímá? No víte, oni měli nějaký ty družstva, no co tím říct, že oni o tom až na vzácné výjimky téměř nic nevěděli. Nebo pamatuju se, jak byl jeden malý tým, který se pokoušel obnovit Kramářovu národní demokracii. A oni vám sestoupili do Kramářovy hrobky, říkali, no my chceme, aby na nás padlo to jeho fluidum. A to se děli takovéhle všelijaké věci zvláštní. No ale já jsem u toho chtěl být a nechal jsem na to možná kus zdraví, ale myslím si, že byly doby, že jsem tomu ty politice dost rozuměl. A co bylo důležité, a dneska to bude asi nepochopitelné, já jsem měl s těmi politiky kolegiální vztah. Ne, že bych jim s proměnutím žral z ruky, to vůbec ne. Ale nemohu si vzpomenout, že když jsem někomu řekl, prosím vás, abych s vámi chtěl udělat rozhovor, takže by se mi zapíral, že by mě řekl, nemám čas. To se tenkrát nedělo. Oni si ti politici, jak ještě nebyli, tak jako, nechci použít to ošklý slovo, tak oni si uvědomovali, že jsme vlastně na jedné palubě. Oni a my novináři. A že jenom naším prostřednictvím se jim může podařit sdělit lidem nějaké myšlenky, pokud teda nějaké měli. A naopak, v té době ještě nebyl blesk a i když byl, tak to bylo něco jiného, tím já jsem se takovým způsobem vůbec nezabýval, že jo. Chci tím říct, že pro mě dnešní atmosféra v médiích, že prostě poslanci koalice spolu chodí ve dvojicích ve sněmovně, pokud možno se s nikým nezastavují, na dotazy neodpovídají, to neexistovalo. To prostě já nepamatuju jako politický komentátor v několika novinách, pak v Mladé frontě dnes 3 roky s Jirkou Leštinou, pak v týdeníku Týden Hvíždalově, pak jsem psal pro Lidové noviny, ale už jsem pracoval pro Český rozhlas. Prostě to, co se děje dneska, pro mě nepředstavitelné. To by si tehdy nikdy žádný politik nedovolil, ale je pravda, že taková určitá skupina těch lidí, která se tou politikou zabývala opravdu vážně, tak by si také nedovolila některé věci, které samozřejmě dneska plynou zejména ze sociálních sítí. To tedy ne.

No, to všecko nebylo samozřejmě tak krásné, protože brzy se začalo ukazovat jedna věc. Tak nositelem toho politického vývoje, hybnou silou bylo samozřejmě Občanské fórum. Ale tam byl problém. Já jsem shodou okolností nějak poměrně brzo měl navázat kontakty s Marianem Čalfou. Mimochodem, já jsem přesvědčen o tom, že jednou dějiny se k němu vrátí a mu ještě poděkují, protože jako jistě někdo mluví o překabátění, ale on byl jediný, který věděl, jak technicky ten převrat províst. Teď toho Václava Havla schovávali tamhle u Jošky Skalníka v ateliéru na Vinohradech, protože se báli, že ty fízlové si pro něj přece jenom ještě přijdou. A profesor Ličinský, dej mu pánbu odpočinutý věčný, říkal, to není možný zorganizovat prezidentskou volbu rychleji, jak za 2 měsíce. A ona nakonec byla toho 29. prosince. Já tím chci říct, že to Občanské fórum bylo silné, zvládalo docos, ale byla tam volnější disciplína. A nebylo fórum jako fórum. Nám třeba do Zemědělských novin Občanské fórum z Prahy 3 doporučilo šéfredaktora, který tam nastoupil, to tam poslal pan ministr Kubát, ale ještě jsme měli jednoho kolegu, který byl velmi zadobře s ministerstvem vnitra a nechal celou redakci našich novin prolustrovat a zjistili jsme, že tenhle ten pan šéfredaktor doporučený Občanským fórem byl spolupracovníkem STB, tak jsme normálně zveřejnili jeho jméno, jaký měl krycí jméno a tak okamžitě bylo po něm, že jo. Ale chci tím říct, že i do Občanského fóra se vloudilo samozřejmě mnoho takových lidí, kteří se najednou chtěli zachránit. A já jinak, protože jsem teda chtěl rozumět těm stranám, tak to Občanské fórum se mi stálo příliš všeobsáhlé. Teď už se tam jasně pak vydělovala pravice, to byla ta příští Oda. A pak tam byli takový lidi, vlastně se tam pohyboval kolem i Miloš Zeman, že jo, který pak ale zjistil, že to Občanské fórum by nebylo to ono, co potřebuje on a vstoupil do sociální demokracie. Že jo. Ale to byla taková efemerní společnost, to Občanské fórum. A navíc, a to je tím se začal Čalfou, ten mi jednou pan doktor Čalfa řekl, víte, jaký byl největší malér s Občanským fórem? To bylo to, že nebylo možno dát dohromady Občanské fórum a Slovenskou veřejnost proti násiliu. My jsme potřebovali nutně třeba federální noviny, aby ta federální vláda byla schopná sdělovat věci, které potřebuje po celém území České a Slovenské federativní republiky. Teď předbíhám, my už jsme pak nebyli schopni ani zajistit výkon státní moci v některých částech Slovenska. To jsem hodně předběhl. Jinými slovy, to, že se opravdu nepovedlo spojit Občanské fórum s veřejností proti násilí a ty pokusy běžely v první polovině roku 1990, to byl vlastně začátek rychlého konce federace. No a to já jsem tušil a tušil jsem, že to přinese i nějaké vnitřní zlomy v Občanském fóru. Tam se pak stala taková věc v létě roku 90. V Občanském fóru začal být velmi aktivní Václav Klaus. Svým přímočajným způsobem uvažování oslovoval hlavně takové ty střední manažery Občanského fóra. Nenáhodou právě jejich prostřednictvím pak se stali předsedou. Když tohle viděli někteří ti starší s proměnutím fóristé, tak říkali, to takhle nejde. A jednou byla Václavu Klausovi nabídnutá funkce guvernéra České národní banky Václavem Havlem. Na Václav Klaus samozřejmě okamžitě pochopil, o co jde, že by ho chtěli z té politické výhně, že by ho vlastně chtěli odsunout do té centrální banky. Mu to Václav Havel ale řekl tak jako, co bys tomu říkal, kdyby, jo? On mu neřekl, hele, půjdeš do centrální banky a tenkrát, co řekl ten Havel, tak bylo málem zákonem, jo?
Ne, on mu to formuloval po havlovsku. Nechtěl by si jít do ty centrální banky jako guvernér. A on mu řekl nechtěl a tím to bylo hotový. Jo. No, já to říkám jenom to, že jsem měl tyhle ty informace a že bylo jasný, že v tom občanském fóru k něčemu dojde. A ono taky došlo, že jo. Strašně lidí najednou muselo obsadit ministerstva federální, ta česká, českou vládu. Najednou chyběli lidi. A další garnitura pak byla zapotřeba po volbách. Jinými slovy, to občanské fórum se strašně personálně vyprazňovalo. No a už to nebyla ta první garnitura, která tam pak byla. Že? Bylo vidět, že to občanské fórum jako eroduje postupně. A třeba já nevím, Oda, že ty měli dohodnout to, že v určitém okamžiku vystoupí jako samostatná politická strana. A to se taky stalo. No, jinými slovy, byla to vřava, která se chystala. Mnozí to ještě neviděli, netušili, ale spělo to k tomu, v tom období 90 až 92 se postupně ten politický systém vlastně představoval, občanské fórum, tu jeho manažerskou síť, ovládl Václav Klaus, protože byl vždycky připraven dát jim nějaké pokyny, to oni potřebovali. A výsledek voleb v roce 1992 pak, že jo, kdy ta struktura se vlastně rozpadla, nejdřív se ještě viděla ODS v dubnu 1991, pak začaly vyskakovat ty další politické formace, do té doby združené ještě v tom občanském fóru. Ještě tady bylo pořád těch 81 nových stran z nově vzniklých. Takže to byla opravdu nepřehledná situace. A do toho se objevovaly názory, že vlastně by bylo nejlepší ty volby demokratický v tý roce 92 udělat jako systémem první na pásce, jako většinovou volbu. Jo, a já jsem tenkrát psal, že ne, že ty strany by se měly vytřídit nějak přirozenou cestou, protože když to uděláme z jedné vody na čisto, tak o řadu užitečného můžeme přijít. To je zajímavé, že ty strany, ač jich bylo tolik, tak se během krátké doby vytřídili na, já nevím, 6, 7, 8, které měly šanci být stranami parlamentními a pak byl ten příkop a dál už ne. Nerozbilo se úplně to spektrum, jenom se nově představilo. No a tak jsme vlastně takhle vplouvali do systému, kterému jsme věřili a chtěli jsme, aby to byla parlamentní demokracie se vším všudy. Někde se nám to dařilo, někde se nám to nedařilo. Zpětně historik nemá mistrovat dějiny. Dnešním pohledem se kriticky vyjadřila k tomu, co bylo, řekl, jak jsme mohli, to mělo být jinak. Nevěděli jsme. Nevěděli ani ty, co by vědět mohli. Nebyly zkušenosti. Neexistoval pevný právní řád. Začínali jsme de facto mnohem od nuly. Staly se obrovské chyby. Myslím, že ta velká privatizace měla proběhnout jinak, ale měla trvat jako u Margaret Thatcherové 15 let. Na to být bývalo ty naše velké podniky, tam ta bratrstva těch generálních ředitelů, to by ty podniky bývaly rozkradly. Dneska má kde kdo hodně rozumu, ale ono to nebylo prostě tak jednoduché zvolit tuto cestu a držet si.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Pavla Vranického, Camille Saint-Saense, Karla Filipa Emanuela Bacha, Jeana Sibelia, Astora Piazzolli, Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Nielsena nebo také Antonína Dvořáka. V úvodu budeme poslouchat hudbu Pavla Vranického. V jeho skladatelském odkazu nalezneme celkem 45 symfonií, což je číslo úctyhodné. Pod opusovým číslem 33 se ukrývají celkem 3 symfonie. Symfonii v pořadí 3. v tónině F-dur zahraje Komorní filharmonie Pardubice. Řídí Marek Štílec.

0: Alexandr Kantorov a Tapiola Symfonieta dohráli klavírní koncert číslo 2 G-moll Camille Saint-Saëns. Řídil klavíristův otec Jean-Jacques Kantorov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ačkoliv byl Karl Philipp Emanuel Bach u dvora v Berlíně obklopen novinkami nejen z oblasti hudby a on sám produkoval hudbu směřující nezadržitelně ke klasicismu, nalezneme v jeho díle několik skladeb, kterými jakoby chtěl hudební vývoj nepatrně pozdržet. Jsou to především sonáty pro violu do gamba a basso continuo. Uslyšíme sonátu C-dur v provedení souboru London Baroque.

Dozněla sonáta pro violu da gamba a basso continuo C dur Karla Filipa Emanuela Bacha v provedení souboru London Baroque. Finského pozdního romantika Jana Sibelia dnes vnímáme jako velkého symfonika, autora rozměrných orchestrálních pláten. Jeho skladatelský odkaz ale obsahuje také desítky písní. Pojďme tuto jeho méně známou polohu objevit skrze cyklus 6 písní opus 50 na texty německých básníků. Zpívá Katarína Karneus, na klavír hraje Julius Drake.

0: Švédská mezzosopranistka Katarina Karneus dospívala 6 písní opus 50 Žána Sibelia. Na klavír ji doprovázel anglický klavírista Julius Drake.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Obloukem se nyní vracíme do Francie, ovšem do 20. století. Jean Francais byl velice plodný skladatel, komponoval prakticky neustále, a to i ve vysokém věku. Druhý dechový kvintet zkomponoval ve svých 75 letech v roce 1987. Zahraje nám ho Komorní sdružení Berlín.

To byl dechový kvintet číslo 2 z roku 1987 Jeana Francéze. Hrálo komorní sdružení Berlín. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V hudbě 20. století ještě setrváme, ale míříme do Argentiny. Čekají nás 4roční období v Buenos Aires, Astora Piazzolli, ve velice populární úpravě pro solové housle a smyčcový orchestr. Zahrají nám je houslistka Tian Wayang a Nashville Symphony Orchestra.